doznělo třetí dějství opery Otello pozdního mistrovského díla Giuseppe Verdiho. Na Karajanově nahrávce z roku 1961 zpívají Mario del Monaco jako Otello a Aldo Proti jako Iago. Před námi je závěrečné čtvrté dějství, ve které dostane drama tragické rozuzlení. Desdemona těžce a s předtuchou smrti přemítá s Emílií nad podivným chováním svého muže. Pak Emílii posílá pryč a než se uloží ke spánku, modlí se úpěnlivé Ave Maria. Brzy se před spící Desdemonou objeví Otello a líbá ji ve vzpomínce na někdejší neskalenou lásku. Když se Desdemona probudí, obviní, že ho podvádí s Kasiem a netají se svým úmyslem usmrtit jí. Desdemonino ujišťování o její trvalé věrnosti a úpěnlivé prosby jsou marné. Otello ji uškrtí, přibíhá Emílie a spatří hrozný čin. Na její volání přispěchají Iago, Lodovico, Cassio a starý Montana. Emílie označuje Otella jako Desdemonina vraha a svého muže Iaga jako původce a příčinu všeho. Prchajícího Iaga pronásledují Montanovi lidé, Otello si v nejhlubším zoufalství nad mrtvým tělem své choti probodne dýkou srdce. Píseň o Ivě a navazující Ave Maria v podání Renaty Tebaldi jsou jedním z vrcholných momentů opery 20. století. Uslyšíme Renatu Tebaldi na Karajanově nahrávce z roku 1961, Otella bude zpívat Mario del Monaco, Iaga, Aldo Proti, Cassia, Nello Romanato, Emílii, Anna Raquel Satré, Lodovica, Fernando Corena a Montana Tom Krause. Před námi je závěr Verdiho opery Otello.

0: Doznělo čtvrté dějství Verdiho opery Otela s hlavními protagonisty Mariem del Monacem, Renátou Tebaldi, vídeňskými filharmoniky a Herbertem von Karajanem. Dozněla opera Otelo, kterou pro stanici D-dur připravil a uváděl Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
2: Miserere, smiluj se, tak zní prosba o omilostnění hříšníků. Uslyšíme duchovní skladbu na tento text, skladbu pro solové hlasy, sbor a orchestr. Jejímž autorem je tvůrce francouzské opery, nejúspěšnější skladatel za vlády Ludvíka XIV., Jean-Baptiste Lully. Učinkuje soubor Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: Na stanici D-dur dozněla nahrávka souboru Le Concert Spirituel, a sice Miserere barokního mistra Jeana Battisti Lullyho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Koncert pro housle a orchestr číslo 2 Bély Bartoka měl premiéru v Amsterdamu těsně před druhou světovou válkou. Antifašista Bartok brzy poté emigroval do Spojených států. Máme pro vás na stanici D-dur nahrávku symfonického orchestru švédského rozhlasu, který řídí Daniel Harding. Solistkou je Isabelle Faust.

Houslistka Isabelle Faust a symfonický orchestr švédského rozhlasu pod taktovkou Daniela Hardinga nám hráli druhý koncert Bély Bartoka. Nechme teď, vážení posluchači, zase chvíli znít hudbu Bohuslava Martinu. Emil Leichner, který natočil všechny jeho klavírní skladby, zahraje tři skici.

0: tempu blues, v tempu tanga a v tempu charlestonu. To byly tři skici Bohuslava Martinů, které na stanici D-dur hrál pianista Emil Leichner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: U české hudby ještě zůstaneme, vážení přátelé, ale ubereme dynamiku k intimnosti, k tichu. Petr Eben byl mistrem ve zhudebňování slova. V cyklu Písně kloutně použil poezii, milostnou poezii, v češtině, angličtině, němčině a francouzštině. Zpívat bude Roman Cejnar, hrát Jiří Tichota.

jsem tě najprv poznal, ztratilať jsem milého. A vedle těchto staročeských textů ještě poezie v angličtině, francouzštině a němčině. To byly předlohy k písním Kloutně Petra Ebena. Slyšeli jsme je v podání Romana Cejnara a kytaristy Jiřího Tichoty.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Lidé se mě někdy ptají, jestli je skutečně nutné zaobírat se strukturou hudby tak, jak to slyší v Dakápu. Jestli nás takové rozumové analyzování neodvádí od citového prožitku. Pokouším se jim vysvětlit, že tím, že se o jakékoliv věci něco dozvědí, nepřestane se jim přece líbit, ale naopak. Přirovnávám to k prohlídce staroměstského orloje. Obdivujeme na něm apoštoly v okénkách, kokrhajícího kohouta a jakási barevná, pomalu se otáčející kola s tajemnými znaky. Je to rozhodně pěkná památka. Ale úplně jinak bude vypadat prohlídka, budeme-li sebou mít odborníka, který nám vysvětlí, co všechno můžeme z orloje vyčíst, jaké astronomické jevy zobrazuje, jak znázorňuje vzájemné postavení planet vůči sobě, měsíční fáze a tak dále. A právě tak zajímavé by bylo, kdyby nás mistr hodinář zavedl do útrop orloje a vysvětlil nám, na jakém principu pracuje, co je na něm z technického hlediska unikátní a k čemu slouží všechna ta ozubená kola. To by byl zážitek. Pak bychom i to komické kohoutí kokrhání vnímali docela jinak. Přirovnání k ozubeným kolům však využiji i při vysvětlování dnešního pojmu, jímž je komplementární rytmus, či správněji komplementární rytmy, protože jde o několik rytmických pásem, které do sebe zapadají jako kola v převodovce. Díky komplementárním, čili vzájemně se doplňujícím rytmům, se Bachovy braniborské koncerty valí vpřed jako stroje.

Komplementární rytmy tedy do sebe zapadají jako ozubená kola. Do mezery v prvním kole zapadne zub kola druhého. Může jít například o dvě rytmické figury. První bubínek bude hrát toto. Druhý bubínek má rytmus opačný. Tam, kde první hraje čtvrtky, druhý vyťukává osmičky. Ze součtu obou rytmů vznikne rovný osminový pohyb. Dosti datlování, pustíme si jednu Bachovu dvouhlasou invenci a vše bude jasné. Dva hlasy se vzájemně doplňují na plynulý tok osminových not.

ve skladbě postavené na komplementárním rytmu, tedy nepřetržitě zní jedna základní rytmická hodnota, třeba osminy. V každém taktu musí všechny osminky zaznít, je však jedno v kterém hlasu. Osminový pohyb tedy přechází z jednoho hlasu do druhého, a to nejen pravidelně, jak tomu bylo v předchozí ukázce, ale také zcela nepravidelně. Výsledkem pak může být dosti komplikovaný, ale přesto perfektně šlapající rytmický útvar. K tomu, aby člověk naprosto přesně vyťukal takový rytmus, musí být buď profesionální bubeník nebo černoch. Negramotný divoch má rytmus v krvi a ne v mozku, a proto mu tyto komplikovanosti nečiní nejmenší potíže. O tom, že spolu se svými černými druhy na své bubny vytváří perfektně strukturované komplementární rytmy, nemá ovšem ani tušení.

důslednosti s uplatňováním komplementárních rytmů může s černochy soupeřit snad skutečně jen Bach. Je to jeden ze základních principů jeho tvorby. A tak se, když dovolíte, vrátíme z Afriky zpět do Evropy, přesněji do Německa a ještě přesněji do Kötenu. Bach tu psal své orchestrální svity a ukázku jedné z nich bych vám teď rád pustil. Základní rytmickou hodnotou tu jsou šestnáctiny. Většinu z nich odehrají první housle, ale jakmile jim Bach dopřeje na okamžik oddech, okamžitě jejich úlohu zastoupí ostatní nástroje. Jen na několika místech je komplementarita drobně porušena, čehož si jistě snadno povšimnete, protože hudební běh se tu velmi nápadně zabrzdí. Je to, jako když se dostane smítko do trysky v karburátoru a motor na chvíli ztratí tah.

U málo kterého skladatele najdeme tak důsledně uplatňovaný komplementární rytmus jako u Bacha. Není vyloučeno, že se jeho následovníci báli jeho přílišné mechaničnosti, které se Bachovi většinou podařilo vyhnout. I když ne vždy. Fuga cum sancto spiritu z Bachovy protestantské mše G-moll je díky až dogmatickému uplatnění komplementárního rytmu skutečně trochu mechanická, neživá. Nevylučuji ovšem, že skladatelovým záměrem bylo symbolizovat nějaký duchovní obsah, třeba ničím nezadržitelný běh lidského osudu. A tomuto záměru obětoval jindy tak fascinující kontrapunktickou propracovanost. Bachovy záměry jsou však téměř stejně nevyzpytatelné jako záměry boží. A mně tudíž nezbývá, než doufat, že má kritika největšího skladatele všech dob nebude tam nahoře posuzována jako neodpustitelné rouhání.

Zase jednou mám příležitost uplatnit v Dakápu skladbu Richarda Wagnera. Vměstnat ukázku z kteréhokoliv jeho operního monumentu do půl hodinky tohoto pořadu je téměř nadlidský výkon, ale dnes se o to pokusíme. V opeře Mistři pěvci norimberští je úchvatná scéna líčící rozsáhlou noční rvačku. Děj je tak složitý, že vás jím raději ani nebudu zatěžovat, ostatně sám jej úplně nechápu. Raději vaši pozornost zaměřím na strhující změť komplementárních rytmů, složených z nepřeberného množství výkřiků a vášnivých zvolání peroucích se norimberských měšťanů, z nichž někteří pobíhají po scéně v nočních košilích.

Rvačka se pomalu uklidňuje, za chvíli se na scéně objeví ponocný a odtroubí půlnoc. A my odtroubíme 19. století a vstoupíme do 20. V něm se udála nesmírná rytmická revoluce. Už ve skladbách Igora Stravinského nacházíme rytmické útvary extrémně komplikované, což teprve v dílech vzniklých v posledních letech. Komplementární rytmus připadá moderním skladatelům trapně jednoduchý a většinou se mu vyhýbají. Až ve stylu zvaném minimalismus, který je založen na monotónnosti a stálém opakování, se dočkal komplementární rytmus důstojné rehabilitace. Objevitel minimalismu, Američan Steve Reich, se inspiroval u černošských hudebníků a napsal skladbu bez jediného melodického nástroje. Vše obstarává 6 hudebníků s dřevěnými ťukátky v ruce. Kdybychom měli možnost vyslechnout skladbu celou, zjistíme, že jde o jakýsi plynulý zrod komplementárního rytmu. Úvodní rytmická figura je postupným nahrazováním pauz údery doplňována tak dlouho, až z ní vznikne dokonale homogenní a dokonale komplementární datlování. Je to nejzábavnější hudební umění, jaké znám, anebo naopak, je to ta nejumělečtější zábavná hudba, jakou si lze představit.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, Braniborský koncert číslo 2, třetí věta. Muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Gaetano Donizetti, árie Edgara z třetího dějství opery Lucie z Lammermooru. Zpívá Placido Domingo, Los Angeles Philharmonic Orchestra řídí Carlo Maria Giulini.

Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, recitativ a duet Cerlíny a Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, zpívá Cecilia Bartoli, Bryn Terwel, orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídí Myung Bun Chung.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A teď půvabná Chopinovská klavírní miniatura. Maurizio Pollini hraje etídu číslo 4 a mol z cyklu 12 etíd Friderika Chopina.

Antonio Vivaldi, árie z prvního dějství opery Otone in Villa. Zpívá Emma Kirkby, The Brandenburg Consort řídí Roy Goodman.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Existuje velmi vzácná stará nahrávka, na níž v roce 1890 hraje Johannes Brahms na klavír svůj první uherský tanec G-moll. Mimochodem, tenkrát to s ním natáčel asistent Thomase Edisona. Tuto nahrávku vám samozřejmě nepustíme, už z důvodu pochopitelně problematické technické kvality. Nicméně nabídneme výtečnou alternativu. Onen uherský tanec číslo 1 nám zahraje Jevgenij Kysin.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll op. 67, osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, řídí Sir George Scholty.

Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Jean-Philippe Rameau, Sarabanda z druhého dějství opery Le Paladin, hrají Le Talent Lyrique, řídí Christophe Rousset.

Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Igor Stravinský a jeho jazzově inspirované Ebony Concerto. První věta. Hraje orchestr Karla Krautgartnera.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Scherzo. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

0: českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. A tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3týdenní karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
1: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
0: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů nadále bez příznaků. Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby v Brně byl sudetoněmecký sjezd. V bleskovém průzkumu agentury Median pro Český rozhlas tak odpovědělo 57% dotázaných. Sjezd má být o víkendu na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé.
2: Za správný má sjezd 68% mladých ve věku 18 až 24 let. Stejný podíl seniorů má opačný názor, potvrzuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
3: Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let.
2: Podle Zuzany Liscové z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nemusí mít Češi z konání sjezdu obavy. Může to být naopak příležitost.
4: K ocenění toho, čeho jsme dosáhli zatím v reflexi traumatické česko-německé minulosti a k pokračování tohoto dialogu.
2: Na dotazy agentury Median odpovídala 14. až 18. května víc než 1000 dospělých. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: 75. výročí justiční vraždy kněze Jana Buly si připomněli věřící v Jihlavě. Duchovní byl popraven na základě rozsudku ve vykonstruovaném procesu k takzvanému babickému případu. Včera večer se v kostele Povýšení svatého kříže konala bohoslužba. 6. června potom budou Jan Bula společně s Václavem Drbolou v Brně blahořečeni. Jihlava do té doby chystá ještě několik připomínkových akcí.
5: Například v aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě se bude 25. května natáčet podcast Přepište dějiny. Historici Martin Groman a Michal Stehlík budou mluvit o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi v případu babických vražd. Zavražděné kněží připomene i doprovodný program Noci kostelů. V Jihlavě bude připravená výstava a dojde i na čtení dopisů Jana Buly. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Po více než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Obraz z roku 1964 je inspirovaný hlavně světem Shakespeareova Hamleta. Do Prahy ho přivezla galerie Arthouse Hejtmánek ze sbírky nizozemského sběratele surrealistického umění. K vidění bude ode dneška na výstavě právě v galerii, kde se bude 4. června dražit s vyvolávací cenou 4,5 milionu korun. Pokračuje galerista Tomáš Hejtmánek.
6: František Muzika jako významný malíř 20. století je považován za surrealistu a tento obraz je ze série celkem 12 obrazů stejného námětu. Je to ten 5. v pořadí a významný je samozřejmě tím, že hned po vzniku byl na několika významných výstavách.
0: František Muzika byl přední představitel české výtvarné avantgardy 20. století.
7: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 14. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.
8: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré čtvrteční ráno, my se společně v následujících minutách projdeme po schodech, po kterých kdysi stoupali návštěvníci Eiffelu.

0: Věže a které dnes míří do dražby za miliony. Ale nahlédneme i pod zem. Archeologové totiž varují, že hon za rychlejším stavěním může nenávratně pohřbít cenné objevy minulosti. No ale nejdřív míříme do Ústí nad Labem. Tam se po rekonstrukci znovu rozezní divadelní sál Domu kultury, středověké texty Karla Orfa i muzikálová energie Leonarda Bernsteina, a to pod taktovkou dirigenta Norberta Baxy. První hodina našeho ranního vysílání z 21. května právě startuje.
1: Co si zahrajeme po 6. hodině? François Couperina, Chainu Moses nebo Dmitrije Šostakoviče. Nechybí Petr Ilič Čajkovský v podání London Symphony Orchestra. Dobrý poslech.
2: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Petr Ilič Čajkovský a část z baletu Spící krasavice v podání London Symphony Orchestra.
1: Knihovna Václava Havla je v rozkladu. Z instituce plánuje odejít celý její 17členný tým a s její finanční podporou končí také hlavní a dlouholetý mecenáš Zdeněk Bakala. O tomhle problému už jsme vám říkali v uplynulých ranních mozaikách.
0: Jak připomíná Jana Hochmanová na i rozhlase, zaměstnancům se nelíbí směr, kterým knihovnu vede její ředitel Tomáš Sedláček. S Václavem Havlem zachází jako se zpeněžitým artiklem, to je pro mě nepřijatelné, vyčítá šéfovi v rozhovoru pro i rozhlas spisovatel a dramaturg knihovny Jáchym Topola.
1: Rozhlas se Jáchyma Topola ptal i na to, z jakého důvodu chce v knihovně skončit a jakou roli v tom hrají údajné neschody právě s ředitelem Tomášem Sedláčkem, nebo na to, jestli na problém stejně jako Topol nazírají i ostatní členové týmu.
0: Celý rozhovor najdete na irozhlas.cz.

0: Angela Hewitt v 8. části světy pro čembalo v úpravě pro klavír Francise Kupréna v 6 hodin a 14 minut.
1: Návštěvníci v Ústeckém domě kultury si právě dnes užijí koncert spojující zhudebněné středověké texty od Karla Orfa s muzikálovými melodiemi Leonarda Bernsteina.
0: Autorem konceptu a dirigentem hudebního projektu Karmína Burána je dirigent Norbert Baxa.
1: Oceňuje zdařilou rekonstrukci divadelního sálu v Ústeckém domě kultury.
2: A u této příležitosti jsme se bavili s panem ředitelem Kvasničkou, který měl zájem uvést něco mimořádného a exkluzivního. Mělo se jednat o koncert klasické hudby, ale ne úplně tak klasické hudby, protože od toho máme klasické koncertní sály, takže jsme se bavili, co by bylo možné udělat, a kdy jsme ten základ programu určili kantátu oratorium Karla Orfa Karmína Burana, monumentální dílo. A teď samozřejmě, co k tomu? Tak jsme zvolili kombinaci s muzikálovými hity Leonarda Bernsteina. A aby toho nebylo málo, aby to nebylo úplně klasické, tak tohleto všechno je doplněné o projekce. Zaplníme zcela jeviště, na něm bude sedět samozřejmě orchestr, což je Severočeská filharmonie Teplice. Budou na něm stát dva sbory, sbor divadla města Ústí nad Labem a bude to děčínský pěvecký sbor. A k tomu jsem přizval vzácné kolegy, kteří budou takovou ozdobou, protože se jedná o sopranistku Soňu Godarskou, která je nositelka Thálie. Bude se jednat o baritonistu Jiřího Rajniše, což je dneska etablovaný pěvec na scénách, jako je Milan Skalaskala. A ještě k tomu jsem udělal takovou svou osobní kombinaci, jelikož působím na pražské HAMU, že k ním jsem přiřadil mladý talent, tenor Filip Šťovíček. A abych to ještě doplnil, tak celou tu vizuální stránku večera bude mít na starost výtvarník a profesionál v oboru videoartu Pavel Mrkus. Tohle to všechno se zkombinuje a tady to jednou provedeme.
3: Jenom mi teď řekněte, jak vypadají zkoušky. To je asi docela oříšek.
2: To je o tu koordinaci. To znamená, že už máme nakoupené nějaké letenky. Ten dotyčný solista sem opravdu jenom přiletí a odletí. No a co se týče zkoušek, tak samozřejmě jsou to profesionální tělesa, až teda na děčínský pěvecký sbor. To bude něco, co ty lidi možná mají zažité, akorát to vidí v nové kombinaci, to znamená, že tady máme nějaké muzikálové hity a nějakou středověkou mystiku a k tomu ještě samozřejmě videoprojekce, což jsem opravdu sám zvědavý, co to bude, jak to bude. A vlastně škoda, že to neuvidím, protože budu na jevišti a nebudu mít dostatečný odstup od toho, abych to sledoval jako divák.
3: Já si myslím, že taková událost si zaslouží záznam, takže pak budete možná moci shlédnout.
2: Že bych přišel domů a že bych se na to hned podíval.
3: Asi tak. Ale jenom tak přemýšlím, že pro tento účel tedy budete muset mít opravdu hodně dlouhou dirigentskou taktovku.
2: Jedná se asi o 130 lidí, což si myslím, že asi těžko někdo překoná na tomto jevišti v Domě kultury. Ono to není úplně o ty, jak bych řekl, o ty délce.
0: S dirigentem Norbertem Baxou si povídá redaktorka Slávka Brádlová. Koncert v Ústeckém domě kultury začíná dnes v 19 hodin.
1: Archeologové varují, že kvůli novele stavebního zákona můžou zmizet unikátní nálezy. Rychlejší stavby nebo tedy záchrana historie? Otázka, na kterou se pokusíme dát odpověď už za pár minut.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Royal Concertgebouw Orchestra a Ricardo Šej v části světy pro jazzový orchestr číslo 1 Dmitrije Šostakoviče.
1: Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování.
0: Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a taky prodražují.
2: Tuto studňu jsme tu objavili a je to uchvatné, je to studňa s největšou pravděpodobností z kultury nálevkovitých pohárov.
3: Takhle Matuš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle archeologa Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
4: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu. Tady máme sídliště, které dosahuje plochy až 25 hektarů.
3: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Přitom právě u velkých staveb a mimořádných nálezů mohou práce trvat déle, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
5: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice. Novela má proto nastavit jasnější termíny, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
6: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců a dohodou lze tuto dobu prodloužit.
3: Podle návrhu zákona ale půjde výzkum prodloužit jen se souhlasem vlastníka pozemku. Archeologové proto chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komorovci.
7: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany. My se domníváme, že je vhodné tam nastavit nějakou smluvní volnost, která umožňuje reagovat na ta zjištění, která vyplynou na povrch až během realizace těch výzkumů.
3: Změnit se má i financování výzkumů. Ministerstvo tvrdí, že změny zrychlí a zlevní stavby. Archeologové ale varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Virtuózní hra, typicky zahnutá trumpeta a taky nakažlivá energie na pódiu a mezi jeho nejslavnější skladby patří Noc v Tunisku a nebo Slané buráky. O kom mluvím? No pochopitelně o Dizzym Gillespiem. My jsme vám právě teď nabídli jeho skladbu Woody and You. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Francouzská prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Za první čtvrtletí letošního roku spotřeba energií v Česku rostla. Vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle úřadu za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 3%. Stoupala hlavně u domácností. Oproti tomu plyn používali hlavně velkoodběratelé. Jeho spotřeba stoupla o 4,5%. Návštěvníci muzea Oderska ode dneška mohou shlédnout novou výstavu s názvem Carbon. Nabídne pohled na svět v prvohorách a podrobnosti o tehdejší fauně a flóře. Expozice vznikla ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a tamním vlastivědným muzeem. A čekejte oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 a v 1000 metrech na horách 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme kulturní tipy pro dnešní den. Na využití umělé inteligence v umění je zaměřená dnešní veřejná debata, která začíná v 10:30 dopoledne v Kreativním centru v Olomouci.
2: Začíná festival Meeting Brno. Letos je tématem heslo Kde domov můj. A jednou z akcí je dnešní uctění památky obětí holokaustu na brněnském hlavním nádraží, odkud právě z Brna odjížděly židovské transporty.
1: Brno ještě jednou, tentokrát ovšem vodojemy Žlutý kopec. Tam se odehraje koncert britského bubeníka Toma Skinnera.
2: V Hodonínské galerii výtvarného umění začíná výstava Kortizol a endorfíny. Pětice českých umělců se zaměřila na emoce radosti, smutku nebo hněvu.
1: A Muzeum Českého ráje v Turnově otevírá výstavu autorského šperku Jantar jinak. Představí kolekci současného jantarového šperku od 20 umělců.

0: Karol Šimanovský v podání dvojice Bomsorekem a Rafal Blechač. Část sonáty pro husle a klavír opus 9 v 6 hodin a 37 minut na Vltavě.
1: Nechte se od nás pozvat do Francie. V Paříži se totiž budou dražit schody, které vedly do nebe. Jde o část původního točitého schodiště z Eiffelovy věže, které má 14 schodů.
0: A propojovalo druhé a třetí patro téhle slavné památky, kde skončily další části konstrukce.
1: Tak to se dozvíme z reportáže našeho zpravodaje ve Francii Martina Baluchy.
2: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
3: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
2: Sabrina Dolaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
3: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu, takže v dobrém stavu.
2: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Musée d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
3: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
2: Sabrina Dolaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, novými vlastníky se stávají zájemci z Asie nebo z Blízkého východu.
3: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
2: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

Na rohu ulice objevil jsem malý obchod s koření. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

žáku na rohu ulice, nikdy prý nebyl obchod skoření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mi se pořád zdá, že tam voní kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

0: Baladu o kmínu Michala Němce nám do vysílání vybral náš dramaturg Jan Kincl. 2 minuty zbývají do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Zatímco uplynulé minuty patřily kmínu, tak dnešní večer na Vltavě bude patřit hudbě, která propojí slavná díla s téměř zapomenutými poklady evropské duchovní tradice. Od 20 hodin nabídneme v přímém přenosu koncert z festivalu Pražské jaro ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.
0: Program přinese monumentální Stabat Mater Jakuba Jana Ryby i novodobou premiéru oratoria skladatele Antonia Casimira Cartellieriho. Dramaturgie večera připomene bohatství hudby, která vznikala v českých zemích kolem roku 1800 a taky ukáže, jak pestrý a inspirativní byl tehdejší hudební svět.
2: A kdo vystoupí? Helsinki Barok Orchestra, tedy soubor, který dnes patří jednoznačně mezi nejuznávanější evropské ansámbly historicky poučené interpretace. S festivalem Pražské jaro a Rudolfinem se tedy po rozhlasových linkách propojíme ve 20 hodin. Nenechte si to ujít.

0: Čtyři přístupy, čtyři podoby současné festivalové kultury.
1: Slunovrat v Opavě, Kamenice v České Kamenici, Kůl v Plotě v Písku a Hýl v Lišově ukazují, jak různorodě může vypadat městský a regionální hudební festival.
0: O plánech, dramaturgii a zákulisí v Art Café s Davidem Pomahačem 25. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Filon Trio v části 8 kusů pro klarinet, violu a klavír Maxe Brucha. V ranní mozaice 9 minut před 7.
1: A teď nás spisovatelka Magdalena Placová nechá nahlédnout do působivého bytu své tety. Najdeme tam hlubokou skříň z ořechového dřeva, která slouží jako knihovna.
2: O mojí davidské tetě jsem už psala. Věděla o tom a byla ráda. Mé jemné autorské licence jí nevadily. To je dobře, říkala, to tady zůstane. Truchlení je zvláštní proces. Jen postupně nám dochází, co jsme ztratili a co ještě budeme muset oželet, neboť nelze udržet pohromadě svět, který postrádá svůj střed. Lidé jako teta, kteří vyrostli z pevných kořenů a zůstávají celý život v rámci jednoho místa a jedné kultury, kteří jsou však přitom vnitřně bohatí a neustále se nějak rozvíjejí, dokážou svůj svět naplnit beze zbytku. Snad není velký co do perimetru, za to jde do hloubky. Každý předmět v tetině dnes osiřelém bytě má dlouhou historii, ale není už nikdo, kdo by si pamatoval. Teta vyprávěla ovšem jen něco, hlavně historky z války. Zbytek, aby z ní člověk doloval. Často jen mávla rukou k šuplatům psacího stolu a řekla, tam to všechno je, tam to najdete. Jde o stůl z první republiky, masivní a přitom moderní kus nábytku, zděděný po dědovi. Já ale myslím, že ještě více toho nalezneme v knihovně, až bude čas. V té hluboké skříni z ořechového dřeva s prosklenými dveřmi, kde jsou knihy v několika řadách za sebou, vázané v kůži, v plátně nebo zabalené do voskového papíru, to byla tetina specialita. Balení a lepení knih. Mívala doma úplnou nemocnici. Každou naši rozpadající se nebo potrhanou knížku si odnesla a vrátila ji vzorně zabalenou, nadepsanou a vyspravenou průhlednou lepící páskou, kterou náš otec nosil ze střižny Československé televize. V socialistických obchodech k dostání nebyla. K mým oblíbeným pokladům tu patřily čarodějovy pohádky z obrázky smyslných upírek, secesní vydání Zejerova Amise a Mila, knihy Růže a prsten, princezna Včelka, české báchorky a také časopisy z babičina dětství s mravoučnými básničkami. Pyšní sourozenci Éda a Madla na závěr v bláto spadla, jedlíku Nenasytovi se udělalo zle, chlapec, který na ptáče vypadlé z hnízda volal však já jsem tě neschodil, byl rovněž potrestán. Hrubín se svým ráno raničko vstanu byl taky fajn, ale tohle bylo zajímavější, i proto, že knihy nesměly opustit byt, kde teta bydlela po dědově smrti s babičkou. To kvůli nim jsem se v dávno předškolním věku naučila číst ze slabikáře Poupata, moje osamělé úsilí jemně povzbuzováno babičkou, která byla z hlasitého přečítání unavená, potřebovala taky vařit a tak. Ale o tom jsem nechtěla psát. Chtěla jsem poukázat na jedinečný tetin rys, totiž na její potřebu knihy nejen číst, ale také komentovat. Jako středověcí autoři biblických hypertextů teta zapisovala své poznámky ostře ořezanou tuškou přímo na okraje stránek. Senzační povídka o upírech odehrává se v Srbsku 1815. Poznamenala například u titulu Vlkodlaci od A.K. Tolstého v knize Tři mistři ruské prózy vydané v Praze roku 1947. U Turgenevovy první lásky v téže sbírce poznamenává existuje též překlad Bronislavy Herbenové. Některé odstavce si po straně zvýraznila čarou, zřejmě ji uchvátili. U Černého mnicha od A.P. Čechova stojí zamilované čtení D. Šostakoviče, vis jeho paměti, 23.4.06. Datum označuje den, kdy teta poznámku psala. Jedná se tedy zároveň o jakýsi deník. Takových opoznámkovaných svazků jsou v knihovně stovky. Myslím, že budeme muset prostudovat, i když vůbec netuším kdy. Protože pokud teta někde přebývá, je to právě v těchto, jak se dnes říká, personalizovaných knihách. V této mnohosti, jež by neměla být rozptýlena, jako by neměl být rozptýlen její svět. A přece bude, je to nevyhnutelné. S každým z nás odchází jeden celek, zbydou jen vzácné drobky.
1: Byt, knihovna i poznámky v knížkách, tohle všechno funguje jako stopy existence člověka. Dnešní úvahu pro nás napsala Magdaléna Placová.
0: V Ostravě chystají premiéru opery Hráč Sergeje Prokofjeva, i o tom ještě přineseme podrobnosti.

0: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hezké ráno, teď je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Skončil nepřetržitý dohled nad místem, kde v Národním parku České Švýcarsko před 3 týdny hořelo. V Rakousku odsoudili bývalého člena kontrarozvědky ze špionáže pro Rusko. Muž se chce odvolat. Opera Hráč dnes poprvé zazní na ostravském jevišti. A čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami od 18 do 23 stupňů Celsia. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila nepřetržitý dohled nad požářištěm nedaleko Rynartic u Jetřichovic.

0: Už začala sčítat škody po požáru, přesáhnou 10 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Vědci z Akademie věd odhalili, jak do plic pronikají nanoplasty, miniaturní úlomky umělé hmoty poletující vzduchem. Pomocí nově sestrojeného mikroskopu sledovali látky na povrchu plicních sklípků.
2: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky, a když tady je zabudovaná nějaká částice, je schopna se taky dostat dále.
3: Popisuje Lukáš Cviklik z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hajerovského. Nanoplasty podle něj poletují volně ve vzduchu.
2: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Podle vědců mohou tyto nečistoty pronikat kromě plic i do očí a na ně se chtějí zaměřit v dalším výzkumu. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Rakouský soud poslal na více než 4 roky do vězení bývalého člena kontrarozvědky Egista Ota. Podle rozsudku pracoval pro ruskou tajnou službu a předával jí citlivé informace i data z rakouských úřadů. Šlo o jeden z největších špionážních procesů v Rakousku za poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný.
4: Soud uznal bývalého zaměstnance rakouské kontrarozvědky vinným ze zneužití pravomoci a špionáže. Podle rozsudku mimo jiné bez povolení vyhledával osobní údaje v policejních databázích a předával je ruské tajné službě FSB, včetně notebooku s citlivými daty jedné ze členských zemí Evropské unie. Prokuratura tvrdí, že spolupracoval také s mezinárodně hledaným Janem Marsalkem, který je dlouhodobě spojovaný právě s ruskými tajnými službami. Ot vinu i spolupráci s Moskvou odmítá a plánuje se odvolat. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Poprvé dnes v Ostravě zazní opera Hráč Sergeje Prokofjeva. Libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu přenese diváky Národního divadla Moravskoslezského do prostředí evropské smetánky. S ironickým odstupem se dívá na lidskou přetvářku, pokrytectví anebo hazard s lidskými city.
5: Touží po lásce, neví, jak k té lásce dojít.
6: Mezzosopranistka Zuzana Revaj mluví o Polině, mladé manipulativní ženě, která vyrostla v pokryteckém prostředí ruské smetánky.
7: Oni všichni chtějí peníze, ale nikdo z nich nehodlá věnovat nějakou práci nebo úsilí, kromě teda hry na ruletě nebo případně čekání na dědictví. Každý se tváří trošku ničím tím, čím není.
6: Říká režisér inscenace Jiří Nekvasil. Ostravská stylizace tak trochu propojuje epochy. Operu divadlo uvádí v ruském originále s českými a anglickými titulky. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí. Bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 14. A více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké ráno. Jak technologie mění náš každodenní život? A mění ho vlastně k lepšímu? No uvidíme, ukáže to teprve čas. V Náprstkově muzeu v Praze ale dnes ožijí vynálezy, domácí technické zázraky a taky představy o pokroku, které fascinovaly už naše předky. A tak se tam vypravíme. Vydáme se ale taky za tichem s novou knihou Aleše Palána o Šumavě, která je spíš nekorektním antiprůvodcem než turistickou pozvánkou. Tak tuhle knížku prolistujeme. A nakonec zamíříme i do Benátek, kde český sochař Richard Štipl vystavuje po boku světového umění a zavzpomíná na svou spolupráci s tvůrcem šperků, třeba pro takovou Lady Gaga nebo zpěvačku Dua Lipu. Začíná další hodina našeho dnešního vysílání, tentokrát čtvrteční, s datem 21. května.
1: Snad dobrou náladu udělá Jaroslav Ježek, kterého zahrajeme, nebo Antonio Carlos Jobim. Teď Giovanni Battista Pergolesi, Raglan Brock Players a část koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Giovanni Battista Pergolesi a část koncertu pro housle v 7 hodin a téměř 10 minut.
1: Česká účast výtvarníků v rámci Benátského bienále a jeho paralelních programů, ta je letos hodně významná. Například český malíř a sochař Richard Štipl byl přizvaný na velkou výstavu s názvem The Only True Protest is Beauty.
0: A to do skvostného historického Palazzo Pisani Moretta na benátském Grand Canálu.
1: Na téhle skupinové výstavě s ním taky natáčela naše reportérka Zuzana Filipková.
2: Tak tenhle příběh začal asi tak před 6 lety, kdy mě náhodně oslovil přes Instagram jeden brazilský šperkář, který vystudoval v Londýně a sledoval moji tvorbu nějakou dobu. V době hlubokého covidu mě vyzval ke spolupráci. Nevěděli jsme přesně, co to ještě bude. Pak se to vykrystalizovalo do něco podobného, jak vidíme tady pětice hlav, na který chtěl připevnit svoje šperky. To je člověk, který je mladý, ambiciozní a dělá šperky pro celebrity, včetně Lady Gaga, já nevím, Dua Lipa. Nakonec se teda skončilo u Drisseva Notna. Los Angeles zde otevíral svoji pobočku.
3: Popisuje u svých děl v prvním patře okouzlujícího paláce Pisani Moretta Richard Štipl. Krásnější kulisy pro svá díla si nemohl přát. Gotický palác z 15. století stojí přímo u vodního kanálu Grand Canal v Benátkách ve čtvrti San Polo. Má charakteristickou růžovou fasádu, bohatou barokní vnitřní výzdobu a v roce 2025 ho koupil slavný belgický módní návrhář Dries Van Noten se svým partnerem. V dubnu letošního roku tu oficiálně otevřeli sídlo své umělecké nadace.
2: Po letech si vlastně Dries Van Noten, když prodal svoji firmu v Belgii, koupil si palác, aby založil nadaci, tak si vzpomněl na mě a na ty hlavy, to zařadilo do téhle výstavy. Já jsem tady byl někdy v říjnu, se na to podíval, neprostor a konečně se s ním setkat. Měli jsme spoustu jiných návrhů, možností, ale nakonec si vybral zase sérii tady těch hlav, které jsou dělány přímo na tuto výstavu.
3: Jak se cítíte v té společnosti, tady na té výstavě?
2: Je to obrovská čest, jako být zařazen, být vybrán mezi světový jména, obzvlášť Driesem, který tady založil tuto nadaci. Já si toho moc cením a vážím.
3: První dílo je složené z 5 hlav. Pro Štipla typické autoportréty s různými škleby a také zdobením. Jedna z nich má místo tváře vyškrábanou díru.
2: Je to vlastně poukázání na to místo, kde vzniklo umění. Umění vzniklo v jeskyni, ale zároveň vzniklo i ve hlavě. Takže je to takový jako nosič toho umění, toho nápadu. Je to zároveň i alegorie na Platona, alegorie jeskyně. Teďka nebudu to si do toho pouštět, protože je hodně zdlouhavý. Ale je tam nahrazená zazdíná tvář. Je to v tomto případě zase odkaz na Verikon, nebo na svatou Veroniku.
3: Jakým způsobem je vlastně zdobíte ta těla?
2: Tady v tomhle případě jsem to chtěl každý úplně trošku jinačí. Takže jsou to vlastně techniky, každý má vlastně jiný přístup. Tady talenta s tím tetováním pojatá jako španělský realismus ze 17. století. To tetování je takový výběr z dějin i ze současnosti. Ten citát, který tam je The Souls We Had, je vlastně od citát, který měl na papírku napsaný Cy Twombly, který když měl ateliér Benátka, tak to měl jako takové jako upozornění sám pro sebe. To benátské prostředí muselo mít na něho velký vjem efekt, takže jsem to zase chtěl použít, ale zase totálně z jiné strany. Ten další je zase odkaz na zlacení a stříbření, takže to je plátkový zlato a plátkový stříbro. Tím se taky vlastně dávno ty sochy dekorovaly. Tady tohle je taková idealizovaná krajina, zase je to odkaz na holandské mistry, kteří malovali tady ty fantastické krajiny, aniž by vlastně v Alpách někdy byli. Tam, kde žijí, tak jsou na rovině, takže to je vlastně takový vnitřní obraz, obraz duše. Zároveň je to obraz, který byl vygenerovaný umělou inteligencí, jo, je to ve stylu zase něčeho jiného. A tam ten citát, tam je End of Days, to je odkaz na hebrejskou knihu Apokalypse, že to není ten nový zákon, jako znám ze svatého Jana, ale že to je vlastně zase něco, to odkaz zase úplně někam jinam. Do minulosti.
3: Druhé dílo Richarda Štipla jsou dřevěné ruce, kde nechybí ani doprovodné video z jeho ateliéru.
2: Kde pracuji, kde vlastně vznikla tady ta série těch věcí, jak ty hlavy, tak tyhle ty ruce. Tady je to vystaveno vedle benátského sochaře. Je to starší pán, který po válce dělal vlastně ruce a nohy pro ty, který měli amputovaný. Už prostě u toho zůstal a přetavil to do umění, tak dělá i svoje ruce a je tady zařazen, protože má svůj obchod tady za rohem, takže je taková jako místní specialita. On už má přes 90 let a dojíždí tady do toho obchůdku každý den, kde vyrábí svoje ruce, takže máme tady ukázku dvou nabídku různých přístupů.
3: Vysvětluje Richard Štipl. Celá výstava The Only True Protest is Beauty v paláci Pisány Moreta čítá asi 200 děl na 3 patrech historického paláce. Uvidíte tu módu, šperky, umění, sběratelský design, fotografii, sklo, keramiku od zavedených i začínajících talentů. Název výstavy Jediným skutečným protestem je krása vychází z verše amerického skladatele a politického aktivisty Phila Oakse. Jehož písně se staly protestními hymnami 60. let minulého století.
1: Richard Štipl si povídal s naší reportérkou, redaktorkou Zuzanou Filipkovou, vzpomínal i na události staré 6 let, kdy ho oslovil jeden významný brazilský umělec, aby vyrobil šperky třeba pro zpěvačku Lady Gaga.
0: Muzeum v Litomyšli chystá výstavu ke 200. výročí vydání Rettigové kuchařky. Podrobnosti o tom za chvíli.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: pianista Tomáš Výšek a jarní vítr Valčík pro klavír Jaroslava Ješka.
1: Možná, že to máte stejně jako František, který rád a taky dobře vaří, a tak myslím, že by ho mohla zajímat výstava, která začne už zítra v muzeu v Litomyšli. Bude o umění kuchařském a muzeum ji připravilo ke 200. výročí vydání slavné domácí kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové. Ale kromě ní se bude věnovat i dalším kuchařským knížkám a zavede vás do dobových kuchyní z 19. století, tedy do doby před zavedením sporáků.
0: Muzeum vystaví právě i kuchařské knihy z období Rettigové i starší, které mohla znát a mohla z nich čerpat. Tak to je takový malý tip na pátek.
1: A další přidáme hned po zprávách, které přineseme za 5 minut.

0: trochu pro nás možná orientální tóny. Areno Garcia Fons, teď je 7 hodin 30 minut, přejeme příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas ukázal, že 57% lidí nepovažuje sjezd sudetských Němců v Brně za správný. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Akce začne zítra na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. V Česku bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že téměř pětina respondentů předpokládá, že sjezd bude mít negativní vliv na česko-německé vztahy. Zhruba stejné množství lidí si myslí, že vztahy naopak posílí. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místo předsedu Valného shromáždění OSN. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu totiž kandidatura podkopává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a také prodražují. A čekejte oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 a v 1000 metrech na horách 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Jestli ještě nemáte plány na dnešní večer, potom vás zveme k poslechu Vltavy. V pražském Rudolfinu koncertuje Helsinský barokní orchestr, tedy jeden z nejlepších souborů staré hudby, a pozval ho Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Koncert živě vysíláme od 20 hodin právě tady u nás na Vltavě a kromě jiného nabídne Rybovu Stabat Mater.
2: Pokud byste raději na koncert amerického jazzového kytaristy, klavíristy Freda Hersche, tak musíte do Centra současného umění DOCS Praze.
1: Opera Národního divadla a Státní opera v Praze potom uvedou inscenaci opery Dialogy karmelitek francouzského skladatele Francise Poulenca a rozhovor s režisérkou Barborou Horákovou Joly uslyšíte v Mozaice už za půl hodinky.
2: Olomoucké muzeum umění zahájí výstavu k 80. fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta.
1: A poprvé dnes v Ostravě v Národním divadle Moravskoslezském zazní opera Hráč Sergeje Prokofjeva.

0: Tvorba Eduarda Nápravníka, část z jeho tria pro housle, violončelo a klavír, 7:07.
1: Je to pár dnů, kdy skončil pražský veletrh a festival Svět knihy a myslím si, že poličky knihovny Jana Nejedlého teď praskají ve švech. Jan Nejedlý už je s námi ve studiu, aby přednesl své knižní novinky. Vítejte u nás, Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jakou knihu dnes začneme?
2: Tak začneme knihou Daniela Charmse, ruského klasika nonsensové literatury. Charms se u nás těší v poslední době velké pozornosti. Nakladatelství Dauphin vydává jeho vybrané spisy a nakladatelství Akademia nyní připravilo obsáhlý výbor z jeho poezie. Jmenuje se Vous a oko a 15 rukou. A už z názvu vyplývá, že čtenáře čeká exkurze do světa nespoutané imaginace a grotesky. Ale jak píše v doslovu překladatelka Jana Kitzlerová, Charmsův humor spíše znepokojuje, než rozveseluje. A možná šlo autorovi o víc než jen o humor, a sice o nový pohled na svět. Je třeba odpojit rozum, říká básník, abychom uviděli předmět takový, jaký je. Tedy odhodit racionální okuláry, kterými pohlížíme běžně na svět, aby do nás svět mohl proniknout a my jsme ho dokázali pochopit, říká Daniel Charms.
1: A další knížka, kterou jste přinesl, ta nese název Velká hra. O jaký titul jde?
2: Spíše než o velkou hru jde o hříčku, nicméně velmi půvabnou. Útlá próza je pozdním debutem 55-letého Jana Procházky. Autor se zde vyznal z lásky k dobrodružným příběhům, které traktuje poněkud parodicky, podobně jako třeba Jiří Brdečka ve svých slavných filmech. Na scénu povolal geniálního vynálezce, tajné agenty tří mocností a zuřivou reportérku. Ve špionážním příběhu, zasazeném do 20. let 20. století, nejde o nic menšího než o záchranu světa před totální zkázou. Kromě vzducholodí a parních fiakrů se zde prohánějí i takové persony jako Egon Erwin Kisch, Sigmund Freud nebo třeba policejní rada Vacátko. Knihu vydalo nakladatelství Grada.
0: Do třetice jste si nechal publikaci Aleše Palána, která pojednává jak jinak než o Šumavě.
2: Ano, je to pravda. Nicméně autor srdcerivných příběhů o šumavských samotářích se tentokrát rozhodl dělat humor a jde mu to výtečně. Inspirovala ho k tomu ediční řada průvodců nazvaná Zatichem, kde mu nabídli napsat šumavský bedekr. Namísto usebraných meditací však stvořil nekorektního antiprůvodce. Jak říká, Šumavu jsem navštívil za vás, abyste vy už nemuseli. V duchu zadání se vydává po stopách šumavského ticha. Nejvíce ho najdeme, říká autor, na Modravě, kde se kolem půlnoci ze všech hotelů, penzionů a rezortů ozývá zoufalé volání ticho. Pro tichou Šumavu toho podle něj mnoho udělali i soudruzi za minulého režimu, když vystavěli železnou oponu a ticho hvozdů střežili se samopaly v ruce. Nit suchou nenechá Palán ani na šumavské mytologii. Nekonečné jsou v našem světě jen tři věci, píše. Hospodinovo milosrdenství, doufejme, rozměry vesmíru, asi, a počet pověstí s šumavskou tématikou, bez pochyby. A konečně, legraci si autor dělá i sám ze sebe, když osnuje vznik cestovní kanceláře, která by turisty vozila po šumavských samotářích, co sem utekli před civilizací, ale dík autorovi se z nich staly celebrity. Knihu, která si dobírá mýtus tajemné a romantické Šumavy, vydalo nakladatelství Moto.
1: Nás jste nalákal. Nonsenzová poezie, parodie dobrodružných románů a taky nekorektní antiprůvodce Šumavou. Tohle všechno byly knižní tipy, které nám do studia dnes ráno přinesl publicista Jan Nejedlý. Honzo, děkujeme a těšíme se opět příští čtvrtek touhle dobou. Mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Antonio Carlos Jobim, nahrávka z 80. let v 7 hodin 45 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Nadšení pro technický pokrok, inspirace ze zahraničí a taky snaha usnadnit ženám domácí práce. Tohle všechno stálo u vzniku první muzejní sbírky Vojty Náprstka. Moderní, praktická a také rychle zastarávající kolekce se stala základem dnešní technické sbírky.
0: Více se o ní dozvíte dnes v 18 hodin v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur na programu Vynálezy a zlepšováky.
2: Tenhle večer nabídne komentované setkání s kurátory nebo také debatu o tom, jak technologie proměňují naše domovy i každodenní život.
0: Kurátor Jana Šejbl provede návštěvníky dlouhou cestu od myšlenky zakladatele k realizaci skutečného průmyslového muzea.
2: Vůbec nejstarší kolekci sbírky Technika v domácnosti Národního technického muzea potom v Náprstkově muzeu v Praze představí její kurátorka Lucie Střechová.

0: Marc-Antoine Charpentier a opera Médée. Část jsme slyšeli v podání souboru Lézar Florissant ve čtvrteční ranní mozaice 21. května.
1: Vizitka. Dnes přijde Irena Paul Houkalová, umělecká vedoucí ZUŠ Open a také ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené.
0: Už 10 let propojuje festival ZUŠ Open tisíce dětí, pedagogů i profesionálních umělců po celé republice.
1: Pod heslem Zušlechťujeme uměním letos znovu oživí náměstí, školy, parky a také koncertní sály stovkami akcí, které připomínají, jak důležitou roli mají základní umělecké školy v české kultuře.
0: A tak bude Irena Paul Houkalová ve vizitce mluvit o smyslu uměleckého vzdělávání, radosti z tvorby i o tom, proč má umění sílu spojovat generace.
1: Nenechte si ujít naši vizitku tady na Vltavě po 10. dopoledne.

0: Karl Philipp Emanuel Bach a Akademie für Alte Musik Berlin 10 minut po 8 ráno.
1: Opouštíme Bacha a míříme k Pulánkovi. Ve Státní opeře v Praze totiž dnes poprvé uvedou jeho Dialogy karmelitek. Je to opera, která patří k nejvýznamnějším titulům 20. století.
0: Režisérka Barbora Horáková-Joly v nové inscenaci propojuje historický příběh francouzských karmelitek s tématy strachu, totality a osobní odvahy.
1: Inspirací byl kromě jiného i román Bílá voda od spisovatelky Kateřiny Tučkové.
0: S režisérkou natáčel Daniel Jäger.
2: Já vždycky jsem hrozně pohnutá jakoby sílou lidí, kteří bojují proti nepráví. A to mě hrozně fascinovalo tady na té opeře a že to je vlastně takový univerzální téma. Vlastně se to odehrávalo za francouzské revoluce v 18. století. A když se prozídneme kolem sebe, tak vlastně tady ty boje pokračují. Ať už jsou to boje jenom jako náboženské nebo vůbec boje za svobodu a za demokracii a za vlastní názor. A je to opera o strachu a pro mě strach tam hraje opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli nějaké milostné duo, kde soprán umírá, protože je zabitý baritónem, po případě tenorem, a že to je takový jiný téma, takže se mi to hrozně líbilo a nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
3: Ve své interpretaci propojujete historický příběh karmelitek s tématem totalitního násilí 20. století a inspirujete se mimo jiné románem Bílá voda Kateřiny Tučkové. Jakým způsobem se tato inspirace do inscenace promítá? Jak bude vypadat scénický prostor?

0: Inspirací mě bylo vlastně to místo samotné. A oni vlastně karmelitky jsou známé tím, že vlastně když vedli ty dialogy mezi sebou a rozjímali a tak to vždycky dělali při nějakých činnostech. A v té Bílé vodě vlastně ty jeptišky pracovaly hrozně na těch zahradách, ty tam jsou známé. A když jsem se tam byla podívat, tak první, co mě vlastně jakoby napadlo, že tam vlastně ty zahrady se změnily v ty hroby. A to byla taková hlavní inspirace, že vlastně máme na scéně takové jakési zahrady, které zároveň ty jeptišky okopávají na začátku a starají se o ně a vlastně si symbolicky kopou už ty svoje vlastní hroby. A ty zahrady jsou udělané tak, že zároveň ale vytváří i scénografii, která vlastně dá takový symbolický prostor vězení nebo vlastně utváří i klášterní prostory. A potom, co mě zajímalo hodně a co se mi líbí v tom románu moc, že každá ta jeptiška má takový svůj osobní profil, že vlastně vidět, odkud pochází, co se jí mohlo stát. Že vlastně to seskupení se stává z individu, že ty jeptišky mají vlastně každá svoji osobnost. A to bylo, co jsem chtěla trošku víc ukázat.
1: Dialogy karmelitek jsou velmi intimní opera, zároveň ale vrcholí jednou z nejsilnějších scén operního repertoáru 20. století, kdy ty jeptišky končí život pod gilotinou. Jak jste pracovala s kontrastem mezi niterností a takovým tím velkým dramatem?
0: Já se vždycky snažím vycházet nejdřív z hudby a vlastně v těch karmelitkách je to hodně specifické, že oni jsou to opravdu dialogy, takže se dlouho hovoří. Občas jsou ty scény napsané tak, že opravdu se člověk musí zaposlouchat i do toho textu. Ten text je hodně filozofický, ale zároveň tím, že jsem se snažila jakoby ty jeptišky ukázat víc individuálně a co se v nich odehrává, tak se snažíme i přesto jakoby tu filozofii ukázat v tom jejich vnitřním světě. Oni jsou pak strašně silné mezihry. V tom je to napsané tak jako filmově skoro až ta hudba, bych řekla. A to drama je pak hrozně silné jakoby v těch mezihrách a dá se vlastně ještě víc ukázat ten strach například z toho, jak zápasí vnitřně a vlastně jak zápasí i s tím, že ne každá úplně tu víru a toho Boha našla. A to je vlastně to, co vede vlastně k tomu celému konci.
1: Jak probíhaly zkoušky a jak souzníte s dirigentem Hermanem Boimrem?
0: No, to je úžasná spolupráce vždycky s panem dirigentem, protože jsme spolu dělali Krále Líra a jsem moc ráda, že to převzal on. Taky nesmím zapomenout na to, že to původně měl dirigovat Gabriel Feltz, kterého jsem znala, který byl taky úžasný dirigent a tak doufám, že se na to od někud dívá, že by se mu to líbilo. A pan Boimer je fantastický muzikant, hrozně příjemný člověk, který opravdu se zajímá o to, co se na té scéně děje, i takže to bylo krásné propojení. A musím říct, že jsme si zkoušky i přesto, že to je téma neúplně veselé, hrozně moc užili, protože myslím, že ta síla, kterou to dílo má, se tak nějak automaticky posunula do každého, kdo je na scéně. A myslím si, že každý hodně věří v to, co děláme teďko a že musím říct, že ta skupina všech, kteří na té scéně jsou opravdu skoro jako ta skupina těch jeptišek, které vlastně si to prožili, ten děj, ten příběh a tím, že je to vlastně opravdové a tím, že vlastně jsme to i zasadili tady do jakéhosi prostředí, který si spoustu lidí ještě tak nějak jakoby může pamatovat nebo ke kterému má nějaké spojení přes svoji rodinu například, takže možná tím se to ještě skoro tak nějak jako usílilo, že si myslím, že každý si to prožívá hodně osobně.
2: Říká režisérka Barbora Horáková. Žoli v hlavních rolích se představí Jana Sibera, Markéta Cukrová nebo Tamara Morozová a premiéra dialogů karmelitek je dnes od 20 hodin.
3: Novou expozici mají v Muzeu užitého umění ve Vídni. Seznámí nás s ní náš spolupracovník Martin Krafl za pár minut.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku necelých 21 minut po 8. ve čtvrtek 21. května.
1: A míříme do Rakouska. Vídeňské muzeum užitého umění, známé pod zkratkou MAK, na jaře otevřelo novou stálou expozici a ta dostala název Vídeň 1900. Nabízí pohled na jedno z nejkreativnějších období rakousko-uherské monarchie, tedy na vídeňskou secesi. A přilákala pochopitelně pozornost i našeho stálého spolupracovníka Martina Krafla. Martine, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Umělecké výstavy zaměřené na přelom 19. a 20. století nejsou ve Vídni neobvyklé. V čem je tahle nová expozice odlišná od těch dosavadních?
2: V tom, že nenabízí obvyklou chronologickou dějepisnou přímku. Výstava sází na inovativní přístupy a epochální změny mezi první výstavou secese v roce 1898 a koncem první světové války. Tehdejší moderna vzkvétala v paradoxní době na prahu rozpadu rakousko-uherské monarchie. Byla plná kontrastů. Na jedné straně luxus, krása a splněné sny, na druhé straně bída a tvrdá realita. Muzeum ukazuje, že designéři a výtvarníci z přelomu 19. a 20. století byli skuteční pionýři, kteří dodnes inspirují současné umělce.
1: A když tedy výstava nejde chronologicky, Martine, vstoupíme tedy do té nové stálé expozice. Co nás tam čeká? Jaká panuje atmosféra?
2: Naďo, je to jako kdybyste procházela ve filmových ateliérech. Ta výstava zabírá tři velké sály. A když se tam ocitnete, tak máte pocit, že filmaři právě stavějí kulisy pro dobový seriál o každodenním životě v době secese. Všude kolem vás stojí dobový nábytek, porcelán, visí tam textilie a jsou tam užitné předměty. Muzeum tak nabízí zcela nový úhel pohledu na tehdejší kreativitu.
0: Samotné muzeum MAK má přitom dlouhou tradici. Jak ovlivnila tahle instituce vývoj evropského designu?
2: Zásadně, Františku. Dnešní MAK byl původně císařsko-královským rakouským muzeem pro umění a průmyslový rozvoj. Od samého začátku, tedy od roku 1863, se snažil o dialog mezi architekturou, malířstvím a užitným uměním. A to nejen prostřednictvím výstav, ale hlavně v praktických dílnách nebo workshopech. No a právě toto propojení řemesla a umění dalo impuls pro vznik legendárních směrů, jakými byly slavný Bauhaus nebo vídeňské umělecké dílny.
1: Teď už se dostáváme k části výstavy zaměřené na vídeňské dílny a na ženy, které v nich tvořily. Proč právě na ně?
2: Protože jejich jména upadla v zapomnění. Vybíral je architekt a designér Josef Hoffmann, bylo jich na 180 a prosadili se svým jedinečným stylem. Vytvářeli textilní design, módu, bytové doplňky, hračky nebo keramiku. A právě díky nim měli dílny uznání a úspěch nejenom v Evropě. Přitom málo kdo zná jména a osudy těchto žen a mimochodem je mezi nimi i jedna česká stopa.
0: Vy, Martina, si myslíte výtvarnici Vilhelmínu Podhajskou, čím se právě ona v uměleckých dílnách prosadila?
2: Přezdívalo se jí Minka. Byla malířkou, grafičkou, ilustrátorkou a zároveň lektorkou řemeslných kurzů. Narodila se sice ve Vídni, ale zemřela v roce 1963 v Liberci. Spolupracovala třeba s Gustavem Klimtem nebo s českým uměleckým družstvem Artěl a dokonce vedla prvorepublikový kruh výtvarných umělkyň v Praze. Minka proslula svými hračkami, za které sbírala ceny v Paříži i Miláně. V roce 1934 je představilo Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Její styl v muzeu MAK poznáte okamžitě. Podle veselých barev, elegance, nadsázky a designových prvků vídeňské secese.
1: Lesk monarchie, zapomenuté ženské osudy, silná česká stopa. Tohle všechno nás teď čeká v nové stálé expozici Muzea užitého umění ve Vídni. Snad vás nalákal k návštěvě náš stálý spolupracovník Martin Krafl. My s Františkem pojedeme. Martine, mějte se hezky.
2: Tak se na vás ve Vídni těším. Naslyšenou.

0: Johann Sebastian Bach, Alena Ibragimová a BBC Scottish Symphony Orchestra necelou minutu před 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: O podporu knihovny Václava Havla mají zájem noví dárci. Potvrdil to současný jediný člen její správní rady David Dušek. Knihovnu poté, co ji od příštího roku přestane podporovat nadace manželů Bakalových, prý čeká restrukturalizace.
0: Dušek předpokládá, že knihovna obnoví svůj program na podzim. K situaci kolem současného ředitele Tomáše Sedláčka se vyjádřil jak samotný Sedláček pro server i rozhlas, tak dramaturg knihovny spisovatel Jáchym Topol. Rozhovor s oběma najdete na tomhle serveru.

0: Isaac Albanese, výběr z jeho tvorby na vlnách Vltavy, 8:30.
1: Paul Murray, to je irský prozaik, esejista a scénárista. Narodil se před 51 lety v irském Dublinu a českou premiéru si odbyl v loni svým v pořadí 4. románem Včelí bodnutí.
0: Roku 2023 se dostal až mezi užší nominace na prestižní Bookerovu cenu. Minulý týden byl taky Paul Murray hostem Pražského literárního festivalu a veletrhu Svět knihy.
1: A právě na pražském výstavišti si povídal s naší stálou spolupracovnicí amerikanistkou Hanou Ulmanovou.
2: Ve svém románu Včelí bodnutí popisujete irské maloměsto jako poměrně konzervativní a pokrytecké, ale i malinko přátelské. Myslíte si, že takové je dnešní Irsko?
3: Podle mého názoru je moje fiktivní městečko na povrchu hodně kamarádské a pohromadě ho drží pocit komunity, ale jeho odvrácenou stranou je až jakási klaustrofobie. Dojem, že všichni všechny ustavičně sledují. A jistě, Irsko je báječné a přátelské místo, zároveň však část jeho obyvatel pořád bedlivě pozoruje každého, kdo se něčím vymyká nebo liší.
2: Popisujete dobu po finanční krizi v roce 2008. Jak moc dopadla konkrétně na Irsko ve srovnání se zbytkem světa?
3: Ano, pro srovnání. Finanční krize se odehrála roku 2008, ovšem děj mojí knihy je zasazen do roku 2014 a následky propadu jsou i 6 let poté zničující. Už to vám, myslím, naznačí, jak těžce bylo Irsko zasažené. Byla to opravdu temná doba, hodně lidí přišlo o práci a hodně jich taky zemi opustilo.
2: V knize také popisujete spoustu nebezpečí pro mladou generaci, ať už je to internet nebo pro nás všechny klimatická krize. Jak dobře znáte jazyk dnešních teenagerů a jejich zkratky a jejich obavy?
3: To přesně nevím, ale domnívám se, že důležitou součástí toho, že se stanete spisovatelem, je fakt, že umíte naslouchat okolním hlasům. A já se o to opravdu snažím. A přiznávám, že když si vezmu ven sluchátka, jenom tím šikovně maskuju, že odposlouchávám jiné lidi. Což by, podle mého soudu, měl umět každý autor. A máte pravdu, nebezpečí plynoucí z internetu a klimatická krize jsou věci, které by měly děsit celé lidstvo. Nicméně mám pocit, že klimatické krize se obzvlášť bojí mladá generace, ale střední generaci se problém spíše daří ignorovat a to je v konečném důsledku špatné pro všechny. Zatímco u internetu je to naopak. Mladí lidé si na něj vypěstovali doslova návyk, což mě jako otce přímo straší.
2: Ve svém díle nepoužíváte uvozovky při přímé řeči. Je to něco, co jsem našla třeba i v románu Paula Lynche. Myslíte si, že je to něco typicky irského a co tím chcete dosáhnout?
3: No, ve skutečnosti je vynechávání interpunkce a uvozovek, podíváme-li se na irskou, ale i britskou či americkou literaturu obecně, docela nezvyklé. A já sám jsem až do svého 4. románu nic takového nedělal. Žádné racionální vysvětlení vám ale neposkytnu. Kdykoliv začnu psát novou knihu, je to pro mě jako výbuch sopky. Každá kniha si prostě přeje být vyprávěna svým vlastním způsobem a já pouze dělám, co mi ta, která kniha nařídí.
2: Používáte hodně satiru, humor a ironii. Je to něco, s čím jste byl narozen, nebo něco, co se k tomu románu pojí?
3: Pro mě je humor rozhodně částí každodenního života, čímž chci asi říct zhruba to, že ať už si to přejeme nebo ne, život si stále hledá nové a nové způsoby, jak z nás udělat hlupáky. A když se naučíme sami sobě smát, je to nejlepší způsob, jak se s tím vypořádat. Proto bych řekl, že žertování je něco, co si Irové postupně osvojili, zčásti i proto, kolik špatného se toho v Irsku dělo. Takže smysl pro humor u nás byla, řekněme, historická nutnost.
0: dodává irský prozaik Paul Murray ke svému románu Včelí bodnutí.
1: Když se o někom řekne, že hraje druhé housle, tak to znamená, že je v podřízené takové méně důležité roli, ale v orchestru druhé housle doplňují melodii hranou prvními houslemi a často drží rytmický puls anebo opakující se motivy. No a o tom všem si budeme za okamžik povídat přímo tady s vedoucím skupiny druhých houslí Symfonického orchestru Českého rozhlasu Davidem Pokorným.

0: Tomáš Netopil diriguje Faustovo prokletí Hektora Berlioze.
1: Jedna z mnoha variací na faustovský příběh v podobě monumentálního oratoria pro sóla, dva sbory a velký orchestr.
0: Přímý přenos provedení Faustova prokletí poslouchejte 25. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i ve čtvrtek 21. necelou minutu po 8:45.
1: A je to pár dnů, kdy Symfonický orchestr Českého rozhlasu otevřel Smetanovou mou vlastí 81. ročník Pražského jara. A pochopitelně, že u toho nechyběl ani vedoucí skupiny druhých houslí Sočru David Pokorný, který za námi dnes ráno přišel do studia. Davide, vítejte, dobrý den.
2: Zdravím a přeji krásné dopoledne všem. Já musím teda začít samozřejmě přiznáním, že jsem nebyl součástí tohoto velkého koncertu, protože se to nepodařilo skloubit ještě s mojí druhou činností.
1: Vy jste, Davide, hodně rozkročený.
2: Ano.
1: Ale pojďme se vrátit k těm vašim úplným začátkům, nebo možná snům, protože vy jste, nemýlím-li se, před 26 lety vyhrál Concertino Praga.
2: České kolo, ano.
1: České kolo v rozhlasové soutěži. O jaké kariéře tehdy 15-letý David Pokorný snil?
2: To je možná zbytečně složitá myšlenka na tu dobu. Já si pamatuju jenom, že jsem trávil hrozně moc času s houslema, a vlastně já jsem byl kluk z malého města, takže vlastně pro mě byla ta Praha a všechny tyhle ty záležitosti přijít tady do budovy Českého rozhlasu a ještě zažít tu starou S1, že tam s tím patýrkem a tak, takže já jsem byl ze všeho takový nějaký spíš vyukaný a myslím, že bylo to poslední, jako že bych přemýšlel nad nějakým dalším svým směřováním, spíš to bylo všechno takový nový a překvapivý, takže tak.
0: No a jaká byla potom ta cesta do Sočru?
2: Cesta do Sočru, no už na konzervatoři samozřejmě, když jsem uvažoval, jestli bych měl hrát kdy v nějakém symfoniáku, tak to byl Český rozhlas a měl jsem to takhle nejen já, ale i spousta mých tehdy spolu studentů a později všem možně jsme se potkávali jako kolegové, tak jsme si říkali, že ten Sočr to by byla fakt jako paráda.
1: Co, Davide, vnímáte možná jako vrchol vaší dráhy u rozhlasových symfoniků? Je nějaký koncert, nějaké provedení, které vám dodnes zůstává v hlavě, v srdci? Nechci být patetická.
2: No tak spíš je těžký vybrat jenom jeden moment, tak já samozřejmě
1: no,
2: jsem
1: tak vyberte víc, čas máme.
2: Nastupoval jsem za Mirka Válka, že? Tak to byl samozřejmě pan šéf, dirigent s velkým Eš, který tady vlastně pro tu kapelu udělal hrozně moc, to je potřeba zmínit vlastně, že jsme se vůbec dostali do sálů ze studia, založili tady nějaký abonentní cyklus a tak, takže to bylo vlastně hodně důležité setkání s ním, samozřejmě jsem za něj nastupoval, no a potom... Tak pamatuju si s panem šéf-dirigentem Lenardem, taky jako spousta krásných zážitků. Turné v Japonsku s ním jedinečný. Po každý večer jsme hráli, vlastně dost se tam točil pořád ten samý program a s ním byl každý koncert jako něčím zábavný a něčím specifický. Takže to jsou třeba spousta hezkých vzpomínek. No a teď samozřejmě období, který máme za sebou s Petrem Popelkou, tak to je asi, bych si troufnul, že to je za mě takový asi nějaký vrchol, co může hráč jako chtít vlastně od dirigenta obecně a když je zkrátka na pozici šéf dirigenta někdo takový, jako je Petr, tak je to prostě čirá radost ze spolupráce a z hudby a asi se mi hraje teď momentálně pod ním, nebo teď ty uplynulé sezóny se mi s ním hrálo úplně nejlíp, jak se mi kdy v symfoniáku s kým hrálo, takže to vlastně musím trošku vypíchnout, to je pravda. Myslím, že budem plakat, až bude odcházet.
0: David Pokorný je členem Epoch kvartetu, vy za sebou máte zajímavé spolupráce s mnoha hvězdami popu i rockové hudby, pravidelně se objevujete v televizním pořadu Stardance, takže ano. I vizuálně vás mohou teď posluchači třeba poznat. Na jakou spolupráci nejradši vzpomínáte, třeba s Epochem?
2: S Epochem? No, zase, nerad bych byl nespravedlivý, ale první, co mě napadlo, tak spolupráce s Illustratosférou, s Danem Bartou, třeba fantastická záležitost. V současné době máme tu čest mít společný projekt s Dašou, kterou můžete taktéž znát z pořadu Stardance, ale samozřejmě zdaleka nejen. Myslím, že tady taky dělá s Honzou Spinkmátorem nějaký
1: pořad
2: a mají,
1: dvojce,
2: takže. No a to je fantastická spolupráce a velká radost se s Dašenkou setkávat na pódiu a máme takový společný program, který se věnuje Ella Fitzgerald. Název je Elaboration, kde jsme teda elaborovali a přearanžovali, nebo respektive náš violista, který je současně aranžérem spousty věcí, které zkrátka děláme, tak tady na tom programu je podepsán téměř výhradně to on, pak tam ještě máme jednu věc, kterou upravoval Martin Kumžák a jsou to takové neotřelé úpravy vlastně z těch známých standardů a zkrátka tak.
1: Tak si říkám, že to musí být docela osvěžující pro muzikanta, nehrát jenom klasiku, ale přeskokovat i do ostatních hudebních žánrů.
2: Já myslím, že to je skoro nucný osvěžení teda pro mě, nebo už jsem se na to tak zvyk, že si nedokážu představit, že
1: by to
2: toho.
1: Bylo jinak.
2: No, já si myslím, že ta hudba stejně je postavená tak jako na těch x stoletích, co se to vyvíjelo, tak těch odnoží je hrozně moc a byla by vlastně hrozná škoda se tak nějak uzavírat a konzervovat jenom v jednom světě. A hlavně to může mít zase každý jinak, ale já už, když jsem dlouho v nějakém jednom kolečku potom a třeba jako symfoniáku trávím skoro třeba měsíc jako v kuse nebo tak, jsem pak velice rád, když si můžu jakoby takzvaně vyvětrat hlavu prostě zase něčím.

0: doporučuju všem.
1: Můžeme posluchače už taky pozvat na 6. června na sobotu, kdy Socher chystá velký open air v Rieglových sadech v Praze a v tom předprogramu se s Epoch kvartetem objevíte taky, ano. Čili můžou jak přijít do Rieglových sadů, tak poslouchat živě Český rozhlas Vltavu. Co se Socherem chystáte na toho 6. června?
0: To jste mě nachytal na netbalkách, protože já jsem se ještě nedíval vůbec, co mě tam vlastně hraje.
1: Těch koncertů je ještě víc.
0: Těch koncertů je do té doby ještě mnoho, takže vzhledem k té kvantitě já už to musím brát jako opravdu ze dne na den, v podstatě se přiznávám.
2: Nevadí, my vás tady, Davide, nebudeme zkoušet z programu, ale vy jste si pro nás nachystal něco teď. Pojďte nám zahrát, můžeme vám poprosit.
0: Pro vás máte nástroj? Takový příklad toho, co vlastně ty takzvané druhé housle, jakou mají někdy až nevděčnou úlohu v rámci symfonického orchestru, protože zatímco první housle hrají vlastně ve známé Vltavě, teď abych se ještě jednou odkázal ke koncertu, který jsme mohli zažít, a teda ještě jednou klobouk dolů, opravdu byl jsem hrdej až na půdu, že jsem členem Socheru, protože si myslím, že ten výkon na zahajovacím koncertě byl zkrátka fantastický a byla to velká radost je poslouchat. No a tam je taková ta písnička Vltava, že jo, tak tu znají. Tak to by jako tam šlo, ale tam do toho je tmelidlo a to se týká, myslím, nejen sekundu, ale i viol. A tak vám tady kousek zahraju, je to taková trošku, jsme takový dělníci hudby někdy.
2: David Pokorný, člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

0: No a tak dále, zbytek skladby, vlastně tam celou dobu. Musím říct, že když přijde třeba moment z té Vltavy někde, i že se má zahrát jenom Vltava, tak zrovna v skupina sekundu má pocit, že složila vagón uhlí potom, protože tohle to trvá opravdu dlouho a je to na těch spodních
1: strunách. Já mám takové tušení, že vy tu Vltavu na tom openeru hrát budete, Davide.
0: No tak výborně, tak se zapotíme, to už bude určitě krásně.
2: Jak se to dělá, když se něco pokazí? Jak se zachraňuje situace?
0: Tak záleží, co se pokazí a jak moc. No, to, jak se říká, je dobré, když koncert skončí, ale hlavně, aby nepřestal. Jo. Takže to je třeba jedna z věcí, která se už pak hasí blbě, když taky jak se všichni jako neschodnou na tom, kde teda zrovna se nacházíme v tom
2: díle. Ale to už se tak profesionálně souboru, jako je Sočer,
0: ano, to se stane velice výjimečně a je fakt, že jako léta jsem takový takzvaný plavky nezažil dlouho, ale zachraňovat, no tak když, já myslím, že když jsou všichni v synergii a poslouchají se, vycházejí si vstříc, což zaplať pánbu musím říct, že jak po lidský stránce, tak po té muzikantské v tom Sočru jako funguje a teď ještě Petrovi se podařilo ještě tady ten oheň víc rozdmíchat, takže je to opravdu o sebedisciplíně poslouchat jeden druhýho a tak dále a potom se vlastně až takovýhle nějaký rozkol, který by měl, mohl být slyšet, tak se jako nemůže stát. Tak občas se nástroj neozve, je třeba vlhkost, nebo zkrátka nějaká momentální únava, pár vteřin má člověk nějaký blackout, jako to se všechno může stát, ale to jsou taky zlomky vteřinek, který se dají jako rychle napravit a málo kdo si to vlastně všimne. To se pak řeší v nahrávkách, ale na těch živých koncertech tam myslím, že jdem za něčím jako podstatnějším.
1: My jsme moc rádi, že jsme o tom s vámi mohli mluvit, že jste přišel do ranní mozaiky. David Pokorný, vedoucí skupiny druhých houslí Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
0: Já děkuju za milé pozvání a přeji všem hezký den.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

odmítl soud. Spor se týká odvolání Ševčíka z funkce v prosinci 2023, o kterém rozhodl rektor školy Petr Dvořák. Ševčík podle něj poškozoval zájmy fakulty i celé Vysoké školy ekonomické. S odvoláním z funkce ani s rozhodnutím soudu Miroslav Ševčík nesouhlasí a znovu se obrátí kasační stížností na Nejvyšší správní soud. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání premiéra Andreje Babiše z ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Kubánská vláda odmítá americké obvinění svého dlouholetého lídra Raula Castra. Washington ho obvinil ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v roce 1996. Castro byl v té době ministrem obrany. Americký prezident Trump zároveň Kubě pohrozil a oznámil, že Spojené státy zemi osvobozují. K eskalaci ale podle něj nedojde. Olomoucké muzeum umění dnes v podvečer zahájí výstavu k 80. fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galeriích od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet. A čekejte oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23, v 1000 metrech na horách 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Praha se v příštích dnech promění v místo plné rytmu, emocí a hudby z celého světa. Začne Camoro. Největší profesionální romský festival na světě, který už skoro tři desetiletí propojuje kulturu, energii, živé muziky i lidská setkávání napříč generacemi a zeměmi. Koncerty romských kapel, gypsy jazz, tanec, filmy a taky průvod centrem Prahy připomenou, že romská kultura to není zdaleka jenom tradice, ale je živá a představuje současnou sílu. A tak si o letošním programu i o atmosféře festivalu budeme povídat s dramaturgyní Claudií Laburdovou přímo tady ve studiu už za pár minut. No a možná, že jste netušili, dnešní den, tedy 21. květen, je Světovým dnem kulturní rozmanitosti, dialogu a rozvoje. No a právě tenhle den v kalendáři UNESCO si vzal autor Malé klapky Tomáš Pilát jako námět pro dnešní dramaturgii a přinese filmovou hudbu, která bude rozhodně rozmanitá. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
1: Příjemně, ať se poslouchá nahrávka Natálie Kuchárové nebo Felix Mendelssohn Bartholdy a Erik Alexander, taky Nat King Cole a nahrávka z poloviny 50. let. Hezký čtvrtek 21. května.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Natkin Koul na vlnách Českého rozhlasu Vltava necelých 6 minut po 9 dopoledne.
1: Už jsme říkali, že Praha se opět rozezní romskou hudbou, temperamentem a energií z celého světa, protože už v neděli odstartuje festival Camoro, největší profesionální romský festival na světě.
0: Nabídne koncerty, tanec, film i setkávání, kultura, zahájí ho velká Camoro party na Střeleckém ostrově.
1: A my si teď o programu a taky o síle romské muziky budeme povídat s Klaudií Labourdovou z dramaturgicko-produkční týmu celého festivalu. Vítejte u nás, Klaudie, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Romská hudba je pro spoustu lidí symbolem emocí, možná taky energie, spontánnosti. Čím je podle vás tak výjimečná, čím dokáže strhnout i publikum, které ji třeba běžně neposlouchá?
2: Myslím si, že romská hudba umí vyprávět příběhy a velmi jednoduše. I přesto, že nemusíte znát romský jazyk, tak přesně víte, jestli je pro vás ta hudba veselá, bavíte se, tančíte, a nebo smutná, která vás prostě až rozpláče. A co je na romské hudbě fajn, nebo co bychom asi jako vyzdvihli, je, že ovlivnila spoustu stylů. Určitě znáte jazzovýho mistra Djanga Reinharda, který vlastně hrál gypsy jazz a ovlivnil velmi jazzovou hudbu. Tak samozřejmě španělské flamenco by bez Romů nebylo, ale taky Romové hodně ovlivnili balkánskou dechovku třeba.
1: A když se řekne romská muzika, já se přiznám, že se mi vybaví hlavně folklor, ale to si asi trošku se pletu, myslím, že ten můj pohled není úplně správný. Jak moc se dnešní romská hudební scéna proměňuje?
2: My si určitě zachováváme ještě pořád tu tradiční romskou hudbu, protože, jak říkám, jsou to pořád ty příběhy, to vyprávění. Ale samozřejmě už máme spoustu interpretů moderních, který hrajou R&B, soul, pop, a to je dobře.
0: Festival Camoro, ten funguje už od roku 1999. Čím si získal tak silné postavení nejen v Česku, ale i ve světě?
2: My se opravdu snažíme přivážet do České republiky profesionální kapely, muzikanty, zpěváky. Za těch 28 letů byla třeba Esma Redžipová, makedonská zpěvačka, která nám teda bohužel už asi nezaspívá. Mahalaraj Banda, prostě opravdu hudbu, která patří na velká pódia.
1: Když se ohlédnete za těmi téměř 3 dekádami festivalu Camoro, jak se postupně během času vyvíjel?
2: My jsme hlavně narostli. Vlastně v tom roce 99 to byl, tuším, jeden koncert, že jo, tradiční romský hudby, a teď už to máme, ten festival celý týden, od této neděle vlastně až do soboty už několik let. A samozřejmě festival Camoro není jenom o hudbě, ale taky o doprovodných programech, o výstavách, jak jste říkali, o přednáškách, o divadelních představeních, filmových projekcích a podobně.
1: Hlásí se vám interpreti už sami za tu dobu, anebo stále ještě Camoro působí jako detektiv, který si vyhledává ty, které nakonec pozve?
2: Vyhledává, ale současně se ozývají samozřejmě i nějaký kapely světový, samozřejmě, že by se na Camoru chtěli zahrát, a potom náš dramaturg samozřejmě vybírá.
0: Camoro v minulosti podporoval právě i Václav Havel.
2: Ano.
0: Vnímáte ten festival i jako společenský a kulturní symbol?
2: Ano, a my bychom i chtěli, dokonce tento rok opět máme záštitu pana prezidenta Petra Havla,
1: Petra Pavla.
2: Petra Pavla. Dobrý. Samozřejmě, no.
1: No, my si budeme za chvilku povídat, jak bude vypadat ten nedělní den, který odstartuje party na Střeleckém ostrově. Stále s námi ve studiu zůstává Klaudie Labourdová z festivalu Camoro.

celá moje rodina jsou vlastně muzikanti, takže já jsem v tom hudebním světě žila úplně od malinka. Takže jsem vlastně nastoupila na základní uměleckou školu, když mi bylo 8, takže jsem potom nastoupila na střední školu, což byla konzervatoř Jaroslava Ježka. A momentálně se věnuju vlastně té hudební stránce z té druhé strany, kdy já jsem vlastně ten navigátor pro ty děti, které učím. A je to vlastně úplně

0: něco jiného, takže mám pocit, že jsem vlastně úplně na začátku.
1: Prozrazuje Natálie Kuchárová, pedagožka zpěvu, která se s láskou věnuje své práci. Ačkoliv má ráda zpěv v angličtině i v češtině, nejvíce jí k srdci přirostla romština.
0: Já jsem studovala populární zpěv. Jakoby zpívám různé žánry, mě to jako baví experimentovat s žánry a vlastně zpívám jakoby i česky, anglicky i romsky. A co se týče těch romských písniček, tak to právě zpívám převážně ty balady, protože když zpívám vlastně tím romským jazykem, tak to dokážu z těch tří jazyků, ve kterých vlastně zpívám, tak v té romštině vlastně dokážu ten text a tu hudbu celkově procítit vlastně nejvíc. Ale ty čardáši jsou vlastně taky zajímavý, že to je vlastně ještě tolikrát víc, než když zpívám třeba rychlou českou nebo anglickou.

0: Na základní umělecké škole Tomáše Garrigua Masaryka v Chomutově, kde Natálie působí už rok, se klade důraz nejen na vzdělávání budoucích profesionálů, ale také na rozvíjení celoživotní lásky k hudbě a podporu amatérských muzikantů.
1: My máme oddělení populárního zpěvu v naší Zušce. Máme tam vlastně 4-5 učitelek, které vlastně učíme ten populární zpěv, protože o zpěv je hrozně velký zájem. Teďko poslední dobu máme jako až přemíru těch dětí, které se vlastně hlásí. Záleží samozřejmě na tom, jak starý ty děti jsou, když to jsou jako malinký, že jo, prťátka, když to řeknu, tak s nima zpíváme písničky z pohádek a lidové písničky. A když jsou to už starší žáci, tak s nima děláme populární hudbu a jim dávám třeba české písničky z těch 60. 70. let, protože ty písničky jsou vlastně, oni se zdají, že jsou lehké, ale dá se na nich naučit jako spousta věcí, co se týče třeba techniky, frázování, melodie, nějaké jakoby dynamické prvky, dá se toho naučit hodně na těchto písničkách. Zdá se, že jsou lehké, ale vlastně nejsou.
0: Kromě pedagogické činnosti si Natálie nachází čas i na rozvoj své vlastní pěvecké a hudební kariéry.
1: Čas určitě mám, protože já učím jenom 2 dny v týdnu a mě to stačí, je to pro mě ideální, protože ty ostatní dny právě věnuju tomu, že se věnuju svojí hudbě, snažím se vlastně si skládat nějakou vlastní hudbu, snažím se přijít na tu filozofii těch akordů a toho všeho vlastně, jak to funguje s klavírem. A ta Zuška mi i slouží k tomu, že tam, jak je ta aparatura, tak si tam občas jdu, i když třeba ten den neučím, tak si tam jdu zahrát, něco si zaspívat a to mě jako baví, takže se i z této stránky vyvím.
0: Rena Horvátová, Radiožurnál.
2: My jsme takhle nahlédli do kuchyně jedné mladé romské muzikantky, která se taky představí na festivalu Camoro Natálie Kuchárové, takže jsme mohli slyšet, jak tvoří, co jí zajímá, a taky jsme slyšeli hudební ukázky.
3: A my si stále ve studiu povídáme s Klaudií Labourdovou z dramaturgicko-produkčního týmu festivalu Camoro. Letošní ročník, jak už jsem taky zmínila, odstartuje v Praze na Střeleckém ostrově. Tak jaký dostane tón ten první večer festivalu?
4: Vždycky ten první večer, říkáme tomu Camoro Party, je spíš o moderní hudbě. To znamená, že tuhle neděli zazní, jak jsem říkala, soul, R&B, pop, vystoupí například kapela Four Gypsy Soul, možná někdo z posluchačů zná, poslouchal Gulochar, tak to jsou dva z nich, jsou právě potomci těch právě muzikantů a zpěváků.
3: A zatím je otázka, jestli vystoupí i Natálie Kuchárová, která aktuálně zpívá s uskupením Kale, tohle uskupení máme spojené s Věrou Bílou. A Natálie Kuchárová teď trpí nějakou virózou.
4: My ji teda teď držíme palce, že léčí svůj hlas a je nemocná.
3: Tak vlastně ji na dálku pozdravujeme.
4: Tak, pozdravujeme a doufáme, že ji prostě v neděli uvidíme, uslyšíme, protože má fenomenální hlas a byla by to škoda.
2: Kdo ještě kromě ní na festivalu a taky těch, které jste zmínila, vystoupí? Koho si nemáme nechat ujít?
4: Já asi nebudu jmenovat přímo názvy těch kapel, protože někdy je to o zlomení jazyka. Nicméně určitě si posluchači najdou ten svůj styl. Budeme mít 2 jazzové koncerty v pondělí, úterý v Jazzdoku. Budeme mít klasickou hudbu s prvkami romskými, a to ve středu v Glamglasově paláci. A samozřejmě čtvrtek, pátek, sobota už patří teda tradičním romský hudby.
3: Zmínila jste také doprovodný program. Víme, že nebude chybět ani film nebo tanec. Co konkrétně, co bychom si neměli v tomto ohledu nechat ujít?
4: Záleží, co posluchači rádi, jestli raději výstavy, film nebo třeba ale i debaty. My jsme přichystali zajímavou debatu v divadle Archa v pondělí večer. Jmenuje se to Debata pro loutky. A ta debata má takový zajímavý formát, protože vy neznáte vlastně hosty, které jsme pozvali, nevidíte jejich obličeje, je pozměněný hlas, ale každý z nich má vybranou jednu loutku, která jakoby za ně mluví. To téma je Sem Rom vadí, úplně jednoduchá otázka, ale samozřejmě nabízí spoustu otázek, odpovědí.
3: Takže pražský prostor Archa.
4: Takže pražský prostor Archa, pokud má někdo rád spíš divadelní představení, tak máme divadelní představení, který se jmenuje Rukely. Je to o Johannu Trollmannovi, německým boxeru, který byl vlastně hvězdou v 30. letech v Německu. A to se málo ví. A nebo divadelní představení Černý partizán o partizánu Josefu Serínkovi, taky velmi zajímavý příběh, a hraje ho Richard Samko, možná taky hodně znám z České televize.
3: Moderátor,
4: ano.
2: Když jsme, Klaudie, mluvili o tom, že festival Camoro dlouhodobě propojuje romskou menšinu a tu většinovou společnost prostřednictvím hudby a kultury obecně, daří se tohle podle vás dnes víc než dřív?
4: Já bych ráda zaťukala, že ano. Festival má opravdu ty diváky multikulturní. To znamená z různých zemí. Lidé si už umí ten program sami najít, vědí, že to je vždycky poslední týden v květnu, a prostě je úplně jedno, jestli jsou tam Češi, Romové, jsou tam všichni pohromadě a baví se. A to je důležitý jak na těch koncertech, tak samozřejmě potom na těch tématech, který Camoro taky dost často otevírá a který jsou někdy příjemný a někdy ne.
3: Tak držíme palce, ať všechno klapne tak, jak jste si naplánovali. Koncerty romských kapel z různých zemí, gypsy jazzové večery, průvod centrem Prahy, taneční vystoupení, filmové projekce, debaty a spoustu dalšího nabídne od této neděle největší romský festival na světě, tedy Camoro.
2: S námi o tom mluvila organizátorka Klaudie Laburdová. Děkujeme, že jste přišla, mějte se hezky.
4: Děkujeme a jenom připomenu, že celý ten program Camora najdete na stránkách camoro.cz.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Erik Alexander dohrává na vlnách Českého rozhlasu Vltava v 9 hodin a téměř 29 minut ve čtvrtek 21. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Je téměř 9:30, ještě minutka nás dělí od tohoto času, ale přesto do studia už přišel náš kolega filmový redaktor Tomáš Pilát. Tentokrát přináší filmovou klapku na téma Světového dne kulturní rozmanitosti, dialogu a rozvoje, protože tenhle významný den připadá právě na 21. května. Tomáši, vítej u nás, dobrý den.
3: Hezký den, dobré ráno.
0: Jak ten zmíněný den zapadá do tvé koncepce malé klapky pro dnešek?
3: Tak jak tou rozmanitostí, tak i tím dialogem. Já jsem vybíral ze soundtracku, které dokazují, jak rozmanité mohou být hudební doprovody, a to třeba i v rámci jednoho filmu. A jak často úžasně komunikují, tedy vstupují do dialogu s pohyblivými obrazy a dějem toho kterého filmu. Navíc mnohé z těch snímků se už námětem věnují kulturní rozmanitosti a ideálu vzájemného porozumění.
2: A ty to dokážeš hned tou první ukázkou.
3: Je to tak, doufám, že to dokážu. Jde o film Šakalí léta z roku 1993, kde jde o porozumění a dialog mezi generacemi a jejími kulturními hodnotami. Mladí preferují samozřejmě moderní hudbu, ti starší ji nevždy chápou a s dějem snímku je v dialogu i hudba, kterou napsal Ivan Hlas. Zní to řada velice kvalitních písní, dodnes se hrají, skrze které se právě mládež hlásí o slovo. Jednou z nich je song Cítím to v zádech. Krásná symbioza rock and rollu, blues a také rhythm and blues zpívá Josef Pilar.

0: připomněli jsme si film Jana Hřebejka Šakalí léta, ocitli jsme se v pražské Podbabě v 50. letech a teď se vydáme do budoucnosti.
1: Ano, a navíc na vzdálenou planetu Pandora k národu Navi, který se snaží ovládnout mocichtiví lidé ze Země. I film Avatar, oheň a popel z roku 2025 je o nutnosti vzájemného kulturního porozumění různých etnik a má jedinečný soundtrack z pera Simona Franklina. Ten pro film vynalezl a vyrobil zcela nové hudební nástroje, aby se obyvatelům Pandory přiblížil. A protože režisér James Cameron vyžaduje, aby na plátně mělo všechno reálný základ, tak Franklin nástroje sám načrtl a rekvizitáři je zhmotnili na 3D tiskárně. Objevují se samozřejmě na tom plátně, takže se muselo dbát na to, aby je mohli ovládat čtyřprstí obyvatelé planety. V tom soundtracku pak skladatel pracoval i s deformovanými rytmy, například taky se zkresleným elektrickým violončelem nebo agresivními violami, na které se hrálo dvěma smyčci. Píseň Morning je ale tklivá. Mladá nejtyrivní truchlí za svého syna zpívá herečka Zoe Saldana.

Tak jsme si trošku zasmutněli a z planety Pandora se teď přeneseme do našich končin, byť mýtických, a ani následující hudební střípek Klapkové mozaiky nebude veselý. V roce 2000 přišel režisér F.A. Brabec s filmem Kytice, jehož literárním předlohou je stejnojmenná slavná baladická sbírka Karla Jaromíra Erbena. Hudebně neobyčejně mnohovrstevnatý soundtrack k tomuto snímku je dílem Jana Jiráska, což je přední český hudební skladatel, jehož tvůrčí těžiště spočívá v oblasti tzv. Klasiky, ale má na kontě také řadu vynikajících spoluprací s filmem, s filmovými režiséry a dva české lvy. Toho jednoho získali i za původní hudbu ke Kytici. Muzika to zní prakticky po celou dobu filmu a vlastně si s ním povídá, takže jsme zase už u toho zmíněného dialogu a rozmanitosti.

0: Dozněla hudba Jana Jiráska k filmu Kytice. No a naši malou filmovou klapku zakončíme další lahůdkou a tentokrát to bude jízda. Tomáši, na čem pojedeme?
1: Ten dopravní prostředek bude opravdu netradiční, za chvíli se k tomu dostanu. A opět se vypravíme na dalekou planetu, tentokrát na Arrakis, kde se mohutně bojuje jak o moc, tak taky na druhé straně o přežití v těžkých podmínkách. Hudbu k oběma částem dvoudílné filmové ságy režiséra Denise Villeneuve napsal Hans Zimmer. Ta hudba je kolosálním dílem, promyšleným do nejmenších detailů. Zimmer toužil po zvucích, které v lidské historii ještě nikdo neslyšel. Jak se vyjádřil, tak během práce chodil nakupovat do hobby marketu různé plastové trubky a další materiál. No a z toho pak se svým týmem vyráběl zcela nové dechové nebo bicí hybridní nástroje. Spolupracoval také se zvukovým mistrem Chaseym Smithem. Ten v severní Kalifornii postavil dům, který funguje jako jeden velký hudební nástroj. Zvuky hudebních skřípajících, rezonujících kovů tvoří páteř té pouštní filmové atmosféry. A přelomovým bylo také využití dlouho vyvíjeného syntezátoru, který umožňuje ohýbání tónu přímo prstem po klávesách. Takže se dostáváme, jaký jde film, slibovaná jízda, pozor na pouštním červu, hudba z filmu Duna Part 2.

0: hudba z filmu Duna. Dnešní Malá klapka se chýlí ke konci. Co chystáte, Tomáši, na neděli do Velké klapky? Kam nás vezmeš zase za týden v 9:30?
1: Tak v neděli nabídne Kristýna Šrámková filmový portrét legendy jménem Howard Hughes v oscarovém snímku Martina Scorseseho Letec. V neděli v 16:30 tak zazní hudba Howarda Shora. No a za týden, přesně ode dneška za týden, si zalezeme s Cepíny, alespoň obrazně. V pátek bude totiž den Mount Everestu, tak si připomeneme hudbu z některých filmů, kde tento majestátní hrdina hraje hlavní roli.
2: Slibuje nám Tomáš Pilát, který připravil i dnešní kulturně rozmanitou a dialogickou malou filmovou klapku. Tomáši, děkujeme za týden, tě tady rádi opět uvidíme.
1: Budu se těšit, naslyšenou.
0: Necelá minuta nás dělí od 9:45. Hezké čtvrteční dopoledne a před námi zamyšlení tentokrát od spisovatelky Magdaleny Placové.
2: Nechá nás nahlédnout do působivého bytu své tety. Najdeme tam hlubokou skříň z ořechového dřeva, která slouží jako knihovna.
3: O mojí davidské tetě jsem už psala. Věděla o tom a byla ráda. Mé jemné autorské licence jí nevadily. To je dobře, říkala, to tady zůstane. Truchlení je zvláštní proces. Jen postupně nám dochází, co jsme ztratili a co ještě budeme muset oželet, neboť nelze udržet pohromadě svět, který postrádá svůj střed. Lidé jako teta, kteří vyrostli z pevných kořenů a zůstávají celý život v rámci jednoho místa a jedné kultury, kteří jsou však přitom vnitřně bohatí a neustále se nějak rozvíjejí, dokážou svůj svět naplnit beze zbytku. Snad není velký co do perimetru, za to jde do hloubky. Každý předmět v tetině dnes osiřelém bytě má dlouhou historii, ale není už nikdo, kdo by si pamatoval. Teta vyprávěla ovšem jen něco, hlavně historky z války. Zbytek, aby z ní člověk doloval. Často jen mávla rukou k šuplatům psacího stolu a řekla: tam to všechno je, tam to najdete. Jde o stůl z první republiky, masivní a přitom moderní kus nábytku, zděděný po dědovi. Já ale myslím, že ještě více toho nalezneme v knihovně, až bude čas. V té hluboké skříni z ořechového dřeva s prosklenými dveřmi, kde jsou knihy v několika řadách za sebou, vázané v kůži, v plátně nebo zabalené do voskového papíru, to byla tetina specialita. Balení a lepení knih. Mívala doma úplnou nemocnici. Každou naši rozpadající se nebo potrhanou knížku si odnesla a vrátila ji vzorně zabalenou, nadepsanou a vyspravenou průhlednou lepící páskou, kterou náš otec nosil ze střižny Československé televize. V socialistických obchodech k dostání nebyla. K mým oblíbeným pokladům tu patřily čarodějovy pohádky z obrázky smyslných upírek, secesní vydání Zejerova Amise a Amila, knihy Růže a prsten, Princezna včelka, České báchorky a také časopisy z babičina dětství s mravoučnými básničkami. Pyšní sourozenci Éda a Madla na závěr v bláto spadla, jedlíku Nenasytovi se udělalo zle, chlapec, který na ptáče vypadlé z hnízda volal: však já jsem tě neschodil, byl rovněž potrestán. Hrubín se svým ráno raničko vstanu byl taky fajn, ale tohle bylo zajímavější, i proto, že knihy nesměly opustit byt, kde teta bydlela po dědově smrti s babičkou. To kvůli nim jsem se v dávno předškolním věku naučila číst ze slabikáře Poupata, moje osamělé úsilí jemně povzbuzováno babičkou, která byla z hlasitého přečítání unavená, potřebovala taky vařit a tak. Ale o tom jsem nechtěla psát. Chtěla jsem poukázat na jedinečný tetin rys, totiž na její potřebu knihy nejen číst, ale také komentovat. Jako středověcí autoři biblických hypertextů teta zapisovala své poznámky ostře ořezanou tuškou přímo na okraje stránek. Senzační povídka o upírech odehrává se v Srbsku 1815. Poznamenala například u titulu Vlkodlaci od A.K. Tolstého v knize Tři mistři ruské prózy vydané v Praze roku 1947. U Turgenjevovy první lásky v téže sbírce poznamenává. Existuje též překlad Bronislavy Herbenové. Některé odstavce si po straně zvýraznila čarou, zřejmě ji uchvátili. U Černého mnicha od A.P. Čechova stojí zamilované čtení D. Šostakoviče, vis jeho paměti, 23.4.06. Datum označuje den, kdy teta poznámku psala. Jedná se tedy zároveň o jakýsi deník. Takových opoznámkovaných svazků jsou v knihovně stovky. Myslím, že budeme muset prostudovat, i když vůbec netuším kdy. Protože pokud teta někde přebývá, je to právě v těchto, jak se dnes říká, personalizovaných knihách. V této mnohosti, jež by neměla být rozptýlena, jako by neměl být rozptýlen její svět. A přece bude, je to nevyhnutelné. S každým z nás odchází jeden celek, zbydou jen vzácné drobky.
2: Co tady asi zůstane? Takový název dostalo dnešní zamyšlení, které pro nás napsala spisovatelka Magdalena Placová.
0: Zahrajeme si také z tvorby Arona Koplenda, část svity z baletu Rodeo a Colorado Symphony.

0: Aaron Copland na vlnách Vltavy. V 9 hodin 53 minut.
1: Do vizitky si Ondřej Cihlář dnes pozval uměleckou vedoucí ZUŠ Open a ředitelku nadačního fondu Magdaleny Kožené Irenu Pol Houkalovou. A tak je skoro jasné, o čem bude řeč. Ondřej to jenom potvrdí. Vítej u nás ve studiu.
2: Dobré dopoledne, já to potvrzuju.
1: A ještě něco jsi připravil na Irenu Pol Houkalovou?
2: Tak samozřejmě budeme se bavit o tom ZUŠ Open, to bylo celkem jasné, to je to, co jsem potvrzoval, ale podíváme se trochu podrobněji na celý ten systém těch českých základních uměleckých škol, takzvaných ZUŠek, protože to je systém vlastně naprosto unikátní v celé Evropě. V chviličku to vypadalo, že i on se dostane v současné době vzhledem k tedy neuvěřitelné, neutěšené situaci na ministerstvu kultury do ohrožení. Snad se tak nestane a držme palce, aby se mu tak nestalo ani do budoucna.
1: Tak za okamžik se tedy otevře dnešní vizitka, kterou moderuje Ondřej Cihlář. Ať se to povede.
2: Děkuji.
0: Jaké otázky si bude klást akcent, třeba jak se dnes dělá opera v regionech, co funguje a nefunguje v souboru a u publika. Zamíříme do Českých Budějovic nebo Olomouce. A to v 16.30 se Sašou Michailidisem.
1: A my už teď můžeme slíbit, že zítra ráno přivítáme například kastelána zámku v Brandýse nad Labem a budeme s ním mluvit o rodu Habsburků. A budeme se na vás ráno těšit úderem 6. přímo tady ve studiu Českého rozhlasu Vltava.
0: Krásný čtvrtek přeji Neděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Americký lékař, který v Africe přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž může trvat, než se virové onemocnění projeví. O jeho umístění ve specializovaném českém pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo muže do Česka dopravilo včera kolem 11. večer. Na jeho převozu z letiště do nemocnice se podíleli hasiči a 2 týmy pražských záchranářů. Za první čtvrtletí letošního roku spotřeba energií v Česku rostla, vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle úřadu za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 3%, stoupala hlavně u domácností. Oproti tomu plyn používali hlavně velkoodběratelé. Jeho spotřeba stoupla o 4,5%. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti. Po více než 60 letech se do Česka vrací obraz Elsinore 5 Františka Muziky. Jedno z výrazných děl české moderny z roku 1964 je inspirované Shakespeareovým Hamletem. Dílo bylo doteď u nizozemského sběratele. Zájemci ho můžou ode dneška vidět v galerii Arthouse Hejtmánek v Bubenči v Praze, která ho 4. června vydraží. Obraz má vyvolávací cenu 4,5 milionu korun. A čekejte oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Téměř 500 škol se dokáže i při pluralitě názorů dívat stejným směrem a vytvořit něco takto velkého, jako je festival ZUŠ Open. To je, myslím, něco, co dnešní společnost velmi potřebuje. Říká umělecká vedoucí celostátního festivalu základních uměleckých škol a ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené Irena Pol Houkalová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: U dnešní vizitky na Vltavě vás vítá Ondřej Cihlář. A my se vracíme k takovému většímu medailonku nebo vizitce právě naší dnešní hostky, pedagožky, pěvkyně a manažerky kulturních projektů, která stojí za vznikem a rozvojem řady prestižních uměleckých iniciativ v Česku. Už 10 let je uměleckou ředitelkou festivalu ZUŠ Open nadačního fondu Magdaleny Kožené, který od roku 2024 řídí. 8 let pak působila ve vedení Akademie Menard. Ve své práci prosazuje mezioborovou spolupráci, podporu pedagogických lídrů a důraz na celoživotní vzdělávání a za důležité považuje také význam umění pro rozvoj osobnosti, sociální citlivosti a společenské odpovědnosti. Festival ZUŠ Open, který společně se ZUŠ a Asociací základních uměleckých škol nadační fond Magdaleny Kožené pořádá, nabízí od 1. června po celé republice stovky akcí otevřené široké veřejnosti. No a my si pojďme říct, vy už jste začali, tak jaké bylo to otevření, které bylo dokonce ve slavnostním večeru přenášeno také Českou televizí na programu Art?
2: Tak slavnostní zahájením byl benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené Rytíři talentu. Přesně jak zmiňujete, v přímém přenosu České televize v naprosto mimořádném prostoru španělského sálu. Pro mě osobně hodnotit ten večer je vlastně těžké. Jedním slovem to byl opravdu nadpozemský koncert. Troufám si říct, že to není přehnané slovo, které používám. A mám z toho koncertu nesmírnou radost, protože splnit sen dostat v rámci 10. jubilejního výročí činnosti nadačního fondu a festivalu 350 dětí z celé země, respektive 350 účinkujících do tohoto prostoru. Nás stálo spoustu sil, spoustu financí, spoustu energie, ale já si troufám říci, že to opravdu stálo za to, protože zastáváme názor, že to, co pro mladé lidi můžeme udělat teď a tady, je to podstatné. Nikdy nevíme, co bude zítra, natož za rok.
1: To chápu. No, řekněte mi, jak to celé probíhá v rámci celé republiky, protože já si to, a možná špatně, představuji jako takový všesokolský sled, tedy že v celé republice se nějakým způsobem na Zuškách chystá vlastně řada různých veřejných koncertů. A někteří z těchto účastníků se potom tedy dostanou do Prahy na ten zahajovací koncert do toho španělského sálu, tak jak jste to řekla. Ale protože vidím, že tady trošku ne úplně se vším souhlasíte, tak to pojďte uvést na pravou míru.
2: Tak mně se teda

0: setkávání a spolupráci většinových dětí s dětmi s handicapem. No a ty velké projekty, my jsme si povídali krátce o zahajovacím koncertu, tak tomuto koncertu předcházel zhruba 3měsíční stipendijní program, který v rámci kterého vlastně zkoušel ten 50členný symfonický orchestr pod vedením a lektorů, hráčů z České filharmonie, z orchestru Českého rozhlasu, Pražské komorní filharmonie, Pardubické komorní filharmonie, Mariánských lázní. My chceme vlastně do toho vždycky i prolnout tu spolupráci těch regionů. A ten orchestr připravovala Anna Svoboda, mladá dirigentka, a v té poslední fázi ho přebral dirigent Jan Kučera, který celý večer vedl. A paralelně k tomu se připravovali taneční soubory, zkoušeli společně s pěveckým sborem, natáčeli se medailonky s Českou televizí, předcházeli ještě taktéž stipendijní program Masterclass Clarinet Factory, se kterými vlastně děti připravovali úvodní číslo. A podporovali jsme solisty večera a taktéž provedení premiéry melodramu. Takže ty přípravy vlastně byly mnoho vrstevnaté. A nebyl to jenom tento koncert. Vlastně třeba v menší míře určitě si připravují i základní umělecké školy, které chystají nebo nachystali, předvedly své krajské přehlídky. Já jsem byla svědkem naprosto úžasného programu například ve Zlínském kraji, v Jihomoravském kraji, tak tam také samozřejmě ty základní umělecké školy prostě spolu se cvičovaly. Pardubický kraj, tam se měla tu čest předvést premiéru a dirigenta a ředitele základní umělecké školy Jiřího Kabáta. Takže určitě ten festival není jenom, že se slétneme dohromady, ale předchází tomu právě ta vzdělávací a umělecká setkávání, a to je i smyslem toho festivalu, že se vlastně ty základní umělecké školy vzájemně propojují, inspirují, sdílejí se příklady dobré praxe a nakonec vlastně z toho všeho je ta obrovská oslava, která završí letos ve Valštinské zahradě Senátu parlamentu České republiky.
1: No, tak jak to tady říkáte, tak mě úplně, jako na mě padá tíseň, jak se to celé dá zorganizovat. Tak mi řekněte, kolik vás v tom je, protože vy jste zřejmě tou zastřešující osobou, tak to musí být šílená práce.
0: Je to šílená práce a když vám vlastně sdělím, že my jsme pětičlenný nadační tým, jako zaměstnanecký, a máme samozřejmě celou řadu externích spolupracujících osobností. No, mému týmu patří v prvé řadě obrovské poděkování, že všechno to bláznoství krásné společně se mnou je ochoten organizovat, ale absolutně by se konkrétně festival, teď vyjmu úplně stipendijní programy a další projekty fondu, neobešel od spolupráce s vedením základních uměleckých škol. My od počátku vlastně festival, původně happening, spolu organizujeme s Asociací základních uměleckých škol. A v rámci těch krajských přehlídek máme vždy koordinátory vlastně těch projektů, což jsou ředitelé vybraných škol, kteří prostě do toho vkládají neskutečné množství své energie, své práce a vlastně a pod tím, čím jsou pedagogové, kteří prostě ty děti připravují. A to mi prostě připadá vlastně úplně to nejdůležitější, že ten festival skutečně není dílem one woman či one man show. Je to opravdu obrovským společenstvím pedagogů, kolegů, umělců, kteří se na tom krásném díle podílejí a samozřejmě těch dětí.
1: No, to říká náš dnešní host, umělecká vedoucí celostátního festivalu základních uměleckých škol Irena Pol Houkalová, a my se už dostaneme k první vaší vybrané skladbě, a sice U maměnky, kterou zaspívá Magdalena Kožená, autorem je Bohuslav Martinů. Proč jste ji vybrala?
0: Protože mám Magdalenu Koženou samozřejmě ráda a sama jsem zpěvačka a mám velice ráda tvorbu Bohuslava Martinů. Takže Magdalena je v tomto směru i určitým vzorem pro mne.

0: No a my se vracíme zpátky k rozhovoru s ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irenou Pol Houkalovou. Abychom si řekli, co všechno vás ještě čeká, protože teď jsme tak trochu zhruba, řekl bych, možná v první půlce, tedy celého ZUŠ Open, toho obrovského celostátního festivalu, tak pojďte nám říct, na co všechno se dají ještě případně posluchači nalákat.
1: Tak nadcházející víkend, respektive od pátku do neděle, budou probíhat hned čtyři krásné krajské přehlídky. V pátek se bude konat v mimořádném prostoru Santýnyho chrámu na Zelené hoře ZUŠ Open kraje Vysočina. Tam budeme i pomáhat, protože výtěžek z dobrovolného příspěvku je určen ve prospěch charitního díla místní farnosti. V sobotu a bude probíhat celodenní program v Karlových Varech, který vyvrcholí slavnostním koncertem ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem, který od počátku celostátní festival ZUŠ Open podporuje a mám velkou radost, že od otevření Císařských lázních si mladí umělci mohou i ve spolupráci s orchestrem právě v těchto prostorách zahrát a tvořit.
0: Tam se taky chystáte?
1: Já se chystám, že pojedu ráno do Karlových Varů a potom se asi po 3 hodinách přesunu na zámek Liteň, kde bude probíhat již tradiční přehlídka Středočeského kraje a teď měli krásný program v Nelahozevsi, jako festival středočeských ZUŠ, ale ta Liteň je taková tradiční. No a v neděli se já osobně těším v několika rolích a v roli tedy ředitelky fondu, v roli pedagožky a v roli zpěvačky na tradiční ZUŠ Open pomáhá na hru Matku Boží v Králíkách, kde v poutním kostele a vlastně v celém klášteře a bude probíhat nádherná umělecká přehlídka, která bude započata hudebním doprovodem slavnostním mše svaté, on je seslání svatého ducha. Budeme provádět s Národním dechovým orchestrem misu Lyriku, soudobého autora, který, myslím, tuším, před rokem zemřel, pana Staňka. A já budu se svými žákyněmi zpívat nějaké vstupy s Ondřejem Hromádkou, se skvělým varhaníkem. No a tak to tedy ještě budeme putovat až do 1. června. A v tom příštím týdnu čeká naše vybrané žáky základních uměleckých škol a vystoupení velice prestižní v rámci 30 let Senátu parlamentu České republiky. Mm-hmm. Tento program vlastně připravuji společně s mým milým kolegou Jaroslavem Šlajsem. Bude to vlastně komorní soubor a z několika základních uměleckých škol provede státní hymnu, ještě další vstupy a máme i radost, že pro vybranou společnost, včetně pana prezidenta, bude zpívat i dívka z dětského domova v Tise, která se vzdělává v základní umělecké škole Chabařovice. Tradičně naši vybraní stipendisté budou vystupovat na předání ceny Vavrouška. Probíhá každý den nějaké ZUŠ Open, které teď neumím z paměti, ale ještě se vlastně budu směřovat tomu poslednímu víkendu k dvěma událostem v Pardubickém kraji. Jednak v sobotu 30. proběhne tradiční ZUŠ Open pomáhá v nádherných prostorách v Nových Hradech u Litomyšle a v neděli pro mě osobně takové opravdu jako velmi srdeční záležitost projekt v Neratově, který bude mít podobný charakter jako na hoře Matky Boží. No a v 1. června přijede 1000 mladých umělců z celé země do Valštejnské zahrady. Oslavíme Den dětí nádherným celodenním programem, respektive zahajujeme ve 13 hodin a ten program vyvrcholí slavnostním večerním koncertem a já mám obrovskou radost, že kromě symfonického orchestru z Pardubického kraje, ze ZUŠek Pardubice Polabiny a Pardubice Havlíčkova vystoupí společně s dvěma úžasnými dívkami a s Viktorem Stokrem, který je i držitelem mojí ceny ředitelky nadačního fondu Magdaleny Kožené, Karel Košárek, což je úžasný pianista a skvělý kolega a ten den vyvrcholí provedením slavnosti jara Otmara Máchy v interpretaci 350 zpěváků, zborových zpěváků z celé země. V choreografii Živany Vajsarové pod vedením legendárního zbormistra, který mne osobně vychoval, pana profesora Jiřího Chvály, i za právě umělecké posily Kýnova dětského sboru. Tak to je projekt, na který já osobně se nesmírně těším. Hrozně moc pro mne znamená. A
0: já vám do toho jenom vstoupím, abyste měla taky chvilku oddechu, protože je to neuvěřitelné, ale Irena Houkalová vše to, co jste teď slyšeli, tady říká z patra. Vůbec nechápu, že si to všechno pamatujete. Nicméně zaujala mě tam jedna věc, a sice, že také v jedné z těch akcí, které jste teď jmenovala, tak vystoupíte také jako pěvkyně, což je také vaše profese. A tak mě zajímá, co na to hlasivky, jestli to všechno se dá zvládnout, protože přeci jenom nějaký hlasový klid pěvci také potřebují a já předpokládám, že teď během tohoto měsíce, během těch 14 dnů toho řekněme, ostřejšího provozu ZUŠ Open, vy moc hlasového klidu asi nemáte, což ostatně předvádíte také i zde v dnešní vizitce.
1: No, hlasového klidu moc nemám. Já už jsem měla tu čest i vystoupit s našimi stipendisty v nádherném koncertu Ad Gloriam v Břevnovském klášteře. Pro mě osobně ten zpěv je silně spjat s mojí profesí pedagogickou a já vlastně to zpívání a tu pedagogickou činnost v rámci Základní umělecké školy v Praze 1 v Pštrosově ulici pokládám vlastně za takovou svůj osobní, bych řekla, psychohygienu a takový ten motor toho všeho, o co usilujeme v rámci projektu nadačního fondu. Je to pro mne nesmírně důležitá součást mého každodenního života. Někdo chodí běhat, já chodím zpívat. Hlasivky jsou svalem a všechno je závislé prostě na dýchání, na práci s člověkem, takže mě to nesmírně pomáhá. Dává mi to hluboký smysl a snažím se i motivovat své kolegyně a kolegy a zpěváky, pedagogy, kteří vyučují na základních uměleckých školách, aby stejně tak jako instrumentalisté společně s dětmi tvořili. Je to za mne nesmírně důležité ukazovat těm svěřencům, že na tom pódiu prožíváme úplně ty stejné věci jako naši žáci.
0: Říká náš dnešní host, ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené Irena Pol Houkalová. My si teď už pustíme další skladbu In Memoriam a sice, a teď mi pomožte, protože nejsem franštinář, autorem je Bruno, nebo interpretem je Bruno Kule. Mm-hmm. Tak proč jste vybrala tuto skladbu? Na co má nás skladba In Memoriam odkazovat?
1: Pro mne osobně je to reminiscence na projekt, který jsme představili jednak ve Valčtinské zahradě Senátu parlamentu České republiky a jednak v Evropském parlamentu v Bruselu, a kdy Alice Nellis tenkrát jako jedna z patronek vlastně festivalu přišla s nápadem provést hudbu z filmu Slavíci v kleci. Mm-hmm. Takže takto,
0: no a během nejenom této skladby, ale během celé této vizitky můžete zkusit stihnout, adresovat přes e-mail vizitka@rozhlas.cz naší hostce jakýkoliv dotaz.

0: No a my se vracíme do rozhovoru s naším dnešním hostem, ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irenou Pol Houkalovou, která stojí také tedy za současně probíhajícím obřím celostátním festivalem ZUŠ Open. No a pojďme se trošku podívat vlastně na kontext celého toho systému základních uměleckých škol v České republice, protože jich je v celkovém počtu nějakých 520, což znamená, že celostátně se v základních uměleckých školách vzdělává kolem 250 000 žáků, které vede kolem 13 000 pedagogů. Tak pojďme si říci, jestli skutečně má tento systém nějaké srovnání v Evropě, jestli skutečně i ostatní státy na to jdou podobným způsobem, abychom se dostali potom také k tomu, jestli tento systém třeba není ohrožen, protože vím, že celkem nedávno toto téma se dostalo do médií a jaká je tedy situace, jestli se situace uklidnila.
1: Tak tento systém mívá přízvisko, že je unikátní. Unikátní skutečně je a jakkoliv v sousedních státech jsou hudební školy.
0: Předpokládám, že na Slovensku to bude podobné.
1: Ano, severské státy vlastně kopírují vlastně tu dostupnost toho uměleckého vzdělávání po našem vzoru. Tak strašně krásně to řekl ředitel psychiatrické nemocnice Opařany, pan doktor Getz, že základní umělecké školy nejsou naším rodinným stříbrem, ale zlatem, které by se mělo vlastně rozšiřovat a skutečně proměňovat.
0: Co je na tom vlastně tak zásadního? V čem je ten význam?
1: Tak je to několik aspektů. Za prvé, základní umělecké školy jsou součástí vlastně vzdělávací soustavy. To znamená, že musí vlastně plnit veškeré povinnosti, které jim ukládá školský zákon, a nejsou to tedy volnočasové aktivity v rámci volnočasové pedagogiky. To, že jsou to školy, mají své školní vzdělávací programy, teď momentálně probíhají revize rámcových vzdělávacích programů, ve kterém já osobně jsem určitým způsobem angažovaná ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol. Tak to samo o sobě samozřejmě vám garantuje určitou kvalitou, o které bez pochyby i vypovídá festival ZUŠ Open. Nemělo by se stát, že v základní umělecké škole by vyučoval lektor, který nemá potřebné vzdělání. To je v základu minimálně 6 let na konzervatoři, diplomovaný specialista, ale povětšinou dáte vlastně na to spektrum nás, kteří na základních uměleckých školách působíme, tak stále více jsme absolventi akademií muzických umění, pedagogických fakult. Takže prostě to dítě, ten žák základní umělecké školy by měl vždy být v rukou aprobovaného pedagoga.
0: Čili jde o to, že je to tedy tak, že tyto školy garantují kvalitu svých pedagogů a zároveň to umožňuje dostupnost tohoto vzdělání vlastně pro děti ze všech různých, řekněme, sociálně postavených rodin, že zde nevzniká vlastně nějaké elitářství.
1: Tak, a ještě jedna věc, že základní umělecké školy, byť ne všechny, vlastně nabízí vzdělávání ve 4, dneska už i 5 oborech, pakliže počítá multimediální obor, ty nové obory jako samostatný obor, který většinou navazuje na obor výtvarný, tak to je také to specifikum, že z původních hudebek, které samozřejmě prostě ta hudba je pořád dominantní a je to logické, protože hudba je integrální součástí vlastně i tanečního umění či divadla, tak postupně potom se přidalo výtvarné umění a tanec a literárně dramatický obor, a jak říkám, v těch posledních letech nám rozrůstá vlastně ten obor nových médií. Mm-hmm. Tak to je důležitá věc. Další aspekt je, že ta takzvaná úplata za vzdělávání jednak je stále velmi nízká s porovnáním s ostatními státy, a základní umělecké školy v zásadě umí reagovat na dítě, které je umělecky nadané, které splní předpoklady, a nebo mělo by základní umělecké školy umět reagovat na to, když by ta rodina byla v situaci, že to takzvané úplatu za vzdělávání nemůže uhradit.
0: Tedy školné.
1: Školné. No, ono se takhle jako neříká, ale je to tak. Měl by na to reagovat, umí na to většinou reagovat zřizovatel nebo celá řada nadací, včetně nás, nebo projektu Patron dětí, či Dejme kroužky dětem. Takže to je také důležitý aspekt. To, co jste zmínil, je, co mě trápí v tom společenském vlastně diskursu, že někteří mají pocit, že zušky jsou zbytečné v tom smyslu, že přeci jako vyrábí jenom jako pár x tisíc profesionálů. A pojďme si říct, že skutečně neznám téměř žádného uměleckého profesionála, zejména v hudebním oboru, který by si prostě tou zuškou neprošel. A to návaznost na konzervatoři nebo či dalších stupních vzdělávání je naprosto jasná.
0: Čili jde v podstatě o takové to první síto, takový ten první odchyt tak, těch nejtalentovanějších dětí.
1: To je jeden aspekt.
0: Aby vlastně nepropadli a ten talent nezůstal prostě řekněme bez povšimnutí.
1: A nebo byste si za to musel zaplatit tak jako v Německu, a já jsem studovala v Německu, takže mám to srovnání, kolik tam vlastně stojí ta individuální umělecká výuka. To je jeden aspekt. Ale druhý aspekt je, že se pojďme podívat na to, kolik dětí, nebo jak absolvent vlastně zušky vypadá. Je to potenciální nositel regionální kultury. Je to potenciální vlastně součást amatérských vlastně orchestrů, spolkové činnosti. To vše má v naší zemi neskutečnou tradici. Zušky jsou vzdělávacími institucemi, ale zároveň jsou nositeli svojí činnosti regionální kultury, ale taktéž primární prevence, o které se neustále nyní bavíme, duševního zdraví, tam se odkazují na pana ředitele Gece, jsou naprosto jasné a prokázané vlastně studie o tom, že dítě, mladý člověk, který se systematicky a soustavně věnuje uměleckému vzdělávání, v jakémkoliv oboru, tak má naprosto jasně pozitivní dopad tento systém na vývoj jeho mozku, na jeho volní kompetence, na psychické zdraví, na svoje vlastně odolnost. A děti, které my vyučujeme v základních uměleckých školách, některé mnohé třeba nejsou úspěšné v tom hlavním vzdělávacím proudu. A ty zušky jim nabídnou to, že ty děti zažijí ten úspěch, zažijí vlastně prostor, ve kterém mohou uplatnit a také být za to oceněny. Vlastně svoji kreativitu, osobnost prostě způsobem, na který není ten prostor v tom hlavním vzdělávacím proudu.
0: Tedy mohou takzvaně zazářit něčím jiným. A to
1: a
0: je
1: identifikovat
0: taky
1: se sami se sebou. Prostě jsou to dary, které rozvíjí ve prospěch celé společnosti a já vlastně využiju i toto vaše pozvání k apelu i na vlastně politickou reprezentaci, aby až přijdou ty nápady, které občas chodí, že buď to zušky, že z nich uděláme jenom ty kroužky. Tím absolutně nechci degradovat žádným způsobem volnočasovou pedagogiku, ale má jiné výstupy, má prostě jiné parametry. Nebo až vlastně se začne mluvit o tom, že by zušky mohly vlastně si na sebe vydělávat sami, což ta debata se jako vede, a začne se škrtat, což také asi tato debata se může vést, tak to, co každý rok můžu já osobně tisíce umělců, kteří se prostě ke svým kořenům v zuškách zažít a 150 tisíc vlastně účinkujících na festivalu Zuš Open a v rámci dalších projektů je prostě jasný signál, že naše společnost tento systém nutně potřebuje.
0: Já myslím, že to je celkem jednoznačné. Vy jste to tady nastínila a sformulovala velmi přesně a pochopitelně. Ovšem teď, abychom zase dali prostor hudbě, si pustíme Ala Orilla, pokud to čtu dobře, možná mě opravíte, od Clarinet Factory. Tak to je zase trochu jiná hudba, než ta, kterou jsme poslouchali doteď. Tak Clarinet Factory také byly součástí právě tedy Zuš Open.
1: Nejen, oni jsou úžasnými lektory a našimi rytíři talentu v rámci masterclass stipendijních programů a Vojta Nýdl je taktéž interpretem a lektorem v rámci Tmavu Mudrého festivalu, takže jsou nám blízcí.
0: Říká ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irena Houkalová.

0: S ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irenou Pol Houkalovou, jsme se bavili mimo jiné také o festivalu ZUŠ Open, který právě teď probíhá, bude probíhat až do 1.6., ale potom budete mít ještě určitě celou řadu různých dozvuků. Pojďme si říct ještě něco také k ním.
1: Tak ten hlavní program festivalu skutečně vyvrcholí 1.6. ve Valčtenské zahradě, ale Moravskoslezský kraj má ještě svůj slavnostní epilog v rámci festivalu v Ostravě a stejně tak Olomoucký kraj má velký projekt, teď nevím přesně ta data, myslím, že to je 4. a 9. června. Nicméně náš tým si úplně neodpočine, protože hned druhý týden v červenci, hned jak skončí školní rok, tak pořádáme letní školu pro pedagogy v základních uměleckých škol, je to pilotní ročník, ještě předtím tedy konec školního roku musím zmínit, že mám velkou radost, že vystoupí komorní soubor nadačního fondu Magdaleny Kožené v přímém přenosu v koncertu pro svatovítské varhany v katedrále 21. června, kdy budou uvedeny taktéž dvě premiéry, jedna od Honzy Kučery a jedna od mladého autora ze základní umělecké školy Žerotín Antonína Konečného. František měl teď premiéru ve Španělském sále, tak na to se také ještě moc těšíme, to jsou ještě takové vlastně velké projekty a také vystoupení v zahradách na Smetanově Litomyšle. Ale vrátím se zpátky tedy k té letní škole, je to pro nás pilotní ročník.
0: A kde proběhne?
1: V Praze ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, které velice děkuji za podporu, za poskytnutí prostor i za vstup jejich lektorů z oblasti speciální pedagogiky a z oblasti vlastně práce se skupinou paní proděkanky Inky Jiříčkové, která sama je skvělá sbormistrině. Hlavními lektory bude Simonka Šaturová, skvělá pěvkyně, a Petr Čech a taktéž...
0: Známý fotbalový brankář.
1: Ne, který... ten zrovna ne, ale je to varhaník, pražský varhaník z chrámu Panny Marie před týnem, takže se moc těšíme, že pedagogové budou mít takový vlastně jako zážitkový program s ním, projdou si ty chrámy a Petr bude odpovídat i, bude pracovat i s jejich nadanými studenty nebo respektive s pokročilými žáky základních uměleckých škol, ale bude se také věnovat tématům vlastně, kdy třeba může dítě začít na varhany po klavíru a naopak, kdy klavíristé se vlastně budou chtít jako trošičku dostat do té varhaní tvorby. Simona bude učit podle vlastně své zkušenosti a podle své mentorky, u které já jsem měla taktéž tu čest být, Margrét Hónik, a ten její kurz je otevřen vlastně pro tandem pedagoga a žáka a já se nesmírně těším, protože sama jsem vlastně byla v roli jako interpretky u ní na kurzech a myslím si, že ten týden prostě bude nesmírně přínosný prostě pro všechny zúčastněné i pro pedagogy, kteří se třeba přihlásili jako v rámci pasivní formy. No a celým tím týdnem bude provázet také Lucie Netopilová, která působí jako školní psycholožka na Kroměřížské konzervatoři a jako terapeutka a taktéž Hanka Švajdová v rámci improvizace. Takže to bude takový jako krásný týden, na to se těšíme. No a potom nás čeká maraton, respektive ZUŠ Open na maratonu hudby Brno, no a samozřejmě už plánování dalšího roku stipendijních programů a festivalů.
0: Další rok, prosím, nechme ještě být, protože zůstaneme v tom letošním, protože toho ještě spoustu je a tak, jak to tady předesíláte, tak skutečně toho není málo. Já jenom připomínám, že ten hlavní program ZUŠ Open probíhá teď od 13. května do 1.6. s těmi tedy epilogy v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, tak jak jste to zmínila. Ovšem důležité také je, jakým způsobem a jak snadno či obtížně hledáte také na všechno tohle, co jste vyjmenovala, finanční podporu. Hlavními mediálními partnery festivalu ZUŠ Open jsou Česká televize a Český rozhlas. Nicméně, vy se jistě neobejdete bez další docela masivní podpory, která je potřeba. Jak se vám to daří a kdo je v tomto ohledu aktivní?
1: Tak co se týče vlastně provozu nadačního fondu Magdaleny Kožené, tak ten je vlastně 100% hrazen ze soukromých zdrojů. To je důležité jako zmínit. A my máme asi to štěstí, že poslední dva roky jsme se mohli profesionalizovat, předtím vlastně nadační fond fungoval velmi na bázi takového dobrovolnictví, že jsme našli silného mecenáše v podobě manželů Šmejcových a nadace Sirius. Nicméně pro mne osobně jako pro ředitelku znamená skutečně každý rok najít 12 milionů korun. A je to čím dál tím těžší, co se týče veřejných zdrojů, to musím zmínit. Jakkoliv my vlastně píšeme pro základní umělecké školy v každém kraji žádost o dotaci, která jde vždy jako stoprocentně do projektu Festival Zuš Open, tak skutečně se jako absolutně festival neobejde od samotné investice ze strany těch základních uměleckých škol. Bez spolupráce Svazu měst a obcí v rovině třeba zapůjčení prostor a tak dále. Nicméně opravdu jako pro mne třeba osobně letošek, tím, že jsme se rozhodli pořádat projekt v prostorách Pražského hradu, což prostě je finančně náročné už tím, kolik ten prostor stojí. A všechny stipendijní programy, které připravujeme, tak my jsme po výsledcích grantových řízeních v oblasti Ministerstva kultury, Ministerstvo školství, tam bohužel tedy v žádném dotačním segmentu nejsme. Což mě mrzí, protože si myslím, že prostě festival Zuš Open je jediným festivalem i uměleckého vzdělávání, není to jenom kulturní událost. Tak my jsme museli vlastně zaktivovat celou takovou tu rovinu individuálního dárcovství. Vytvořili jsme projekt pro naše takzvané rytíře talentu, patrony. Každý nám může a také za to velmi děkuji, že i diváci České televize reagovali na ten koncert, že se nám podařilo vybrat bezmála 400 tisíc korun prostřednictvím vlastně dárcovských DMSek a darů v souvislosti s tím přímým přenosem. Nicméně stále nám ještě minimálně 1,5 milionu chybí, tak abychom mohli pokrýt ten letošek plně. A samozřejmě se bavíme o budoucnosti, kdy bez toho, aniž by se mi podařilo vedle našich stávajících partnerů, kterým patří obrovské poděkování, najít výraznější investory, výraznější mecenáře, tak to bude čím dál tím složitější. Opravdu ta situace jako není jednoduchá a v těch regionech je to také čím dál tím těžší.
0: No tak snad nás poslouchají nějací zájemci o podporu právě těchto všech činností, které jsme tady slyšeli a během celé hodiny tady posloucháme. Každopádně teď, možná proto, abyste si to třeba mohli lépe rozmyslet, zazní korunovační mše, skladba Gloria od Wolfganga Amadea Mozarta. Také k tomu byste měla nějaký krátký úvod?
1: Určitě. Tato část korunovační mše byla zařazena právě v zahajovacím koncertu, benefičním koncertu Rytíři talentu v podání spojeného dětského sboru a vybraných solistů a samozřejmě orchestru.

0: Už do posledního vstupu teď se dostáváme s ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené Irenou Pol Houkalovou a mě by zajímalo, jestli se v rámci ZUŠ Open nebo všech vašich ostatních činností, které pod sebou máte, také zabýváte podporou, řekněme, hudební vzdělanosti znevýhodněných a handicapovaných studentů.
1: Je to tak, nejen hudební vzdělanosti, ale uměleckého vzdělávání. My několik let podporujeme žáky školy Jaroslava Ježka, což je vlastně jediná naše v Čechách, nebo respektive ano, v naší zemi, ještě vedle Brna. Teď jsem se do toho malinko zamotala, ale je to škola, která vzdělává v rámci základní umělecké školy zrakově handicapované. Já mám k tomuto tématu nesmírně blízko díky svému drahému kolegovi a kamarádovi, řediteli základní umělecké školy Jana Hanuše, kde jsem také několik let učila a v této ZUŠce jsem kdysi vyrostla, ještě v Majakovské ulici, který mě s tímto tématem oslovil a já i nesmírně ráda zpívám sama, nebo chci, aby i moje žákyně spolupracovaly se zrakově handicapovanými dětmi. Je to nesmírně obohacující, takže děláme poslední dva roky spolu organizujeme Tvamovodrý festival v Brně, který právě je určen ve prospěch zrakově handicapovaných a také doufám, že s vaší nadací Světluška rozšíříme spolupráci. Kromě toho iniciujeme v rámci celostátního festivalu řadu ZUŠ Open Pomáhá, ke které mne osobně přivedlo sdružení Neratov. Já sama jsem člověkem, který je bytostně přesvědčen, že bychom v základních uměleckých školách měli v našich žákách prostřednictvím umění vychovávat tu sociální citlivost a vědomí toho, že vlastně to umění má nejhlubší podstatu přinášet radost a naději a i tam, kde se jí třeba nedostává. Velkou inspirací pro mě je taktéž projekt mojí kamarádky Ivy Vrátilové, ředitelky základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě, Vysokomýtské souznění, kde jsem si půjčila její a claim bez předsudků, bez bariér právě i projekt pro koncepci projektu nadačního fondu Magdaleny Kožené, která má ve svém DNA realizaci té spolupráci většinových dětí ze základních uměleckých škol s dětmi s jakýmkoliv znevýhodněním. Ale musím říci také, že se těším na to, že letos na ZUŠ Open v Senátu ve Valčenské zahradě vystoupí romský soubor Rarášek, který vede naprosto úžasná pedagožka a dáma v základní škole v Trmicích, což je klasická ghetto škola v tom nejlepším slova smyslu, protože ty děti tam dostávají prostě tu péči, kterou potřebují. A sama působí i v dětském domově v Tise. A pro mě jsou tito kolegové prostě zdrojem neskutečné inspirace a já před nimi smekám, protože ta jejich práce s těmito dětmi je naprosto jako neskutečná a takže jsem moc ráda, že tento soubor vystoupí.
0: No možná nejenom neskutečná, ale taky nenahraditelná.
1: Nenahraditelná a nedoceněná, naprosto nedoceněná. Pro mě osobně vlastně ten aspekt sociální je důležitý i v rámci mé vlastní pedagogické praxe. Já mám obrovskou radost nebo cítím velkou vděčnost za to, že na své domovské základní umělecké škole v Štrosově ulici mohu taktéž vzdělávat úžasně nadaného chlapce s poměrně značným Aspergerovým syndromem nebo poruchou autistického spektra. A vlastně tito mladí lidé jsou pro nás, si myslím, zde proto, abychom se od nich učili a abychom také učili ty naše žáky si uvědomovat jednak pestrost té společnosti a jednak to, jaký dar máme jako zdraví lidé, lidé, kteří prostě jsme obdarováni, žijeme v hojnosti. A to si myslím, že je strašně důležité té dnešní generaci předat, která je rozbitá z mnoha stran, ovlivňovaná sociálními sítěmi a celkovou takovou tou společenskou nestabilitou. Tak já sama vnímám vlastně u svých žákyň, které když se mnou jedou zpívat do Neratova, nebo když zažijí koncert pro dívčí katolickou střední školu, která teď bude mít vlastně 25. května v Praze, srdečně zvu ke křižovníkům. Když vlastně oni vnímají ty příběhy, ty lidské osudy vlastně těch blížních s jakýmkoliv znevýhodněním, tak je to pro ně povzbuzení. i v té vlastní cestě, na které samozřejmě každý z nás překonává své osobní těžkosti, své osobní trápení a tlaky, které si připravujeme sami nebo nám je ta společnost připravuje.
0: Hmm. Tak díky za to, jsme rádi, že jsme měli možnost takhle poslouchat celou hodinu vlastně takový dost obsáhlý průřez veškerou vaší činností. Přejeme v tom hodně štěstí, máme před sebou poslední skladbu, v tomto případě opět Wolfganga Amadea Mozarta. A sice pomožte mi, nejsem italštinář, Regina
1: Celi.
0: Celi. Tak proč jste ji vybrala?
1: Já doufám, že bude v interpretaci Simonky Šaturové.
0: Snad ano.
1: Výborně, no, protože Simonka je báječná zpěvačka, já ji moc zdravím, úžasná kolegyně a jedna z našich lektorek stipendijních programů Nadačního fondu Magdaleny Kožené, tak proto.
0: Tak to už byla poslední slova ředitelky Nadačního fondu Magdaleny Kožené Ireny Pol Houkalové, naší dnešní hostky. Díky moc a hodně štěstí a hodně sil do další vaší záslužné práce.
1: Moc krát děkujeme a děkuji moc za pozvání, moc ho vážím.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Víc než polovina lidí nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudetoněmecký sjezd. V bleskovém průzkumu agentury Median pro Český rozhlas tak odpovědělo 57% dotázaných. Sjezd má být o víkendu na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé. V pražském hotelu Hilton dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů na konferenci promluví také umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se snaží zabránit Palestincům v kandidatuře na místo předsedu valného shromáždění OSN. Podle veřejnoprávního rádia NPR dokonce vyhrožovala diplomatům z palestinské delegace při OSN, že jim zruší víza. Stanice s odkazem na interní dokumenty vlády píše, že podle Bílého domu totiž kandidatura podkopává plán prezidenta Trumpa na mír v pásmu Gazy. Mluvčí americké vlády se k informacím odmítl vyjádřit. Diplomatickou roztržku nechtěli komentovat ani Palestinci. Olomoucké muzeum umění zahájí výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Jeho díla jsou v mnoha světových galeriích od New Yorku po Tokio. V Olomouci kurátoři představí zhruba 50 dosud nepublikovaných fotografií, především z bývalých Sudet. A počasí. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Víc zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje 2:11 Lenka Novotná. Britský kontrabasista, skladatel, kapelník a vrcholná tvůrčí osobnost posledního víc než půl století Dave Holland, který většinu své umělecké dráhy působil ve Spojených státech, vydal album, které je poctou jeho krajanovi, už nežijícímu trumpetistovi a pozoruhodnému skladateli Kennymu Wheelerovi. A několik ukázek z desky Vital Spark přinesl do Polední Vltavy muzik Kant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu plus Ondřej Konrád. Tak dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ondřej, oč vlastně jde? V jakém smyslu je to podsta?
2: Abych jenom upřesnil ten začátek, který jsem vlastně vám podsunul sám. On sice v podstatě, Kenny Wheeler, byl krajanem Daveu Hollandovi, ale až vlastním rozhodnutím, aby se tak řeklo, protože se přesunul do Británie v 50. letech, ale narodil se v Kanadě už roku 1930. No a podsta je to především v tom smyslu, že jde o 9 skladeb Kennyho Wheelera, které za sebou zanechal po své smrti roku 2014. Mělo jít zřejmě právě o písňový cyklus, tak jako je to na tom albu Vital Spark, a že se k tomu projektu dalo dohromady několik dlouholetých Wheelerových spolupracovníků. To je nejznámější z nich z celosvětově skutečně proslul je Dave Holland, proto také ta deska je napsaná na jeho jméno, ale vlastně ten podíl těch ostatních přítomných je, řekl bych, rovnocenný, a to je zpěvačka Norma Winston, také vlastně veteránka, působící na britské jazzové scéně už od konce 50. let, a potom sbormistr Pete Churchill, který vede takový moderní ansámbl s názvem The London Vocal Project, protože to, ten koncept vlastně je nejenom instrumentální, ale zároveň zpívaný, a to ve dvou rovinách, to je vždycky tím solovým hlasem, který tady má Norma Winston, ale zároveň i celým sborem. A ta hudba je velmi komplexní. Kenny Wheeler byl jeden z nejpozoruhodnějších skladatelů na jazzové scéně vůbec, ale k tomu se asi ještě dostaneme a možná je čas na tu první ukázku.
1: Ani čtvrteční jazzová půlhodina nebude bez hudby. Který track to bude?
2: To je to, čím vlastně album začíná, jmenuje se In the Traces. Já jenom ještě připomenu, že sám Kenny Wheeler pracoval s texty, nebo respektive s básněmi Stevie Smithové, britské básničky 20. století, významné, ale také například z texty Williama Blakea, takového legendárního básníka, a také Lewise Carrolla, autora Alenky v říši divu a za zrcadlem.
1: Teď tady nebude skladba Will You Walk a Little Faster, ale ta vámi zmíněná?
2: In the Traces.

0: Ondřej Konrád vám dnes v jazzové půlhodině představuje čerstvou desku Vital Spark, která je poctou skladateli Kennymu Wheelerovi. Kenny Wheeler zemřel před 12 lety a hudbu z tohoto alba nestačil nahrát. Vlastně do jisté míry ani dokončit. Jak projekt Vital Spark vznikal?
1: To je právě docela zajímavé, protože postupně byly ty nalezené partitury nebo různé náčrtky zasílány právě Petru Churchillovi, to je vedoucí toho vokálního ansámblu The Local Vocal Project, který na nich velmi trpělivě pracoval. Některá místa bylo třeba vlastně dokomponovat, protože šlo jenom o torza, i když ne torza, ale ne úplně celodokončené kompozice. K některým

0: Psala dodatečně také texty Norma Winston, protože jinak tady to byly ty básničky, jak jsem říkal, Stevie Smithové, Louise Carroll a Williama Blakea. No tak se prostě trpělivě spolupracovalo zároveň i s Davem Hollandem na té konečné podobě s tím, aby to pokud možno co nejvíc odráželo ducha skladatelského Kennyho Wheelera, což se podle mého povedlo, že to je skutečně jako kdyby to v podstatě napsal on, a jeden z kritiků píše, že pro Hollanda, Winstonovou i Churchilla není to projekt jenom nějaká retrospektiva, ale osobní společný akt, který je skutečně pozoruhodný tím, jak se několik lidí spojilo na tom, aby vlastně dopracovalo dílo svého hudebního a i osobně velmi blízkého přítele.
1: A výsledek vypadá třeba tak.

0: Jazzonia, to je nejen název této zvukové stopy, ale evidentně také svět, ve kterém si všichni aktéři z alba Vitalspark velice dobře rozumí. Potvrzoval to po celou dobu i kontrabas Davea Hollanda. Ondřej Konráda, už se ptám na to, jak se vlastně dostal do té celosvětové jazzové špičky. On byl docela mladý, když k tomu došlo.
1: Ano, víc Brit, takže přece jenom proniknout do té americké špičky nebylo tak úplně jednoduché. Já jenom ještě, než se k tomu dostanu, tak bych chtěl jenom upozornit na to, že dost výrazný hlas na tom albu Vitalspark má také soprano a tenor saxofonový hráč, také Brit, který jsme jmenuje Mark Lockhart. No a teď k tomu Hollandovi to je skutečně pozoruhodné, protože v roce 1968 hrál kvintet Milese Davise, který byl tehdy považován za absolutní světovou špičku. V tom ansámblu hrál Weinshort, Herbie Hancock, Ron Carter na kontrabas, a to nebyl jen snabicí, a právě Ron Carter ale se rozhodl, že odejde, a oni se byli podívat ve slavném klubu Ronnie Scott v Londýně na trio Davisova bývalého spoluhráče pianisty Billa Evanse, takového tichého génia, a jemu dělala předkapela takové mladé kombo, a v tom hrál právě Dave Holland, tehdy 19-letý, a v tu ránu právě Davis, který opustil tedy ten klub, jak měl ve svém zvyku, ale nechal na svých podřízených, na svých spoluhráčích, aby se s Hollandem spojili a řekli mu, že ho chce do kapely. Takže tak se stalo, Holland se zbalil, odletěl do New Yorku, pak skutečně několik let hrál s Milesem Davisem, včetně slavných alb, jako In a Silent Way nebo Bitches Brew, no a už prostě byl v té první lize, už ji nikdy neopustil, ať jako spoluhráč největších men, nebo jako lídr svých vlastních kvintetů, anebo také dokonce velkého orchestru, big bandu, s nímž dostal 2 Grammy a tak dál. Dave Holland je prostě ta velká, velká hvězda světového nebe, a mimochodem se vrátil nedávno zpátky do Velké Británie.
0: A i toho přinesl Ondřej Konrád, protože dnes vám pouštíme ukázky z desky Vitalspark. Díky, Ondřej, a budu se těšit zase příště.
1: Taky díky, naschle.

0: Infant Joy, dětská radost, to byla závěrečná skladba z alba Vital Spark, které dnes přinesl Ondřej Konrád.
1: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
2: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
1: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
2: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
1: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Jaromír Honzák a kolektiv dohráli skladbu Solitaire.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: O životě s dirigentskou taktovkou hovoří s nadhledem, jemným humorem i láskyplnou tolerancí ke všemu lidskému Petr Vronský. V Osudech v tomto týdnu vždy po 11:30. Ač jsem to sám nevymyslel, vším čím jsem byl, byl jsem rád, uvedl první díl. Dnes už se dostaneme ke čtvrtému, za chvíli.

0: Za zvuku trubky At the Sound of the Trumpet Maynarda Fergusona se hodiny posunuly o pár minut dál, stejně jako polední Vltava Českého rozhlasu.
1: Osudy.
0: Plzeňská konzervatoř se může chlubit tím, že je respondent rozhlasových vzpomínek tohoto týdne jejím prvním absolventem. O tom už ostatně Petr Vronský, dirigent a také houslista, vzpomínal v jedné z dřívějších částí. Čtvrtou částí, kterou také připravila Eva Ocisková, pokračujeme.

Muzikantská mysl je velmi složitá. Když se setkávám s přáteli hudebníky a začínáme vzpomínat na různé zážitky, protože přestože je hudba vážná, tak v zákulisí anebo v souvislosti koncertů, operních představení nastávají různé okamžiky, na které se potom rádo nebo nerado vzpomíná. Zajímavé je to, že ty okamžiky, přestože přesně jak říkám, je to okamžik, tak když ho člověk na tom pódiu nebo na tom jevišti prožívá, tak se mu zdá nekonečně dlouhý. A když třeba potom mluvíte s posluchačem nebo s divákem, který byl toho zúčastněn, tak on v podstatě v drtivé většině si vůbec ničeho nevšimne a je to víceméně jenom zážitek váš a pár zúčastněných, kterých se to týká. Ta mysl muzikantská je zvláštní v tom, že když se vzpomínají různé zážitky, takže se nespomíná na to, jakože tenkrát a tenkrát, to byl nádherný koncert, to se nám to podařilo, toto mělo úspěch a tak dále v tom pozitivním slova smyslu. To se nějak považuje spíš za normální a člověk to ani nevnímá. Ale jakmile se stane něco mimořádného, myslím i maličkost mimořádná, tak to si každý okamžitě zapamatuje a na to se potom při těch různých setkáních vzpomíná. No já když si vzpomenu na svoje zážitky, tak třeba nemusím vzpomínat jenom na zážitky z cizích zemí, i když pochopitelně ty jsou nejexotičtější. Jsou to zážitky jak pozitivní, tak i negativní. Já mám třeba namátkou Turecko. Já jsem dost často jezdil do Istanbulu k symfonickému orchestru, pak jsem byl ještě dvakrát v Ankaře a víceméně jsem si i ten orchestr a i oni mě si oblíbili natolik, že jsem se naučil i turecky a takové ty základní dirigentské věci jsem si s orchestrem říkal již v turečtině. Mně se v Istanbulu moc líbilo, my jsme se dokonce namlouvali na nějaké takové stabilnější angažmá. A já nenechám do dneška na Turecko dopustit i na ty lidi, kteří tam jsou. Ale ptáte-li se mě, jestli je Turecko Evropa, tak vám rovnou odpovídám, že není. Ale je to opravdu o tom, že ti lidé jsou v podstatě velmi srdeční, pohostinní, šikovní velmi. Víte, že třeba když ještě někde v pustině měl náš motorkář defekt s převodovkou, takže mu vesnický kovář vykoval kolečko do převodovky a on mohl odjet dál. To jsou takové prostě zvláštní věci, mistři improvizace a tak dále. Tak když člověk pozná tu kulturu jejich, je to jiné myšlení a není vůbec pravda, jak se u nás říká, že Turci mají turecké hospodářství, naopak to je velmi byrokratický stát a velmi se tam dbá prostě na hierarchii a tu byrokracii. No ale chci říct, že každý kraj jiný mrav, napřed řeknu to pozitivní. Mně se třeba stalo, že jsem byl pozvaný do Istanbulu, abych tam poprvé vůbec v historii provedl Dvořákovo Stabat Mater. Byl tam velký sbor, téměř stočlený, orchestr pochopitelně velký symfonický. Oni to hráli poprvé v historii a hráli to velmi hezky, musím říct. Jenom jim hodně unikal smysl celé té skladby. Pár lidí za mnou přišlo, aby se mě zeptalo, co to je vlastně jméno a příjmení. My si mysleli, že jméno a příjmení, tak jak je Taras Bulba, tak je Stabat Mater. A vysvětlovat jim něco náboženského o paně Marii, to ani nedávalo smysl, protože oni mají jiné náboženství. A také oni zpívali celou tu skladbu, tam je latinský text, a oni to normálně zpívali jako solmizační slabiky, to je do, re, mi, fa, sol, la, si. No tak oni třeba zpívali fak, ut, útem, stabat, mater, dolo, rosa, naprosto by se dalo říct neutrálně. To představení bylo velmi hezké a mělo opravdu velký úspěch, ale za to může ta geniální Dvořáková hudba a říkám znovu,
Určitě tam bylo pár vzdělanců, kteří věděli v publiku, o čem to dílo je, ale v drtivé většině to na to publikum působila pouze ta geniální Dvořákova hudba. A já to zmiňuji, protože to byl zážitek velmi krásný a velmi pozitivní, ale tam se stalo, že během toho mého působení, který tam byl vždycky 14 denní, ty koncerty byly dva, zemřela harfistka. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, protože lidé se rodí a umírají, a vedení mě poprosilo, zdali bych dopoledne před druhým koncertem nedirigoval smuteční triznu za tu zemřelou kolegyni harfistku, kde byl smuteční pochod z Eroiky, smuteční hudba svatojánské a tak dále a tak dále. Já samozřejmě velmi rád, bez nároku na honorář, pochopitelně. Jaké ovšem bylo moje zděšení, když jsem nastoupil do orchestru a tam byla postavená harfa a vedle té harfy byla rakev a v té rakvi ležela zemřelá harfistka. Tak to opravdu byl zážitek, by se dalo říct, traumatizující, protože kdykoliv jsem se tam tím směrem podíval, bylo to prostě tak jako zvláštní dirigovat třeba Beethovena s neboštíkem na pódiu. Ale znovu opakuju, je to jiný kraj, jiný mrav, s tím nic neuděláte a nezbývá, než se s tím smířit. No, když máte na pódiu neboštíka, pak už můžete doprovázet kohokoliv. 20 let jsem doprovázel na Hradě nadace Hraběnky Nosticové slepé muzikanty. Byla to zvláštní zkušenost, protože oni mají pochopitelně zvlášť vyvinutý hmat a zvlášť vyvinutý sluch, ale tím, že jsou ochuzení o zrak, tak tam není vizuální kontakt. A bylo vždycky velmi těžké s těmi umělci najít nějaký kontakt, jak začít. Pokud je v koncertu předehra, tak solista se krásně přidá, ale bylo zapotřebí někdy začít najednou. A to bylo potom zapotřebí nějakým způsobem vymyslet, abychom si buď to odpočítali nebo odťukli, aby pochopitelně to nebylo příliš nápadné. A vždycky ty koncerty měly velký úspěch a vždycky to byl zážitek jak pro mě jako dirigenta, tak samozřejmě také pro orchestr. Zvláštní věc ještě je ta, že ono se říká, přišel k tomu jak slepý k houslím, že ti to nevidomí nehráli nikdy na smyčcový nástroj. Ono je to zřejmě těžké, pakliže je nevidomý od narození a nikdy neviděl ten nástroj, ten smyčec, a ty housle nebo violončelo jakýkoliv smyčcový nástroj, tak potom skoordinovat ty dva pohyby, to zřejmě nelze. Proto oni byli výborní klavíristé, kytaristé, klarinetisté, zpěváci, flétnisté a tak dále, všechny obory, ale jako od narození nevidomí na smyčcový nástroj, s tím jsem se za své 20leté praxe nesetkal. To bylo opravdu zvláštní, ale ještě zvláštnější než doprovázet slepce bylo na japonském turné, kdy jsme doprovázeli neslyšící, tedy hluchou pianistku. Ovšem, tady bylo pozitivní to, že ona byla výborná pianistka, která studovala v Berlíně a pak dostala nějakou chorobu, myslím, že zápal mozkových blan nebo nějak takovouhle a přišla o sluch. To znamená, že ona ty koncerty uměla, ona je znala, ale vlastně ona neslyšela, co hraje. A teď bylo právě také zapotřebí jak pro orchestr, tak pro dirigenta, aby nějakým způsobem ten kontakt zvukový s touto umělkyní udrželi a aby ty koncerty dopadly dobře. Ta spolupráce byla velmi samozřejmě komplikovaná, ale protože ta solistka už měla tu zkušenost s orchestrem jako slyšící, tak ona věděla, kdy se musí podívat na toho dirigenta, kdy se musí zkontrolovat, ale zároveň zase někdy, kdy měla takzvaně plné ruce práce a musela se soustředit na klaviaturu a dívat se, kam hmatá a tak dále, tak zase musel ten dirigent, tedy jako já, sledovat jí a i jako vizuálním kontaktem se snažit jí nějakým způsobem doprovodit. To znamená, že ano, to tempo se hýbalo plus minus dopředu dozadu,
A to byla právě otázka dirigenta a orchestru, který musel být velmi flexibilní a musel na toho dirigenta reagovat, ale samozřejmě i na zvuk té solistky. Takže ano, šlo to. A musím říct, že ona byla v Japonsku nesmírně populární právě pro tento handicap a ty koncerty byly samozřejmě velmi dobrodružné, já na ně moc rád vzpomínám, ale vždycky obrovsky úspěšné. A to vždycky na konci, když jsme to zdárně ten koncert dohráli, tak to bylo velké zadostiučinění.

Já k cizímu jazyku potřebuju tomu rozumět. To znamená gramatiku a proniknout do toho jazyku. Já jsem se tu turečtinu učil z turecko-německé učebnice, takže vlastně jsem to měl takové komplikovanější. Ten jazyk je pro nás takový trošku zvláštní, protože ta skladba není podmět přísudek, ale úplně zjednodušeně, tam se k podmětu přidávají přípony neustále a z toho na konci věty vyplyne, co tím chtěl básník říci. Takže třeba údajně, já maďarštinu neumím, ale údajně Maďaři se turecky naučí lehčeji, protože tam prý ta skladba nebo struktura toho jazyka je podobná. Já, protože jsem se to doma učil a učil jsem se to nahlas, pochopitelně dneska už po těch letech si nespomínám téměř nic, ale vím, že jak jsem se to učil, takže jsem byl v Českých Budějovicích tenkrát a tam byl Turek v obchodě. A já jsem uměl tak prvních pár lekcí a zhodou okolností to byly lekce v obchodě. A tak já jsem věděl, že přijdu a řeknu nesel sen a on, že řekne nesel sen nos. A já, že řeknu něco a on zase odpoví něco. Přišel jsem do obchodu, řekl jsem nesel sen a on spustil celý radostný, že umím turecky, takový vodopád, že já už jsem se k dalšímu nesel sen nos vůbec už nedostal a potupně jsem odešel, protože jsem už takzvaně ani neškrt. Ale jak je ta turečtina, by se dalo říct zábavná, jak jsem si ji učil nahlas, takže vlastně ji uměla celá rodina a tenkrát i moji partnerka a ona byla na zájezdě s nějakou operou v Německu a stavěli se v noci s autobusem na rastu a tam byl Turek a nechtěl dámy pustit na toaletu, aniž by mu zaplatili. A ona si zapamatovala větu tureckou, která znamenala ale já mám peníze a to je bende parapar. Takže mu řekla bende parapar, mám peníze a on je tam ochotně pustil. A když vycházeli, tak chtěl po ní peníze a ona odpověděla příponou bende parapar jok. Což znamená, nemám peníze. A Turek do dneška hrozí tam někde odjíždějícímu českému autobusu. No a takhle tam přidávají písmena. A já s hobojistou, se kterým jsme se bavili německy, který měl Japonku za manželku, on studoval ve Vídni, takže tam jsme se bavili německy. Pak mě dal dokonce certifikát, ve kterém potvrzoval, že majster Vronský mluvil s orchestrem turecky. To já jsem potřeboval, protože jsme se tady vsadili s někým, že se nemůžu naučit turecky a že nikdy turecky mluvit nebudu. Takže jsem přivez certifikát německy napsaný, kde bylo potvrzení, že jsem turecky mluvil. A ten vždycky, když jsem něco říkal, tak volal vždycky, maestro, přísedek až na konci. Protože slovíčka už jsem uměl, ale tu stavbu jsem neměl zažitou. A nebo když jsem něco řekl správně, tak to komentoval, bravo, maestro.

Pro nevšední zážitky při dirigování nemusíme chodit do ciziny. Ono se u nás jí dá zažít hodně. Já třeba s láskou vzpomínám na Janáčkův festival v Ostravě, kdy mě přinesli tenkrát objevenou taktovku, kterou dostal Janáčkův žák, který k Janáčkovi chodil, a byla to Janáčkova taktovka, kterou mistr dirigoval. Abych vám ji popsal. Ta taktovka byla z černého ebenu, byla poměrně tlustá, takže vypadala jako delší pikola. A koncovku, špičku měla ze slonové kosti, takže byla bílá, aby byla dobře vidět. Byla otlučená kolem té špičky, jak s ní vzteklý mistr určitě bušil do pultu a kdo ví, jestli ne přes prsty muzikanty. A byla velmi těžká. A mě ji přinesli tenkrát jako překvapení na pódium a já jsem s ní dirigoval buď to Tarase, anebo symfonietu. To už je jedno. Důležité bylo to, že zaprvé ta taktovka byla strašně těžká, takže přestože obě dvě skladby jsou poměrně krátké, tak já jsem měl potom svalovou horečku po skončení, ale psychicky ona působila na ten orchestr tak, že muzikanti, kteří znají ty skladby z paměti, opravdu očima visely na té taktovce a bylo to, jako kdyby ten mistr dirigoval, jako kdyby tam stál a ten orchestr hrál s takovým nasazením a s takovou chutí a zápalem, že dodneška já mám na to provedení v té Ostravě, jak říkají Slováci, bratři, zimomrauky, to znamená husí kůži, když si jenom na tento zážitek vzpomenu, ale v tom pozitivním slova smyslu. Bohužel má to takovou smutnou a typicky českou koncovku, že když jsem po několika letech na festival znovu přijel a ptal jsem se, jestli zase budu dirigovat s Janáčkovou taktovkou, tak mi bylo řečeno, že tu taktovku někdo odcizil a do dneška se neví, kde je.

Jako všichni umělci, i já jsem pověrčivý. A je to zajímavé, že když tu pověru neznáte, tak se logicky jí neřídíte. Stačí jenom, abyste se jí dozvěděli a už podvědomě očekáváte, že by se mohlo něco stát, kdybyste jí nerespektovali. A to je, si myslím, i osud všech umělců, kteří udělají všechno pro to, aby ten výkon byl co možná nejlepší, možná očekávají ještě lepší, než který by se dal očekávat. A proto jsou i ty různé pověry, aby se nestalo něco špatného, aby neselhal hlas, aby nebyl výpadek paměti a tak dále a tak dále. Mně se třeba právě stalo jednou v opeře, že za mnou přišel jeden starý sborista a říká: pane šéfe, vy necháte sedět při generálce lidi v první řadě? A já: no proč by ne? No teď to nosí strašně smůlu, to by ta premiéra taky nemusela dobře dopadnout. No a já vám můžu říct, že od té doby jsem vždycky nechal vyklidit bez pardonu první řadu a nikdo už tam sedávat nesměl. Samozřejmě mimo pana režiséra, že? A to bylo podobné i třeba s tím, že já jsem věřil tomu, že před koncertem a ani o přestávce nemá člověk podepisovat programy, protože koncert ještě není ukončený, nemá si brát honorář, až po koncertě všechno, potom už není co řešit a není co zkazit. No, až do té doby, než jednou, a vzpomínám si na to úplně živě, v Hradci Králové, hráli jsme tam tenkrát s Komorní filharmonií Pardubice, hráli jsme tam krásný koncert, hráli jsme tam ve druhý půli Čajkovského serenádu. V Hradci Králové se hrálo v Adalbertinu, kde šatna dirigentská byla hodně vzdálená od pódia až v jiném křídle. Když o přestávce se zaklepalo a přišel tam pro mě tenkrát starý pán, mluvím teď v roce 79-78, a žádal autogram. A já říkal: ne, nezlobte se, já jsem pověrčivý a autogram já o přestávce zásadně nedávám, co kdyby se něco stalo. A on říkal: pane dirigente, já jsem starý člověk už, představil se mě, pan doktor Lepš se jmenoval, já jsem už starý člověk a já, než jsem po těch schodech jsem se doplazil, buďte tak hodnej, já už bych sem nepřišel. No tak mě se zželelo, podepsal jsem mu ten program a šel jsem dirigovat toho Čajkovského. No, nebylo mě dobře po těle. Za každým rohem jsem očekával nějaký malér. Dohráli jsme to dokonce. A ono se nic nestalo. A já jsem najednou viděl, že tím, že se nic nestalo, takže já můžu klidně podepisovat před koncertem, honorář můžu klidně si vzít ještě i na generálce a že se vůbec nic nestane, protože jsem překonal tu pověru a od té doby už si z toho nic nedělám. A s panem doktorem Lepšem jsme si hodně dlouho ještě psali potom k novému roku a já jsem vždycky vzpomínal, jak vlastně on mě pomohl odbourat jednu hloupou pověru. Hudba je někdy velmi emotivní, ale někdy také velmi sugestivní. My jsme jednou ze Státní filharmonií Brno byli na zájezdě ve Francii a hráli jsme v Lyonu v kulturním centru Maurice Ravela. Hráli jsme tam Ptáka ohniváka, svitu Igora Stravinského. Když já tu najednou vidím, protože jsem dirigoval z paměti, takový nepokoj, i orchestr se usmíval, uchechtával, dívali se tak jako stranou, mimo taktovku, pochopitelně, tak jsem se, tak krásné české slovo, tak jsem se tak kradí podíval přes levé rameno, co by tam tak mohlo být, protože to pódium bylo veliké, veliké a ta hala byla obrovská. A hle, tam byl kos. Prostě přilétl tam pták, který tam pochodoval, zase přilétl na druhou stranu, zase tam chvilku byl a pak odlétl neznámo kam. Říkám to proto, že to bylo zmíněno i v kritice, kde bylo doslova napsáno, že orchestr z Brna hrál ptáka ohniváka tak sugestivním způsobem, že pravého ptáka přilákal na pódium, že se přiletěl podívat, co se tam děje. Na jednom slavnostním večeru Jaroslav Fogl, dlouholetý dirigent brněnský, začal dirigovat první slovanský tanec Antonína Dvořáka, který začíná akordem korunou
A jenomže podobně začíná i sovětská hymna akordem. No a protože to byl nějaký významný koncert, tak polovina publika podlézavě vstala, protože si myslela, že bude následovat sovětská hymna. Nevím taky, proč by si to mysleli, protože většinou vždycky předchází hymna československá tehdy. No nicméně pak se ozvalo paralampára, pára, papa, papa a zase ta agilní část publika si potupně musela sednout. Nicméně tenkrát, nevím, národní nebo zasloužilý umělec, to je jedno, prostě kapacita Jaroslav Vogel, byl volaný na krajský výbor strany na kobereček, že zesměšnil záměrně, zřejmě teda, že zesměšnil začátek slavnostního koncertu. No a pak, když se vraceli ještě s panem ředitelem tenkrát z toho pokárání, tak potkali několik muzikantů a říkali, tak co, pane šéfe, jak jste dopad, co vám řekli? A on jen tak utrousil koutkem úst. Volové, nepoznají S-dur od C-dur. Ono totiž slovanský tanec začíná C-dur akordem a sovětská hymna tenkrát začínala S-dur akordem. Nicméně, když už jsme u toho brněnského krajského výboru strany, tak musím ještě připomenout jednu historku. My jsme tenkrát chtěli pořád po vzoru pražských orchestrů uvést skladbu s církevní tematikou. Ať by to byla oratorium, Stabat Mater, nebo mše, misa, buď to slavnostní, anebo requiem. A to nebylo možné, protože tenkrát a vůbec Jihomoravský kraj byl vždycky náboženštěji založený než kraje české a to se tenkrát velmi nelibě vidělo. Takže aby se nevzbuzovaly náboženské vášně, tak tyto skladby byly záměrně vždycky z toho dramaturgického plánu vyškrtnuty. Ale tenkrát se nám podařilo v rámci úmrtí nějakého politika, buď to byl nějaký tenkrát sovětský prezident nebo někdo takový, navlíknout to tak, abychom mohli uvést Dvořákovo requiem, jako že by to bylo v to období, kdy on zemřel a že by se to mohlo brát jako vzpomínka na toho zemřelého politika. A ono nám to docela prošlo. My jsme to tenkrát na tom krajském výboru strany obhájili v uvozovkách, protože kdyby nám to nepovolili, tak bychom to mohli obhajovat stejně, aby nám to nepovolili. Ale oni nám to povolili s tou podmínkou, která je naprosto absurdní pro každého umělce. S tou podmínkou, že teda, no tak dobře, tak to teda zahrajte, jděte, ale dejte si pozor na to, aby to nemělo moc velký úspěch.

0: O složitosti muzikantské mysli, o učení turečtiny a o situacích vážných i humorných hovořil ve čtvrté části pětidílných osudů houslista a všestranný dirigent Petr Vronský. Za technické spolupráce Jana Braunera těchto 5,5 hodin vzpomínek připravila Eva Ocisková. Sérii uzavřeme zítra v 11.30 a potom ji poslouchejte na vltava.rozhlas.cz. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Američan, který byl v Africe v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je v izolaci v pražské nemocnici. Dnes začíná festival Meeting Brno společně se sjezdem sudeckých Němců. Helsinský barokní orchestr dnes poprvé koncertuje v rámci festivalu Pražské jaro. A počasí bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Ojediněle přehánky, teploty do 23 stupňů. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. V českém specializovaném zařízení je na základě žádosti amerického velvyslanectví. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha 3týdenní karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
2: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
0: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Muž je podle doktorů nadále bez příznaků. České zemědělství je podle prezidenta agrární komory Jana Doležala v krizové situaci. Řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci. Zemědělci se podle něj potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl také zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Dnes odpoledne začíná festival Meeting Brno. Letos je jeho tématem heslo Kde domov můj? I proto je součástí 11denního festivalu víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení poprvé uspořádaný v Česku. Část lidí i politiků s tím nesouhlasí a chystají se zúčastnit protestů na nejméně 8 místech v Brně.
3: První akcí bude odpoledne pietní setkání zástupců sudeckých Němců i 2 Wintonových dětí, říká za pořadatele David Macek.
4: Přichází se doslova obejmout se současnými sudeckými Němci, protože vědí, že jsou to lidé, kteří prošli sebereflexí.
3: Před pietou se mají shromáždit i protestující lidé. Ti svůj nesouhlas vyjadřovali opakovaně, třeba na schůzích zastupitelů.
5: Zvete jenom potomky těch, co nám ublížovali.
3: Na sjezd dohlédnou mimořádně 10 policistů, říká jejich jihomoravský ředitel Leo Štržil.
6: Očekáváme ale, že veškerá shromáždění by mohla proběhnout relativně v poklidu.
3: Pořadatelé festivalu říkají, že respektují nesouhlas lidí, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě řekl, že vyjednávání s Íránem o ukončení války je už v závěrečné fázi. V reakci na to spadla cena americké ropy pod $100 za barel.
7: Šéf Bílého domu se opakovaně optimisticky vyjadřoval o dosažení dohody s Íránem, ale napětí se vždy znovu vyostřilo. Írán a Spojené státy se už několik týdnů nacházejí v patové situaci, protože Teherán blokuje Hormuzský průliv a Washington blokuje íránské přístavy. Ekonomové varují, že pokud nebude Hormuzský průliv otevřený do června, může cena americké ropy narůst i na $200. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Česko, co by jediný člen Evropské unie, nepodpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země správně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 stát rezoluci podpořil, 8 bylo proti, Česko se hlasování zdrželo.
7: Odo Tevis, ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: V pražském Rudolfinu dnes koncertuje helsinský barokní orchestr. Jeden z nejlepších souborů staré hudby pozval do Česka mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Finští umělci tam zahrají dílo Jakuba Jana Ryby, které podle uměleckého šéfa festivalu Josefa Třeštíka Češi moc neznají.
8: Ryba je mezi českými posluchači znám především jako autor té slavné české mše vánoční, nicméně on napsal celou řadu jiných děl a možná budete překvapeni, jak krásná, ale i, bych řekl, romantická, niterná je ta hudba jeho Stabat Mater.
0: Počasí. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Zpočátku ojediněle, během dne pak místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku s přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Polední Vltava.
1: Ať už posloucháte Český rozhlas kdekoliv, přeje vám Lenka Novotná dobrý den a inspirativní poslech našeho odpoledního vysílání. Komentované prohlídky pro posluchače se zájmem o architekturu bychom dnes měli dvě, už za chvíli.

Soubor Lezán Florizán dohrál finále z Haydnova koncertu pro housle a orchestr číslo 1 C dur, a to hned v úvodu čtvrteční polední Vltavy. Je 8 minut po 12. a nemá tady to do Prahy daleko. V dobrém slova smyslu vám do ní může zasáhnout komentovaná prohlídka. Do kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího Poděbrad by bylo dobré dostavit se už ve 14.45 po vstupu do této významné sakrální stavby od slovinského architekta Jože Plečníka. V 15 hodin se totiž kostel zamkne. Průvodcem bude přímo farář Jan Houkal. Přenést se můžete na počátek 20. století, do doby, kdy už vinohradská farnost u svaté Ludmily nestačila potřebám vzrůstajícího počtu obyvatelstva a začínal se rodit nápad na postavení kostela nového. Jeho základní kámen byl položen v říjnu 1928. Obří prosklený ciferník s průměrem bezmála 8 metrů už nemusíte znát jen z dálky. Kdo to nestihne dnes, může si zapsat ještě termín nedělní 24. května. Tentokrát začne prohlídka na náměstí Jiřího z Poděbrad až v 16 hodin. Dnes tedy v 15. No a druhý tip, už jen stručně, festival Open House Praha zve na 16. hodinu na debatu o chodu Městského soudu v Praze na

Vinohradech. Místopředseda soudu Pavel Pražák představí agendy soudu a zodpoví dotazy týkající se chodu soudu i pražské justice obecně. Prohlídka ve Slezské ulici 9 v Praze na Vinohradech začíná v 16 hodin a vstup je zdarma.

0: to byl Christian Zimmermann a část z jedné z klavírních sonát Franze Schuberta číslo 21 B dur. O festivalu, který otevírá město pro všechny, už byla v Polední Vltavě řeč před chvílí. Tento týden je to ale téma velice aktuální. Jedna z prvních administrativních výškových budov, přímo inspirovaná západními realizacemi, budova Stroj importu na Vinohradské třídě v Praze, byla postavena v letech 1967 až 1971. Navrhli ji architekti Zdeněk Kuna, Zdeněk Stupka a Olivier Honke-Houfek. Právě z té výročí narození Zdeňka Kuny připomíná letošní festival Open House Praha, který při této příležitosti poprvé otevře i prosklenou budovu u stanice metra Želivského. Od loňského roku je objekt památkově chráněný a tak se do autenticky dochovaného interiéru vypravila redaktorka Alena Rokosová.
1: Vznikla v socialistickém Československu, ale svým vzhledem i konstrukcí připomíná kancelářské mrakodrapy v mezinárodním stylu, známé třeba z Německa nebo ze Spojených států. Budova ředitelství státního podniku zahraničního obchodu Strojimport na Vinohradech je vysoká zhruba 68 metrů a na začátku 70. let byla, ovšem jen dočasně, nejvyšší budovou v Praze. A teď už vcházíme do vstupního vestibulu s recepcí, kde na nás čeká Klára Kabátová.
2: Já jsem z firmy CBRE, což je mezinárodní realitní společnost, které v Praze máme pobočku. Tuto budovu máme ve správě od 90. let, kdy byla tedy zakoupena švýcarskými majiteli, kteří vlastní doteď. Co se týče dnešního pronájmu, odpovídá současnému vzhledu kanceláří, protože je to takzvaný open space. A modulárním způsobem se ta dispozice kanceláře dá nastavit podle potřeb toho konkrétního nájemce.
1: Když se na počátku 60. let rozhodlo vedení Strojimportu postavit novou podnikovou budovu, oslovilo architekta Zdeňka Kunu a umožnilo mu i studijní cestu do Německa. Jeho návrh, inspirovaný výškovými budovami Ludwiga Miese van der Rohe z 50. let ve Spojených státech, kombinuje železobetonové jádro s ocelovým skeletem a patří k prvním českým variacím na téma mrakodrapu Seagram v New Yorku. Dodavatel stavby se nakonec našel až v Miláně. Italská firma FEAL zde poprvé v Československu použila na výškové budově skleněnou zavěšenou fasádu bez nosné funkce.
2: To měla být taková výstavní skříň tehdejšího kancelářského prostředí. Ten věžák, to byla administrativa zahraničního obchodu a na to navazoval nižší trakt, kde tedy byly salonky zahraničního obchodu a restaurace. Z té budovy jsou samozřejmě úžasné výhledy na celou Prahu. Tady byla klimatizace, která se ovládala okruhově, to znamená, že to bylo velmi moderní.
1: Ta klimatizace je původní?
2: Ano, všechny technologie jsou původní.
1: Jak bylo tehdy zvykem, až 4% z rozpočtu stavby byla věnována výtvarným dílům. Na výzdobě se tu podílela více než desítka výtvarníků. A hned vstupnímu vestibulu dominuje centrálně umístěná kruhová plastika Václava Dulejše.
2: To byla fontána, dneska tady už voda neteče, ale tenkrát to muselo být krásné. Pak ten vestibul je ozdoben několika gobelíny. Gobelíny navrhovala výtvarnice Věra Drnková-Zářecká a jsou to takové abstraktní motivy, ale jeden ten gobelín prý tkali 4 tkadleny jeden rok. A vzadu je krásná stěna ze skla, kterou vytvořil tenkrát světoznámý sklář Pavel Hlava a jmenuje se to Květy ze skla.
1: Když bychom z toho vstupního vestibulu zahnuli doleva.
2: Tady byla sekce zasedacích místností, které jsou ve stavu původním, včetně i nábytku.
1: Tady i původní nástěnka.
2: Tady vidíš, to vypadá, že odešli soudruzi teprve včera. Určitým schodištěm se dostaneme do traktu pro zahraniční návštěvy. Tady je krásný lustr bruselského typu od Roberta Boháčka. Tak když vstoupíme do toho prvního patra, tak se tady rozprostírá šatna a za ní je kinosál. A pak takový jako prostor, který měl být společenský a bar. Předsálí baru zdobí asi nejvzácnější umělecké dílo, plastika Proud od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brichtové. A vidíte, že teď, jak tady svítí sluníčko, že to tím sklem moc krásně prochází a že opravdu je to umělecký zážitek. Mm-hmm. Tak tohle je původní. Jo.
3: A my teď výtahem vyjedeme do prvního patra.
2: Kde je taková asi nejvíc dochovaná kancelář té doby. Ta lobby mezi výtahy je velkorysá, obložená mramorem, také podlaha je mramorová. Na začátku je taková úplně miniaturní kuchyňka, která měla sloužit pro celé to patro a je tady místnost, kde byl telefon. Je tady i původní vestavěný nábytek.
3: A tady jsme v patře, které má takovou terasu.
2: Tohle patro ještě ani nemá folie, protože je odstíněné tou budovou nad tím, že ono je takové jako odskočené. Ostatní patra jsou bez teras.
3: V každém tom podlaží vypadají ta patra podobně?
2: Patra vypadají podobně, samozřejmě během let se ta dispozice různě měnila, jak jsem říkala, tady se střídali za tu dobu nájemci, takže ne všechno zůstalo tak, jak bylo.
0: Co všechno v budově Strojimportu zůstalo, můžete zjistit v neděli. V rámci festivalu Open House Praha bude otevřená mezi 10. a 18. hodinou. A kdo z vás se do Prahy nedostane, může si prohlédnout na facebookovém profilu Českého rozhlasu Vltava fotografie od Tomáše Vodňanského, který Alenu Rokosovou do jedné z prvních československých administrativních výškových budov, inspirovaných západní architekturou, doprovodil.

0: Stabat Mater Jakuba Jana Ryby na Pražském jaru.
1: Světoví solisté, Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinena.
0: Špičkoví interpreti staré hudby ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů.
1: Přímý přenos z Rudolfina poslouchejte 21. května od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Polední Vltava.
1: Možná to víte, ale pokud to nevíte, můžete si zkusit tipnout. Před kolika lety začalo u nás pravidelné rozhlasové vysílání? Od zahájení pravidelného vysílání na našem území, které zahájilo 18. května 1923 ve Kbelích u Prahy ve skautském stanu, uplynulo 103 let. Československo se stalo teprve druhou evropskou zemí s touto technologií. A vysílací společnost Radiožurnál, tenkrát ještě psáno Radiojournal, poté vypsala pro posluchače soutěž na vymyšlení českého termínu pro nový sdělovací prostředek. Do té doby se technologické novince v přenosu informací, hudby a zábavy říkalo radiofonie nebo přímo z angličtiny převzatým slovem broadcasting. Nakonec uspěl navzdory návrhům posluchačů pojem rozhlas, a to díky jedinému článku v Národních listech. Napsal ho hlasatel zahraničního vysílání Richard Durdil a poprvé použil slovo rozhlas přesně před 102 lety 21. května 1924.
0: Polední Vltava s Lenkou Novotnou.

0: George Delery a hudba z filmu Bouřící Puerto Rico dozněla na Vltavě pár minut po půl jedné odpoledne. Období první republiky v Československu nebylo spojeno pouze s nadějí a očekáváním, ale také s časem neklidu a ostrých sporů, vymezováním se proti všemu, co připomínalo monarchii. Silným snahám o reformy a svěží vítr v duchu sociální rovnosti se nevyhnula ani katolická církev. A právě do bouřlivého období rodící se nové národní církve Československa, dnes Československé husitské, ke které po roce 1918 často přecházely i celé vesnice, nás zavede původní rozhlasové dokudrama Šárky Kuchtové s názvem Boj o kostel, které nám na Vltavu teď přišel představit dramaturg a režisér Jaroslav Pokorný. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Boj o kostel, už z názvu samotného je cítit jisté drama a napětí. Je tomu tak, jak to cítím? Pojďme si tento váš třídílný projekt trochu víc přiblížit.
1: Tak jak už jste říkala v úvodu, tak příběh se nám odehrává v bouřlivých dobách. Vlastně ta nová církev, tam bylo zajímavé, ona vznikala z jakéhosi přesvědčení, ale vlastně nic neměla. Jo? Oni neměli kde sloužit ty mše, neměli žádný majetek, takže vlastně začínalo docházet v té době k tomu, že ta nová církev, ti přívrženci zabírali vlastně jakoby kostely té stávající a chtěli sloužit tam, což se samozřejmě těm katolíkům nelíbilo, a tak vznikaly takové nové spory a nové boje.
0: A nové napjaté emoce.
1: Tak. A u nás vlastně v těch východních Čechách, kde ty hlasy těch náboženských blouznivců, jak se těm církevním reformistům tenkrát říkalo, tak tyhle ty vášně tam přetekly v takový otevřený boj, a o jednom takovém je tenhle ten příběh nebo ten incident z 21. listopadu roku 1920, kdy v Radhošti, což je taková vesnice nedaleko Vysokého Mýta, tak tam skupinka novověrců, vedená farářem Ferdinandem Tichým, obsadila kostel a faru a tím vlastně vytvořili takový dlouholetý spor s římskokatolickým farářem Václavem Olivou, který tam sloužil, a o tom je vlastně ten náš příběh. Ten Oliva to byl takový klasický konzervativec, ten o tom, že by půjčil ten kostel těmhletěm evangelikům, nechtěl vůbec slyšet, nechtěl povolovat, a nejenom teda on, jo, co jsem se od autorky dozvěděl, tak to v té době vlastně bylo, že třeba problém byly křty, pohřby měly úplně jinačí ráz, často tyhle ty vlastně jakoby odpadlíky, jak jim říkali, nechtěli pohřbívat na hřbitově, nechtěli jim zvonit, jo, vlastně to bylo to takový hodně asi jakoby vypjatý, tak on to považoval vlastně za svatokrádež a ten svůj kostel opravdu bránil vlastním tělem, byla z toho taková tam jako skoro taková bitva, kterou vyřešila až vojenská jednotka z Vysokého Mýta, která tam přijela z děly a z kavalerii, a prostě se to jakoby dlouhodobě řešilo, pak tam byly soudy. A zajímavý je, že vlastně tenhle ten konkrétní spor dokonce řešil tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk, protože vlastně ten farář Oliva se s ním znal ještě z předválečné doby, takže napřed si k němu šel stěžovat a žádal ho o pomoc, a potom vlastně paradoxně zase, když byli odsouzeni tihleti protestanti, tak ho prosili toho Masaryka, aby jim udělil milost, aby tomu dal nějakou abolici a aby to tak jako urovnal, což se nakonec stalo. Jo, takže je to skutečně vlastně jako živý, pravdivý příběh. Zajímavé jsou vlastně i osudy těch obou farářů. Ten katolický vlastně zemřel takovej zhrzenej, dokonce na své přání, bez obřadu, bez ceremonií, vůbec vlastně nechtěl nějaký pohřeb, protože měl pocit, že ta církev ho vlastně nepodržela a hodila ho jakoby přes palubu tím, že se nakonec domluvila s těma protestantama, tak takhle jakoby v tichosti chtěl odejít. No a ten vůdce těch rebelantů, ten Tichý, tak ten za druhé světové války vlastně spolupracoval s odbojem, byl zajat Němci, a protože tihleti teda mohli vlastně se ženit, tak měl děti a ty potomci žijí dodnes. A to je vlastně ještě taková jakoby pikantérie k tomu našemu příběhu, že kromě těchhletěch vášní se nám tam dostává ještě model takového milostného trojuhelníku.
0: Říká dramaturg a režisér Boje o kostel Jaroslav Pokorný, a my si pustíme krátkou ukázku.
2: Faráři Olivo, dejte nám klíče od fary. Vezmeme si kalich a paténu, abychom mohli sloužit naši mši. Ostatní dojednáme později.
3: Nedám a ničeho vám nedovolím.
4: Co? Ty hade, že nedáš? Prosit se tě nebudeme. Chlapi, chopte se ho.
3: Co si to dovolujete? Tohle si odpikáte.
4: Sokole, Hašku, Špojcare, vemte ho za nohy.
3: Nechte mě, Na to nemáte právo!
5: Když nechce posmech, tak ho na tu faru odneseme!
3: Pusťte mě!
0: I tak vypadá boj o kostel v rozhlasové podobě. Vy tento třídílný projekt označujete jako dokudrama, ale i podle té ukázky, kterou jsme teď slyšeli v Polední Vltavě, by mě zajímalo, jestli nejde spíš o rozhlasovou hru.
1: Tak vlastně ano, protože konec konců nám v tom účinkuje řada herců vlastně ze všech tří profesionálních divadel, které tam u nás jsou. Z Východočeského divadla v Pardubicích tam je třeba Pepa Pejchal, Martin Mejzlík, Michal Přebinda, potom z Klicperova divadla tam se vystřídali Lenka Loubalová, Lucka Andělová, Martina Nováková, Honza Bílek, František Staně, Karel Pešek a máme tam i kolegy z divadla Drak, Milana Hajna, Šimona Dohnálka, Luďka Smadiše. Zapojili jsme nakonec i kompars, který vlastně obstarali kolegové z Hradeckého rozhlasu, takže to bylo v takovém tom modelu, kdo měl kostým, šel za rakví. Takže z tohohle pohledu asi ano, ale já to doku tam nějak cítím vlastně mnohem silnějc a rád bych tuhle tu dokumentární a tu badatelskou práci autorky vyzdvihnul, protože myslím, že v tom je takový, já nevím, si to tak teďka řeknu, možná se někdo nesmál, historicko-archivářský počin, jo? Protože na tom příběhu je zajímavý to, že všechny ty události, ta jména, ti lidé, všechno je to vlastně reálné, je to vlastně jakoby podložené, přestože už to je více jak 100 let starý příběh, tak v těch vesnicích to vlastně do dneška žije a rezonuje. Jsou tam potomci těch lidí, kteří vlastně vědí, ví se, která rodina byla na které straně, takže ona při té práci vlastně v tomhle to musela být hrozně a byla jakoby opatrná, aby to všecko skutečně sedělo tak, jak má.
0: Je to ta živá paměť národa.
1: Tak, přesně, jo. Ty materiály pomáhal sbírat Jiří Plhák vlastně z Vysokého Mýta z Československé církve. A jak vy jste říkala, ta paměť národa, já si myslím, že jestli se dneska nějakým způsobem bavíme o funkci rozhlasu a veřejnoprávního rozhlasu, tak tohle je jedna z těch důležitých věcí, protože si neumím představit, že by vlastně někdo z komerční sféry šel tadyhle do poslední výsky ve východních Čechách a tam vlastně mapoval tenhle příběh, ale ten příběh prostě nějakým způsobem do té mozaiky historie patří a myslím si, že to je úplně skvělý, že to někdo dělá.
0: A že patří dík celému vašemu tvůrčímu týmu
1: tak,
0: za toto.
1: A myslím, že Šárka Kuchtová v tomhle tom, bych ji rád zmínil, ona se téhle problematice vlastně natáčení s pamětníky věnuje systematicky a dlouhodobě. Opravdu poctivě objíždí nejen celý náš kraj, ale i republiku, často jezdí i za hranice a vlastně točí s těma pamětníkama a nosí nám neustále vlastně nové a nové podněty a řadu neskutečných a mnohdy vlastně neprávem pozapomínaných příběhů. Teďka třeba s kolegyní, s dramaturgyní Terezou Mičiakovou, se kterou spolupracovali i na tomhle projektu, tak zpracovávají příběh Bedřicha Dvořáka, což je letec RAF a je to jeden ze tří Čechů, kteří se účastnili útěku ze Saganu.
0: A o tom budeme také informovat někdy na Vltavě.
1: Myslím si, že do budoucna určitě, protože se to teďka chystá a já teď přesně nevím, asi na podzim tam bude nějakým způsobem zase vysílání, takže určitě rádi přijdeme poinformovat.
0: Přesníme si to později. Tentokrát zveme na boj o kostel. Připomeňte, kde bude k poslechu?
1: Tak k poslechu samozřejmě v klasickém vysílání v neděli po 18. hodině Český rozhlas Pardubice, ale jinak samozřejmě ke stažení to bude a k poslechu na webových stránkách Pardubického rozhlasu a na naší platformě Můj rozhlas.
0: Tolik o třídílném doku dramatu Šárky Kuchtové Boj o kostel. Náš dnešní host, dramaturg a režisér Jaroslav Pokorný. Díky a hezký den.
1: Moc děkuji za pozvání, hezký den.

Summer Samba dozněla, přestože ještě máme stále jaro. Za 10 minut bude 13 hodin. Jak ale popsat knihovnu? Univerzál, Modřínová, UP Závody, Modrian, Trubková i modifikovaný Navrátil. Představuji si, že se všechny mé knihovny spojí v jeden celek. Představuji si něco podobného indickým stupňovitým studnám, takový zmenšený model Raniky Vaf. Předznamenává Ivan Palacký, hudebník a spisovatel, svůj knižní pól.

0: Vejdi do dvora, zahni doprava, po schodech nahoru, pokračuj po Pavlači a hned nejbližší prsklené dveře vedou do mého prvního architektonického ateliéru. V předsíni se tyčí svařovaná trubková konstrukce, nahoře zahnutá do čtvrt oblouku, nesoucí police z borovicové spárovky, které mají zhora skosené hrany. Tohle manýristické tvarování je odvozeno z fazetování okrajů skel secesních skříněk, protože, nedivte se, nacházíme se v časech mého okouzlení španělskými architekty Antonem Gaudím a Josepem Máriou Žužolem. Jejich monografie se ostatně v oné knihovně vyhřívají na čestné místě, jinak je to mix. Podívejte, německy psaná bichle Pioniere der sovietischen Architektur, tedy zevrubná studie ruského konstruktivismu, architektura 20. století od Felixe Haase, Fulcanelliho tajemství katedrál, výklady o umění Johna Ruskina, Wismansův estetický román Naruby, poměrně salátové vydání 5 svazků dějin umění od Elifora a studie Františka Kadeřávka Geometrie a umění v dobách minulých. Plus samozřejmě kniha, kterou v té době vlastnil nebo alespoň 100krát prohlížel každý architekt, protože se podle ní připravoval na přijímací zkoušky na fakultu. Abstrakcia a kreslení architektonického priestoru. Podélný formát skrýval soubor vybraných grafických zkratek, pomocí kterých se v 60. a 70. letech zobrazovaly architektonické návrhy. Trubková knihovna pak se mnou putovala po dalších místech. Původní ateliér měl vysoké stropy, snad až 4200 mm, pokud si dobře pamatuji. Do periferního rodinného domku, do mé druhé pracovny se ještě vešla, ale do sociálního bytu na ulici Kounicově už ne. Ve 40. letech se stropy začaly snižovat. Trubkové stojiny jsem tedy musel zkrátit a rozdílový kus putoval do sklepa. Když jsem se pak znovu stěhoval do bytu s velkorysou výškou místností, knihovnu jsem už nenastavoval. Stejně jako tato postupně zkracovaná trubková knihovna se mnou putují i dvě mé nejoblíbenější knihy. Vlastně ani nevím, zda je opravdu mohu označit za nejoblíbenější. Jisté však je, že tyto dvě chci mít vždy na blízku. Když přijdu do antikvariátu, nejprve se podívám, zda je tam náhodou nemají, a pokud ano, většinou jednu z nich koupím a věnuji ji některému z přátel. Povídka Ligea od sicilského autora Giuseppa Tomasiho di Lampedusa je melancholickým pojednáním o setkání s mýtem. Příběh sleduje stárnoucího klasického filologa, který vypráví o své dávné lásce k mořské bytosti, siréně jménem Ligea. A stejně tak si přeji, abych měl na věky věků po ruce vlastní životopis Alice B. Toklasové, který napsala Gertruda Steinová o své partnerce, ale ve skutečnosti především o sobě. Mohl bych vytvořit seznam svých oblíbených autorů, ale proč, když ty přece velmi pravděpodobně znáte a mé knihovny z podstaty znát nemůžete, nebo byste je přinejmenším znát neměli. Bylo by podezřelé a znepokojující, kdybyste je znali. Proto jsem dnes chtěl mluvit především o nich. Může se stát, že se přece jen z dosud mě neznámých důvodů rozhodnu kolekci autorů sepsat. Pak v něm bude podezřele narváno pod písmenem B. Jorge Luis Borges, Thomas Bernhard, Roland Barthes. Některé věty Petra Borkovce bych klidně mohl mít vytesány v osobním erbu. Jak pak by se tam nad Orlicí asi ku příkladu vyjímala věta Zasněžená železniční spleť, v níž se černají a z níž se odchlipují desítky tvrdých věcí. Mohl bych si ji tam nechat vygravírovat Švabachem? Jeho počeštěnou verzí? Změnilo by se tím její význění? I jiná písmena by byla zastoupena. Hned C by bylo vyplněno Josephem Konrádem pro jeho popisy, které vám mohou připadat věcné, ale po chvíli čtení máte pocit, jako by vám někdo nasypal něco do pití a začínáte halucinovat. Nebo ty fantastické náhodné operace se slovy v Silence Johna Cage. F by zastupoval Morton Feldman, kterého nominují za sebrané eseje Give My Regards to 8th Street. G pro mě představuje Witold Gombrowicz a jeho kosmos. K reprezentují Ahmadu Kuruma s drásavou knihou Aláh není povinen a Kerouakovi Andělé pustiny. S, to je Winfried Georg Sebald a již zmíněná Gertrude Steinová. Stačí vám to? Nebo mám ještě přihodit Joyce a Wolfovou?
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v rubrice Knižní pól hudebník a spisovatel Ivan Palacký. Připravil Petr Šrámek a další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas. Polední Vltava ještě nekončí, po 13. hodině se budeme věnovat mimo jiné Bobu Dylanovi.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Detektivové obvinili 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami v Havířově. Kauza se týká údržby a opravy městských bytů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle policie v případu jde o zmanipulované zakázky z let 2022 a 2023 v hodnotě celkem 100 milionů korun. Obviněným hrozí až 12 let vězení. Kriminalisté je všechny stíhají na svobodě. Mezi obviněnými jsou podle informací Českého rozhlasu zástupci stavebních firem a také bývalý politik hnutí ANO Robert Masarovič. Evropská unie chce rozšířit spolupráci s Grónskem. O novém investičním balíčku kvůli tomu v grónském Nuuku jednal tamní premiér Jens Frederik Nielsen a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Evropská 27 se chystá na polárním ostrově například rozšířit průzkum těžby vzácných minerálů nebo položit nový datový podmořský kabel. V návrhu nového víceletého rozpočtu Evropská unie plánuje zdvojnásobit finance na projekty v Grónsku. Ve věku 92 let zemřel ve Francii Václav Eugène Fauché. Českému rozhlasu to potvrdilo jeho okolí. Fauché byl synem generála, který před druhou světovou válkou vedl francouzskou vojenskou misi v Praze a odsoudil Mnichovskou dohodu. Dlouhé roky vedl sdružení francouzsko-československého přátelství. Ve Státní opeře v Praze dnes poprvé uvedou operu, která patří k nejvýznamnějším titulům 20. století, Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Dílo inspirované skutečným osudem jeptišek popravených během francouzské revoluce režírovala Barbora Horáková-Joly, která v nové inscenaci propojuje historický příběh s tématy strachu, totality a osobní odvahy. A počasí. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, místy hlavně na Moravě a ve Slezsku přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Víc zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Chcete-li vidět, kam za kulturou, zůstaňte u rozhlasového přijímače. Dobrý den vám přeje od mikrofonu Lenka Novotná. Celý týden přibližujeme tvorbu Boba Dylana z pohledu literatury. Dnes se vrátíme do roku 2016. Bude to ale až za pár minut.

Měr a jeho hlubokou zbožnost. Za projev Karlovy hluboké religiozity lze považovat právě i svatovícký poklad, který představuje jedinečný pramen k dějinám 14. století. Přednášející bude historička a vysokoškolská pedagožka Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd České republiky a vedoucí tamnějšího oddělení dějin středověku, která byla oceněna v roce 2021 za popularizaci vědy a výzkumu. Přednáška se uskuteční v prostorách nejvyššího purkrabství Pražského hradu. Vstup je ze Zlaté uličky a začíná se v 17 hodin dnes.

S Beethovenovou sonátou pro housle a klavír číslo 3 S dur s opusem 12 si ve třetí části s nadšením pohrávali Julien Liber a Lorenzo Gatto. Dohráli ve 13 hodin a 13 minut. Teď ale už vane ve větru jiné téma. Mohli bychom dokonce říct, že to téma

0: is Blowing in the Wind. Co je na tvorbě Boba Dylana vysloveně literární, že v roce 2016 předběhl všechny spisovatele a lidově řečeno jim vyfoukl Nobelovu cenu za literaturu? Jak vůbec interpretovat Dylanovo dílo a které tituly z dylanovské literatury si k tomu vzít na pomoc? Na to se ve čtvrtém dílu cyklu k nadcházejícím 85. Boba Dylana ptala anglisty a překladatele Petra Onufera redaktorka Šárka Jančíková.
1: I vzhledem k tomu, že v roce 2016 dostal Bob Dylan Nobelovu cenu za literaturu, dalo by se nějak charakterizovat, co je na jeho tvorbě vysloveně literární. Proč vlastně se porotci tehdy rozhodli pro takovou jistým způsobem až kontroverzní volbu?
2: Ono s tou Nobelovou cenou pro Dylana je to samozřejmě zvláštní. Jak kdo si pravil v tom povedeném bonmotu, Dylan nepotřebuje Nobelovu cenu, Nobelova cena potřebuje Dylana. Ostatně Dylanův přístup k té ceně byl jedinečný, on ji napřed nepřebral, spekuloval se, jestli to vůbec učiní, pak na ten ceremoniál za sebe poslal svoji přítelkyni Patti Smith, která ostatně příznačně na tom ceremoniálu zkazila text jeho písně, protože si na to prostě nemohla vzpomenout, přestože tu píseň zná dobře. Celé to bylo takové úsměvné v tom ceremoniálním ohledu. A jinak je Nobelova cena pro Dylana, myslím, vyjádřením úcty, kterou k Dylanovi chová i ten literární svět. A zase narážíme na tu otázku, je to poezie, není to poezie, ono to je vlastně jedno, je to do jisté míry hraniční žánr poezie, myslím tím písňové texty, ale tím se ten účinek nevyčerpává. Zajímavé je, že se třeba tahle otázka neklade, když Nobelovu cenu získají dramatici. Dramatik také není literát v pravém slova smyslu. Většinou chcete vidět divadelní hru v divadle, samozřejmě, že si ji přečtete, ale víte, že to ztrácí jakýsi účinek. U písňových textů je to podobné. Čtete ty texty z vědomím, že jsou to písně, že teprve v té písni ožívají v plné míře, což ale neznamená, že nemůžou být zajímavé sami o sobě. Zároveň je třeba říct, že prostě za Dylana jako literáta se staví opravdu velikáni angloamerické literární kritiky. Christopher Rick, sám vynikající básník, vynikající kritik, napsal senzační knížku Dylanových interpretací. Jmenuje se Dylan's Visions of Sin a vypráví o Dylanových bohatých metaforách, o jeho vizích hříchu z toho titulu, o tom, jakým způsobem Dylan staví své texty literárně, o jeho obrazivosti. Takže i z hlediska literárně teoretického či literárně kritického najdeme v Dylanovi dost zajímavého materiálu a můžeme ho jistě vnímat jako literáta. Je otázka, jestli vůbec si ale tuhle otázku klást potřebujeme, jestli ho prostě nestačí brát jako toho tvůrce, kterým je, který vytváří jaksi nějaký Gesamtkunstwerk, nějaké prostě ucelené dílo, které lze vnímat mnoha smysly. Ostatně asi nebude velká nadsázka, když řekneme, že Dylan i sebe sama vytváří jako jakési dílo svého druhu. To, jakým způsobem se objevuje nebo spíš neobjevuje na veřejnosti. Viz to přebírání Nobelovy ceny, viz ta nechuť k nějakým okázalým veřejným projevům. Viz to, co o sobě pouští za informace. O jeho životě je známo první, poslední a zároveň lecos známo není. Lecos vyplave na povrch náhodou nebo vůbec ne. A tohle všechno je v nějaké jednotě s jeho dílem. Nenajdeme, myslím, moc tvůrců, jejich život by víc odpovídal tomu dílu, než je Dylan. Je to zase obrovské kliše a omlouvám se za něj, ale Dylan vytváří umělecké dílo i ze svého života. To, že jeho život asi nebude nějaká procházka růžovým sadem a že je to jistě člověk nejednoduchý a je často obtížné s ním vyjít, je součástí toho celého příběhu. Dylan je samozřejmě nejenom umělecký, ale i kulturní a společenský fenomén. Dylan studies jsou prostě průmyslové odvětví, že v Americe na každé větší univerzitě se najde někdo, kdo Dylana učí. Ostatně jaksi vedlejším produktem těchto seminářů na anglofonních univerzitách je spousta skvělých knih, které o Dylanovi existují. V dylanovské literatuře se dneska skoro není možné zorientovat, protože toho je prostě strašně moc. O Dylanovi vycházejí nové a nové knihy, doktorské disertace. Mluví se o něm v různých souvislostech. Právě proto, že to dílo je prostě pořád otevřené novým a novým interpretacím a že je přitažlivé pro interprety všeho věku. Když si představíme, že tohle trvá opravdu od začátku 60. let, tak je to fascinující představa.
1: Když jsme zmínili tu dylanovskou literaturu, mohl byste vypíchnout tituly, které jsou třeba přímo pro vás něčím specifické nebo zajímavé?
2: Ono, dylanovská literatura je opravdu nepřeberné množství a já si nikterak nedělám naději na to, že bych ji dokázal obsáhnout v úplnosti a je možné, vlastně velmi pravděpodobné, že mi leco zásadního uteklo, ale kdybych musel sáhnout po řekněme, třech knihách, které bych vždy a všude doporučoval, tak by to opravdu byla studie Christophera Rexe Dylan's Visions of Sin, ty Dylanovy vize hříchu, řekněme. Ta je skvělou básnicko-kritickou interpretací Dylanovy metaforiky a vůbec Dylanova psaní. Za pozornost, myslím, také stojí obsáhlá kritická biografie Paula Williamse nazvaná Bob Dylan Performing Artist, těžko překládat, ale to je opravdu knižní studie čítající několik tisíc stránek a nedovedu si představit nakladatelského sebevraha, který by tuhle věc vydal, protože jenom zaplatit za ten překlad by znamenalo obrovskou sumu. Skvělá Dylanovská monografie pochází z pera Dylanovského experta Michaela Greye a jmenuje se The Song and Dance Man. Ta by taky teda stála za český překlad samozřejmě, ale taky má nějakých z hlavy plásnu 1200 stránek, takže taky si myslím, že hned tak česky nevyjde. Když Michael Gray stvořil obludnou publikaci, která se jmenuje Bob Dylan Encyclopedia a rozebírá tam opravdu encyklopedicky Dylanovo dílo, Dylanovy písně, všemožné dylanovské informace. Jak si pro každého, kdo se Dylanem chce zabývat, je tahle publikace nezbytností. Česky vyšlo spousta zajímavých i méně zajímavých Dylanových životopisů. Dlouhodobě se Dylanovu dílu věnuje anglista Jakub Guzjur, vydal o něm, jestli se nemýlím, dvě práce, obě dvě stojí za pozornost, věnuje se v nich Dylanovi z hlediska kulturních studií a jeho dílo čte primárně optikou literárně teoretickou, není to nějaký hudební rozbor, ale Dylan prostě je literárně kulturní téma natolik obsáhlý, že ta šíře dylanovské literatury je nevyčerpatelná. A myslím si, že kdo se nějak Dylanem chce víc zabývat, tak prostě bude muset sahat po těch anglických zdrojích, protože prostě většina těch věcí, myslím, česky nikdy nevyjde.
0: Doporučuje dylanovskou literaturu Petr Onufer, odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů. V zítřejším posledním dílu vltavského seriálu nám poví, v čem podle něj tkví výjimečnost Boba Dylana a která jeho alba má nejraději.

0: Tak to byl další hudební příděl na stanici Český rozhlas Vltava, stále ještě v polední Vltavě a krátce před půl druhou.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Ukládat trest života do malých forem, do minutových románů se pokusil rakouský prozaik známý pod jménem Peter Altenberg, syn zámožného obchodníka, jehož vlastní jméno bylo Richard Engländer. Byl to typický představitel rakouské bohémy přelomu 19. a 20. století. Hustý mroží knír, proužkovaný havelok, sandály a tlustá šála kolem krku z něj ve vídeňských ulicích činili nepřehlednutelnou postavu. Co psal vám Jaromír Meduna, přečte za chvíli.

0: Buddy Rich Big Band dohrál Big Swing Face.
1: Povídka.
0: Petr Altenberg, narozený v březnu 1859, vídeňský bohem z bohaté rodiny, byl vášnivým návštěvníkem nočních podniků a kaváren. K jeho přátelům patřili novinář Karl Kraus a architekt Adolf Loos. Společně často sedávali ve vídeňské kavárně Central. To byl Altenbergův druhý domov, kam mu dokonce chodila pošta a kde také vznikaly některé z povídek. Jeho minutové romány posloucháme tento týden z překladu Jana Hanče. Připravil je Vratislav Ferber a v režii Vlada Ruska. Účinkuje Jaromír Meduna.

třepiny. Udělejte ze svých poznatků systém, radil mi člověk, který to se mnou myslel dobře. Udělat systém ze svých poznatků znamená utopit několik málo životaschopných pravd v mrtvém moři lží. Kavárna. Máš takové nebo onaké starosti? Do kavárny. Nemohla k tobě přijít z nějakého byť sebevěrohodnějšího důvodu? Do kavárny. Máš roztrhané boty? Kavárna. Máš 400 korun příjmu a utrácíš 500? Kavárna. Jsi úzkostlivě spořivý a nic si nedopřeješ? Kavárna. Jsi úředníkem a byl by ses rád stal lékařem? Kavárna. Nenalézáš žádnou, která by se k tobě hodila? Kavárna. Stojíš vnitřně před sebevraždou? Kavárna. Nenávidíš a podceňuješ lidi a přesto se bez nich neobejdeš? Kavárna. Již nikde ti nedají na dluh? Kavárna. Tak to začalo. Ve 34. roce svého bezbožného života, detaily nelze uvést v denním tisku, seděl jsem v kavárně Centrál Vídeň Panská ulice v místnosti se zlatě lisovanými anglickými tapetami. Před sebou jsem měl zvláštní vydání novin s fotografií 15-leté dívky navždy zmizelé cestou do hodin klavíru. Jmenovala se Jana V. Hluboce otřesen touto událostí psal jsem na čtvrtku papíru skicu Lokální kronika. V tom vstoupili Artur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, Richard Baer Hoffmann a Hermann Bahr. Artur Schnitzler mi pravil: neměl jsem tušení, že básníte. Píšete zde na kvartový papír, před sebou podobiznu, to je podezřelé. A skicu Lokální kronika mi vzal. Příští neděli pořádal Richard Baer Hoffmann literární večírek a jako zákusek přečetl moji skicu. O 3 dny později mi napsal Hermann Bahr. Slyšel jsem u pana Richarda Baer Hoffmanna předčítat vaši skicu o zmizelé 15-leté dívce. Žádám vás proto naléhavě o příspěvky pro svůj právě založený týdeník Zeit. Karl Kraus, nazývaný též ohnivým Krausem, protože vrhá pochodeň svého geniálně veselého vzteku do zkaženého světa, aby jej spálil nebo alespoň očistil ohněm, poslal později balík mých skic mému nynějšímu nakladateli S. Fischerovi, Berlín V., Bilovova 90., s doporučením, že prý jsem originál, génius, jiný než všichni ostatní, nebych. S. Fischer je vytiskl a tak to začalo. Když člověk uváží, na jakých náhodách závisí lidský osud. Či ne? Kdybych byl tehdy v kavárně Centrál právě počítal, kolik měsíců jsem nezaplatil kávu, nebyl by se Artur Schnitzler pro mne rozehřál, Baer Hoffmann by nebyl pořádal literární večírek, Hermann Bahr by mi nebyl napsal. Karl Kraus by ovšem býval za každých okolností odeslal balík mých skic S. Fischerovi, protože je osobitý a nelze ho ovlivnit. Všichni společně mě však udělali. A čím jsem se stal? Šnorerem. Žebračka. Dnes, 3. června 1916, v 10:30 dopoledne, oslovil jsem na rohu naší ulice mladou žebrající ženu, kterou bych za jiných okolností, například na venkovském vzduchu a s venkovským zaopatřením,
dokázal během 6 týdnů proměnit v oslnivou krásku. Měla na ruce překrásnou, něžnou, bělostí zářící spící dcerušku ve stáří 4 let. Daroval jsem ženě 20 haléřů. Později řekla, konec konců nevede se mi tak zle. Můj muž je v blázinci a své 4 děti mám v jeslích. Oběd jim dávám sebou, ale večer spí u mne. Peru mimo dům, mám 5 korun denně a stravu. Jen v pátek, když jeden žebráků, postavím se tady a nepracuji, protože moje malá Johanka je tak krásná, že mi žebrání vynáší víc než těch 5 korun a stravu. Tak malá je moje krásná Johanka a už chodí se mnou vydělávat. Dopis. Napsal jsem jedné krásné padlé nadšený dopis, kde jsem vylíčil její dokonalost od hlavy až k patě. V noci si mě v kavárně L pozvala číšníkovým prostřednictvím ke svému stolu. Vy jste mi napsal dopis? Ano, dovolil jsem si, slečno. Prosím vás, jaký to má smysl? Později se dověděla, kdo vlastně pisatel toho dopisu je. Říkala pak často svým pánům, věřte si to nebo ne, tenhle Petr Altenberg mi napsal strašně nadšený dopis. Pojďte se mnou domů, ukážu vám jej. A tak měl nakonec můj dopis v jistém ohledu přece jen nějaký smysl. Pokrytectví. Alespoň jednou v životě bych si přál poznat milenecký nebo novomanželský pár, v němž by muž nehovořil s přehnanou, starostlivou něhou o kouření své ženy. Aničko, už zase si překročila své penzum. Povolil jsem ti 3 cigarety denně, 1 po snídani, 1 po obědě a 1 po večeři. Doufám, že jsem v každém směru ohleduplný manžel. Ne, to nejsi, pse. Chtěl bys jí pomáhat právě v tomhle, ačkoliv nemáš nejmenší tušení osle, kolik narkotika potřebuje, aby snesla tvou nudu, nebo aby se slušným způsobem opojila. Žádná žena nevykouří víc cigaret, než kolik jich nutně potřebuje, protože ženy jsou lépe než muži nadány kontrolovat, kolik požitků snesou. Neboť jsou blíž zákonům nevědomé přírody a umějí jim tedy lépe naslouchat. Nenávidím muže, kteří zaměřují něžnou, pokryteckou starostlivost téměř vždy na kouření svých milovaných žen, které jim připadá přehnané. Nemají nejmenší tušení o úzkostlivé hygieně ženského těla a ženské duše. Od nevinně opojné, ba často osvobozující cigarety, chtěli by je však něžně uchránit. Všechna nezvedenost, která se pak ponenáhlu a nenápadně rozvíjí, začíná u každé ženy tím, že jí nejsou dopřány nevinné radosti. Filozofie. Dělím své známé ve 2 hlavní kategorie. Na ty, kteří mi říkají, poslyšte, milý Altenbergu, nic mi do toho není, přirozeně, samozřejmě, ale proč vlastně nosíte ve městě kožené kamaše? Na venkově nebo při lovu na kachny jsou docela praktické. A na ty, kteří mi to neříkají. Prozatím mi to řekl každý. K básnění patří především paměť. Musíme totiž umět současně myslet na všechny krásné a na všechny ošklivé, na všechny všední a na všechny neobyčejné, na všechny směšné a na všechny tragické věci života.

0: Móda. Móda je sama sebou estetický zločin. Nechce nic definitivně dobrého, krásného, účelného. Chce neustále něco nového. Chce, aby se všechno potácelo od jednoho omylu k druhému. Žije z omylu, který ustupuje jinému omylu. Žije z dětinských změn. Móda vykrmuje krejčí, ševce, kloboučníky. Letos se nosí je zločinná zbabělost. Umělecká, jednoduchá věc, odpovídající zákonům hygieny, má se nosit stále a věčně. Lehký slaměný klobouk s jemnou, širokou, hedvábnou stuhou nevýjde nikdy z módy. Ani panama, ani sombrero. Ani bílá piková blůza. Ani široký kožený pás. Ani volná, plizovaná zvonová sukně. Ani široká, pohodlná americká obuv s nízkými podpatky. Ani španělský šál. Z módy vyjdou jen omily a dětinské hračky, stvořené velkomyslností krejčích a kloboučníků. Tvůj oděv buď tvým osobitým výrazem a zároveň tvou nejjemnější uměleckou pokožkou. Rukávník. Tato široká, pohodlná a nedrahá část oděvu nesmí již nikdy vyjít z módy. Rovněž zde existuje v těchto fázích vývoje konečně dosažený cíl. Organické změny nejsou k tomu, aby opatřovaly objednávky živnostníkům, nýbrž k tomu, aby se po mnoha omylech dospělo konečně k dokonalosti. Kultivovaný člověk má povinnost postavit se proti libovolným změnám módy. Letos se nosí je zločinná pitomost. Co je nám do bilancí krejčích, kloboučníků a ševců? Pohodlnost, trvanlivost, jednoduchost, přirozenost. Pouze v tom záleží krása oděvu. Rozhoduje kvalitní látka a naprostá pohodlnost. Řídit se otrocky módou dne a hodiny je slabomyslnost. Široká bílá blůza z anglického zefíru s krátkým stojatým límcem a s jemnou anglickou vázankou, slaměný klobouk s širokou hedvábnou stuhou, volná zvonová sukně z anglické látky, široký bílý nebo černý pás nemohou nikdy vyjít z módy. Co může vyjít z módy, nebylo ani jedinou hodinu hodno, aby to nosil kterýkoliv kultivovaný člověk. Řídit se módou je samo již hluboká nekulturnost. Dokazuje to otrockou povahu. Letos se nosí je zločinné slovo nekultivovaného člověka. Nosí se věčně je výraz člověka kultivovaného. Horaré z Grossglockneru mají již po staletí touž výstroj přizpůsobenou určitému účelu. Také my máme v životě dosáhnout určitých cílů a vrcholů. Máme zbaběle dopustit, aby nám v tom móda zabránila? Přenechme ji hejskům, kteří neznají v životě žádný účel ani cíl. Ti se mohou honit za módou, právě tak, jako se jeden člověk liší od druhého, právě tak, jako každý má představovat odlišný, zvláštní a osobitý svět. I oblek má na první pohled vyjadřovat tento osobitý svět. Osobnost se nikdy neptá, co se nosí. Nýbrž autoritativně řekne, nosím tohle. Pro každou dámu existují její ideální šaty, ideální klobouk, ideální obuv, ideální pás, ideální slunečník. Jak by poškodilo vznešenou lidskou různorodost, kdybychom se zbaběle a skepticky řídili módou? Jako se báseň vykomponuje téměř sama z básnického organismu, musí si každá dáma vybásnit ze svého nejvlastnějšího, vnitřního určení svůj oděv. Zbláznila se je pak čestným titulem její osobní odvahy. Barva, tvar a druh tkaniva tvé blůzy a knoflíky nebo stuhy na ní nechcou právě tak výrazem tvé osobitosti, jako sta jiných vlastností celé tvé bytosti. Slečno Izabelo, co to máte za zvláštní blůzu? To je blůza Izabela. A tato deštníková rukojeť, prosím? To je deštníková rukojeť Izabela. Buď tím, čím jsi. Ne méně a ne více, avšak tím buď. Vždy a ve všem. Dantově pekle. Prostopášníci, kuplíři, pochlebníci, hráči, úplatkáři, lháři, podvodníci, svárlivci, zrádci, lakomci a marnotratníci, drzouni, závistivci. Doplnil bych to. Lidé, kteří nejsou fanatickými milovníky přírody, lidé, kteří rádi jedí nestravitelná jídla a tvrdí, že jim to neškodí, muži, kteří tvrdí, že krásné punčochy jsou krásnější než krásné nohy. Lidé, kteří říkají, že jim nezáleží na spánku. Ženy, které říkají, máš-li mě rád, kup mi ten smaragdový prsten. Muži, kteří říkají, de gustibus non est disputandum. Jejich gusto je opravdu mimo diskusy, neboť je nevyléčitelně nechutné. Dále lidé, kteří neustále touží po klasickém repertoáru v divadlech, a ti, kteří říkají, je sice stará, ale tu a tam přelétne její tváří záblesk bývalé krásy. Ani tu, ani tam. Dále ti, kteří říkají, bez vlastní koupelny je vyloučeno udržet se v čistotě. A ženy, které říkají, proč bych měla být právě já lepší, skromnější a příjemnější než všechny ostatní. Tedy, celý ten Dante není rovněž tím, za koho byl dosud považován. Je totiž neúplný.
1: Jeden z minutových románů Petra Altenbergera četl v režii Vlada Ruska Jaromír Meduna. Z překladu Jana Hanče připravil Vratislav Ferber. Najdete tyto texty na webu vltava.rozhlas.cz. No a z Vídeňského centrálu, kde byl autor dnešního textu v podstatě víc doma než doma, je to díky čtvrtečnímu rozhlasovému vysílání jen krůček do Paříže. Věděli jste, že francouzská aukční síň dnes vydraží původní točité schodiště z Eiffelovy věže? Martin Balucha, náš zahraniční zpravodaj, zjistil nejen, kdo se po schodišti prošel, ale také proč už není součástí slavné památky a že dražba začne přesně ve 14 hodin. Informace přineseme už za chvíli.

0: Lásku, radost a dobrou náladu chce francouzská zpěvačka zas. Nejsou to prý peníze, které jí dělají šťastnou. A dokonce prý ani Eiffelovka, což asi nebude případ všech posluchačů Polední Vltavy. V Paříži dnes vydraží schody, které vedly do nebe. Jde o původní točité schodiště z Eiffelovy věže, které má 14 schodů a propojovalo druhé a třetí patro této slavné památky.
1: Když takhle zaklepu, tak je slyšet, že schodiště je ze železa, měří na výšku 3 až 4 metry, po obvodu vede zábradlí a uprostřed tohohle točitého schodiště vede pilíř a na něm je plaketa a na ní se píše, že tohle schodiště je původní z roku 1889.
2: Eiffelovu věž bylo potřeba odlehčit a taky na ní nainstalovat výtahy. Takže odstranili zhruba 160-metrový úsek schodiště, který propojoval druhé a třetí patro. Jde o původní schodiště, kterým prošly stovky lidí při světové výstavě. Pohybovali se přitom ve výšce zhruba 200 metrů a bylo tam jen tohle zábradlí.
1: Sabrina Dulaová je z aukčního domu Arcurial. Nabízené schodiště bylo součástí 160-metrového kusu, který byl rozdělený na 24 menších částí. V roce 1983 tuhle část dražbě koupil francouzský podnikatel, který chtěl zůstat v anonymitě.
2: Schodiště si ponechal celé ty dlouhé roky, uchovával ho ve skladu, takže je v dobrém stavu.
1: 4 kusy schodiště vydražené na začátku 80. let získala francouzská muzea, mezi nimi například Muzeum d'Orsay nebo Muzeum historie železa v Nancy. Další kusy směřovaly do zahraničí.
2: Několik kusů skončilo ve Spojených státech, jeden z nich například u Sochy svobody. Autorem její železné konstrukce byl Gustav Eiffel. Další části schodiště směřovaly do Disneylandu, do jedné restaurace v Kalifornii, do New Yorku a do Kanady.
3: New York, puis également le Canada.
1: Sabrina Dulaová už v minulých letech prodala několik kusů schodiště z Eiffelovy věže. Zatímco v původní aukci z 80. let bylo hodně majitelů ze Spojených států, novými vlastníky se stávají zájemci z Asie nebo z Blízkého východu.
2: Všichni znají Eiffelovu věž. Mnoho lidí s ní má spojené osobní příběhy. Je to symbol Paříže a Francie.
1: Vyvolávací cena tohohle schodiště se pohybuje v rozmezí od 3 do 3,5 milionu korun. Nakonec ta prodejní cena může být podstatně vyšší, napovídají tomu předchozí zkušenosti z uplynulých let. Před 10 lety si čínský zájemce koupil podobné schodiště za skoro 13 milionů korun. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Nové logistické centrum pro chemikálie postaví tchajwanská firma v Ústeckém kraji. Zaplatí za něj zhruba 500 milionů korun. Teď hledá investor místo pro jeho stavbu. Chemikálie na výrobu polovodičů chce rozvážet do Německa, Rakouska nebo Nizozemí. Severoatlantická aliance a Evropská unie by se podle českého prezidenta měly navzájem doplňovat a neměly by si konkurovat. Petr Pavel to řekl na úvod bezpečnostní konference Globsec, která dnes začala v Praze. Mezi některými členy obou aliancí jsou ale podle prezidenta Pavla nevyřešené některé neshody. Přesně před 20 lety obyvatelé Černé Hory v referendu rozhodli o nezávislosti své země. Pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského soustátí hlasovalo přes 55% voličů. Referendum tak rozhodlo o zániku poslední části někdejší Jugoslávie. Tehdejší vedení země stanovilo za cíl nového státu vstup do Evropské unie. K Evropské 27 se chce Černá Hora připojit v roce 2028. Počasí. Bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Místy hlavně na Moravě a ve Slezsku přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Víc zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
3: Radioservis představuje
4: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
4: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
4: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

100 let. Tak se jmenuje píseň, kterou interpretovala Iva Bitová a Vladimír Václavek krátce po 14. hodině. Dobré časné odpoledne s Českým rozhlasem a odpolední Vltavou na 21. květnový den roku 2026. I ten dnešní s nabídkou typy informacemi ze světa kultury a umění je mimochodem o 3 dny dříve, tedy v pondělí 18. května, mimo jiné slavil rozhlas. Je to ale taky Mezinárodní den muzeí a právě v blízkosti tohoto data pořádají různé paměťové instituce muzejního typu muzejní noci. I nadcházející pátek například v Libereckém kraji. My už dnes, 3 dny po svátku muzeí, pozveme mimo jiné do Severočeského muzea, kde se nově pyšní Glorii Musealis za výstavu Lidé ve válce, taky do Muzea skla a bižuterie, do Libereckého technického muzea a do dalších míst, které stojí za to navštívit mimo návštěvní dobu. V průběhu

0: Část arie Edansa pro flétnu a klavír jednoho z nejvýznamnějších a nejznámějších současných pobaltských skladatelů Petrise Vaskse právě dozněla. A současná hudba, současná vážná hudba naším tématem i dnes aktuálně na Vltavě. Z dobrého důvodu, protože ve Státní opeře v Praze dnes poprvé uvádějí dialogy karmelitek Francise Poulenca, operu, která patří vůbec k nejvýznamnějším titulům 20. století. Režisérka Barbora Horáková Joly v nové inscenaci propojuje historický příběh francouzských karmelitek s tématy strachu, totality a osobní odvahy. Inspirací jí byl román Bílá voda Kateřiny Tučkové, jak konec konců zjistil Daniel Jäger, který režisérku požádal o rozhovor.
1: Já vždycky jsem hrozně pohnutá jakoby sílou lidí, kteří bojují proti nepráví. A to mě hrozně fascinovalo tady na té opeře a že to je vlastně takový univerzální téma. Vlastně se to odehrávalo za francouzské revoluce v 18. století. A když se prozlídneme kolem sebe, tak vlastně tady ty boje pokračují, ať už jsou to boje jenom jako náboženské nebo vůbec boje za svobodu a za demokracii a za vlastní názor. A je to opera o strachu a pro mě strach tam hraje opravdu hlavní roli. Není to opera, kde hraje hlavní roli

0: Byly nějaké milostné duo, kde soprán umírá, protože je zabitý baritónem, po případě tenorem, a že to je takový jiný téma, takže se mi to hrozně líbilo a nejdůležitější vlastně bylo ukázat, že člověk může překonat sám sebe, když věří v něco většího, než je on sám.
1: Ve své interpretaci propojujete historický příběh karmelitek s tématem totalitního násilí 20. století a inspirujete se mimo jiné románem Bílá voda Kateřiny Tučkové. Jakým způsobem se tato inspirace do inscenace promítá? Jak bude vypadat scénický prostor?
0: Velkou inspirací mě bylo vlastně to místo samotné. A oni vlastně karmelitky jsou známé tím, že vlastně když vedli ty dialogy mezi sebou a rozjímali a tak to vždycky dělali při nějakých činnostech. A v té Bílé vodě vlastně ty jeptišky pracovaly hrozně na těch zahradách, ty tam jsou známé. A když jsem se tam byla podívat, tak první, co mě vlastně jakoby napadlo, že tam vlastně ty zahrady se změnily v ty hroby. A to byla taková hlavní inspirace, že vlastně máme na scéně takové jakési zahrady, které zároveň ty jeptišky okopávají na začátku a starají se o ně a vlastně si symbolicky kopou už ty svoje vlastní hroby a ty zahrady jsou udělané tak, že zároveň ale vytváří i scénografii, která vlastně dá takovej symbolický prostor vězení nebo vlastně utváří i klášterní prostory. A potom, co mě zajímalo hodně a co se mi líbí v tom románu moc, že každá ta jeptiška má takový svůj osobní profil, že je vlastně vidět, odkud pochází, co se jí mohlo stát, že vlastně to seskupení se stává z individu, že ty jeptišky mají vlastně každá svoji osobnost. A to bylo, co jsem chtěla trošku víc ukázat.
1: Dialogy karmelitek jsou velmi intimní opera, zároveň ale vrcholí jednou z nejsilnějších scén operního repertoáru 20. století, kdy ty jeptišky končí život pod gilotinou. Jak jste pracovala s kontrastem mezi niterností a takovým tím velkým dramatem?
0: Já se vždycky snažím vycházet nejdřív z hudby a vlastně v těch karmelitkách je to hodně specifické, že oni jsou to opravdu dialogy, takže se dlouho hovoří. Občas jsou ty scény napsané tak, že opravdu se člověk musí zaposlouchat i do toho textu. Ten text je hodně filozofický, ale zároveň tím, že jsem se snažila jakoby ty jeptišky ukázat víc individuálně a co se v nich odehrává, tak se snažíme i přesto jakoby tu filozofii ukázat v tom jejich vnitřním světě. Oni jsou pak strašně silné mezihry. V tom je to napsané tak jako filmově skoro až ta hudba, bych řekla. A to drama je pak hrozně silné jakoby v těch mezihrách a dá se vlastně ještě víc ukázat ten strach například z toho, jak zápasí vnitřně a vlastně jak zápasí i s tím, že ne každá úplně tu víru a toho Boha našla. A to je vlastně to, co vede vlastně k tomu celému konci.
1: Jak probíhaly zkoušky a jak souzníte s dirigentem Hermanem Bojmrem?
0: No, to je úžasná spolupráce vždycky s panem dirigentem, protože jsme spolu dělali Krále Líra a jsem moc ráda, že to převzal on. Taky nesmím zapomenout na to, že to původně měl dirigovat Gabriel Feltz, kterého jsem znala, který byl taky úžasný dirigent, a tak doufám, že se na to od někud dívá, že by se mu to líbilo. A pan Bojmer je fantastický muzikant, hrozně příjemný člověk, který opravdu se zajímá o to, co se na té scéně děje, i takže to bylo krásné propojení. A musím říct, že jsme si zkoušky i přesto, že to je téma neúplně veselé, hrozně moc užili, protože myslím, že ta síla, kterou to dílo má, se tak nějak automaticky posunula do každého, kdo je na scéně. A myslím si, že každý hodně věří v to, co děláme teďko, a že musím říct, že ta skupina všech, kteří na té scéně jsou, jsou opravdu skoro jako ta skupina těch jeptišek, které vlastně si to prožili, ten děj, ten příběh, a tím, že je to vlastně opravdové a tím, že vlastně jsme to i zasadili tady do jakéhosi prostředí, který si spoustu lidí ještě tak nějak jakoby může pamatovat nebo ke kterému má nějaké spojení přes svoji rodinu například, takže možná tím se to ještě skoro tak nějak jako usílilo, že si myslím, že každý si to prožívá hodně osobně.
2: Říká režisérka Barbora Horáková-Žoly, která ve Státní opeře v Praze připravila novou inscenaci dialogů karmelitek. Premiéra opery se uskuteční dnes od 20 hodin. Dirigentské taktovky se ujme Herman Bojmer a v hlavních rolích se představí Jana Sibera, Markéta Cukrová nebo Tamara Morozová.

0: exotický crossover jazzu a tradiční africké hudby v podání Angelique Kidjo, zpěvačky z Beninu, právě doznívá 23 minut po 14. hodině. My se však vracíme do domácích hudebních struktur, dá se říci, k tradičním hudebním motivům na Pražské jaro. Na koncertě Pražského jara dnes ve svém festivalovém debutu vystoupí vyhlášený soubor staré hudby Helsinki Barok Orchestra spolu s budapeštským Parslovým sborem a pěticí světu solistů. Představí jedinečný program z českých archivů, zazní Stabat Mater Jakuba Jana Ryby a v novodobé premiéře také oratorium Antonia Casimira Cartellieriho La Purificazione di Maria Virgine. Koncert má na programu také Vltava, a to v přímém přenosu dnes večer. S podrobnostmi teď za námi přišel hudební redaktor Zdeněk Havlíček. Dobré odpoledne, Zdeňku.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakub Jan Ryba zhudebnil text středověké sekvence Stabat Mater hned několikrát. Na jakou z verzí se tedy dnes mohou večer v posluchači v Rudolfinu nebo i u rozhlasových přijímačů těšit?
1: Ano, je to pravda, Ryba zhudebnil text tohoto mariánského hymnu hned třikrát, dvakrát v českém překladu a na poměrně kratší ploše, no a jednou v latinském originále na velkorysé téměř hodinové ploše, a právě na toto monumentální dílo se dneska večer mohou posluchači ve druhé polovině koncertu těšit. Je to opravdu diametrálně odlišný Ryba než ten všem Čechům důvěrně známý autor Rybovky. Je to ambiciózní dílo, plné dramatu, emocí, niterné meditace nad bolestmi Panny Marie. V tomto případě se nebude jednat o nic až tak moc objevného, nebude se jednat o novodobou premiéru. Máme tady skvělou nahrávku s převážně českými interprety pod taktovkou Zdeňka Klaudy, ale určitě je na místě, že s tímto dílem na Pražské jaro tentokrát přijíždějí špičkoví interpreti evropští, protože tam Ryba opravdu patří do Evropy a do světa. Jsem opravdu přesvědčen, že přestože byl kantorem v zapadlém Rožmitále v Brdech, kantorem tvořícím ve velmi skromných podmínkách, tak jeho dílo, které teda ale bohužel z velké části dosud vůbec neznáme, tak je dílem evropské úrovně.
0: A to zní jako téměř povinná povídka k poslechu, což samozřejmě mnozí z nás učiní a jsme tomu rádi, pokud jde o přímý přenos, o to raději. Jméno i životní osudy Jakuba Jana Ryby, byť tedy ve spojení primárně s tou Rybovkou, jsou našim posluchačům bezesporu dobře známy. Ovšem to se nedá říci o druhém ze skladatelů z dnešního pražsko-jarního koncertu. Mohl bys nám trošku přiblížit Antonia Casimira Cartellieriho?
1: Určitě, a máš pravdu, že i s tím Rybou je to vlastně pouze ve spojitosti s tou Rybovkou, tak jakože důvěrně známé. Doporučuji k poslechu také rozhlasovou přestávku koncertu, ve které bude Vojtěch Babka hovořit se svými hosty právě o Rybově životě, díle a době. Je pravda, že Antonio Casimir Cartellieri je znám opravdu ještě mnohem méně, přestože se dá říct, že byl také českým skladatelem, byť tedy jeho otec byl Ital, jeho matka byla z Rigi. Byl stejně jako Ryba současníkem Beethovenovým, ovšem na rozdíl od Beethovena zemřel mlád ve 34 letech, což bude také jeden z důvodů, proč ho málo známe. A když jsme u toho Beethovena, tak Cartellieri se s ním nejednou osobně setkal, dokonce pod jeho vedením hrál na housle při premiéře slavné Eroiky a Trojkoncertu. Nejprve v 90. letech 18. století působil ve službách jistého polského šlechtice, nejspíš oborského, se kterým prodléval střídavě v Berlíně a ve Vídni. Z jeho služeb byl ovšem později přetáhnut knížetem Josefem Františkem Maximiliánem z Lobkovic, který jej angažoval jako učitele hudby, houslistu a později druhého kapelinka, a Cartellieri se tak velmi významně podílel na bohatém hudebním životě sídel Lobkoviců v Roudnici nad Labem a na zámku Jezeří. My tedy dnes večer z jeho díla uslyšíme v novodobé premiéře oratorium, jak si zmiňovala, La Purificazione di Maria Virgine z roku 1807, v překladu tedy Očišťování Panny Marie, oratorium, které se tedy váže k vánočním nebo čerstvě po vánočním událostem představení malého Ježíše v chrámu 40 dní po jeho narození, k proroku Simeonovi, který v něm rozpoznává vykupitele, k Herodově řádění a tak dále. Nechme se večer překvapit.
0: Co interpreti dnešního koncertu Pražského jara?
1: Zpívat bude slavný budapešský Persl Choir se sbormistrem Gerdim Vašedim. Sóla budou mít převážně němečtí pěvci, Lídia Toischer soprán, Marie Zeidler mezzosoprán, Patrik Grál tenor, Tuomas Katajala tenor a Cornelius Uhle bariton. A hrát bude již zmíněný vyhlášený helsinský barokní orchestr s uměleckým vedoucím Aapo Häkkinenem, jehož záliba v hledání, nalézání a uvádění málo známých a neprávem opomenutých kompozic je pověstná.
0: V mnozích z nás propukla nepotlačitelná zvědavost a samozřejmě se těšíme na přímý přenos. Ty pro nás máš hudební ukázku. Jakou tedy hudební ukázkou se na ten nadcházející večerní přímý přenos naladíme?
1: Sáhl jsem právě do díla Cartellieriho. Uslyšíme první větu ze symfonie číslo 2 Es-dur, která vznikla někdy v první polovině 90. let 18. století. Ukázka prokáže svěží melodickou invenci, nápaditou tematicko-motivickou práci, strhující práci s rytmy, takže opravdu poprávem nebo právem můžeme Cartellieriho stavět po bok mladého Ludwiga van Beethovena. Zahraje nám tu ukázku Evergreen Symphony Orchestra. Řídit bude Gernot Schmalfus.
0: Tolik doporučení hudebního redaktora Zdeňka Havlíčka. Připomenu jen, že přímý přenos koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, koncertu z Dvořákovy síně Rudolfina, můžeme společně poslouchat dnes na Vltavě od 20 hodin. Slovem bude provázet Jana Trojanová.

0: Čtyři přístupy, čtyři podoby současné festivalové kultury.
1: Slunovrat v Opavě, Kamenice v České Kamenici, Kůl v Plotě v Písku a Hýl v Lišově ukazují, jak různorodě může vypadat městský a regionální hudební festival.
0: O plánech, dramaturgii a zákulisí v Art Café s Davidem Pomahačem 25. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Atmosféra Paříže společně s Yvesem Montanem 37 minut po 14. hodině. Možná nějaký flašinet by mohl ještě jako doprovod znít. Konec konců takové a jiné automatofony a hrací stroje jsou také ve sbírkách a expozicích Severočeského muzea, které otvírá své brány mimo otvírací dobu. Při mimořádné příležitosti muzejní noci. V Liberci, Jablonci nad Nisou i Tanvaldě totiž zítra začíná muzejní noc pod Ještědem. Lidé tak můžou ve večerních hodinách zjistit, jak vypadají kulturní a další instituce i po otvírací době. Program na většině míst začíná v 18 hodin, trvá téměř do půlnoci. Podrobnosti lze najít na webu Kreativní Liberec. Muzejní noc pod Ještědem.
1: Muzejní noc je, už bych řekla, tradiční akce, kdy můžou návštěvníci prožít v takové netradiční večerní atmosféře muzea, galerie nebo i různé jiné výstavní prostory.
2: Petra Slováková je mluvčí Severočeského muzea v Liberci, které je letos hlavním organizátorem Muzejní noci pod Ještědem.
1: Jsou to záležitosti typu komentovaných prohlídek, výstav, koncertů, prohlídek podzemních depozitářů, projížďky historickými vozidly, až po noční výhledy třeba z věží těch institucí.
2: Lidé můžou navštívit celkem 15 míst.
1: Zmínila by Galerie Lázně Liberec, Technické muzeum, Automuzeum, Rodný dům Ferdinanda Porscheho, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci, Nisa Factory. Nově se zapojilo Kulturní a kreativní centrum Linzerka a Zubačka Kořenov. Ač tedy dopravní podniky města Liberce a Jablonce nejsou nováčkem, tak nyní tam takovou novinku chystají. Vystaví a zpřístupní historické tramvaje ve svém depu. Návštěvníci budou moci veškeré programy za každou tu instituci najít na webu Kreativní Liberec.
2: Jaký program letos Severočeské muzeum chystá, přibližuje Slováková.
1: Bude to výtvarná dílna věnovaná libereckému mrakodrapu, bude to noční stezka části expozice nebo možnost se zapojit do soutěže k aktuální výstavě Fast and Furious, ke které bude i komentovaná prohlídka od 9 hodin. Máme tu představení Enjoy Impro, které bude začínat od 7 a od 8 hodin. Velmi poptávané jsou prohlídky podzemním depozitářem, kde doporučujeme určitě rezervaci.
2: Program chystá taky Liberecká galerie Lázně, jak říká mluvčí Kateřina Trunečková.
3: Pro děti jsou od 6 do 9 hodin nachystány pracovní listy a také výtvarná dílna k výstavě Věra Nováková a Pavel Brázda, obrazy Slova kosatce. Po celý večer bude hrát oblíbená turnovská kapela mladých hudebníků Vodafunk. Co se týče programu pro dospělé, pro ně jsme si připravili sérii komentovaných prohlídek. Začínáme v 6 hodin prohlídkou stále expozice Heinrich von Liebig, sběratel a mecenáš. Dále budeme pokračovat do výstavy Krajiny spatřené očima Karla Hinka Máchy a celé to završíme ve výstavě Na vlnách umění, sbírky českého umění.
2: Přepravu mezi jednotlivými místy každoročně usnadňují linky historického autobusu a tramvaje. Letos nově přibyde i vlak, doplňuje mluvčí muzea Petra Slováková.
1: Nástupním místem bude tramvajová zastávka před hlavní budovou muzea a výstupní u Galerie Lázně.
2: Jízdní řády jednotlivých linek lidé najdou na webu Muzejní noci pod Ještědem. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: La Stagione Frankfurt pod vedením Michala Schneidera provedli alespoň část symfonie S-dur Karla Friedricha Abla. Čas začíst se třeba nonsenzové poezie nebo parodie dobrodružných románů, po případě nekorektního antiprůvodce Šumavou. Právě tyto knižní novinky teď dostanou prostor v odpolední Vltavě. Před pár dny skončil veletrh Svět knihy, který také inspiroval k výběru dnešních typů literárního publicistu Jana Nejedlého. O nových knihách s ním mluvili František Šedivý a Naděžda Hávová.
1: Myslím si, že poličky knihovny Jana Nejedlého teď praskají ve švech. Jan Nejedlý už je s námi ve studiu, aby přednesl své knižní novinky. Vítejte u nás, Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jakou knihu dnes začneme?
2: Tak začneme knihou Daniela Charmse, ruského klasika nonsensové literatury. Charms se u nás těší v poslední době velké pozornosti. Nakladatelství Dauphin vydává jeho vybrané spisy a nakladatelství Akademia nyní připravilo obsáhlý výbor z jeho poezie. Jmenuje se Vous a oko a 15 rukou a už z názvu vyplývá, že čtenáře čeká exkurze do světa nespoutané imaginace a grotesky. Ale jak píše v doslovu překladatelka Jana Kitzlerová, Charmsův humor spíše znepokojuje, než rozveseluje a možná šlo autorovi o víc než jen o humor, a sice o nový pohled na svět. Je třeba odpojit rozum, říká básník, abychom uviděli předmět takový, jaký je, tedy odhodit racionální okuláry, kterými pohlížíme běžně na svět, aby do nás svět mohl proniknout a my jsme ho dokázali pochopit, říká Daniel Charms.
1: A další knížka, kterou jste přinesl, ta nese název Velká hra. O jaký titul jde?
2: Spíše než o velkou hru jde o hříčku, nicméně velmi půvabnou. Útlá próza je pozdním debutem 55-letého Jana Procházky. Autor se zde vyznal z lásky k dobrodružným příběhům, které traktuje poněkud parodicky, podobně jako třeba Jiří Brdečka ve svých slavných filmech. Na scénu povolal geniálního vynálezce, tajné agenty tří mocností a zuřivou reportérku. Ve špionážním příběhu, zasazeném do 20. let 20. století, nejde o nic menšího než o záchranu světa před totální zkázou. Kromě vzducholodí a parních fiakrů se zde prohánějí i takové persony jako Egon Erwin Kisch, Sigmund Freud nebo třeba policejní rada Vacátko. Knihu vydalo nakladatelství Grada.
3: Do třetice jste si nechal publikaci Aleše Palána, která pojednává jak jinak než o Šumavě.
2: Ano, je to pravda, nicméně autor srdcerivných příběhů o šumavských samotářích se tentokrát rozhodl dělat humor a jde mu to výtečně. Inspirovala ho k tomu ediční řada průvodců nazvaná Zatichem, kde mu nabídli napsat šumavský bedekr. Namísto usebraných meditací však stvořil nekorektního antiprůvodce. Jak říká, Šumavu jsem navštívil za vás, abyste vy už nemuseli. V duchu zadání se vydává po stopách šumavského ticha. Nejvíce ho najdeme, říká autor, na Modravě, kde se kolem půlnoci ze všech hotelů, penzionů a rezortů ozývá zoufalé volání ticho. Pro tichou Šumavu toho podle něj mnoho udělali i soudruzi za minulého režimu, když vystavěli železnou oponu a ticho hvozdů střežili se samopaly v ruce. Nit suchou nenechá Palán ani na šumavské mytologii. Nekonečné jsou v našem světě jen tři věci, píše. Hospodinovo milosrdenství, doufejme, rozměry vesmíru, asi, a počet pověstí s šumavskou tématikou, bez pochyby. A konečně, legraci si autor dělá i sám ze sebe, když osnuje vznik cestovní kanceláře, která by turisty vozila po šumavských samotářích, co sem utekli před civilizací, ale dík autorovi se z nich staly celebrity. Knihu, která si dobírá mýtus tajemné a romantické Šumavy, vydalo nakladatelství Moto.
0: Ze světa knihy Zvesela s poezií Danielia Charmse pod názvem Vous a oko a 15 rukou, novelu Jana Procházky Velká hra a publikací Aleše Palána Zatichem Šumava. To byly názvy knižních typů, které vybíral a komentoval publicista Jan Nejedlý na Vltavě.

Martin Kasík interpretoval jednu ze skladeb z Janáčkova klavírního cyklu V mlhách. 53 minut po 14. hodině 21. května. Již brzy 26. května budeme slavit. Z té výročí jiné výrazné persony světové hudby, konkrétně Milese Davise. Český rozhlas Jazz tomu věnuje celodenní program, protože si to bezesporu trumpetista a hudební vizionář Miles Davis zaslouží. V září konec konců taky uplyne 35 let od jeho úmrtí. Asi bychom těžko odhadli, co by Davis dělal, kdyby žil. Ve vysílání Českého rozhlasu Jazz se tak budeme ohlížet za tím, co za sebou Miles Davis zanechal, a proto program nese překvapivý v uvozovkách titul Den s Milesem Davisem. Můžete ji poslouchat 26. května od 8. raní až do půlnoci ve Vinyl Story, mimo jiné o tom, jaký je odkaz Milese Davise. Jiří Starý představí album, to jedno ze slavných, Silent Way, a také budeme mluvit o kavrech skladeb Milese Davise. Teď ovšem krátce před celou i originální Miles Davis a skladba Prancing.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zúnu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet svoje expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazen, zatím ministr nerozhodl. Na pozici nového ředitele nemocnice teď ministerstvo vypisuje výběrové řízení. Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým pro palestinských aktivistů z humanitární flotily. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský si kvůli tomu předvolal izraelského šarže d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie nebo Řecko. Komorní muzikál pro tři herce, inspirovaný posledními dny jednoho z nejvýznamnějších představitelů německého romantismu Heinricha von Kleista, připravilo divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Pod názvem Obejmout vlny ho v premiéře uvede pozítří na malé scéně. Dílo skladatele Zdeňka Krále a dramatika Tomáše Syrovátky režíruje Gabriela Petráková. Muzikál sleduje poslední hodiny Heinricha von Kleista a Henriety Foglové před jejich společnou smrtí u berlínského jezera Wannsee. Počasí. Je zataženo až oblačno, večer místy až skoro jasno, místy většinou slabými přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 23, na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Více na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Hudba Vranického, Smetany, Rachmaninovova nebo právě teď Armstrongova trumpeta, to vše zní Odpolední Vltavou mezi 15. a 16. hodinou.

nepřeslechnutelný hlasový projev Louise Armstronga 6 minut po 15. hodině. Přeje dobré odpoledne vám všem, kteří posloucháte odpolední Vltavu s 21. květnovým datem, krátce po 15. hodině. Mimo jiné dnes, tedy na 20. května, můžeme připomenout výročí prvního praktického použití telefonu v Praze. Stalo se tak už roku 1881 díky majiteli vysočanského cukrovaru Bedřichu Frejovi, který si vůbec jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. Když jsme u těch telekomunikací, nedávno rozhlas slavil svůj den a roku 1924 právě na 21. května redaktor Národních listů Richard Durdil vůbec poprvé použil slovo rozhlas. Jsme-li u připomínek průkopníků pokroku, nelze pominout ani osobnost Vojty Náprstka. Právě o něm bude inspirativní přednáška v jeho muzeu dnes, kam vás také pozveme. A ještě stačíme připomenout třeba cenu Jiřího Ortena pro nejlepšího mladého autora literárního díla do 30 let, tedy Vítěze, kterým je nebo vítězkou Nela Bártová za básnickou sbírku Házeliště granátů. Budeme o tom mluvit stejně jako o další poetické sbírce nazvané Dívám se do očí rybě fugu. To všechno a mnohem více v odpolední Vltavě mezi 15. a 16. hodinou.

0: Bachovou duba, konkrétně koncert pro anglický roh, smyčce a basso continuo, tedy jeho první část, právě dozněla. A my jsme také v odpolední Vltavě zmínili cenu Jiřího Ortena pro nejlepšího mladého autora literárního díla do 30 let. Už od včerejška víme, mimo jiné díky rozhovoru, že tuto cenu obdržela Nela Bártová za básnickou sbírku Házeliště granátů. Nicméně stojí za to upozornit i na další nominované, třeba na Martina Kaneloše s novelou Já a Tran a všechno ostatní, která byla nominována za cenu Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež, ale byla zařazena i do širší nominace kategorie debutů. Tento týden byla cena Jiřího Ortena vyhlášena, kde byl její autor Martin Kaneloš také jedním ze trojice horkých favoritů. Přestože nominaci nakonec neproměnil, jeho kniha v skutku stojí za pozornost třeba rodičů a dospívajících. Z jakých popudů vzešla, čím je podnětná, na co se soustředit. I to byly otázky Šárky Jančíkové, nejen na mladého spisovatele, i členy poroty, Evu Markovou.
1: Tahle novela je hodně inkluzivní, citlivá a zároveň drzá. Knížka o přátelství dvou kluků, ve které se Kanalošovi ale daří zaměřovat na jejich životní situaci. Se zde potkávají poloviční Rom a poloviční Vietnamec. Ale není to hled do fungování dvou národnostních menšin. Je to spíš novela, která se trefuje do klišé a stereotypů, ve kterých žijeme a ve kterých jsme se možná naučili posuzovat životy těch druhých. A pro mě tam bylo hodně důležité, že v té novele zaznívá hrdý hlas, který se zastává mladých lidí a jejich snů.
2: Já mám pocit, že mi nějak přešly ty vzpomínky, jakože se strašně moc vzpomíná tu střední školu, na ty spolužáky, na kamarády a že jich bylo tak moc, že to vlastně vlezlo do těch nápadů na knížky, takže fakt jako kdybych luskl prstama a ten celý příběh mi vytanul hned, takže to bylo opravdu rychlý, co týče vymýšlení té zápletky. A s tím se pojí i to vymýšlení těch témat, protože opravdu jich je hodně a původně to hlavní téma bylo filozofické, ale po těch úpravách té novely spíš vytanuly ty témata sociální a se týče třeba nějakých problémů i té mládeže, takže některá ta téma, která třeba pro mě byla důležitější při začátcích práce na té novele, tak šla do pozadí a pořád tam jsou, takže to je třeba ten důvod, proč těch témat tam hodně.
3: Váš literární vývoj vedl od povídky v antologii ucelenému debutu, tak v čem pro vás byla ta práce na delší ploše odlišná a máte pocit, že se mezi tím nějak vyvinulo i to vaše přemýšlení o tom psaní?
2: Asi je to podobný, protože ta novela tak je vlastně o něco delší než povídka samozřejmě, ale pořád to není román. Jo, teď právě pracuji na románu o své zkušenosti s modelingem. A je to hodně jako velký rozdíl, než třeba práce na povídce nebo na té novele.
3: Vypravěče Desidera zajímá třeba astronomie, ale v tom pozorování nejbližšího okolí se taky často mýlí. Například, když na základě těch sousedských klepů nespravedlivě odsoudí sousedku nebo dívku, kterou pozoruje. Bylo pro vás důležité ukázat, že i oběť předsudků může být taky nositelem nějakých stigmatizujících soudů?
2: Tak ten Desider roste v tom příběhu, zjišťuje, že on sám měl určité předsudky vůči lidem, na které sám pak doběhl ve finále.

0: knížky, takže určitě tam důležitý ten proces růstu toho hlavního hrdiny.
1: Zatímco ti hrdinové, nebo potom i Ruslana, jsou prokresleni s docela hlubokou empatií, tak většina těch ostatních postav, třeba od těch spolužáků nebo přes Nany a její matku, hraničí v něčem s karikaturou agresivity a povrchnosti. Tenhle kontrast byl stylistický prostředek, jak zprostředkovat hrdinovou izolaci, ale zároveň, jestli se nebojíte, že takhle vyhrocená podoba vnějšího světa může u třeba i empatického většinového čtenáře vyvolat pocit, že je autorem předem odsouzen do takové role toho rozmazleného fracka, který to nemůže pochopit.
0: Určitě byl záměr. Já jsem chtěl, aby všechny ty různé předsudky, co jsem zaslýchával, tak aby byly vsunuty do dvou postav a aby ten čtenář, který je možná z té majoritní společnosti, aby viděl, že i v té majoritní společnosti jsou takové postavy. Příklad zneužívání sociálních dávek je právě takový předsudek, že to dělají Romové, ale pravda je taková, že to dělají i Češi. Takže jsem chtěl, aby to bylo vidět a možná to působí až do té karikatury, ale pro mě to bylo důležité ukázat právě v těch dvou postavách té matky a dcery a vyloženě jsem chtěl ukázat, že oni nejsou zlí, ale jsou hloupí.
1: Kniha pracuje s takovým velmi přímým až drsným jazykem, nevyhýbá se vulgarismům ani pocitům nějaké frustrace. Tak jak jste hledal rovnováhu mezi tím, aby ten text působil autenticky generačně a taky, aby se nestal nějakou karikaturou toho, že se o to snažíte?
0: No, to byla velká práce hlavně s redaktorkou knížky, Karolínou Revlovou, a s to jsme hodně přemýšleli, jestli třeba ty vulgarismy ještě dát mimo tu přímou řeč. Nakonec jsme se rozhodli, že ty vulgarismy dáme jenom v rámci přímé řeči, takže si myslím, že ve finále to působí líp. A ukazuje to, že vnitru ten dezidér se snaží růst a je typický proberťák jenom v té přímé řeči. Primárně, když mluví s tím tranem, když se baví mezi sebou, tak to je přerošil vulgarismu. Ale když já spomenu na svoje mládí, tak jsem byl úplně stejný a myslím si, že i v dnešní době ta mládež taky takhle mluví, takže to nebyl problém.
2: Tolik Martin Kanaloš o své drzé novele Já a tran a všechno ostatní, která vyšla v nakladatelství Care s ilustracemi Sáry Paldanové. No a my budeme ještě za okamžik mluvit o básnické prvotině s provokativním názvem Dívám se do očí rybě fugu.

Zuzana Navarová dospívala, mezzosopranistka Zuzana Revaj bude za okamžik mluvit o nové inscenaci operní. Hazard s penězi i city a životy druhých, to je ústřední motiv opery Sergeje Prokofjeva Hráč. Ruské premiéry svého díla se skladatel kvůli politickým poměrům nikdy nedožil. Dnes poprvé operu uslyší ostravské publikum v divadle Antonína Dvořáka.

0: touží po lásce, neví, jak k té lásce dojít a zkouší všemi možnými způsoby, jak by tu lásku mohla získat.
1: Mezzosopranistka Zuzana Revaj mluví o Polině, mladé manipulativní ženě, která vyrostla v pokryteckém prostředí ruské smetánky.
0: Ztratila maminku, ztratila tatínka a tak se nějak jako učí pohybovat v tom světě, kde vlastně všem jde o peníze, všem jde o nějaké svoje cíle.
1: Libreto napsal sám Prokofiev, a to podle Dostojevského stejnojmenného románu. Dostojevský knihu napsal za 26 dní, protože potřeboval splatit vlastní dluhy z hazardu. Děj zasadil do fiktivního německého města Rulettenburg.
2: Ono vlastně vás překvapí, když pozorujete ty postavy, jak je to vlastně strašně současné. Oni všichni chtějí peníze, ale nikdo z nich nehodlá věnovat nějakou práci nebo úsilí, kromě teda hry na ruletě nebo případně čekání na dědictví. Každý se tváří trošku něčím tím, čím není.
1: Říká režisér inscenace Jiří Nekvasil. Ostravská stylizace tak trochu propojuje epochy.
2: Je to vlastně svět takový jako fantazijní, není to přesně dobově postaveno, ale vlastně spojuje ty dva světy toho příběhu druhé poloviny nebo začátku druhé poloviny 19. století a začátku století 20. Ale samozřejmě tam implantuje i ten čas, kdy se na to díváme, to znamená, jsme ve třetí dekádě století 21.
1: Operu napsal Prokofiev v roce 1917. Uvedení ale zabránili tehdejší společenské zvraty. Ostravský soubor pod vedením dirigenta Marka Šedivého nastudoval druhou přepracovanou verzi opery z roku 1927.
3: Vždycky, když jsou dvě verze, tak nebo i více verzí, tak si myslím, že by interpret měl šáhnout po té poslední ruce takzvané tohoto posledním vlastně zásahu toho skladatele, protože on to prostě nějak cítí a ví moc dobře, proč se k tomu vrací.
1: V hudbě se tak spojuje invence a odvaha mladého skladatele s nadhledem a zkušeností vyzrálého autora.
3: Ty dvě složky, ta vokální i ta symfonická nebo ta orchestrální, se navzájem doplňují. Takže když jsme vlastně zkoušeli samostatný orchestr, tak tam člověk jakoby něco chybí a zároveň naopak, jo? Že vlastně když zkouší zpěváci to aranžují, tak je to většinou s klavírem nebo vždycky s klavírem a to vlastně bylo takový najednou jako prázdný. A pak ono to je i v té instrumentaci a vlastně ta hudba dotváří to slovo a je to v takový krásný jako symbioze.
1: Operu divadlo uvádí v ruském originále s českými a anglickými titulky. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: Boris Gildburg interpretoval některé z etid a obrazů Sergeje Rachmaninova. Předtím ještě Smetanův smyčcový kvartet číslo 2 D-moll. Na Vltavě 33 minut po 15. hodině.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2 do 4:30.
0: Nepatrně tedy zapleten do řečiště slov. O co hůř teď nás čeká poezie, budeme licitovat Dívám se do očí rybě fugu a je to nutkání, kterým se na nás podepsala tma. Jaké je to hledět do očí smrti, žít v napětí mezi tím, co bylo a bude, mezi nadějí a beznadějí, dobrem a zlem? O tom vypráví básnický debut Nikolaje Ivaskiva Dívám se do očí rybě fugu, který byl letos v širší nominaci ceny Magnézie litery v kategorii debut roku. Vítám ve studiu naši spolupracovnici, básnířku Dagmar Plamperovou, která sbírku zhodnotí. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak já možná v obavách z té ryby fugu jsem se jen těžce přebrodil přes ten název. Pojďme si ale říct, že ten název je vlastně poetický a zároveň právě lehce znepokojivý. Jak vznikl?
2: Tak samotný název vychází ze stejnomenné básně a z motivu ryby fugu, jak jste říkal, tedy delikatesy, která v sobě zároveň nese možnost smrti. A myslím, že právě to velmi přesně vystihuje atmosféru této sbírky. Ivaskiv píše o světě, který je krásný i nebezpečný zároveň. O existenci, která balancuje mezi nadějí a úzkostí, blízkostí a samotou. V básni se objevují obrazy min, výbuchů, tmy, ale zároveň i velmi jemné momenty lidskosti a hledání útěchy. Pro mě osobně je ryba fugu metaforou poezie samotné. Pohledu do očí něčemu, co nás přesahuje a co může bolet, ale přesto od toho nedokážeme odvrátit zrak.
0: Tak mě napadá, jestli četba těch básní nemá podobný účinek jako právě konzumace té ryby. Ovšem, zeptám se obecně, co vlastně jednotlivé básně podle vás v té sbírce spojuje.
2: Tak je to především existenciální neklid a velmi silné vědomí pomíjivosti. Ty básně často působí jako záznam okamžiků, které se rozpadají už ve chvíli, kdy vznikají. Ivaskiv skládá texty z obrazů, zvuků, drobných situací a vzpomínek. Jsou mozaikovité, fragmentární, ale přesto vytváří velmi kompaktní svět. Ostatně v básni Studio 1907 autor píše: každý výjev na světě je dílkem skládačky a zároveň skládačkou celou. V těch textech já teda osobně cítím zvláštní napětí mezi intimitou a civilností. Vedle filozofických nebo duchovních motivů se objevuje tramvaj, metro, vlhké zdi, listí, kouř. Jakoby autor neustále hledal něco pod povrchem běžných věcí.
0: Jen z těch fragmentárních ukázek je zřejmá výrazná hudebnost veršů. Mm-hmm. Jak autor podle vás s rytmem a zvukem jazyka pracuje?
2: Myslím si, že hudebnost je pro tuhle sbírku naprosto zásadní. Ivaskiv není jen básník, ale i hudebník a v jeho textech je to velmi slyšet. Často pracuje s opakováním, rytmickými návraty nebo drobnými zvukovými posuny. Některé pasáže téměř svádí k recitaci nebo rapování, tak já to zkusím. Kdybych se oženil, kdybych se provdal, bylo by snad lépe. Kdybych neopisoval, kdyby nebylo kdyby. Ale možná. Mohla bych pokračovat dál, ale budu pokračovat v tom, co chci říct. Ale zároveň ten rytmus, který se v té sbírce objevuje, není pravidelný. Verše se rozpadají, zadrhávají, mění tempo. Vedle velmi melodických pasáží přichází náhle obrazy drsnosti nebo ticha. Myslím si, že právě díky tomu ty texty působí tak živě. Nejsou to básně, které by člověk četl jen očima, ale musí je křičet nebo zpívat.
0: Nejen tedy rapová rytmika, ale součástí sbírky jsou také haiku, která v souvislosti dlouhých básnických útvarů mohou působit poněkud překvapivě. Tak jakou roli podle vás hrají ve sbírce?
2: Tak připadají mi jako takové momenty zastavení a maximální koncentrace, kdy vedle dlouhých proudících básní najednou přijde několik slov, ticho a detail. A právě tohle podle mě ukazuje, jak důležitý je pro Ivaskiva jazyk samotný. Je vědět, že ho zajímá nejen význam slov, ale i jejich rytmus, prostor a schopnost zachytit okamžik. To haiku přitom nejsou jen formální cvičení, ono o tom tak hovoří. Nesou stejná témata jako zbytek sbírky. Pomývost, samotu, čas a proměnu.
0: Už jsme úvodem zmínili, že ryba fugu, když se špatně upraví, tak její konzumace je letální. Tak se zeptám, ne ironicky by to tak může působit, co ve vás vlastně, Dagmar, po dočtení téhle sbírky zůstalo. Co bylo nejsilnější?
2: Tak asi právě ta zpětnost a možná ta radost z tvorby. A z toho, že opravdu pohlížíme na život s nějakým uchvácením a zároveň z toho, co nás uchvacuje, nebo tak z toho máme taky tak trochu strach. A já jsem ten strach trošku měla.
0: O sbírce Nikolaje Ivaskiva dívám se do očí rybě fugu, která balancuje mezi hudbou, tichem a existenciálním neklidem. Jsme mluvili s básnířkou Dagmar Plamperovou. Knihou vydalo nakladatelství Malvern. Díky.
2: Hezký den.

0: Britský spisovatel, opravuji, ne spisovatel, i když o Stingovi se dá mluvit jako o multitalentu, ovšem spíš je to zpěvák a frontman kapely Police, který vám zpívá 43 minut po 15. hodině. Teď ovšem opravdová spisovatelka, jejíž profese je mimo jiné i novinařina, Magdaléna Placová, je také autorkou mnohých vltavských úvah. Ta aktuální, která právě vltavským éterem zní, nese název Co tady zůstane.
1: O mojí Davidské tetě jsem už psala. Věděla o tom a byla ráda. Mé jemné autorské licence jí nevadily. To je dobře, říkala, to tady zůstane. Truchlení je zvláštní proces. Jen postupně nám dochází, co jsme ztratili a co ještě budeme muset oželet, neboť nelze udržet pohromadě svět, který postrádá svůj střed. Lidé jako teta, kteří vyrostli z pevných kořenů a zůstávají celý život v rámci jednoho místa a jedné kultury, kteří jsou však přitom vnitřně bohatí a neustále se nějak rozvíjejí, dokážou svůj svět naplnit beze zbytku. Snad není velký co do perimetru, za to jde do hloubky. Každý předmět v tetině dnes osiřelém bytě má dlouhou historii, ale není už nikdo, kdo by si pamatoval. Teta vyprávěla ovšem jen něco, hlavně historky z války. Zbytek, aby z ní člověk doloval. Často jen mávla rukou k šuplatům psacího stolu a řekla, tam to všechno je, tam to najdete. Jde o stůl z první republiky, masivní a přitom moderní kus nábytku, zděděný po dědovi. Já ale myslím, že ještě více toho nalezneme v knihovně, až bude čas. V té hluboké skříni z ořechového dřeva s prosklenými dveřmi, kde jsou knihy v několika řadách za sebou, vázané v kůži, v plátně nebo zabalené do voskového papíru, to byla tetina specialita. Balení a lepení knih. Mívala doma úplnou nemocnici. Každou naši rozpadající se nebo potrhanou knížku si odnesla a vrátila ji vzorně zabalenou, nadepsanou a vyspravenou průhlednou lepící páskou, kterou náš otec nosil ze střižny Československé televize. V socialistických obchodech k dostání nebyla. K mým oblíbeným pokladům tu patřily čarodějovy pohádky z obrázky smyslných upírek, secesní vydání Zejerova Amise a Mila, knihy Růže a prsten, Princezna včelka, České báchorky a také časopisy z babičina dětství s mravoučnými básničkami. Pyšní sourozenci Éda a Madla na závěr v bláto spadla, jedlíku Nenasytovi se udělalo zle, chlapec, který na ptáče vypadlé z hnízda volal však já jsem tě neschodil, byl rovněž potrestán. Hrubín se svým ráno raničko vstanu byl taky fajn, ale tohle bylo zajímavější, i proto, že knihy nesměly opustit byt, kde teta bydlela po dědově smrti s babičkou. To kvůli nim jsem se v dávno předškolním věku naučila číst ze slabikáře Poupata, moje osamělé úsilí jemně povzbuzováno babičkou, která byla z hlasitého přečítání unavená, potřebovala taky vařit a tak. Ale o tom jsem nechtěla psát. Chtěla jsem poukázat na jedinečný tetin rys, totiž na její potřebu knihy nejen číst, ale také komentovat. Jako středověcí autoři biblických hypertextů teta zapisovala své poznámky ostře ořezanou tuškou přímo na okraje stránek. Senzační povídka o upírech odehrává se v Srbsku 1815. Poznamenala například u titulu Vlkodlaci od A.K. Tolstého v knize Tři mistři ruské prózy vydané v Praze roku 1947. U Turgenevovy první lásky v téže sbírce poznamenává existuje též překlad Bronislavy Herbenové. Některé odstavce si po straně zvýraznila čarou, zřejmě ji uchvátili. U Černého mnicha od A.P. Čechova stojí zamilované čtení D. Šostakoviče, vis jeho paměti, 23.4.06. Datum označuje den, kdy teta poznámku psala, jedná se tedy zároveň o jakýsi deník. Takových opoznámkovaných svazků jsou v knihovně stovky. Myslím, že budeme muset prostudovat, i když vůbec netuším kdy. Protože pokud teta někde přebývá, je to právě v těchto, jak se dnes říká, personalizovaných knihách. V této mnohosti, jež by neměla být rozptýlena, jako by neměl být rozptýlen její svět. A přece bude, je to nevyhnutelné. S každým z nás odchází jeden celek, zbydou jen vzácné drobky.
0: To byla úvaha, která nesla titul Co tady zůstane. Magdalena Placová je její autorkou. Odkaz Pavla Vranického v podobě symfonie D-dur, tedy její třetí části, zní vysíláním Odpolední Vltavy.

Pavel Vranický stojí za symfonií D-dur, jejíž třetí část v podání Dvořákova komorního orchestru právě dozněla, tedy představitel klasiky. Naopak moderní postavou, jakýmsi poslem moderny, je Vojta Náprstek. Jeho kulaté výročí narození připomíná i výstava Vojta Náprstek Reloaded, tedy dvousté výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností českého 19. století. Výstava v Náprstkově muzeu představuje Náprstka jako renesančního člověka své doby, sběratele, filantropa, propagátora technického pokroku, ale také obhájce ženských práv a přirozeného, moderním jazykem řečeno, networkera. Vynálezy, zlepšováky, průmyslový pokrok v muzeu, k čemu nám vlastně slouží vyspělé technologie. To je i název přednášky, kterou můžete v rámci večera přednáškového cyklu v Náprstkově muzeu zažít společně s kurátorem Janem Šejblem, který vás provede dlouhou cestou od myšlenky zakladatele k realizaci skutečného průmyslového muzea a také objevit nejstarší kolekce sbírky Technika v domácnosti Národního technického muzea. To představí její kurátorka Lucie Střechová, stejně tak, jako zazní úvaha Petra Koupského. Dnes večer od 18 hodin v Náprstkově muzeu.

0: Tomáš Netopil diriguje Faustovo prokletí Hektora Berlioze.
1: Jedna z mnoha variací na faustovský příběh v podobě monumentálního oratoria pro sóla, dva sbory a velký orchestr.
0: Přímý přenos provedení Faustova prokletí poslouchejte 25. května od 20 hodin na Vltavě.
2: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka. Podezřelého na místě zadržela policie. Útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté evakuovali a uzavřeli i okolí školy. Na místo vyjeli policejní i záchranářské jednotky. V provincii Jižní Kivu na východě Konga úřady potvrdili případ eboly. Nákaza se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního ohniska. Zdravotníci a humanitární organizace varují, že jim docházejí kapacity a vybavení pro zvládání epidemie. Situaci podle nich zhoršuje i ozbrojený konflikt v regionu, kde už tak lidé čelí humanitární krizi. Podle Světové zdravotnické organizace je v souvislosti s nákazou před 130 mrtvých. Podezření na krvácivou horečku mají úřady zhruba u 600 obyvatel. Francouzský aukční dům Art Curial vydražil schodiště z pařížské Eiffelovy věže v přepočtu za víc než 8 milionů korun. Jde o původní točité schodiště z konce 19. století, které propojovalo druhé a třetí patro slavné památky. Při světové výstavě v Paříži se po něm prošly stovky lidí. Vydražený kus byl součástí 160-metrového dílu, který z Eiffelovy věže odstranili kvůli instalaci výtahů a odlehčení památky. Větší kus schodiště následně rozdělili na 24 menších částí. Některé z nich získala francouzská muzea, další skončila v zahraničí. Počasí. V noci bude skoro jasno, nebo jasno, nejnižší teploty 10 až 6 v údolích a při uklidnění větru ojedinělé kolem 4 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 6. Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Zítra naměříme 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Walter Davis, Bohuslav Martinů nebo teď britská zpěvačka Laura Mvula, to jsou hudební jména, která obohatí 16. hodinu.

0: Podmaňvý hlas britské soulové zpěvačky Lorim Woolley doznívá 7 minut po 16. hodině na Vltavě. My však svoji pozornost, to snad mohu prozradit, zaměříme na operu. A více, protože už vyhlížíme vltavský akcent, prozradí Lenka Buriánková, editorka Akcentu. Tedy aktuální téma, které nás čeká. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Naši hosté se dnes pokusí posluchačům vysvětlit, jak se mění opera v regionech, protože ta údajně hledá nové publikum, nové prostory i nový jazyk. Zároveň ale naráží na limity institucí, financí i očekávání, co vlastně ještě je a co už není opera. Snaží se změnit ten konzervativní přístup v nějaký modernější, alternativnější varianty. České Budějovice i Olomouc v posledních letech zkoušejí dělat operu právě jinak a ukázali ale tím, že je to velice citlivé téma v českém prostředí. Takže my se budeme ptát našich hostů, jak těžké je dnes změnit operu mimo velká centra, co všechno musí regionální scéna obhajovat, kde končí tradice a začíná strach ze změny, jak třeba i přesvědčit soubor, aby vystoupil ze své rutiny. A v podstatě se budeme bavit o tom, jestli tedy česká opera je nebo není až příliš uzavřený svět.
0: To chce odvahu, tedy experimentovat s operou v regionech. Kdo našel odvahu přijít do vltavského akcentu?
1: Bude tady bývalá umělecká ředitelka opery a operety v Moravském divadle v Olomouci, zakladatelka a umělecká ředitelka Ran Operan Veronika Kosloulová. A v Českobudějovickém studiu budeme mít uměleckého šéfa opery Jihočeského divadla Tomáše Ondřeje Pilaře.
0: Ve vltavském akcentu v 16.30 zvala vás Lenka Buriánková.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: třetí část sonáty pro housle a klavír ruského skladatele Cezara Antonoviče Curieho právě dozněla v podání Emila Gielse a Jelizavety Giels. To je hudba, která otevřela další téma, které ovšem bude výtvarné. My jsme mluvili o umění v regionech před chvilkou, vrátíme se k němu i se Sašou Michailidisem a jeho hosty v 16.30. Teď ještě míříme do Muzea umění v Olomouci, které však zahajuje výstavu k letošním 80. narozeninám světového fotografa Jindřicha Štrajta. Známý fotograf tyto narozeniny oslaví v září. Podle kurátorů však už teď je dobré prezentovat unikátní dvojportrét mimořádné osobnosti výstavním projektem. Výstava Jindřicha Štrajta představí jako autora proslulých sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet, ale zároveň jako organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí na Sovinci v době normalizace. A těsně před otevřením měla možnost výstavu projít i s jubilantem a kurátorkou Blanka Mazalová.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek a řekla bych, že je to takový možná malý dárek Muzea umění vám.
2: Přesně tak, tam je důležitý ten hrad. To brána, která vede do hradu.
1: Sovinec?
2: Z hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: No, tady je, to je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní?
2: To byly víly, nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy, Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě, je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme společně s kolegy z Muzea fotografie v Řešově nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: Ty ikonické figury, které se objevují nám v fotografiích, jsou to třeba manželé Ilkivovi. Tady stojíme u těch fotografií, o kterých jsme tady mluvili. To je rodina Ilkivova. Tohoto chlapce jsem učil, znám ho jako od malička.
1: Teď už je to mladý muž?
2: Má tady ženu, má tady dítě, tady je jeho maminka, to je jeho bratr. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy, ta už ale není až tak fotografická.
3: No není fotografická, ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, ale i jiní umělci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte, na ta 70. léta, období normalizace, pro vás to nebylo jednoduché. Vy jste vlastně byl v nemilosti režimu, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože byl přece jenom malinko bokem. Vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Tato výstava je bilanční. Máte spočítáno, kolik vám vy...

0: vyšlo za 80letý život publikaci?
1: Já jsem vydal asi 120 knížek.
0: I v 80 letech, ale také stále učíte na Slezské univerzitě v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie.
1: Máme polovinu polských studentů, také k nám jezdí studenti ze Slovenska, z Německa, z Anglie a jeden student dokonce dojížděl z Tokia.
0: Vy slavíte narozeniny v září, takže začínáte takovou dlouhou etapu narozeninových akcí?
1: Ano, mám výstavy na mnoha místech. Také v Sovinci bude výstava na Hradě, ale další výstavy budou v Bratislavě a v Karlových Varech, prostě na mnoha a mnoha místech.
2: Tolik fotograf Jindřich Štrajt a kurátorka výstavy Štěpánka Bělešová, která dodává, že aktivita světově proslulého fotografa není otázkou věku, ale postoje. Štrajt fotografoval vždy s respektem a empatií seniory, zdravotně znevýhodněné vězně a lidi v těžkých životních situacích. Připomeňme, že výstavu k 80. nám fotografa s názvem Z města ven si lze prohlédnout v Muzeu umění v Olomouci až do 6. září, tedy den po narozeninách Jindřicha Štrajta je ještě možno výstavu navštívit, anebo nyní.

Uznávaný český jazzový zpěvák Jan Smigmátor, který si zaspíval třeba v legendární Carnegie Hall, vydal v roce 2024 album Smigmátor and Hamilton, Two Tenors, na němž tedy spojil síly s legendárním americkým saxofonistou Scottem Hamiltonem. Hudbu z alba jste, milí posluchači, slyšeli v odpolední Vltavě 21 minut po 16. hodině. Vyhlížíme vltavský akcent, který přinese téma opery v regionech. Ovšem i večerní program Vltavy nabízí inspirativní témata ze světa kultury a umění. Psychedelický film, tak právě na něj se zaměří dnešní Art Café v 17 hodin. Jaké má vlastně parametry psychedelická kinematografie? Jsou to jen halucinogenní obrazy, specifická práce se zvukem nebo schopnost zachytit a pojmenovávat proměněné stavy vědomí? Tak právě o tom bude mluvit Agáta Hrnčířová se svými hosty krátce po 17. hodině. Stabat Mater Jakuba Jana Ryby zazní večer na koncertu Pražského jara. My jsme konec konců zvali k přímému přenosu. Jeden z nejlepších světových ansámblů staré hudby uslyšíme ve festivalovém debutu s objevitelským programem. Čekají nás světoví solisté Perslův sbor a helsinský barokní orchestr pod vedením Aapo Häkkinen. Přímý přenos z Dvořákovy síně Pražského Rudolfina moderuje Jana Trojanová a my vás na Vltavě rádi přivítáme u poslechu dnes od 20 hodin. Teď aktuálně před půlou a zmiňovaným akcentem ještě několik tipů na zítřek, tedy hned od rána společně s Františkem Šedivým a Nadeždou Hávovou můžete mimo jiné zamířit do divadla Františka Xavera Šaldy za premiérou nového kusu nebo si poslechnout recenzi některých filmů, které aspirují na festivalové vavříny v Cannes, po případě zamířit na prkna činoherního studia v Ústí nad Labem. David Hamra přeje dál příjemný poslech odpoledního vltavského programu také společně s mistrem zvuku Viktorem Láně a určitě i s editorem Janem Zítkou.

0: Seznamte se s lidmi, kteří žijí kulturou.
1: Vizitka. V hodinovém rozhovoru představujeme osobnosti kulturní scény.
0: Moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
1: Od pondělí do pátku od 10 hodin na Vltavě.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Opera v regionech dnes hledá nové publikum, nové prostory i nový jazyk. Zároveň ale naráží na limity institucí, financí i očekávání, co vlastně ještě je a není opera. České Budějovice i Olomouc v posledních letech zkouší dělat operu jinak a ukázali, jak citlivé to téma v českém prostředí pořád je. Jak těžké je dnes měnit operu mimo velká centra, co všechno musí regionální scéna obhajovat a kde končí tradice a začíná strach ze změny. Od mikrofonu Akcentu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi bývalá umělecká ředitelka opery a operety v Moravském divadle v Olomouci, zakladatelka a umělecká ředitelka RAN Operan Veronika Kosloulová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A v Českobudějovickém studiu je pak s námi umělecký šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař. Dobrý den i vám.
2: Krásné odpoledne.
0: My jsme si s Tomášem a s Veronikou udělali ještě předtím takovou přípravu a vlastně řekli jsme si, co jsou pro ně osobně ty největší brzdy toho, aby opera v regionech byla vnímána lépe a aby se s ní obecně lépe pracovalo. A jedna z věcí, která tam zazněla, tak je publikum. Tomáši, to jste říkal přímo vy, ale není konzervatismus obecenstva, tedy operního obecenstva, tak trochu už stereotyp?
2: Pokud je to otázka na mě, tak
0: ano,
2: děkuji tím, že nemáme vizuální kontakt. Já jsem si dovolil tu odpověď ale trošku rozšířit. Nejednalo se jenom o publikum, jednalo se také o odbornou veřejnost.
0: No, to se omlouvám, já právě k té se ještě dostanu. Ale dobře. Právě teď by mě zajímalo konkrétně to publikum.
2: Já si myslím, že paradoxně konzervativismus publika nevnímám v Českých Budějovicích jako vůbec žádnou brzdu. Dokonce tady ani konzervativní publikum příliš nemáme, protože všechny naše nové žánry, nové dveře do nových prostorů opery vlastně naše diváci přijímají. Takže tady bych ten problém zase až tolik neviděl.
0: A jak to vnímá Veronika? Protože ten pobyt, který jste měla, když ho řeknu takhle, nebo ta práce, kterou jste měla v Olomouci, tak byla spojená s velkými očekáváním, také s velmi silnými reakcemi na některé inscenace, ale týkalo se to i publika?
1: Já samozřejmě, když jste vznesl tuto otázku, tak mě to publikum jako napadlo na prvním místě. Ale když jsem vlastně přemýšlela, co opravdu mi dělalo třeba největší potíže v prosazování nějakých moderních postupů nebo principů prostě současné opery, tak v tom to publikum nehrálo roli, protože těch negativních reakcí bylo samozřejmě pár, ale úplně stejně převažovaly ty pozitivní. Takže musím říct, že já jsem v tom problém neviděla, ačkoliv musím říct, že oproti třeba Českým Budějovicím, samozřejmě v Olomouci to publikum bylo konzervativnější, protože tam dlouho ta konzervativní opera byla. Tomáš už vlastně nastupoval do takového, jako nechci říct vyhraného boje, ale byl na tom trošičku líp, takže možná ty vlny s těma jsem bojovala víc u publika, ale mám pocit, že to byla jakoby očekávatelná věc a nějak mi to házelo vidle jakoby do té práce minimálně vlastně oproti těm ostatním aspektům.
0: No a jeden z těch aspektů, takže publikum máme odškrtnuté, ty strasti nad tím, že publikum je samokonzervativní, ty si můžeme si myslím odpustit, ale vy jste zmínila zajímavou věc, dokonce hned na prvním místě, když jsme se bavili o tom, kdo brzdí změny, tak vy jste zmínila kritičky a kritiky.
1: Já si to opravdu myslím, no. Bohužel je to věc, o který mluvíme hodně i s Tomášem, kdy mám pocit, že jsme v nějakým boji aktivním, který si jako nějak navzájem nepomáhá, rozhodně nepomáhá té opeře. A je tam určitá furt v České republice zaměření těch recenzentů především na tu hudbu v té opeře. Ale už tolik nehodnotí vlastně ten divadelní tvar. A pokud třeba já opravdu jsem vymezovala tu olomouckou operu tak, že jsme hodně oslovovali i činoherní režiséry a chtěli jsme si z toho současného divadla vzít vlastně ty moderní přístupy, tak to ty recenzenti vlastně neuměli moc komentovat a podávat a jenom napsali, že je to všechno jako špatně a že tam ten člověk nemá chodit. A my jsme i navzdory tomu vlastně nám ta návštěvnost rostla naštěstí, protože prostě šuškanda, ale musím říct, že tohle, s tím jsem bojovala obrovsky, protože pak to byly pro určité, dejme tomu i zaměstnance, ale i třeba nadřízené, nebo i politiky spojené vlastně se zřizovanou
0: zřizovatele.
1: Přesně tak. Pro ně to byl najednou argument, že je něco špatně. Jo, i když to byli vlastně jednotlivci a vůbec to nevypovídalo o tom, jak jaký ta opera měla ohlas, nebo prostě jak se to lidem líbilo vlastně.
0: Tomáši, je skutečně pro rozvoj opery, my především tedy v regionech, o kterých se bavíme, tak je skutečně ten pohled recenzentky nebo recenzenta tak důležitý, v některých ohledech možná, řekněme, až demotivující?
2: Na tohle téma bohužel nemám žádná tvrdá data, ale je pravda, že pokud hovoříme o rozvoji našich souborů třeba s našimi zřizovateli, tak je pravda, že ti přihlížejí jednak k hledisku návštěvnosti, který máme díky bohu u nás v tuto chvíli rekordní v naší 107leté historii, ale zároveň přihlížejí i ke stanoviskům odborné veřejnosti a zde podtrhuju to, co říkala Veronika. Je pravda, že pohled velké většiny, a teďka rozhodně nemluvím o všech, ale velké většiny recenzentů je skutečně takový, že se dívají na operu jako na primárně hudební dílo, zatímco opera je podle mě jednoznačně, nebo musí být jednoznačně excelentní, jak jako hudební zážitek, tak jako zážitek divadelní.
0: Veroniko, teď možná si trošku rýpnu, ale není váš pohled na to ovlivněný dost výrazně reakcemi, často velmi silnými reakcemi právě na Janůfu, tedy zpracování Janáčkovy její pastorkyně, kterou Tomáš Šimerda popsal větou: klan ambiciózních feministek zneužil Janáčkovo geniální dílo k pochybné jevištní exhibici. Ale teda musím říct, že když jsem četl ty recenze zpětně, tak nebyl sám. Není to vlastně jenom trošku do určité míry bolest, kterou si sebou nesete právě třeba z této jedné konkrétní inscenace?
1: Tak určitě ta bolest tam je. Že myslím si, že pokud je šéf zároveň autor, tak se vás samozřejmě tyhle věci určitě dotýkají. Já teda musím říct, že já jsem s tím bojovala už od studentských let, kdy jsme měli pocit, že jsme nespravedlivě vlastně souzení a srovnávání třeba s festivalem v Salzburku jako nezávislé uskupení s minimálním rozpočtem. A vždycky jsme proti tomu trošku bojovali a trošku jsme si z toho dělali srandu, protože prostě jakýkoliv progres to brzdilo a cokoliv bylo progresivní, tak se napsalo, že to je špatně ve většině případů. A samozřejmě s mým nástupem do Olomouce, když se to začalo dít na velké scéně, tak taky říkám, ne všichni, ale většina těch recenzentů operních vlastně měla tady ty ostrý jako komentáře. Já bych ale na druhou stranu řekla, že pokud se podíváte na zahraniční recenze právě zmíněné Janůfy, tak jsou ve směs vlastně velmi pozitivní, anebo jsou aspoň napsané tak, že si i ten inscenační tým z toho může něco vzít.
0: Tomáši, jezdí vůbec operní recenzentky a recenzenti do regionu, konkrétně třeba do Plzně anebo do Českých Budějovic, kde jste působil a působíte?
2: Chvála Bohu, jezdí, mám z toho velkou radost, jezdí i zahraniční.
0: Takže v tom ten problém není.
2: Myslím si, že ne, ale je docela zajímavé pozorovat takovou určitou selektivitu, že jsou obezřetní při návštěvě právě těch nových žánrů. Pokud uvádíme nějakou imerzi, světovou premiéru nebo operu s nějakým velmi netypickým obsazením, tak zde prokazatelně ta čísla návštěvnosti odborné veřejnosti jsou nižší.
3: Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: V dnešním akcentu se bavíme o opeře v regionech společně s zakladatelkou a uměleckou ředitelkou RAN Operan Veronikou Kosloulovou a s uměleckým šéfem opery Jihočeského divadla Tomášem Ondřejem Pilařem. Další téma, které je vlastně možná jedno z těch nejzásadnějších, je, jestli tou brzdou v rozvoji současné opery nebo současného pojetí opery v regionech nejsou samotná divadla. Tomáši.
2: U nás bohužel ano, a řeknu to teďka s velkým smutkem, protože my jsme ukončili naší zimní sezonu minulý týden s opravdu rekordní návštěvností 99,52%, což je opravdu v té naší historii nejvíc.
0: No někdo nepřišel, jsme... Tomáši.
2: No,
0: někdo
2: nepřišel. Ale neříkám to proto, abych se chlubil, ale proto, abych demonstroval, že divácký zájem máme ohromný, ale do toho cíle jsme doběhli sice jako maratonci vítězní, ale se zlámanýma nohama a v klinice smrti, protože my opravdu nemáme kde hrát. My jsme bohužel museli z havarijních důvodů opustit náš dům kultury Metropol a nyní se stěhujeme do budovy, která byla v roce 92 skolaudovaná jako loutkové divadlo, a to bude naše domovská scéna. Do orchestřiště se nám nevejde ani 30 hráčů a je před náma poměrně depresivní období, od kterého vlastně vůbec nevíme, co máme čekat, a budeme muset hledat cesty, které skutečně vůbec nevíme, jak najdeme, a zejména nevíme, jak naše publikum, které je v tuto chvíli velmi široké, jak ho uspokojíme.
0: No a ještě ve vašem případě je potřeba říci, že to není otázka, která by byla pouze dočasná na jeden nebo dva roky, protože vy skutečně nevíte, kde budete s operou působit v těch následujících letech. Je to tak?
2: Je to naprostá pravda, vnímám snahu našeho zřizovatele, což je město, dokonce i kraje, jeho českého kraje, o nějakou komunikaci s námi, o hledání řešení, ale to řešení určitě nebude jednoduché. Jižní Čechy jsou přeci jenom krajem nepříliš industriálním, nemáme tady velké vybydlené fabriky nebo nějaké haly, kam bychom se jednoduše přestěhovali. No a zkrátka hledáme a uvidíme, co s námi bude, ale nevzdáváme se a i přes náročné podmínky se budeme snažit našim divákům nabídnout to nejlepší, co budeme z dané situace umět.
0: Veroniko, opera jako žánr dokáže být opravdu velmi náročná. Nejenom na místo, ale i na techniku, na počet lidí. Je infrastruktura opery u nás na takové úrovni, aby se dala dělat na světové úrovni?
1: To samozřejmě není, nemůže být kvůli prostě financím, které jsou oproti minimálně okolním našim státům jako velmi omezené, moc tady si tý naší opery nevážíme, nebo obecně kultury. Nicméně mám pocit, že jsme v tom hrozně vynalézaví. A že opravdu místo toho, aby jsme jako napodobovali, co se děje vedle, tak tady to fakt vzniká jako od spoda, že se přichází s novýma věcma. Což je takovej hezký výsledek docela smutný skutečnosti, že opravdu ty peníze tam na to nejsou, ale říkám, no, zase jsme jako originální a myslím si, že opera, zvlášť česká opera, má opravdu v tom světovém záběru prostě neodmyslitelný místo, který nám tady vykopali všichni ty Dvořákové, Martinů a podobně. Jo, takže my tam ty hráči jsme, akorát to děláme trošku jinak a vynalézavíc.
2: Já bych si dovolil se Veronikou souhlasit s 90%, ale s 10% významně ne. A to, že právě díky té vynalézavosti se ale do té světové třídy některé projekty opravdu dostanou. A tady mám na mysli například i některé projekty Run Operan od Veroniky. Mám na mysli projekty, pokud si můžu tvrdit, u nás jsou například na otáčivém hledišti, nebo když děláme nějakou imerzi, ale jsou to i v případě některých dalších divadel právě to ta filma toho i třeba toho filmového 20. století, kdy si museli tvůrci poradit s vynalezavými prostředky. Tak možná právě díky té nouzi se občas na tu světovou třídu vyšvihneme, byť je to za cenu velké námahy.
0: Ale pokud tedy se bavíme o opeře v regionech, tak jedna věc je ta infrastruktura, ale další věc je ta instituce jako taková. A teď vím, že to je složité pro Tomáše, protože je součástí jedné takové instituce. Veronika už v současné chvíli ne, protože z Olomouce odešla, ale není vlastně ten problém někdy také uvnitř, ať už řekněme v určité uzavřenosti, v rutině, možná v limitu uvažování nad tím, kam až jak odvážně daleko budeme chtít zajít, Veroniko?
1: Tak souvisí to s těma financema, protože tím, že tam pracují lidi, kteří jsou poměrně podfinancovaní v těch divadelních institucích kulturních obecně, tak občas mám pocit, že už jim jakoby chybí vůbec ta láska k tomu to někam posouvat a propagovat. A pak jsou samozřejmě takový ten asi nejenom český zvyk, že všichni mají pocit, že tomu umění rozumí a že líbí, nelíbí a můžou to posoudit ten stav. Takže
0: teď mluvíte o institucích nebo o zřizovatelech?
1: Ne, teď mluvím o institucích, myslím třeba o zaměstnancích, jo? Protože pokud bychom mluvili o jiném odvětví, medicíně a podobně, tak nikdo se jako nespochybňuje tolik odbornost jako v kultuře. Jo? To znamená, že pokud vy přijdete na region a snažíte se přesvědčit třeba zaměstnance, kteří dlouho tam žili jakoby úplně uzavření do sebe a vůbec nevnímali, co se děje v okolních i třeba městech v kultuře, tak je to jako těžké, protože všichni mají pocit, že přece já posoudím, dokážu posoudit, jestli se to líbí mně, tudíž jestli se to bude líbit divákům. A mám pocit, že ty instituce jsou mnohem jakoby předpřipraveně uzavřenější, aby náhodou nějakého diváka se něco nedotklo. A myslím si, že i teda to bývá v té politice to samé, že se jakoby předcenzurujou.
0: A zažil jste to v podobném směru v Plzni anebo právě teď v Českých Budějovicích, Tomáši?
2: Myslím si, že není korektní zpětně hodnotit Plzeň, kde už 6 let nejsem, ale v Českých Budějovicích.
0: Nemyslím v té době, kdy vy jste tam byl.
2: Plzeň primárně uvádí měšťanské repertoárové kukátkové divadlo a vlastně nikam pryč mimo tento žánr nechodí, takže tam to asi hodnotit nemůžu. Ale v Českých Budějovicích mám neskutečné štěstí na vynikající soubor, na laskavé, otevřené lidi, kteří jdou do opravdu náročných projektů. Teďka zkoušíme právě tyto noci, zkoušíme před otáčivým hledištěm Malého prince, jsou tam 2 stupně mrholí a je tam 120 lidí a jdou do toho a jsou výborní. A myslím si, že celé je to o nějakém vztahu, nastavení, motivaci a vzájemné podpoře. Paradoxně vůči všemu, co zaznělo, díky bohu za tu instituci a za to, že to takhle můžeme dělat.
0: A na základě vaší zkušenosti, jsou někdy tyto regionální operní scény právě proto, že pracují s vynalezavostí, často mohou pracovat právě i s kolektivem, který nadšeně chce něco dělat, tak dovolí si někdy být třeba odvážnější než ta velká centra, jako je Praha, Brno, Ostrava?
2: Když se podívám na Česko, tak ano. Ano.
0: No to klidně rozviňte, Tomáši.
2: Pojďte si trošku
0: rejpnout.
2: Jako vnímám tu regionální scénu jako takové podhoubí pro excelenci těch velkých metropolitních scén. To znamená, že my tady máme možnost více experimentovat, když pracujeme s mladými umělci, kteří třeba nedostanou příležitost v těch větších centrech, tak mají větší motivaci u nás třeba jít do náročnějších podmínek, pracovat v náročnějších podmínkách, jednoduše. A je potom pravda, že když se podívám na repertoár například Pražského národního divadla, tak mi tam třeba chybí větší vykročení z toho celosvětového operního mainstreamu, které by si podle mě Praha určitě mohla dovolit. V Brně to občas vidím, v Ostravě to vidím ještě častěji, ale v Praze bych si to moc rád představil.
0: No ale Veroniko, to jsme vlastně v trošku takovém paradoxu. Na jednu stranu mluvíme o tom, že regionům z hlediska opery chybí finance. Často vlastně je tam i nějaká snaha o to nestratit to publikum, když už ho vlastně v opeře mám tím, že budu dělat nějaké odvážné kusy, ale teď zase Tomáš naopak říká, že ty regiony často bývají odvážnější než ta centra. Tak jak to teda je?
1: Tak je to samozřejmě lidma, který tam sedí. Jo, je to s Tomášem, který sedí v Českých Budějovicích. Máme spousta regionálních divadel, které rozhodně nikam nevykračují. Ale myslím si, že my s Tomášem zrovna oba jsme měli podobně veliké divadlo, nebo je to takový srovnatelný a oba jsme se snažili právě tím, že ty diváci v dnešní době už si můžou prostě za 2 hodinky bejt v Národním divadle s úplně jiným rozpočtem.
0: A nebo se podívat na něco záznam. Z Londýna nebo z New Yorku.
1: Přesně tak. Tak jsme se snažili zaujmout, nebo nechci mluvit za Tomáše, ale myslím si, že tam byla ta snaha se nějak vyprofilovat a zaujmout vlastně něčím jakoby jiným, nějakou jinou divizou. A jako mně se stávalo, myslím, že Tomášovi taky, že naopak se lidi sjížděli jako třeba i z Prahy, z Brna, z Ostravy na ty premiéry nebo na ty představení prostě do těch regionů.
2: Já bych si dovolil tady podtrhnout velmi důležitou věc, kterou Veronka řekla, a to je ta profilace, protože jedním z našich poslání je udělat tu jedinou exkluzivní variantu opery, kterou diváci neuvidí nikde jinde na světě, než právě v tom konkrétním regionu. A není to nějaká zmenšenina velké scény. Není to o tom, že my uděláme zmenšeninu pražské Aidy s menším množstvím zpěváků. Jde nám o to, abychom udělali právě takové představení, které tady a teď dává logiku, které je tady a teď jedinečné a na které má potom smysl jezdit i z větší vzdálenosti. A je pravda, přesně jak říkala Veronika, že je to o lidech a třeba do té Olomouce. Já jsem jezdil snad na každou druhou premiéru, co tam Veronika udělala.
0: To jste měla dalekou cestu.
2: Je 5,5 hodiny, je to příšerný, ale tak zase člověk hodně popracuje po cestě.
0: Akcent. Fakt se tu se bavíme o situaci opery v regionech Česka společně s uměleckým šéfem opery Jihočeského divadla Tomášem Ondřejem Pilařem a také s zakladatelkou a uměleckou ředitelkou RAN Operan Veronikou Koso-Lolovou, která dříve působila jako umělecká ředitelka opery a operety v Moravském divadle v Olomouci. Když už tady jsme probrali spoustu aspektů toho, kde jsou teoreticky nějaké brzdy nebo naopak také, kde je ta inspirace v regionech, tak ale ta úplně základní otázka je, musí opera v regionech stále obhajovat svoji vlastní existenci, Veroniko?
1: Teď já jsem tak doufala, že se zeptáte první Tomáše.
2: A já začnu.
4: Tomáši, nezjednodušujte to, Veronice. První, co vás napadne?
1: V některých případech, pokud prostě je tam právě ta vůle a ten chtíč využít ten potenciál toho regionálního divadla, to znamená přesně moc experimentovat, moc jakoby riskovat trošičku víc a snažit se tím ten žánr posouvat a posouvat tím tu odbornou obec a tu divadelní i tu operní. Tak si myslím, že to má obrovský smysl a občas to má větší smysl než u velkých divadel v velkých městech. Jo? Ale pak jsou právě některé jiné regionální divadla, které napodobují a snaží se vlastně tím pádem nutně snižují tu kvalitu toho žánru. A to si myslím, za mě to je jako jeden z největších hříchů, co se můžou na divácích vlastně dopustit. A ten divák to jako nepozná, protože on nepozná, že dostává prostě místo kvalitní švýcarské čokolády, prostě čokoládu s palmovým olejem.
4: Dobře, ale Tomáši, když to vezmu z pohledu běžného návštěvníka nebo návštěvnice, tak si řeknu dobře, ale já přece nemusím jet do Prahy, abych se podíval na Aidu, řekněme, v nějaké tradičnější formě. Já to chci vidět ve svém operním domě, který mám doma.
2: Popravdě,
4: bez experimentů.
2: Rozumím. Já jsem se popravdě s takovým požadavkem nesetkal, ani v Plzni, ani v Českých Budějovicích. Já bych možná jako na tu vaši otázku týkající se obhajování toho žánru odpověděl tak, že jsem se s tím vždycky setkával, když jsem do toho divadla nastoupil. Například v Českých Budějovicích, hnedka první sezonu jsme udělali imerzivní představení pro Batolata od 3 měsíců a objevilo se obrovské množství otázek zpochybňování i třeba ze strany politiky, proč vůbec něco takového děláme, proč to zbytečné. V tuto chvíli má tahle konkrétní inscenace 107 repríz a už dokonce ta první Batolata nám nyní chodí na představení pro děti. A vlastně ta validita a potřebnost opery v regionu se neustále ukazuje se častěji a všechno je to o nějakém budování vztahu mezi divadlem, divadelníky a naším publikem a samozřejmě těmi, kteří nás financují, což je náš zřizovatel. Je pravda, že obhajovat svou existenci musíme neustále, ale díky bohu tady aspoň v Českých Budějovicích to čím dál tím méně potřeba.
4: Teď jsme úplně na konci. Co by byla ta jedna nejdůležitější věc, která by opeře v regionech v Česku pomohla? Veroniko.
1: Odvaha.
4: Dobře. Tomáši?
2: Infrastruktura, kontinuita a lidé.
4: Dobře. To jste mě trošku překvapili, protože ještě stále máme 2 minuty do konce, takže to ještě můžeme teoreticky rozvinout. Co by té odvaze Veroniko pomohlo?
1: Podpora z vrchu, podpora jak zřizovatele, tak vůbec i politická, která teď se určitě konat nebude, ale vlastně podpora...
4: To nikdy nemůžete vědět, obzvlášť v regionech. Mějte na paměti, že tady sice jsou permanentně nějaké volby. Stále.
1: Je to pravda, dobře, tak buďme v tomhle pozitivní. Myslím si, že vůbec nějaká motivace těch divadel, ať to dělají, ať se prostě vyprofilují a nejenom napodobují a nějak konzervují, tak ta si myslím, že by tomu obrovsky pomohla.
4: Tomáši?
2: Já bych si z té trojice vybral především ty lidi, protože lidé jsou nejdůležitější složkou umění vůbec, toho živého umění. Teoreticky můžeme dělat nějakou dobu divadlo i bez budov, ale bez lidí ho nikdy neuděláme. A vnímám, že bychom jako ten ekosystém všech regionálních divadel velmi ocenili nové absolventy režie, technických oborů, výtvarníků a tak dále, aby nás prostě bylo čím dál tím více a abychom měli možnost nabízet divákům pestřejší umění, které by podporovalo právě tu zmiňovanou odvahu, kterou tak krásně řekla Veronika.
4: Dobře, ale když jste zmínil nové absolventky a absolventy v jednotlivých oborech a víme, že České Budějovice i Olomouc jsou krásná města, ale jsou tam pro ně z hlediska institucí i podmínky pro to, aby se ti mladí tam mohli stěhovat. To znamená, budou mít kde bydlet třeba? Zajistí jim to ty instituce?
1: To nezajistí, ale z mé zkušenosti, když si platíte nájem z tabulkového platu v Olomouci a v Praze, tak je to docela rozdíl a myslím si, že se vám bude mnohem líp schádět bydlení v regionu, takže tím chci motivovat všechny mladé tvůrce.
4: Stále to platí ještě v Budějovicích také?
2: Za České Budějovice musím říct, že děláme maximum pro to, aby mladí umělci u nás měli možnost bydlet, aby k nám měli možnost přijíždět zahraniční umělci, aby tady byla možnost rezidencí, a velmi podtrhujeme to, že důležité podporovat ženy, zejména ženy, které jsou čerstvě matkami, protože ty mají ve své tvorbě tohleto velké specifikum, které je potřeba podporovat, to chci podtrhnout.
4: Tak teď pro všechny čerstvé absolventky a absolventy to byl takový náborový okamžik. My moc děkujeme oběma našim hostům, protože jsme se dnes věnovali tedy situaci v opery v regionech Česka, a v našem studiu byla bývalá umělecká ředitelka opery a operety v Moravském divadle v Olomouci, zakladatelka a umělecká ředitelka RAN operan Veronika Koslůlová. Moc děkujeme, hodně štěstí.
1: Děkuji, nashledanou.
4: A v Českobudějovickém studiu potom umělecký šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař. Tomáši, moc děkujeme. Hezkou letní sezónu vám přejeme, ať máte co nejméně zimy a také co nejméně deště. A hlavně vám přejeme, ať máte nějakou stálou střechu nad hlavou.
2: Za celou naši operu děkuji, krásný den.
4: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Izraelské úřady deportují 37 francouzských občanů, byly součástí humanitární flotily směřující do pásma Gazy. O vyhoštění do Turecka informoval mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confravo. Zároveň dodal, že si francouzská diplomacie předvolala vysokého izraelského diplomata. Vyjádřit chce rozhořčení nad videem zveřejněným izraelským ministrem národní bezpečnosti Itamarem Benem Gvinem. Na záběrech prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutou rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou. Nejméně jeden dron narušil vzdušný prostor Lotyšska, informovala o tom tamní armáda, podle které riziko pro obyvatele regionu na východě země poblíž hranice s Ruskem pominulo. Mluvčí armády předpoledne v lotyšské televizi řekl, že stroj na lotyšské území pronikl z Běloruska a že není známa jeho poloha. Jde o další z rady bezpilotních letounů, které v poslední době vzbudily obavy v pobaltských státech. Příští koncertní sezóna komorní filharmonie Pardubice se ponese ve znamení Ludvíka van Beethovena, od jehož úmrtí uplyne v roce 2027 už 200 let. Jeho díla se objeví v různých částech programu v provedeních českých i zahraničních interpretů. Posluchači se také mohou těšit na zvuk nového koncertního křídla Steinway & Sons. Nástroj zazní v září při zahajovacích koncertech nazvaných Zlatý klavír. Maltský pianista Dmitry Iškanov zahraje skladbu Roberta Schumana a Ludvíka van Beethovena. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně kupovatá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty zítra vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem 21, na horách kolem 17. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Posloucháte Art Café, dnes o psychedelickém filmu. Budeme mluvit o tom, co to vlastně je za žánr, proč je tak těžko uchopitelný a jak souvisí s proměnou vědomí, imaginací a způsobem, jakým vnímáme realitu. Já jsem Agáta Hrnčířová a se mnou ve vltavském studiu sedí výzkumnice a pedagožka na FAMU Lea Petříková. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Režisér Tomáš Klein.
3: Ahoj. Ahoj.
1: A spoluzakladatelka České psychedelické společnosti a nadačního fondu Sarava Foundation Eva Cézarová. Ahoj, vítám tě.
4: Ahoj.
1: Psychedelická kinematografie dodnes ve vědě není úplně vyznačená, není to definovaný žánr, proto je možná tak těžké ho nějak uceleně pojmout. Jak byste ho definovali vy? Jak ho vy osobně vnímáte? Leo.
2: Tak, jak jsi přesně řekla, ve filmové vědě a teorii a historii je to něco, co se používá vlastně docela často, ale ty definice se různí, jsou docela rozpínavé a i když se podíváme na filmy, které se mezi psychedelické jako historicky řadí, tak vlastně je občas jako složité najít mezi nima to pojítko a pokud se o to pokusíme, tak já si myslím, že to bude nějaká blízkost psychedelické zkušenosti. Často jsou to filmy, které se snaží ať už vystihnout, reflektovat tu zkušenost nebo ji třeba přímo nějak imitovat, evokovat. Takže určitě to jako nejsilnější jádro toho pojmu asi bude právě vztahování se k psychedelické zkušenosti.
3: Já asi mám rád i takové to, tu volnou interpretaci, když se dívám na filmy, že tam nemusí být ta psychedelická látka někde jako zatím, nebo ta přímo ta zkušenost s ní, ale když ten audiovizuál jako, já bych tak řekl, jako když člověk ztratí půdu pod nohama a znova se musí učit chodit v tom filmu, když vás to jako zahltí, překvapí, tak to jsou taky pro mě možná psychedelické filmy, nebo já je tak označuju subjektivně.
1: Mm-hmm. Nebo?
4: Já bych zase řekla, že stejně tak jako psychedelika proměňují vědomí, tak vyjádření nějaké psychedelie ve filmu, že vlastně evokuje rozšiřování obzoru, zintenzivňování smyslu, vlastně podobně, jak asi může umění činit.
1: My se k tomu ještě dostaneme, ale nejdřív si pustíme první písničku. Dnešní Art Café bude plné psychedelie i po hudební stránce. Začneme ukázkou z filmové klasiky Svatá hora Alejandra Chodorovského. Hezký poslech.

0: Každý z vás se k psychedelickému filmu dostal trochu jinou cestou a každý v něm hledáte možná něco trochu jiného. Co vás k tomu tématu vlastně přitáhlo, co vás k tomu přivedlo? Leo.
1: Tak pro mě tím zásadním impulzem byl výzkumný projekt týkající se archivních filmů, které vyrobila farmaceutická společnost Sandoz, což bylo téma, na které jsem původně narazila opravdu náhodou a zjišťovala jsem, co to vlastně byla společnost Sandoz. Já jsem ji jako neznala z toho farmaceutického hlediska, myslela jsem si, že to byla produkční společnost a zjistila jsem posléze, že to byla firma, která mimo jiné stála za objevem a výrobou LSD a dalších psychedelik. A když jsem se zanořila do těch jejich filmů, tak právě velmi brzo jsem došla k té spojitosti těch dvou témat, filmu a psychedelik, a začala jsem hlouběji přemýšlet o psychedelickém filmu jakožto žánru nebo pojmu.
2: Já si nad tím přemýšlím, asi, u mě je to asi z více stran, určitě jsou to nějaké filmy, které bych označil za psychedelické, které nějak jako nebylo pro mě snadné je interpretovat. Určitě to je nějaký jako vlastní zkušenost psychedeliky, která není nějaká četná, nejsem nějaký zkušený psychonaut, ale je to pro mě nějak podstatný v životě, i terapeuticky. A pak se to nějak promítá do mých hraných filmů, kdy jako mám rád, že mají některé obrazy nějak psychedelický efekt na diváka, kdy se v nich prostě ztratí a musí se znovu poskládat. A pak druhý úplně jiný směr je ten, že pracuji i na dokumentech o psychedeliky asistované terapii, že už delší dobu sleduju lidi a příběhy jejich, kdy jim psychedelika nějakým způsobem pomohly v životě překonat nějakou dost složitou věc a chystám o tom dokumentární sérii, tak to je takový dokumentární pohled.
0: Se k mě ještě dostaneme. Evo?
3: Já jsem původně, nebo součástí mýho vzdělání bylo i filmová produkce ve Zlíně na FMK a díky tomu jsem se dostala jako součást produkčního týmu do Brazílie s českými vědci, kde se natáčel dokumentární film Doktor na tripu. A tak to byla vlastně první zkušenost z praxe. A teď na podzim jsem točila opět film s psychedelickou tématikou, opět dokument a tentokrát pod záštitou řecké produkce, které zaujal jeden z příběhů dvou pacientů, kteří v 70. letech užili LSD na klinice v Sadské a o jejich příbězích se píše v knize Milana Hausnera LSD za železnou oponou. A vlastně tak nějak v těch filmech figuruju jako produkční i díky tomu, že v

0: Analyzovat ty filmy a zároveň je dávat do nějakého kontextu právě vzhledem k době a i k těm psychedelickým dějinám. S nimiž je Sandoz úzce svázaný, protože to bylo místo nejenom jako toho přímo objevu LSD ve 40. letech, kdy Albert Hofmann v bazilejských laboratořích Sandozu právě učinil ten velký objev, ale Sandoz stál i následně za psychedelickým výzkumem a vůbec tím projektem a snahou poprvé zavést psychedelika jakožto experimentální a později i běžné vlastně léčivo do oběhu. A tohle to se dělo právě mezi 40. a 60. lety. Zhruba ve stejné době vznikaly filmy Sandozu, z nichž jenom část je ta umělecká, případně psychedelická. A já se domnívám, že tam prostě byla jasná vazba. Ty filmy, ačkoliv nejsou nějakou propagací nebo reklamou psychedelik, tak se snaží právě o nějakou reflexi. Často i za zapojení umělců, uměleckých osobností, které zapojují své zkušenosti a dohromady to vytváří takovou zvláštní, často velmi ambivalentní uměleckou esej o tom, co vlastně psychedelika můžou člověku přinést. Takovým zajímavým příkladem je třeba film Image du monde visionnaire, což je film z 60. let, který v produkci Sandozu vznikl za spoluúčasti Henri Michauda, což byl belgický umělec, literát, a Michaud právě otevřeně mluvil o své psychedelické zkušenosti, napsal dokonce text, kde vlastně reflektoval svou zkušenost s meskalinem, a podle tohohle textu vznikl film Image du monde visionnaire, který je složený výhradně vlastně z abstraktních obrazů, abstraktních pasáží, které ilustrují, jakým způsobem Michaud vnímal teda tu zkušenost s meskalinem. A je to opravdu pozoruhodné, možná až bizarní, že právě farmaceutická společnost stála za takovým filmem, který neříká nějakou jasnou zprávu o tom, co psychedelický zážitek je, nebo jaká může být to jeho léčebné užití. A je to opravdu spíš jako reflexe. Možná ještě je dobré dodat, že filmy Sandoz se promítaly pouze v uzavřeném prostředí, v profesionálním prostředí, to znamená na konferencích, kde byly prezentovány hlavně jako lékařské obci, případně farmaceutické, prostě těm profesionálním jako lidem, pohybujícím se kolem toho farmaceutického průmyslu. A nabízí se teda možnost, že to byl nějaká rozbuška na těch konferencích k diskuzi nebo k nějakému jako projednávání, promýšlení toho, co opravdu jako psychedelika můžou přinést. V té době se věřilo, že to může být vlastně nějaký experimentální prostředek k nahlédnutí psychóz vlastně, že to může sloužit právě psychiatrům k nahlédnutí toho, co zažívají jejich pacienti, a právě tak vlastně oni mohli vnímat i ty filmy, že to je vlastně nějaký průnik do toho, jak působí psychedelika vlastně na lidskou mysl.
1: A dalo by se říct, že ty filmy pokládaly spíš otázky, než že by nutně nabízely nějaké odpovědi? Nebo takhle jsem to pochopila?
0: Určitě. Určitě samozřejmě v těch archivech jsou i daleko jako transparentnější nebo jasnější filmy z hlediska toho, co říkají, jsou tam dokumentární filmy, ale i tou svojí variabilitou právě toho vyjádření, protože jsou tam přesně takovéhle experimentální filmy, jsou tam dokonce i hrané filmy nebo takové bizardní filmy, které využívají třeba tanec nebo různé prostě scénografické prvky k vyjádření duševních pochodů, tak si opravdu myslím, že to je jedna taková velká otázka, velké mystérium, ale určitě to jsou souvisí i s dobou, ve které se pohybujeme. Jsou to 60. léta a tehdy byl i trochu jiný přístup vlastně k filmu, jakožto k nějaké společenské události. Pro Sandoz to vlastně byla asi i příležitost, jak ukázat, že vnímá, co se děje ve společnosti a zároveň, že podporuje umění.
1: Ty ve své disertační práci Sandoz snímky popisuješ jako na první pohled bizarní, nejasné, nonsensové, surrealistické, ale zároveň mnohovrstevnaté, formálně překvapivé a hravé, což je poměrně široký a pestrý popis, ale pojďme si třeba právě na tom klíčovém filmu, který si zmiňovala, Image du monde visionnaire, ukázat, jak to vypadalo.

0: nám zkusit popsat, jak to tam vypadalo, co se tam odehrávalo v tom filmu?
1: Určitě ten film je složen z takových tří pasáží, kdy ta první poukazuje právě na spojení s Henri Michaudem, který se ve filmu neobjevuje, ale vidíme tam přímo ty jeho kresby, které, pokud znáte jeho tvorbu, tak jsou sami už o sobě poměrně psychedelické, jsou to vlastně takové kaligrafie, práce s tuší, a film je teda rozpohybovává a zároveň slyšíme výpověď samotného Michauda, který překvapivě v tomhle úvodu filmu říká, že se můžeme pokoušet o nemožné, tedy o zachycení právě psychedelické zkušenosti, můžeme se snažit, ale doslova, teď cituju, ta droga nás přesahuje. Ani žádný nejlepší film s těmi nejlepšími prostředky nemůže dosáhnout toho, co zažíváme při psychedelické zkušenosti, a říká, že nezažil vlastně žádný film, kterému by se to podařilo, což je podle mě docela jako radikální vlastně tohleto na úvod vůbec jako dát a vlastně reflektovat takhle kriticky své vlastní dílo, protože Michaud se na tom filmu opravdu podílel, ne jako režisér, ale měl tam vlastně velkou nějakou asi jako tvůrčí stopu, a to právě v té první části, která následuje po úvodu, což je evokace teda zkušenosti s meskalinem, kdy se střídají poměrně rychlé pasáže, velmi abstraktní, takové krystalické, vlastně objevují se tam takové prvky, které jsou typické pro psychedelický film, což je třeba flicker, nebo právě práce s abstrakcí, s různými jako krystalickými geometrizujícími tvary.
0: Pojďme na další hudební ukázku. Tentokrát představíme domácí rockově psychedelické představitele, kapelu Purple Fox Town. Zahrajeme si skladbu Venus Spy Trap.

0: Proč jsou podle vás dnes psychedelika nebo psychedelická estetika tak přitažlivá pro umělce a filmaře? Tomáši, co na to říkáš jakožto režisér?
1: Tak já si myslím, že to asi je přitažlivé odjakživa. Myslím, že řada lidí dneska už tu zkušenost má taky možná, takže se k ní nějakým způsobem navracejí i v té tvorbě. Myslím si, že lidi touží po něčem, co je jako přesahuje, čemu se můžou jako trochu odevzdat, je složitý to interpretovat, nemůžu nad tím mít úplně kontrolu, že to je asi odjakživa, nevím, jestli je to jiný dneska, než to bylo dřív, ale tak psychedelika zažívají nějakou renesanci, myslím, že už se na ně i celá společnost dívá jinak, tak možná je to i blíž lidem, než tomu bylo třeba v 80. nějakých reganovských jako letech.
2: Já myslím, že to i otevírá možnost umělcům rozšířit škálu uměleckého vyjádření a že už toho třeba bylo i hodně natočeno a ta psychedelie ve filmu dává i možnost otevřeného pole toho, aby se stejně tak jako k psychedelické zkušenosti každý vztahoval po svým a interpretoval si to svým vlastním způsobem, což může eventuálně být možná i mnohem přínosnější, protože si v tom každý najde to svoje a stejně tak i pro ty umělce, že mají možnost sebevyjádření, který přesahuje škálu toho, co přesně konkrétně chtějí říct.
3: Já určitě souhlasím s oběma a možná bych ještě doplnila, že mám pocit, že právě často ty filmy nebo audiovizuální díla nějak i reflektují nebo se vztahují vlastně i k té historii psychedelického filmu nebo přímo psychedelik a že nějakým osobitým způsobem rozvíjí tady tuhle tu tradici, protože mám pocit, že vlastně můžeme už mluvit o tradici psychedelického filmu, i když se zdá, že to je takový jako žánr, možná subžánr, ale ty jeho variace jsou dost jako patrné v té filmové historii a zároveň i v té přítomnosti a ono se to opravdu v současnosti rozpíná nejenom do filmů, ale třeba hodně i do seriálů současných nebo do nějaké internetové tvorby. Můžeme možná mluvit i o videohrách jako specifickém jako formátu, jak vlastně vyjádřit psychedelickou zkušenost a nebo třeba o virtuální realitě. I ty formáty se vlastně rozšiřují a vznikají, které můžou být vhodné právě pro tohle vyjádření.
0: Tomáš, ty se právě tady tím zabýváš ve svých současných filmech a tvůj film Citlivý člověk je adaptace stejnojmenného románu Jáchyma Topola. Není to možná úplně psychedelický film v tom klasickém smyslu, ale určitě pracuje s nějakým pocitem vychýlený reality, dezorientace. Můžeš nám ho krátce představit?
1: Jo, já asi jako poprvé tady budu o něm teďka mluvit v nějaké souvislosti s psychedelickým filmem. Asi když jsem ho dělal, tak jsem tak ani neuvažoval, i když k tomu mám jako velmi blízko, ale je to adaptace knížky Jáchyma Topola, která jako sama o sobě pracuje s nějakou vykloubenou realitou. My nevíme, jestli je to nějaká blízká budoucnost, ve které se věci, které se odehrávaly tehdy jako invaze na Ukrajinu, nebo respektive Jáchym to napsal ještě před tou invazí, úplnou, ale už částečně se to odehrávalo, tak v té knize už se to všechno jakoby děje, takový to, čeho se obáváme, tak tam jakoby udeří s nějakou jako plnou silou. Takže nějaká jako blízká budoucnost, tak ta vykloubenost už tam byla od něj. A já jsem zase interpretoval ještě po svým. Já jsem se nějak soustředil na příběh toho otce, který vláčí dvě malé děti po tom, co mu umřel jeho otec a on prožívá nějaký období úplného jako strachu a potkává postavy jako sebevrah, který není schopný se sám zabít a potřebuje pomoc, tak jim za to nabídne svezení a ten svět je, pracuje s nějakým humorem, nadsázkou, až jako bych řekl takovou groteskou, ale zároveň se zabývá tématy, jako je právě strach ze smrti, deprese a ale zase se s nimi vypořádává takovými obrazy, jako je třeba ta scéna, ve který nakonec hrajou i psí vojáci, žiletky a na hřbitově se tam prohání jezdci na motorkách, kteří mají zvířecí masky. A pro mě je celý ten film takovou nějakou interpretací vlastně pohledu toho 12-letého kluka, který zažívá strach svého otce a je to vlastně nějaký takový jeho horečnatý sen, takže my nikdy nevíme, jestli se to skutečně odehrává někde jako v jeho noční můře, nebo jestli to je realita. A to mě se na tom od začátku líbilo, že ten divák si vlastně s tímhle jako neví rady a když to jako zkousne a položí se do toho filmu, tak jako pak ztrácí tu půdu pod nohama a znovu ji nachází a má to nějaké extatické momenty pro mě.
0: Ty jsi teď zmínil scénu, ve které se prohání nebo najíždějí motorkáři. Můžeš nám zkusit popsat, jak v té scéně třeba pracuješ právě s obrazem, s hudbou nebo s rytmem?
1: Můžu to zkusit. Já myslím, že mi to moc nepůjde, že to je právě kouzlo toho filmu, že se to moc nedá popsat, proto se to jako musí dělat těma audiovizuálníma prostředkama, ale nevím, pro mě tady ta pasáž toho filmu nějakým způsobem nejoblíbenější právě proto, co jsem říkal, že jak obsahově, že ten otec s těma dětma potká nějakého chlapa, který v podstatě chce spáchat sebevraždu, ale sám na to nemá odvahu a sílu a 20 minut je hypnotickým, vysvětluje, proč už ten svět nemá smysl. A ten otec mu snaží stále jako oponovat a je to opravdu až uspávací a hypnotický, protože se mu to absolutně před těma dětma jako nedaří. A tady tenhle ten sebevrah pak zasvítání skáče do lomu ze skály a kolem toho lomu se začnou prohánět ty motorkáři a to svítání se najednou otočí a začne se stmívat, takže je tam nějaké opravdu narušení úplně ty reality, že se nejdřív rozjední, aby se hned setmělo a ty motorkáři se mohli prohánět nad tím hřbitovem a to už ten divák ví, že to je nějaký pocit, že už to není realita. A až nějaký poslední fázi přišlo jako zajímavý, tam zkusit dát psi vojáky a žiletky, což jsme nezamýšleli, že by mohlo fungovat, ale ukázalo se, že tím, že ten text taky psal Jáchym a že ty motivy se hodně jako opakujou v těch jeho knihách a hudbu dělal jeho brácha, tak to má nějaký, tak to nějak dohromady zafungovalo a jako člověk a divák od toho opravdu může cítit až nějaký jako bytostný strach.
0: Nebo nekomfort.
1: Nebo nekomfort a zároveň je to nějaká příležitost pro toho otce jako o ty děti zabojovat a z tohohle je nějak vytáhnout. A i když nebyl schopnej oponovat tady sebevrahovi, tak ty děti dokáže s tama nějak vyprovodit. A nevím, audiovizuálně to asi moc popsat neumím, to se asi musí divák podívat.
3: Jestli bych mohla jenom rychle zareagovat, mně přijde skvěle, že právě v citlivém člověku vidím nějaké stopy právě té psychedelické filmové minulosti. Třeba se mi spojuje dost s Chodorovského tvorbou, která se řadí taky mezi ten kánon psychedelického filmu, i když je to typ filmu, kde nevidíme jako nějakou psychedelickou intoxikaci, ale je to právě typ filmu, který vzbuzuje nějaké extrémní pocity, transgresivní momenty v publiku a zároveň si nějakým způsobem až jako hraje právě s tím očekáváním, ale jsou tam i docela podobné motivy v El Topo, třeba právě ten dětský protagonista nebo motiv nějaké vlastně cesty a zároveň i právě nějaká stylizace, mísení nějakých motivů a je tam ale toho víc, třeba i ty motorky, což je zase symbol taky vlastně kontrakultury a i prvek z Easy Rider, zase dalšího jako ikonického psychedelického filmu, nebo třeba ta práce s hudbou, což taky bylo vlastně typické pro psychedelii 60. let, že propojovala vlastně různé způsoby vyjádření a existuje celý vlastně subžánr psychedelický hudebního filmu, ať už je to Yellow Submarine od Beatles, nebo třeba Woodstock, prostě práce jakoby s nějakou tou populární, tehdy populární hudbou. Takže mně přijde, že vlastně citlivý člověk tak dobře vlastně reaguje a zpracovává tady tuhle tu psychedelickou filmovou historii.
0: Tomáše, byly ti tyto filmy nebo třeba i nějaké jiné starší filmy inspirací, když jsi točil citlivýho člověka?
1: Jako těch inspirací asi bylo hodně, i když jsem ten film různě jako prezentoval, tak jsem vždycky došel k tomu, že se mi tam těžko montovala jakákoliv jedna inspirace. Mně se i na tom Jáchymovi líbilo, že ta kniha proměňuje žánry, že se to nedá moc jako chytit za jeden konec, ale pro jednotlivé třeba scény bych ty filmy našel, ať už jde třeba o film Gumo, teď jsem zapomněl jméno režiséra. Harmony Korine, to je třeba ten začátek, kdy oni navštěvují toho umírajícího otce, tak z filmu Gumo si pamatuju tu ikonickou scénu, kdy oni navštíví tu paní, co je na těch přístrojích, ty děti, a teďka zjišťují, co to vlastně jako znamená. Je to takové setkání toho dětství s tou jako
0: realitou
1: blížící se smrtí někoho, nebo někoho, kdo už je napůl na druhé straně. Jo, jako je to Nicolas Cage v různých svých variacích, tak pro roli toho táty taky. Přímo Alejandro Chodorovský mě třeba nenapadl, ten už mi přijde jako víc surrealistický, a když mám taky ty filmy rád. Asi to byla celá řada věcí.
0: Ale zase je zajímavý slyšet od Leji, co ona v tom vidí. To mi přijde
1: jo, to já jsem za to vděčný, to je krásný.
0: Pojďme na další písničku. Jednou z největších hvězd současného psychedelického roku je japonská kapela Acid Mother's Temple. Zahráli 12. května v pražském klubu Meat Factory a my uslyšíme pomalejší, kratší ukázku jejich tvorby nazvanou Space Age Ballad.

0: Art Café.
1: Vedle artových filmů dnes vzniká čím dál víc dokumentů a projektů, které se snaží psychedelickou zkušenost uchopit spíš z výzkumného nebo terapeutického hlediska. Nejde už tolik o estetiku halucinace, ale spíš o snahu zachytit, co se kolem psychedelik skutečně děje, vědecky, společensky a lidsky. Evo, proč jsou i takové filmy v rámci toho žánru důležité?
2: Protože potřebujeme opravdu zvyšovat povědomí veřejnosti o tom, co psychedelika jsou, že jsou to nástroje, které mají potenciál v léčbě duševních onemocnění, že to nejsou drogy, které jsou návykové, vlastně řadíme je neustále do kategorie psychoaktivních látek bez léčebného využití, ale vlastně ten moderní výzkum ukazuje, že tam nepatří, že léčebné využití mají, že návykoví nejsou, ale tím, že jsme žili spoustu dekád v době, kdy probíhala válka proti drogám a všechny ty látky se hodily do jednoho pytle, tak došlo k velké dezinformaci, k velké tabuizaci a je opravdu důležité vzdělávat veřejnost a přinášet informace, které jsou kvalitní a založené na výzkumech.
1: Do českých kin minulý rok vstoupil dokument Doktor na tripu, který sleduje cestu týmu kolem psychiatra Tomáše Pálenička za psychedelickým poznáním do Amazonie. Ty jsi byla součástí výpravy. Co se podle tebe tomu filmu podařilo zachytit?
2: Jednak myslím, že se podařilo zachytit to prostředí domorodých kmenů nebo domorodého kmenu Huni Kuin v Brazílii, který využívá psychoaktivního nápoje ayahuasca k praktikování rituálu ve své komunitě a k tomu, v jakém prostředí a taky jak tradičně se tyto látky používali a používají. A ten film má i druhou část, což jsou příběhy tří pacientů, kteří roky i desetiletí trpí depresí, jsou rezistentní vůči standardním léčebným přístupům, farmakoterapie jim nezabírala ani psychoterapie a vlastně ten film provádí jejich příběhem, kdy prošli ketaminem asistovanou psychoterapií, jeden teda psilocybinem asistovanou psychoterapií a ukazuje jejich vhledy nebo úlevu v podstatě i tu naléhavost toho, že my víme, že 30% pacientů, kteří mají diagnózu deprese, tak opravdu nereaguje na standardní léčebné přístupy, což je opravdu velký počet lidí, kteří zůstávají bez pomoci a tato forma léčby může být jednou z možností. Samozřejmě nezabírá všem, ale pro některé může být nadějí a přinášet úlevu. A zároveň tady v tom filmu nevidíme žádné umělecké vyjádření psychedelie, což myslím, že je dobrý i v tom, že někteří filmaři jdou po senzaci toho, co psychedelie nabízí a potom to v mnohých lidech vyvolává pocit, že to chtějí vyzkoušet.
1: To je taková romantizovaná vlastně představa té zkušenosti.
2: Jo, jo, jo. A taky vlastně jít do té zkušenosti ze zvědavosti je poněkud lehkovážné. A jeden můj kamarád říká, že psychedelika jsou jako kniha. A knihu můžeme použít k různým věcem, můžeme s ní něco podložit, můžeme vytrhnout papíry a podpálit s nima oheň, ale zároveň je potom něco jiného, když tu knihu otevřeme a jsme schopni v ní číst a ještě něco jiného, když jsme schopni zasadit do kontextu to, co jsme přečetli. A psychedelika opravdu jsou jako taková kniha a hrozně záleží na tom, kdo s ní nakládá a jakým způsobem k ní přistupuje.
1: Takže je pro tebe důležité, že ten film ukazuje i, řekněme, nějakou tíhu a kontext té léčby.
2: Jo, jednoznačně.
1: Tomáši, ty teď pracuješ na dokumentární sérii pro Českou televizi o psychedeliky asistované terapii. O čem ten film je?
0: Bude to série, takže jako dokumentární série několika dílná a mělo by to právě zachycovat. Já už několik let právě střádám a potkávám lidi s příběhy, který zažili terapii, psychedeliky v různých kontextech, ať už je to třeba paliativní péče, je studie na vlastně paliativní péči, onkologická onemocnění a nějaký jako úzkost z toho, kterou ty lidi trpí. Nebo jsou to, našel jsem sportovce, hokejisty, fotbalisty, který po kariéře bojují ať už s nějakýma jako fyziologickýma zraněníma nebo fakt s psychickými propady, kdy třeba propadli alkoholismu a velkým jako psychickým problémům. Psychedelika jim pomohly nějakým způsobem jako nastartovat život po té sportovní kariéře, který je prostě úplně jiný a je potřeba jako proměnit. Nebo jsou to lidi, kteří mají PTSD, vyrovnávají se s nějakým traumatickým zážitkem, lidi s úzkostí, mladí lidi, jako celá jako skupina lidí. My jsme několik těch příběhů chtěli ukázat v dokumentu, aby to zase mohlo inspirovat jiný lidi, že je to třeba taky cesta, jak tam, kde třeba klasická terapie nestačí, můžou ty psychedelika pomoct. Možná nemusí, ale jako rozhodně je to dneska trend, kde ty studie ukazují, že to spíš funguje lidem a ty rizika, pokud se to udělá v dobrým kontrolovaném prostředí, tak jsou úplně minimální. Tak o tom by měl být ten dokument.
1: A ten je ve vývoji nebo ve výrobě?
0: Ten je ve vývoji.
1: Ve vývoji. Tak i když je teprve ve vývoji, tak už určitě přemýšlíš nad tím, co ukázat a co neukázat, protože přece jenom sleduješ lidi, kteří procházejí velmi intimními a zranitelnými situacemi. Jak se na to díváš?
0: Jo, já nad tím přemýšlím pořád. Už teďka dělám několikátou dokumentární sérii, často o takových jako citlivých tématech. Takže jako myslím si, že je to hodně o tom, o té komunikaci těch autorů s těmi lidmi, aby oni se sami rozhodli, co chcou zaznamenávat a možná pak znovu rozhodli, co z toho chtějí, aby skutečně bylo v tom filmu, protože oni procházejí nějakým procesem často, který se mění, tak myslím si, že to o tom, aby autoři ty lidi z vlastního nadšení nepřesvědčovali, že tohle by bylo skvělý, jako aby jsme zachytili, aby bylo v tom filmu, ale aby se spíš ty lidi v klidu rozhodli sami postupně a když se třeba na konci rozhodnou, že to tam být nemá, tak to tam být nemá, že to prostě tohle je podle mě ten správný přístup. My se taky s těma lidma bavíme o té interpretaci těch zážitků samotných psychedelických, taky přemýšlím nad tím, jak je zachycovat nebo ne. V těch dokumentech, které jsou dneska na Netflixu, jsou různé přístupy. Někdy tam vidíme i samotné sezení, někdy v těch studiích jsou kamery, ale jsou tam vybrané nějaké místa, které jsou podle mě pro ty lidi komfortní, že je chcou zobrazovat. A pak jsou různé postupy. Někdy Sting hovoří a je tam velká animace, tam hodně barev a obrázků. Je to taková, bych řekl, jako animovaná, klasická jakoby interpretace. Možná ta romantizující, jak jsi říkala. My přemýšlíme možná o tom, že bychom právě to chtěli jako otevřít, to, co možná i tady Lea říkala na začátku, že prostě se tomu vlastně přiblížit nedá. Jako z mojí zkušenosti asi tomu zážitku, ten je tak intenzivní, že si nedovedu představit, že ho zažiju v kině. Jako...
1: Takže souhlasíš s Henry Mišovem?
0: Trochu jo, ale zároveň podle mě jako to pokoušet se tomu přibližovat je hrozně zajímavý a bavit se o tom a interpretovat, jako bez toho to nejde, kolem toho se to točí. Tak my právě přemýšlíme, že ty zážitky těch lidí necháme je samotné interpretovat třeba s nějakými umělci. Jednou to může být hudebník, jednou to může být báseň nebo obraz, virtuální realita, cokoliv. A že budeme natáčet ten proces vlastně, kdy ten člověk se tomu snaží přiblížit, nějakému umělci to vysvětlit, interpretovat, nějak se spolu o tom baví, že se budeme soustředit spíš na ten proces. A ta nedokonalost toho prostě napodobení jako nebude překážkou, vlastně naopak.
3: Já bych možná jenom zase doplnila vsuvku historickou, kdy v československém dokumentárním filmu a v jeho historii jsou vlastně dva takové zásadní filmy, Hledá se toxin X a Člověk neumírá žízní, které se zabývají teda tehdejším probíhajícím psychedelickým výzkumem. A u obou těchto filmů figuruje vlastně nějaká inscenace toho, té intoxikace psychedelické, teda v klinickém prostředí, kdy je podáno psychedelikum nebo psychedelická látka vlastně lékařem, psychiatrem, a používali tam teda to inscenování za pomocí tedy prostě hereckých profesionálů, ale zároveň tam figuruje, a to je zajímavé, údajně v obou těch filmech Stanislav Grof, vlastně významná osobnost nejen teda československého, ale dnes už světového psychedelického výzkumu a psychedelické scény. Ale je teda zajímavé, že ta jeho podoba v obou těch filmech se trošku liší a je otázkou, který je teda ten pravý, takže možná bych dala takový úkol poslouchajícím, že se třeba můžou podívat, pokud dohledají tyhle ty filmy, a dohadovat se o tom, který teda Stan Grof v těchto těch dvou filmech je ten pravý, nebo jestli jsou to oni oba.
1: Tak děkujeme za tipy. A teď už se vrátíme k filmové psychedelické klasice, tentokrát k filmu Strach a hnus v Las Vegas a písničce Expecting to Fly od Buffalo Springfield.

0: My jsme se tady bavili o nějakých, řekněme, víc uměleckých, artových, psychedelických filmech. Potom jsme otevřeli i otázku vlastně nějakých výzkumných, víc vědecky založených filmech, dokumentárních filmech. Jak vnímáte tady to propojení vlastně? Je to, nebo může to být potenciál psychedelického filmu? Leo?
1: Já v tom vidím obrovský potenciál. Myslím si, že bude možná vzrůstat i touha zkoumat uměleckými prostředky psychedelický zážitek a to, co přináší ty jeho možnosti, nejenom léčebné. A mám pocit, že jako v současnosti z části dochází, ale možná ne naplno, jako k nějaké intenzivní organické spolupráci právě mezi tou uměleckou obcí, lidmi od filmu a právě výzkumnou oblastí, expertními lidmi, kteří se zabývají právě tou výzkumnou stránkou. A je to možná škoda. Filmy Sandoz, o kterých jsem mluvila, ukazují, že to jde. A je teď otázka, jaké cesty vlastně hledat pro současnost, pro to současné vyjádření, aby to bylo zajímavé pro současné publikum, protože ty filmy Sandoz jsou přece jenom archivní, je to nějaká historická záležitost. A je otázkou, jako co je vlastně psychedelický film, umělecký pro dnešek.
2: Já v tom taky vidím chleba budoucnosti, že dojde k většímu propojení tady těch směrů. V tom psychedelickém hnutí a v té subkultuře vidíme takový fenomén, že se objevuje spousta lidí, kteří mají pocit, že potřebují o nějakém tématu natočit film, ale vlastně nejsou filmaři. A tak to potom často končí u mluvících hlav, doplněných o velmi extatickou nebo expresivní vizuál, který právě je tím i lákadlem a myslím si, že bývá často až moc expresivní, že vlastně by se to dalo pojmout nejrůznějšími jako uměleckými přístupy, které právě třeba jsou mnohem blížší těm filmařům a vlastně i nějaká třeba příběhová linka, která patří k filmařskému skillu toho, jak točit dokument.
0: Mm-hmm. Chceš tomu něco dodat, Tomáši?
3: Jo, já to asi vnímám jako z mojí strany dost propojeně, ale co si trochu myslím, že maličko ještě se pořád ti autoři mířej do takový jako bubliny, že je bublina lidí, kterým psychedelikům fandí, nějak jim důvěřujou, jo, prostě jsou v té psychedelické renesanci nějak zapojený. Je to pořád trochu jako bublina a že potřebují se ty psychedelika vlastně přiblížit těm běžným lidem, trošku je pořád ještě demitizovat. Myslím si, že potřebujeme vidět i v těch jako běžných kontextech, ne právě jenom těch jako super atrakcích. A že to já i se v tom dokumentu na to snažím soustředit a říkám si, že teď je tato, že ta doba je teďka na to vlastně vhodná, aby to šlo nějak jako veřejnoprávně mezi lidi úplně různými způsoby. Myslím si, že jestli to bude dokument, hraný film, jeden experimentální nebo veřejnoprávní českotelevizní, že si to zaslouží všechny ty variace. Ale podle mě by bylo dobré, kdyby to bylo i mimo tu bublinu, že jako v té bublině se to děje samovolně, ten trend je velký, ale mimo ní ještě podle mě ten prostor.
0: Tak uvidíme, jaká bude budoucnost psychedelické kinematografie. V Art Café jste slyšeli Leu Petříkovou, Evu Cezarovou a Tomáše Kleina. Díky moc za rozhovor. Ahoj.
2: Díky
1: moc.
3: Díky. Ahoj.
0: Rozloučíme se s jednou z nejvýraznějších kapel psychedelického undergroundu posledních 40 let. Je to i v Česku oblíbená kapela The Legendary Pink Dots. My si od nich pustíme jeden z jejich největších hitů, skladbu Pennies for Heaven. Hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.

0: Píseň Pennies for Heaven od londýnské kapely The Legendary Pink Dots uzavřela dnešní Art Café věnované psychedelické kinematografii. Vysílali jsme ho živě a záznam celého pořadu si můžete kdykoliv poslechnout z našeho audioarchivu, buď pomocí aplikace Můj rozhlas nebo z našeho webu vltava.rozhlas.cz. Zítřejší hodinka mezi 17. a 18. bude zaměřená literárně, historicky a trochu i feministicky. A teď je před námi setkání s jedním jubilantem.
1: Jazzový podvečer.
2: Český hudebník Jan Hála je synovec již nežijícího Kamila Hály a oba jsou důležitými osobnostmi české big bandové scény. V roce 2026 by se Kamil Hála dožil 95 let a Jan Hála slaví 70. A to mimo jiné v divadle Semafor s orchestrem RH Big Band a tím památným dnem oslav budíš navždy neděle 24. května 2026. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný a zde ve studiu vítám Jana Hálu. Možná trochu zavzpomíná na svoji hudební dráhu i na umělecké osudy Kamila Hály. Jsme rádi, že jste přijal pozvání k rozhovoru.
3: Děkuji za pozvání a těší mě, že se můžu tady zúčastnit.
2: Vy jste nám do studia přinesl vícero nahrávek a abychom to vzali po pořadě, vyrostl jste v 60. letech v blízkosti Kamila Hály, který měl tehdy na starosti jazzový orchestr Československého rozhlasu JOČR a byl tím pádem pravou rukou Karla Krautgartnera, zastřešujícího tuto kapelu, i když hrála popový taneční repertoár a říkala si točr. Jaký byl ten vztah Krautgartnera a Kamila Hály profesionálně a lidsky? Jak o Krautgartnerovi třeba i později Kamil Hála mluvil?
3: Co vím, tak Krautgartner, když přišel z Brna do orchestru Karla Vlacha, že jo, tak byl vlastně lídrem té saxofonové sekce. Kamil v 50. letech už začínal s jazzem u Zdeňka Bartáka, potom vedl vlastní kapelu, se kterou absolvoval i evropský turné s takovýma tanečníkama, to se jmenovalo Braziliana, brazilský soubor, a vybrali si tu jeho kapelu jako doprovodnou kapelu. Dokonce byl i někde v Indii a v Japonsku. A když se potom vrátil, tak s některýma členama té svojí kapely přešel do toho rozhlasového orchestru, který si vymyslel vlastně Karel Krautgartner, když odešel od Karla Vlacha, že? A Kamil tam začínal jako pianista. On hrál na piano a aranžér, protože v té době už aranžoval nejen pro tu svoji kapelu, ale i pro Vlachovu kapelu, takže se znali. A tam působil jako pianista a teprve až v tom roce, myslím 61 nebo 62, se to rozdělilo, že vznikla jako jazzová odnož, což byl ten JOČR, jazzový orchestr Československého rozhlasu, a TOČR, který vedl dále Karel Krautgartner, a Kamil se stal šéfem toho JOČRu. Ale v podstatě to byla stejná kapela, stejní muzikanti, akorát, že tam to stylové zaměření rozdělovalo na to, jestli je to taneční nebo jazzový orchestr.
2: Ale pojďme si poslechnout nějakou hudbu. Možná, že všechny skladby, které tu máme, ani nezahrajeme, ale pojďme něčím uzavřít ty 60. roky. Vyberte nějakou skladbu.
3: No, ze 60. let jsem vybral tu skladbu Město v mlze, což je skladba, která vznikla hned na počátku toho nově vzniklého orchestru, na počátku 60. let. A byla to taková významná Kamilova skladba, která v té době ten jazz hodně koketoval s třetím proudem, čili jakýsi náznak vážný hudby prolínající se do toho jazzu v té době. A myslím, že to byla docela ceněná nahrávka, protože co si pamatuju, tak jsem se někde dověděl, že i v časopisu Downbeat nějaký kritik tuhle nahrávku hodně chválil, zejména saxofonový solo pana Ulricha, že bylo jako moderní na tu dobu a ta skladba měla světově takovej ohlas, takže tu bychom si mohli pustit.

0: 70. letech byl už Karel Krautgartner v emigraci a v politické nevoli, ale Kamil Hála v rozhlasovém orchestru i ve vlasti zůstal. V první polovině 70. let přišel Kamil Hála s jazzrokem a to muselo být osvobozující. Cítil jste rodinnou hrdost, když se objevily desky Nová syntéza 1 a 2?
1: No tak samozřejmě v té době už to bylo v roce 71 vyšla syntéza, to jsem akorát nastupoval na konzervatoř a tam jsme začali formovat první naší takovou jazzrockovou kapelu Mahagon s mým spolužákem Petrem Klapkou a v té době ta Nová syntéza byla takovým velkým překvapením, že jo? Protože do té doby vlastně ten Big Band provozoval takový ten mainstreamový jazz nebo jazz zaměřený na swing a post-bebop, dejme tomu. Zatímco tady to spojení s modrým efektem pro nás mladý, že jo, tenkrát, to bylo takový zjevení. My jsme rádi poslouchali Blood, Sweat and Tears a Chicago a kapelu Chase třeba, který už vlastně s tímhletím pracovali, protože tam bylo to propojení té dechové sekce s tím rokem. V každý kapele trošku jinak. U Chicago to bylo spíš hodně rokový. Blood, Sweat and Tears naopak víc měli ty jazzový vlivy v tom zakomponovaný. To byla cesta, kterou jsme se i s tím Mahagonem jako ubírali. Takže Nová syntéza bylo pro nás takový zjevení příjemný. A navíc si pamatuju, jak to táta přines domů, protože v té době můj otec už pracoval jako hudební režisér od roku 64 taky v Českém rozhlase, takže byl s Kamilem neustále v kontaktu a vlastně oni to spolu aranžovali a tři skladby na té první syntéze, tři skladby jsou z repertoáru modrýho efektu, akorát, že instrumentovaný pro to velký obsazení s tím Big Bandem a dvě skladby byly původní, který napsal Kamil s mým tátou dohromady. Jo? To je blues modrého efektu a Nová syntéza. Takže jsme to měli ještě za tepla vlastně doma na magneťáku, jsme si to pouštěli a byli jsme z toho šíleně odvázaný, že to bylo něco takového, co se nám líbilo a udávalo to ten směr v té době, že jo, jazz rock vlastně nastupoval i u nás, začaly se objevovat kapely, které se tomu jazz rocku věnovali energii a podobně, že Flamengo, který vlastně tíhli k tomu taky, ale ty neměli dechovou sekci, takže my v tom Mahagonu vlastně jsme si udělali čtyřčlenou dechovou sekci a rytmiku, takže jsme šli tímhletím směrem a hodně nás to ovlivnilo, tato deska. Takže myslím, že by stálo za to si z ní něco pustit taky.
0: Já se ještě zeptám, co na to říkal Kamil Hála, to přece už nebyla jeho generace rocková hudba, anebo jazz rocková hudba. On se tehdy přizpůsobil mladší generaci. Komentoval to nějak?
1: Jako nepamatuju si, že by k tomu byl nějaký komentář. S Kamilem jsem v té době jako tak nekomunikoval o muzice, ale co si pamatuju, tak táta jako to brali, že to je prostě směr, kterým se ta hudba teďka ubírá, protože v Americe byly ty big bandy, ten Don Ellis, že jo, a takovýhle podobný, který vlastně tímhletím způsobem pracovali. Myslím, že asi i ten Don Ellis byl nějakou inspirací, protože si pamatuju, že my jsme si od Kamila půjčovali desky,

0: Vnímáte z vašeho pohledu nějaký kvalitativní rozdíl v hudbě po roce 2000, například s příchodem internetu nebo dalších technologií?
1: No tak já je bohatě využívám, takže jak takový ty běžné aplikace, ale zároveň třeba noty píšu na počítači, že? Takže nové technologie jsou mi blízký. Tomu se nebráním. Trošku mě děsí AI. Já jsem členem dozorčí rady OSA a to tam docela řešíme, jak se k tomu vlastně z autorskoprávního hlediska stavět. Jo? Což je ale celosvětový problém, protože zatím není jasný, jak to uchopit. Pokud ten autor nepřizná, že to udělal pomocí těch aplikací, tak může 100% autorem se uvádět sám. Je to těžký nějak dokazovat, že se na té tvorbě podílala AI. Když to řeknu hodně nadneseně, tak v podstatě každý už může teďka být skladatel, že? Protože jsou programy, které vám vygenerují hudbu a můžete říct, že chcete hudbu ve stylu toho a toho a ono vám to udělá kompletní nahrávku. Že? Nakonec to vidíme i na těch Facebookách a to, že se tam objevují nahrávky a la Beatles, třeba písnička, která není vůbec od Beatles, ale zní to jako nějaký Beatles třeba ze 60. let. Jo. Takže to je trošku děsivý, ale furt věřím, že pokud si člověk říká skladatel a chce být skladatel, tak ten autorský přínos pořád se v té tvorbě nějak musí odrazit. Ale zase na druhou stranu, co víme, před 2 lety jsme o AI v hudbě skoro nic nevěděli, že jo, jsme věděli, že možná něco takového bude a teď bum, už to máme. I na tom Spotify prej jsou autoři, kteří mají veliký sdílení, velké množství sdílení těch nahrávek a pak se zjistilo, že vlastně to jsou uměle vygenerované nahrávky.
0: Řešili jste třeba na OSE podezření u partitury, že se vám zdálo, že byla vygenerována umělou inteligencí?
1: No u not zatím ne. Když tam přijde nějaká partitura, tak to už většinou skládají skladatelé, který o té hudbě vědí a vědí, jak se komponuje, takže že bychom objevili nějakou partituru, která by byla vygenerovaná, vyloženě vygenerovaná tou umělou inteligencí, to ne.
0: Tak tady ještě příležitost pro podvodníky docela slušná.
1: No to jo, to určitě.
0: Postupně se blížíme ke konci dnešního pořadu. Pustíme si závěrečnou skladbu, ale pak si ještě povíme další důležité věci, které jste nám přinesl, jako třeba pozvánku. Ale ještě předtím bych vás poprosil o uvedení té poslední nahrávky. Celé druhé milénium je hudebně vlastně takřka současnost. Existuje skladba z těch, co jste přinesl, která se něčím nějak dotýká současnosti nebo něčeho nového, stylem, nějakým vaším podprahovým pocitem, názorem, nebo třeba prostě datem svého pořízení?
1: Úplně jako ze současnosti žádnou nahrávku nemám naší, nebo mojí tvorby třeba, ale mohli bychom si pustit skladbu Slon v porcelánu, kterou jsem napsal pro Velebent, když jsme točili ty jazzové nebajky a aby to tematicky navazovalo, tak tu zvířecí říši jsem zastoupil teda v titulu té skladby Slonem, která v původních nebajkách nebyla. A je to taková skladba, která vychází právě z toho rokovějšího groovu v té rytmice a k tomu je vrchní struktura toho jazzového big bandu.
0: Do dnešního pořadu jste také přinesl hudební pozvánku. To je ta důležitá věc, o které jsem mluvil před chvilkou. Pozvánku na nadcházející nedělní koncert 24. května 2026. Na co se můžou posluchači těšit a kam mají přijít?
1: Je to další z takové řady koncertů, který pořádáme s RH Big Bandem, což je takový mladý big band, se kterým spolupracuju teďka asi 3 roky. A my děláme takový tematický koncerty, takže první velký koncert jsme dělali ke 100 letům výročí mého otce, Vlastimila Hály. Pak jsme dělali velký koncert ze skladeb Milese Davise a Johna Coltrane'a. A tak kapelník Richard Hora mě navrhl, když mám to životní jubileum, takže bychom mohli udělat taky koncert z mých skladeb a já jsem říkal, že teda Kamil by slavil letos 95 let. Oba jsme narozeni v srpnu, takže jsem říkal, no v srpnu nebudem dělat koncert, to by nikdo nepřišel, tak ho uděláme trošku v předstihu. Takže to 24. května v divadle Semafor bude taková přehlídka z tvorby Kamila, mýho strýce a mojí.
0: A my jsme se tímto dostali takřka k samotnému závěru. Od mikrofonu vám děkuji za pozornost Václav Vraný a zde ve studiu děkuji za návštěvu Janu Hálovi a ať se vám daří.
1: Já taky děkuji za pozvání a ještě jednou všechny srdečně zvu na koncert.

0: Letos v srpnu oslaví životní jubileum hudebník a skladatel Jan Hála, ale už dnes byl hostem Václava Vraného v jeho jazzovém podvečeru a mimo jiné nás pozval na svůj nedělní autorský koncert, kde budou kromě jeho skladeb uvedena také díla jeho strýce Kamila Hály. A od Jana Hály byla i závěrečná skladba pořadu, jmenovala se Slon v porcelánu.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: A teď už znovu otevíráme mimořádně psychologicky propracovaný životopisný román o nejslavnější postavě evropských zámořských objevů. Účinkuje opět Otakar Brousek, ale ozve se i hlas Hany Kofránkové.

0: Motto. Podle skutků třeba soudit člověka. Člověk předčí člověka jen tím, když vykoná víc než ten druhý. Cervantes, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
1: O čtvrté a poslední Kolumbově plavbě by bylo třeba napsat celé svazky, kdybychom chtěli vyvolat aspoň přibližnou představu o její nebezpečnosti a dobrodružnosti. Čteme-li tu a tam, co shromáždili a zapsali kronikáři, co o tom napsal sám Kolumbus, to je ostatně zmatená, nesrozumitelná, stařecká slátanina, ještě dnes, po mnoha stoletích, nás mrazí v zádech. Byly to strázně a obtíže tak strašné, že je div, jak je lidé vůbec mohli snášet a neskončili raději dobrovolně takový život. Zvláště ten nemocný, vyčerpaný, předčasně zestárlý vůdce. Hlad, mor, děsivě nekonečné bouře, trýznivá vedra, ztroskotání, naprostý rozvrat kázně, zrada na všech stranách a zoufalá nenávist všech ke všem, to vše učinilo z této výpravy opravdovou plavbu do pekel. Pokud jde o dobrodružnost, museli bychom si myslet, že jsou to efektně nakupené výplody líných mozků, kdyby tyto události nebyly potvrzeny spolehlivými prameny. Je zde pohromadě vše, co od dávných století primitivním milovníkům vzrušujících výjevů zatemňuje smysly a co v nich zatajuje dech. Divoká nespoutanost oceánu a jeho tajuplná svůdnost, neočekávané zvraty osudů s nebezpečím smrti a záchranou, plavby do neznáma a ztroskotání u ostrovů v neznámých mořích. Ale není v tom nic vymyšleno, ba možná ani vymyšleno být nemůže. Vše, co se pro lidského ducha stane obrazem, muselo se kdesi odehrát a teprve potom se z toho schematizováním a zneužíváním stal příběh, zkreslený, neživotný, lživý. Také Robinsonův příběh se kdysi opravdu stal. Kolumbova poslední cesta je také takovým základním zážitkem, původním motivem, z něhož povstaly nejrůznější básně, pověsti a ovšem také nečisté předivo lží.

Dvě věrné osoby vzal admirál sebou na tuto cestu. Svého bratra Bartoloméa a svého 13letého syna Hernanda. Je nepochopitelné, že dával v sázku život vlastního dítěte, když musel vědět, jak nebezpečný je to podnik, znal ty možné hrůzy, znal stav svých lodí. Co ho tedy k tomu podnítilo? Vidím jen jediný přijatelný pravděpodobný důvod. Cítil se velmi osamocen, velmi nepochopen. Strádal nedostatkem lidského tepla, obdivu, péče a ošetření, ba i ohledů. Ostatně přitom byl v hloubi své duše stále ještě přesvědčen, že Bůh ho přivede k slíbenému cíli a že se mu do té doby nic zlého nestane. V instrukci, kterou dostal, byl rozkaz, aby co nejrychleji plul přímou cestou na západ, aniž by zakotvil u Hispaňoly, jak bylo ještě jednou zdůrazněno. Ale ukázalo se, že zakotvení je nutné, protože řada prudkých bouří jednu z lodí poškodila tak, že ji admirál chtěl vyměnit za jinou. Když však připlul na dohled k pobřeží a neobyčejně zdvořilým listem požádal o dovolení k výměně karavely, guvernér mu příkře zakázal byť jen vkročit na ostrov. Tak tedy byl nucen znovu se svěřit spěněnému moři. Píše o tom. Který člověk, nevýjímaje ani samotného Joba, by na mém místě nepropadl smrtelnému zoufalství? Trnul jsem úzkostí o svou bezpečnost a ještě více o bezpečnost svého bratra, syna a všech, kteří mě doprovázeli. Ach, zakázat mi cestu do země a do přístavu, jež jsem já sám s boží pomocí v krvavém potu pro krále získal. Celých 88 dní ani na okamžik neustala ta strašlivá bouře tak hrozná, že po celou tu dobu jsem nad mořem nespatřil slunce ani hvězdy. Do lodi začalo zatékat, plachty byly rozervány, kotvy, lanoví a veliká část zásob ztraceny. Námořníci ve své sklíčenosti slavnostně slíbili, že povedou bohabojný život. Mnohokrát se v nejvyšší úzkosti navzájem vyspovídali ze svých hříchů. Nejednou jsem stál na samém prahu smrti. Zase jednou můžeme obdivovat výbušnou sílu jeho projevů. Stejně jako Don Quixote je v řeči a v psaní nepřekonatelný. Působí to jako akt božské spravedlnosti, že v téže bouři, do níž byl admirál s odvoláním na papírové rozkazy nelítostně a krutě vyhnán, potopila se flotila, která vezla do Španělska všechny jeho hispaňolské nepřátele. Guvernéra Bobadilliu, Francisca Roldána a jeho buřické společníky. Kolumbus se o této katastrofě dověděl od několika trosečníků, které zachránil. Můžeme si představit, jaké chmurné zadosti učinění, jaký triumf pociťoval. Sama nebesa zasáhla, aby ho pomstila a zničila jeho protivníky. V životě mnohých lidí se velmi často vnější události tak zvláštně shodují s podstatou jejich bytosti, jako by to skutečně stálo ve hvězdách. Kromě toho se stalo, že jenom jediná loď přestála bouři, ačkoliv byla ze všech nejhorší, a to ta, která vezla na palubě Kolumbův majetek, několik tisíc dukátů, jež předtím zabavil guvernér Bobadilla. Ale protože se musela kvůli vážnému poškození uchýlit do přístavu v San Domingo, bylo zlato zabaveno znovu a jeho vyplacení bylo po celá léta úřední cestou oddalováno. Pravděpodobně teprve krátce před smrtí dostal Kolon po mnoha žádostech a procesech tuto značnou částku do svého vlastnictví.

Admirál doplouvá roku 1502 konečně poprvé skutečně k pobřeží americké pevniny u misu Gracias a Dios. Domorodci snad varovaní svými kněžími brání přistání lodi, takže je nucen plout dále. Zamíří k jihu, stáčí směr k jihozápadu a opatrně se plaví podél pobřeží dnešní Nikaraguji a Kostariky. Koncem září zakotvuje, aby opravil lodi a dopřál mužstvu odpočinek. Jako vždy při prvním setkání s Evropany chovají se domorodci o ním pro Španěly těžko rozluštitelným způsobem, kolísajícím mezi bázní a zvědavostí, nedůvěrou a údivem, úctou a odporem, pohostinností a zlou předtuchou. Vidí na podivuhodných plavidlech podivuhodná stvoření, která sice jednají přátelsky, ale jejich tváře nahánějí strach. Jsou obdarováni věcmi, které je uchvátí. Jsou to většinou cizokrajné, kouzelné předměty a na oplátku přinášejí bavlněné pláště a košile i šperky ze špatného zlata. Vidí však, že ta podivná stvoření od nich nic nepřijímají. Admirál to totiž zakázal, protože chtěl domorodcům dokázat, jak štědrý a nezištný je on i jeho družina. Stará taktika a naprosto chybná. Jenom je tím uráží. Domorodci se domnívají, že cizinci jimi a jejich dary pohrdají a hned snášejí vše, co od nich dostali, na jednu hromadu a nechávají to ležet na břehu. To je jenom jeden obraz z mnohých, jeden z nesčetných příkladů. Kolumbovým úmyslem je vyzvědět něco o krajině a proto posílá pro lodního notáře, aby výpovědi domorodců zaprotokoloval. Pro oboustrannou neznalost řeči budou to ovšem zjištění vesměs libovolně vyložená. Jakmile si však notář připravil pero, inkoust a papír a chystal se psát, všichni indiáni se rozprchli rozechvění hrůzou, protože ho pokládali za čaroděje nebo zaklínače duchů. Po chvíli se obezřetně vracejí a roztrušují do vzduchu nějaký prášek a spalují ho, takže vítr donáší k Španělům dým. Směšné přitom je, že Španělé rovněž pociťují nemalý strach před čarodějnickým uměním domorodců. Žijí zde mocní čarodějové, budící veliký strach, píše admirál. Když jsme se s takovými nesnázemi plavili po onom moři, u některých našich lidí se vynořila klamná domněnka, že nás očarovali a věří tomu dosud. Pak vždy přichází chvíle násilí, nevyhnutelná jako amen po modlitbě. Potají je chyceno půl tuctu domorodců, dopraveno na loď, kde mají dělat lodivody, ve vší tichosti jsou vytaženy kotvy a loďstvo spěšně odplouvá za zděšení a žalostného nářku vesničanů, kteří únos spozorovali příliš pozdě. Kdyby dějiny nebyly psány s takovým respektem k faktům, s takovým přehnaným obdivem k takzvaným mužům činu, stálo by snad dnes lidstvo na vyšším stupni práva, mravnosti a kultury.

říjnu doplouvá admirál se svou smutnou flotilou do Čirikijské zátoky u Panamské šíje. Není nezajímavé, že nervózními bludnými plavbami severně, jižně, východně po celé měsíce hledal Kolumbus vodní cestu do Asie tam, kde se příroda opravdu chystala jí vytvořit, ale nedokončila své dílo. Chvílemi se ve svých ideologických konstrukcích blíží skutečnosti, nebo je v něm jakýsi dar vidění, který vedle fikcí rozpozná i možnou skutečnost. Domorodci, pokud jim lze rozumět, vyprávějí o civilizovaných národech ve vnitrozemí. Tamní obyvatelé prý nosí zlaté koruny, náramky, spony a šaty ze zlatých látek. Také židle, skříně a stoly zdobí ryzím zlatem. Byly to patrně neurčité zprávy o říších v Mexiku a Peru, jež admirál jako obyčejně zveličuje a uvádí ve spojení s velikým chánem, o němž se domnívá, že jeho území tam někde začíná. Ještě 10 dní cesty a budu u řeky Gangu, vyvozuje směle a nedbá reptání mužstva proti pokračování v cestě. Tentokrát není jeho mysl upřena na získávání zlata. Aby nestrácel čas, zakazuje mužstvu výměný obchod s domorodci a tím je dráždí k nevraživému vzteku. Vždyť oni jsou úplně lhostejní k té tajuplné mořské úžině, kterou admirál hledá s nedočkavostí po matence, zatímco lodi mají stále více trhlin a sášně rozežírají lodní boky. Konečně podlehne jejich nátlaku, neboť si neví rady a plaví se nazpět. Ale nepřetržité větrné bouře ho opět zahánějí do Čirikijské zátoky, kde po celé týdny zápasí se zuřivostí živlů. Byl jsem tak vyčerpán, píše, že jsem už věru nevěděl, co si počít. Má stará rána se mi znovu otevřela a strávil jsem 9 dní mezi životem a smrtí. Nebe tak běsnící snad ještě nikdo na světě neviděl. Den a noc planulo jako rozžhavená pec. Blesk stíhal blesk a jako by nebe ze sebe oheň chrlilo a já se jen díval, zda nemám servány, stěžně a plachty. Situace byla jistě hodně zlá. Tato část Atlantického oceánu bývá v jistých ročních obdobích neustále navštěvována nejzhoubnějšími tornády, ale nelze nevidět, jak se jeho fantazie s rozkoší kochá apokalyptickými obrazy. Začátkem ledna 1503 přistává admirál u pobřeží Jižní Panamy, poté, co potřeboval 35 dní na to, aby urazil 30 námořních mil. Lodi, lépe řečeno žalostné bárky, jsou v takovém stavu, že je stěží lze opravit, mužstvo je nemocemi a přepínáním vysíleno natolik, že už není schopno vykonávat službu. Takže se admirál rozhoduje vplout do ústí veliké řeky, kterou nazývá Belén, kde si budou moci po všech těch útrapách na moři trochu odpočinout. Indiáni připraví vetřelcům nepřátelské uvítání. Patrně se už od kmene ke kmeni rozneslo, že jsou to lidé věrolomní a násilní a je třeba vynaložit mnoho diplomacie, aby domorodci byli naladěni přátelsky. Mají zlatý plech, dýmky ze zlata i několik ryzích zlatých prutů. Ale to nic není. Španělé se jich vyptávají, kde jsou doly. Všude mají být hned doly. Kořistí v malém se už nikdo nezabývá. Bartolomé opravdu nalézá zlato v pralese, v horninách, v močálech, ne však tolik, kolik očekávali. A všichni kopou a ryjí, až se koupají ve vlastním potu. Každý nález probouzí očekávání většího nálezu. Vše je příliš nepatrné. Jsou úplně šílení, sní a vypravují o valounech ryzího zlata. Admirál podněcuje jejich chamtivost při každé příležitosti, neboť tím je zaměstnává a sám pak má klid na svá geograficko-mystická hloubání. Posedlí lidé
mají jakéhosi zvláštního ochranného ducha, jehož úkolem je zatajovat jim pravdu. Kdyby admirál nebyl stále rozpřádal svou utkvělou myšlenku o Asii a Sipangu, mohl bez velké námahy vykonat to, co za 10 let potom učinil rázný Bilbao. Několik dní cesty přes hory a Bilby spatřil tichý oceán. Pak by se ovšem piedestál, který ho nesl a povznášel nade všechny bolesti a zklamání, pod ním zhroutil. Koncem dubna dovoluje příznivý vítr vyplout z osudné zátoky. Svěřit se těm lodím, to znamená neustálý strach ze smrti. Jejich dřevěné části ležící pod hladinou vypadají jako včelí plástve. Je tedy nezbytné plout nejrychlejší cestou k Hispaniole, ale je třeba největší obezřelosti, aby se lodě vyhnuli korálovým útesům. Nové bouře. 3 kotvy jsou ztraceny, plachty rozervány v cáry. Trhliny stále větší, pumpy pracují bez oddechu a přesto je nutné vylévat vodu kotlíky a džbery. Jedna loď se potápí. Její mužstvo přestupuje na obě zbývající, ale ani ty už nemohou moři dlouho odolávat. Bohu dík, země je v dohledu. Je to ostrov Jamajka. Admirál dává rozkaz, aby lodi najeli ve vzdálenosti 200 stop od břehu na Mělčinu a tam byly jedna vedle druhé usazeny. Plní se až po palubu vodou. Protože se domorodci i zde tváří nepřátelsky, jsou na přídi i zádi vraků zřízeny kryté kajuty a vše je, pokud je to možné, připraveno na obranu. Nikdo nesmí bez zvláštního dovolení opustit tuto nouzovou tvrz. Zdá se, že pro Kolumba byl přímo štěstím lodník Diego Mendes. Stále dobře naladěn, stále podnikavý, trochu fanfaronský, obdařen určitým drsným smyslem pro skutečnost. V mnohém připomíná Sancho Panzu, jen v tom ne, že je neobyčejně smělý. Pro jeho přívětivost a upřímnost si ho oblíbili také domorodci a jejich sympatie vzrostla tak, že jeden z kasiků mu daroval člun zhotovený z obrovského vydlabaného kmene a právě potom Mendes toužil. Vydechtoval jej, opatřil stěžněm a plachtou a smluvil se s kapitánem Fieskem, admirálovým krajanem a se 7 domorodci, s nimi se spřátelil, že odplují na Hispaniolu požádat guvernéra jménem svého pána o pomoc. Je to 700 kilometrů cesty. Kolumbus viděl, že je to jediná možnost záchrany. Svolil však s těžkým srdcem, protože Mendes se mu stal téměř nepostradatelným. A opravdu, jakmile Mendes opustil Jamajku, je zle. Domorodci, proč to není dost jasné, dodávají potraviny stále neochotněji. Postavení trosečníků je teď nesnesitelné. Všichni jsou na palubě nečinně uzavřeni v nejtěsnějším prostoru, tropicky vlhké podnebí jitří nervy, mnozí třeští v horečce, jiní hledí tupě před sebe do prázdna. V této svrchované tísni dostane Kolumbus spásný nápad. Z Regio Montanova kalendáře, který má u sebe, ví, že 29. února bude úplné zatmění měsíce. Posílá indiánského tlumočníka k nejváženějším kasikům a zve je, aby v den toho nebeského úkazu přišli na shromáždění. Když všichni dorazili, povstává k slavnostní řeči. Praví jim, že on a jeho družina jsou pod ochranou všemohoucího boha, který dobré odměňuje a zlé trestá. Tento bůh, vládce hromů a blesků, slunce, měsíce i hvězd, je nanejvýš rozněván, že obyvatelé Jamajky vydávají jeho bílé zbožňovatele a oblíbence na pospas hladu. Jestliže nezmění své smýšlení, bude z nebe padat oheň a zkáza na ně i na jejich rodiny. Na znamení svého hněvu bude na ně příští noci napřed zhlížet krvavou tváří
a potom se zahalí do černého závoje na tak dlouho, dokud všichni neslíbí, že jeho věrného syna Cristóbala Colóna budou zásobovat dostatečným množstvím potravin. Tento astronomický kejklířský kousek ukazující admirála v jemu tak přirozené roli tragického komedianta jako v Oslnivém světle měl vytoužený úspěch. Zatímco za soumraku vchází admirál do kabiny, aby rozmlouval se svým bohem, vystupuje šarlatově rudý měsíc z oceánu a zanedlouho se zatahuje černou rouškou. Indiáni propadají hroznému zděšení, s ječivým nářkem běží ke svým kánojím, přivážejí všechny zásoby, jež mají, a slibují, že udělají vše, co bude admirál chtít, jen ať svého pána nebes poprosí, aby se už déle nehněval. A když potom měsíc opět jasně září na obloze, mění se jejich bědování v jásot a od té doby uctívají Kolumba jako velikého kouzelníka, který se jistě těší obzvláštní přízni svého boha, když je mu na zemi známo, co bude rozhodnuto na nebesích. Domorodci plní daný slib a denně přinášejí čerstvé zásoby k přístavu, v němž leží ubohé vraky. Mezitím se Diegu Méndezovi podařilo neslýchané. Doplul na své loďce k Hispaniole. Guvernér se všelijak vymlouvá. Tvrdí, že nemá lodě, odkládá rozkazy, jež měl dát neprodleně, den po dni, týden za týdnem. A Méndez se nechá bůh ví jakými úskoky a důvody chlácholit celých 7 měsíců. Guvernér mohl záchranu trosečníků jenom oddalovat, ale úplně od ní upustit nemohl. I v jeho vlastním mocenském okruhu na něho admirálovi přívrženci naléhali tak, že byl nucen se podvolit. Přesto už byl červen, když na Jamajku konečně připlula velká karavela. Kolumbus později velebil tento den jako nejšťastnější ve svém životě. Mohl si říci, že ten zvláštní osud, který mu určili bohové, mu dal vychutnat všechnu hořkost až do dna. Ale byl by měl vědět, že v tomto ohledu jsou nejvyšší mocnosti vynalézavé. Nebylo možno nedopřát mu na Hispaniole delší pobyt na zotavení. Když admirál z moře spatřil ostrov, jeho krásné pahorky, kvetoucí louky, třpitivé řeky, mnohobarevné skály, mohutné pralesy a křišťálový vzduch, který jako by to všechno vyčaroval z nějakého šťastného snu, nemohl prý vnitřním dojetím celé hodiny ani promluvit. 3 měsíce zůstal na milovaném ostrově. Ale to, co v té době viděl a zažil, muselo ho dovést k tomu, aby celým srdcem, pokud vůbec ještě tlukoucí srdce měl, toužil po smrti, již byl po celá ta léta tak hrozivě blízko. V které si staré zprávě je psáno, že proti indiánům bylo dosaženo vrcholu ukrutnosti ve všem, co hanebného, kdy člověk na člověku spáchal. A to je naprostá pravda. Jakoby k politování hodným, ale nutným zlům objevitelských cest náleželo prohlašovat cizí majetek za volné zboží, zotročovat muže a jinochy, znásilňovat ženy, zneuctívat pany a klidně postřílet všechny, co se dobrovolně nepodrobí. Na ostrově Hispaniole bylo v době Kolumbova objevu podle přibližného odhadu asi 3,5 milionu obyvatel. Za 10 let potom jich zbývalo ještě 34 000, tedy ani ne setina.

důsledně oddělit skutečnost od legend a nedopouštět se žádných idealizací, se pokusil Jakob Wasserman ve svém vrcholném životopisném románu Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu. Do češtiny dílo převedl Jaroslav Zaorálek, do rozhlasové podoby pak režisér Petr Adler spolu s hercem Otakarem Brouskem. Dnešní část byla 9. a závěrečnou 10. poslouchejte zítra opět od 18:30. A teď už je 19.

0: Sedmé nebe.
1: Tak je tady zase sedmé nebe. Srdečně vás zdraví Pavel Klusák. Máme pro sebe hodinu, abychom se rozhlédli po nových nahrávkách z více nebo méně experimentálních scén. Dnes budou všechny od slovenských a českých autorek a autorů, ať už zmínění žijí u nás nebo ve světě. A myslím, že to odráží, jak živá, rozmanitá a čile se rozvíjející scéna právě teď je. Začínáme s písničkami. Monika Omerzu-Midriaková se vrátila se svým hudebním alias Léto s Monikou, pojmenovaného podle dávného filmu Ingmara Bergmana. Monika dospěla opravdu k tvorbě, kterou si produkuje sama a o které rozhoduje osobně. Nové album se jmenuje Cítit to všetko naraz, cítit to všechno najednou, a tady je song, ve kterém znějí i doprovodné vokály Amelie Siby. Ta píseň se jmenuje Tiger.

Léto s Monikou a aktuální deska, ke které autorka a vydavatel píší. Název alba Cítit to všetko naraz odkazuje k tomu, jak se v jednotlivých skladbách přirozeně setkávají různé pocity a významy. V jednotlivých písních nikdy nepojmenovávám jen jednu náladu. Když zpívám v romantickém tónu, jdou s tím ruku v ruce pochybnosti, když skladba míří do temnějších poloh a mluví o ztrátě, objevuje se v ní i naděje, říká Monika Omerzumi Driaková. Tohle nové album propojuje několik motivů, které se v jednotlivých skladbách přirozeně potkávají. Objevuje se tu vnitřní hlas, který umí být krutější než okolí, ale také potřeba odpustit si a nebýt na sebe tak přísná. Vrací se motiv blízkosti a vzdálenosti, vztahy, které přetrvávají navzdory pochybnostem nebo se proměňují spolu s tím, jak se mění svět kolem nás. Do intimních textů se zároveň propisuje i zkušenost současnosti, únava z neustálého fungování, přetlak informací i atmosféra společenského napětí. A taky potřeba najít místo, kde se dá na chvíli zastavit, jak uslyšíme v následující písni. Monika Omerzumi Driaková říká, je pro mě důležité tenhle svět komunikovat jako dospělý, ženský. Už to není dívčí. Je to přímé, myslím, že i smyslové, senzuální a nebojí se to ženskosti ani jiného úhlu pohledu.

Tak a teď už se řítíme k čím dál víc experimentální hudbě. A vlastně je skvělé, že tak nekompromisní osobnosti, jako je G.B. Clifford, mají u nás pevnou pozici. V některých kruzích jsou prostě populární. Myslím, že to svědčí o tom, že určité publikum, včetně mladého, je schopné velmi otevřeného aktivního poslechu a že se v klidu konfrontuje se zvukovým slovníkem, který dřív zůstával víc na okraji, byl pro Leckoho takzvaně těžší. G.B. Clifford vydala v květnu album nazvané Love Diskito. Vyšlo na spolehlivém slovenském labelu Mapa, k labelu, který dokáže fungovat na propojené mezinárodní scéně hudby, která se dívá dopředu. Čtu vám z vydavatelského komentáře, aspoň kousek. Love Diskito je jako opotřebovaná, ohraná kazeta nalezená v šuplíku, jejíž skladby se pohybují mezi protikladnými emocionálními stavy. Tohle album, které napsala, produkovala a namixovala G.B. Clifford, navazuje na neuchopitelnou a mnohostrannou tvorbu této experimentální umělkyně, která působí v Praze, a letmé záblesky mladistvé touhy, sentimentu a křehkosti obléká do drsného hávu zkreslení a bezprostřednosti. Čerpá ze svého svérázného kolážového přístupu k hudební produkci a na téhle desce, která vyšla jako kazeta, ale taky jako digitál, na desce Love Diskito, zhušťuje pestrou paletu terénních nahrávek, samplů, zkreslených nástrojů a ambientních zvuků. Všechno to připomíná čmáranice v rohu školního sešitu a těsně se to prolíná s evokativním minimalistickým obalem od Kateřiny Šípové. Takže tady alespoň dvě ukázky z alba G.B. Clifford Love Diskito.

Songwriterka elektronického, posttechnologického, dekonstruktivního věku G.B. Clifford. Album nazvané Love Disky to vyšlo na slovenském labelu Mapa, na kazetě a jako online digitál. Jsem velkým přítelem propojování scén, na které za normálních okolností chodí trochu jiné publikum. A já jenom doufám, že stačí málo, abychom se dezorientovali v pozitivním slova smyslu a zabloudili i do vedlejších bublin, kde nás to může mocně inspirovat. Label Ma Records, opravdu Ma, label Ma Records se u nás stará o jazz pozdní, často s náběhem na experiment. Někdy vlastně už ani o pojmenování skrze jazz nejde. Tak jako u akordeonisty Vojty Drnka, který svoje album nahrál v brněnských podzemních nádržích na Žlutém kopci, tedy v obrovských podivuhodných podzemních sálech, cisternách s přirozeným dozvukem přes 50 vteřin. On říká, že hrál sólově, ale vlastně po celou dobu v duetu, v dialogu s tím prostorem a jeho určujícím echem. Tady je hudba Vojty Drnka z alba Lost Wisdom, tedy ztracené poznání.

Vojta Drnek a hudební dialog mezi jeho akordeonem a mohutnou architekturou brněnských podzemních nádrží. Po dvou deskách na značce Suprafon přešla hudebnice Sára Vondrášková alias Never Soul k nezávislému pardubickému labelu Stoned to Death. První singl z jejího nového alba má jenom na YouTube už skoro 200 000 zhlédnutí, možná, že teď už to číslo je vyšší, a ona říká, potřebovala jsem se naučit, jak svou hudbu produkovat sama. Její solový projekt Never Soul prošel opravdu pozoruhodným vývojem. Od velkého labelu k nezávislým vydavatelům, od jemnějšího elektropopu ke zvuku emoční tíhy, jak ona sama říká. Ke zvuku emoční tíhy, který v klimaxech hřmí a úpí jako vichřice. Patrné je to právě na tomhle novém albu nazvaném Rest Your Wound on Mine, který hudebnice pokřtí na konci května 29. v pražské Meat Factory. Já jsem měl příležitost Sáře pokládat otázky a od první skladby na té nové desce, skladby, která se jmenuje Petty, je zřejmé, že ona zvuku velmi nakládá, nerozpakuje se ho nátlakově drtit a ohýbat. I videoklipový singl Akord stoupá k mohutnému klimaxu, ve kterém se totálně zahlcený zvuk skoro až hroutí. Ptal jsem se, kde se to bere. A Sára, nebo Never Soul, mi odpovídá. Nějaký rozklad, tvrdost, masivnost zvuku, existenciální napětí, destrukce, křehkost a zároveň syrovost, to všechno je mi čím dál bližší. Opravdu mě baví prožívat to skrze hudbu. Asi jsem měla tu potřebu a zalíbení i dřív, jen jsem k ním neměla nástroje. Pro mě jsou intenzita, emoční tíha v kontrastu s křehkostí, síla a tlak velmi přirozené a uvolňující. Distortion a noise mi dělají opravdu dobře. Vzbuzují ve mně očistný pocit, dovolí mi se ve zvuku ztratit a dojít přesně do místa, o které se můžu opřít a poslat to všechno ze sebe ven. Je v tom jakési opojné uvolnění. Tak a tady je zmíněná skladba Akord.

Takhle zní současná Never Soul, hudebnice, producentka, zpěvačka, hráčka na syntezátory a samozřejmě i jedna z osobností, které vybírají hudbu do vltavské série Sedmých nebí. A teď k prostoru téměř kosmickému, ovšem nikoli kosmickému, ale kozmickému, u obce jménem Kozmice. Kozmické louky jsou mokřady ve Slezsku, na samém okraji České republiky u hranic s Polskem, odkud pocházím, píše Magdalena Manderlová, hudebnice a zvuková umělkyně, sound artistka, která dnes žije především v Norsku, ale jak vidíme, z alba Kozmické louky také se vrací. Louky představují, píše Magdalena, jednu ze dvou posledních zbývajících lužních oblastí na řece Opavě, známé jako Opavice. Díky probíhající obnově se tenhle systém lužních luk opět stal domovem nesčetných živočišných a rostlinných společenstev, přičemž zároveň čelí lokálně i globálně klimatickým krizím. Album Kozmické louky pozorně naslouchá tomuhle prostředí a jeho proměnám v čase, vstupuje s ním do dialogu, fantazíruje a sní prostřednictvím terénních nahrávek a elektroakustických kompozic vytvořených na místě nebo v úzké souvislosti s ním v letech 2021 až 2025. Nastává ten vzácný okamžik, píše Magdalena Manderlová, kdy člověk stichne. Sám jménem svého druhu, který na krátký okamžik přestane vydávat zvuky. A v tom tichu, ne prázdném, ale vibrujícím, začínám slyšet všechny ostatní. Všechny zvuky, které nejsou určeny mně a přesto mě obklopují, zahrnují mě, pohlcují mě. Dechy, šelesty, písně, rytmy, které tvoří nekonečně se měnící kompozice. Neustálá komunikace, hlasy naladěné na sebe i na prostředí, které je přináší. Cítím, že to, čemu říkám teď, nebo já, je jen jedním z uzlů v té obrovské síti. Zhuštěním vztahů, které mě přesahují a zároveň mě uvádějí do bytí. Je to stav hlubokého ticha, téměř meditativní okamžik blaženosti. Jakoby se na okamžik otevřel pohled do světa, který nás přesahuje. Do říše, kde všechny živé bytosti dýchají ve vzájemném porozumění v křehké, trvalé rovnováze. Stalo se to v kozmických loukách. Zjevení smyslů, vidění skrz vrstvy. Zvuková krajina se stala hudbou. Záleží jen na tom, jak citliví jsme vůči zemi a jak bude ta hudba slyšet. Tak tenhle pozoruhodný komentář je součástí vydání alba Kozmické louky u velmi prestižního německého labelu Green Recorder, který se věnuje právě terénním nahrávkám a akustické ekologii. Magdalena Manderlová postupovala partnersky a některé své zvuky, nahrávky přenechala kolegům k jakémusi remixu, aby se do nich autorsky otiskly. Takže my teď uslyšíme tvar Lucie Páchové jako součást alba Magdaleny Manderlové Kozmické louky.

Po téhle playlistové cestě, která chvíli vedla k čím dál větší abstrakci, má možná cenu vrátit se k písni, a to rovnou k hymně. Skupina Pátí na světě, kterou vede a autorsky zaštiťuje Ivan Palacký, se nedávno dopustila zajímavého konceptu. Navrhla písňové hymny pro několik moderních nebo postmoderních národů, společenství, která povstanou na troskách dnešních krizí. Takže tady je hymna, která se v budoucnosti může hodit, nazvaná Hymna poraženeckého národa. Text vyšel z určitých oslavných, kolektivních a nacionalistických sloganů, aby se s důvěrou obrátil k jejich protikladu.

pátí na světě a jejich hymna poraženeckého národa. Dnešní Sedmé nebe se rozhlíží po novějších a velmi nových přírůstcích z české a slovenské scény. Skončíme spojením, které může evokovat rčení, které říká, že varhany jsou nejstarší syntezátor. Právě tyhle nástroje teď uslyšíme ve spojení. Vladivojina Lačia pěstuje v posledních letech nový projekt, jmenuje se Tulpa Tape a je věnovaný performanci u analogových syntezátorů. Právě ten proces neustálého vytváření zvuku a upravování jeho parametrů je tady zásadní. A jako poslední uslyšíme spojení varhanice Katy a amerického producenta jménem Carmen Rizzo, který společně v pražském chrámu svatého Salvátora natočili album jménem Salvátora. Hledání nového hlasu pro varhany, kde si mezi tradicí nástroje chutí uchopit ho jinak a světem ambientní hudby. Milí přátelé, dnes jsme poslouchali letos Monikou, G.B. Clifford, Neversol, Tulpa Tape, Vojtu Drnka, album Kosmické louky, a tedy Magdalenu Manderlovou a Lucii Páchovou, kapelu Pátí na světě a Katu s Carmenem Rizzem. Díky, že posloucháte se mnou. Loučí se a zdraví Pavel Klusák.

0: Tentokrát na novinky z české a slovenské experimentální scény se zaměřil Pavel Klusák ve svém dnešním Sedmém nebi a nakonec pro nás měl ukázku z alba s názvem Salvatora, na kterém se společně představili česká varhanice Kata a americký tvůrce elektronické hudby Carmen Rizzo. A teď je před námi další přímý přenos z Pražského jara.
1: Koncert Klasika.
0: A protagonistou dnešního koncertu bude jeden z nejlepších světových ansámblů zaměřených na starší hudbu. A přijel sice zdaleka, ale s objevným programem z českých archivů. Ale o tom už nám víc poví přímo ze Dvořákovy síně Rudolfina kolegyně Jana Trojanová.
2: Dnešní koncert patří k večerům, které v sobě nesou něco objevitelského, až téměř dobrodružného. Nejen proto, že uslyšíme hudbu z přelomu 18. a 19. století, ale především proto, že se před námi otevře svět skladeb, které po dlouhá desetiletí zůstávaly skryté v archivech a rukopisech. Vážení a milí, přejeme krásný večer z Pražského Rudolfína, z Dvořákovy síně, kde pokračuje Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Srdečně zdravíme vás všechny, co nás posloucháte živě na stanici Český rozhlas Vltava a přání příjemného večera posíláme po rozhlasových vlnách také do Chorvatska a zdravíme rovněž posluchače vlámského a izraelského rozhlasu. Jednou z programových linií letošního 81. ročníku Pražského jara jsou velká vokálně instrumentální díla. Dvě taková čekají na své uvedení v následujících chvílích, a to navíc ve festivalovém debutu s objevitelským programem z českých archivů. Dnes na Pražském jaru debutuje Helsinki Barok Orchestra. Helsinský barokní orchestr je jedním z nejrespektovanějších evropských souborů historicky poučené interpretace. Orchestr, který si během více než 25 let vybudoval pověst ansámblu s mimořádně živým, barevným a dramaticky pulzujícím zvukem. Od roku 2003 stojí v čele čembalista a dirigent Aapo Häkkinen, výrazná osobnost finské hudební školy. Společně s budapešským Persl Choir, Perslovým sborem a také mezinárodním pěveckým obsazením přiváží program, který propojuje dvě duchovní díla spojená s českými zeměmi. Dvě skladby vzniklé téměř ve stejné době a přesto zcela odlišné svou poetikou i osudem svých autorů. My už za okamžik v první části uslyšíme skutečně hudební událost, neboť nás se čeká novodobá premiéra oratoria La Purificazione di Maria Vergine skladatele Antonia Casimira Cartellieriho. Jméno, které dnes zná jen málo kdo, přestože Antonio Casimir Cartellieri patřil ve své době k výrazným hudebním osobnostem. Tak si užijeme dílo, které propojuje biblický příběh narození Ježíše s velmi lidským tématem strachu, nejistoty a hledání víry v okamžiku ohrožení. Dámy a pánové, La Purificazione di Maria Vergine Antonia Casimira Cartellieriho. Nádherný poslech.

0: Návrat hlasu, který historie téměř umlčela. Na více než 200 let v podstatě zmizelo z koncertních pódií a dnes se vrátilo v novodobé premiéře. Ve Dvořákově síni pražského Rudolfína doznělo Oratorium La Purificazione di Maria Virgine Antonia Casimira Cartellieriho. Slyšeli jsme ho v podání Helsinského barokního orchestru, Perslova sboru, sbor připravil Děrť Vašedi a solistu. Sopranistka Lydia Teuscher, co by Marie, tenorista Patrik Grál jako Josef, Tomas Katajala, tenorista jako Zachariáš a baritonista Cornelius Uhle, co by Simeon. Ti všichni pod taktovkou dirigenta Aapo Häkkinena. Skladatel italsko-polského původu Antonio Casimir Cartellieri působil mimo jiné také v českých zemích, a to ve službách rodu Lobkoviců, tedy v prostředí, které tehdy formovalo středoevropskou hudební kulturu. Právě zde vzniklo i toto oratorium spojené se svátkem očišťování Panny Marie. Dílo dokončil krátce před svou předčasnou smrtí v roce 1807. Oratorium zaznělo poprvé v Praze ve Stavovském divadle až po skladatelově smrti. Pozoruhodné je, že už dobová kritika si všimla, jak silně je Cartellieriho hudba dramatická. Recenzenti tehdy téměř vyčítali skladateli, že do oratoria vstupuje příliš operní výraz, příliš emocí, příliš divadelnosti. Právě ale to může dost možná dnešnímu posluchači připadat vlastně mimořádně živé a blízké. Ostatně svůj názor jste si mohli, vážení a milí, předchozí více jak hodině udělat sami a ohlasy publika tady v Rudolfinu právě slyšíte. Vážení a milí, za okamžik začne tady v Rudolfinu přestávka, po které se program dnešního večera přesune k dalšímu silnému duchovnímu dílu. Neboť zazní Stabat Mater Jakuba Jana Ryby. Nabídneme hudbu plnou bolesti, pokory i hluboké lidské spirituality. Je fascinující, že vedle sebe dnes uslyšíme dva současníky Ludwiga van Beethovena, jednoho, který žil ve světě aristokratických salonů a evropských hudebních center, a druhého venkovského kantora z Rožmitálu pod Tremšínem. A přesto oba dokázali vytvořit hudbu hluboce lidskou, duchovní, překvapivě moderní ve své emocionalitě. Potlesk ještě stále neukončil první část. Dá se tušit, že se ještě všichni solisté a stejně tak dirigent Aapo Häkkinen vrátí na pódium Dvořákovy síně, aby se poklonili zdejšímu publiku, aby poděkovali nejenom nám všem tady v sále, ale pochopitelně i vám všem, co nás posloucháte živě po rozhlasových vlnách.
1: Thank you very much for the warm welcome to our Cartellieri modern premiere, but there is one more piece to go. So come again.
0: Slyšeli jste dirigenta večera Aapo Häkkinena. Ano, má pravdu a my už jsme zmiňovali, že určitě ještě budeme pokračovat po 25-minutové přestávce, která tady v Rudolfínu začala právě teď. A tak vy všichni vážení a milí, co nás posloucháte živě na stanici Vltava, vás všechny zveme k rozhlasové přestávce, k pořadu o době, životě i tvorbě Jakuba Jana Ryby. Se svými hosty hovoří redaktor Vojtěch Babka.
2: Pilně komponoval, po celý život se zdokonaloval ve hře na klavír, housle, violončelo či varhany. Hudba byla skutečným světlem jeho života. Stýkal se s obrozenci, zhudebňoval jejich verše, studoval antické básníky a myslitele či francouzské filozofy, a to výhradně v originále. Člověk na jedné straně tíhnoucí k harmonii, na straně druhé citlivá a zranitelná duše. Progresivní osobnost. Velké české téma. Muž přelomu dvou významných period naší historie. Muž velmi odvážný a zásadový. Po celou dobu své aktivity měl nemalé potíže s úřady a církevními autoritami, jakož i se samotnými rodiči svých žáků. Sám měl 13 dětí a do dospělosti jich přežilo pouze 7. Jeho syn byl jedním z prvních dětí, které byly v jeho kraji očkovány proti neštovicím. Kdo zná i jiná díla Jakuba Jana Ryby než českou mši vánoční nebo krásné vánoční pastorely, zná autora hudby, která prozrazuje kompoziční zdatnost a invenci, znalost hudební historie, vědomí návaznosti na ní, ale také schopnost reagovat na podněty současníků, odvahu k inovacím, k progresu a zároveň Rybův bystrý a racionální natyrel. Jak se často zdůrazňuje, právě s ním dokázal vědomě napsat prosté, přehledné a zároveň půvabné skladby, které nás dodnes dokáží dojmout a s nimiž si zdatně poradí amatérští muzikanti na českém venkově. Ale ruku v ruce s touto tvorbou i sofistikovaná a náročná díla hluboké hudební krásy, vybavená virtuózními party jak pro hlasy, tak pro hudební nástroje. Ano, Jakuba Jana Rybu máme spjatého především s hudbou, která zní o Vánocích, ať už z velkých chrámů či z kůrů venkovských kostelíků. Radostná a energická Rybova hudba, která jen tak mimochodem o svátcích vždy atakuje rekordy poslechovosti, představuje ale jen jeden úhel pohledu na rožmitalského kantora. A byli bychom nespravedliví, kdybychom ho vnímali výhradně skrze durové harmonie, transparentní melodie a rytmy. A snad by s tímto zařazením nebyl spokojen ani on sám. V čase dnešní koncertní přestávky bych vám rád připomněl několik uměleckých počinů, které se Jakubem Janem Rybou a jeho příběhem inspirovaly. Možná jste před časem shlédli v divadle J. Kátyla v Plzni operu Miroslava Kubičky Jakub Jan Ryba, psanou přímo pro tamní operní ansámbl. Miroslav Kubička vytvořil velké vokálně instrumentální dílo, ve kterém na jednu scénu přivedl postavy skutečné, historické, i literární a tedy fiktivní. Před obrazem mu byla divadelní hra Josefa Boučka Noc pastýřů.
3: Zrálo to dlouho, já jsem v podstatě na té opeře pracoval téměř 10 let, přičemž asi zhruba polovina toho času byla věnována takovým přípravným pracem, studiem, nakonec i vlastně té pastýřské trouby v historii. Ten nástroj byl u nás používán při pasení skotu a ovcí a bezesporu to souvisí s melodikou Rybovou. Ale nebyl to jenom tato záležitost, bylo to i studium ryby, Rybova života a posléze i Senekova díla, protože to souvisí s Rybou, že ta stoická filozofie.
4: Řekněte mi, jestli jsem se spletl, když jsem získal z vaší opery dojem, že jste se do jisté míry inspiroval kompozičním principem Leoše Janáčka, nápěvkovou metodou, jestli to můžu nazvat.
3: Ano. Určitě, ale já se domnívám, že i když Janáček hovoří o nápěvkové metodě, tak já jsem si všimnul, protože znám mnoho oper, že ta nápěvková metoda tu vlastně v podstatě svým způsobem používali i barokní skladatelé. A najdeme ji i u Smetany. Já si myslím, že Janáček byl první, kdo to takto nazval a kdo byl asi nejdůslednější.
4: A váš princip té nápěvkové metody, pokud se tedy po tento termín podepíšeme, tkví v čem?
3: Já jsem se snažil si dlouho recitovat ty úseky a přemýšlet o tom, jak by to bylo nejpřirozenější v tom zpěvu, aby se to blížilo tomu slovu a té hře. Čili snažil jsem se co nejvíce, jak si přiblížit té intonaci mluvy, tak přesně jako Janáček, ale možná, že to není úplně nápodoba toho Janáčka. Aspoň jsem se trošku snažil to udělat nějak po svém. Ta opera je vlastně pojata jako takové symfonické, dramatické, vokální dílo a důležitým prvkem potom v tom druhém jednání je 12-tónové téma, které je zpracováno formou pasakalii a ta pasakalia tam hraje důležitou roli v prvním obraze, potom v tom obraze toho soudu nebo řekněme toho jednání vlastně s komisarem Zemštarkem, což byla historická postava a potom v tom závěru. No a potom ještě teda v závěru, jak zpívá Ryba závěrečnou árii, tak to je přímo ze Seneky vzatý úryvek o tom, jak ztroskotanec na moři už vidí jedinou naději v přístavu, který se jmenuje Smrt.
4: Co vás přivedlo k rozhodnutí pojednat partituru čistě z hudebního hlediska, z instrumentačního hlediska, partituru této opery tonálně neukotveně? Jaksi akordická stránka je taková hodně volná.
3: Ale já si pořád myslím, že to je tonální, ale ta tonalita je hodně komplikovaná, i když já miluju kvintakord, jo? Nebo kvartsextakordy, durmol, to je prostě základ, si myslím hudby pořád. Ale často je jeden akord, je určitým symbolem čehosi. Uvedu jediný příklad. Poslední akord C-dur je vlastně symbolem toho, že ryba je mrtev, ale to jeho dílo je vlastně živé a nezemřelo. A to je jakési poselství, že když člověk udělá něco dobrého, takže je vlastně nesmrtelný.
4: Ano, že nezemřel.
3: Ať už je to jakkoliv, že nezemřel.
2: Svěřuje se autor opery Jakub Jan Ryba, skladatel Miroslav Kubička. A jejího režiséra Tomáše Pilaře jsem se ptal, do jaké míry pro něj při inscenování opery o Rožmitalském kantorovi byla výchozí inspirací historická fakta a doložené prameny.
5: Před samotným inscenováním této opery jsem se snažil co nejdetailněji proniknout do informací o atmosféře konce 18. století právě v jihočeském maličkém městě Rožmitále pod Třemšínem. A byla to doba velkých společenských změn, bylo těsně po tolerančním patentu, po zavedení povinné školní docházky. Byla to doba, kdy se vraceli vojáci z front směrem na sever a v tom Rožmitále docházelo k mnoha ozbrojeným konfliktům. Zároveň to byla doba, kdy se začaly rušit kláštery, kdy měla církev velmi nahnutou roli. A farář Zachar, kterému je historicky v době, kdy se tento příběh odehrává, něco přes 60, má zkrátka zcela pochopitelně určité zavedené názory, kterých se drží. Zatímco Jakub Jan Ryba, který, když byla zavedena školní docházka, byl zhruba 10, tak má zcela jiné ideje a pochopení té samotné doby je podle mě klíčové k pochopení celého příběhu. I proto jsme se rozhodli, že necháme kompletní výpravu ve zcela historickém provedení.
4: Co vysloužilý voják, který až násilnicky se chová k tomu chlapci s houslemi, k tomu žákovi Jakuba Jana Ryby, má nějaký předobraz? To je, z diváckého hlediska je to epizodní postava, ale strašně výrazná. A myslím, že strašně výmluvná a signifikantní pro celou atmosféru příběhu.
5: Postava Ulovce je historicky doložitelnou postavou. Dokonce v Rožmitále pod Třemšínem je stále uchované školní vysvědčení Antona Ulovce, historické postavy. Tato figura má v celém dramatu úlohu jakési alegorie té mašinérie, moci a ideologie, která v tu dobu stále přežívala. Vysloužilý voják Ulovec má pocit, že má právo na to být učitelem, má právo na to vyhnat rybu z Rožmitálu, je zastáncem starých pořádků a starých mravů. A protože se jedná o dobu, kdy probíhaly prusko-rakouské války, tak Anton Ulovec je člověkem, který je prostě synonymem té válečné moci, která samozřejmě nad celou operou jako takový Damoklův meč visí. Takže on je právě, byť epizodní postava, symbolem této moci a této nesmluvavé vojenské mašinérie a samozřejmě prezentuje se to ve velmi vyhrocené a násilné scéně v hospodě, kdy bije svého malého syna, který tam přijde z Muslimy.
4: Jak se uvažuje o Jakubu Janu Rybovi jako o progresivním člověku, který ale, mohli bychom si tenhle ten názor udělat, si za některé svoje problémy mohl sám svým, jak to nazvat, furianstvím, svou pýchou. Ona, ta jeho manželka, má pravdu, když mu říká, Jakube, si pyšný.
5: My víme, že když bylo nalezeno tělo mrtvého Jakuba Jana Ryby, tak měl v ruce svazek Senekovy knihy o klidu duše, De tranquillitate anime. A právě tímto citátem celá opera začíná, když se promítá na oponu, že do nebes nevede vyšlapaná cesta. Jakub Jan Ryba šel za svými idejemi opravdu přes překážky a musel se postavit i svým bližním. A právě ta moc mít jiný názor než ti, kteří jsou nám nejblíž, je tím poselstvím, které Jakub Jan Ryba předává i nám.
2: Uzavírají skladatel Miroslav Kubička a režisér Tomáš Pilař. Kubičkova opera Jakub Jan Ryba měla světovou a velmi úspěšnou premiéru v Plzni v roce 2017. Rybovo skladatelské portfolio čítá na 600 skladeb, z nichž velká část je dnes bohužel ztracena. Jakub Jan Ryba toužil odejít do Vídně jakožto prvořadého kulturního centra a uplatnit se tam v mezinárodním kontextu. Za svůj krátký život to osobně nestihl, ale záslužnou práci na tomto poli vykonávají současní interpreti Rybovy hudby. A zdaleka nejen ve slavnostně vyzdobené a rozzářené Dvořákově síni, jako dnes večer na Pražském jaru. Možná jste v létě 2015 byli v Přešticích, kde v tamním kině zazněl v novodobé premiéře Rybův houslový koncert D-moll a jedna jeho instrumentální symfonie. Krátce poté se pak tyto skladby dočkaly i studiové nahrávky, kterou jsme vám v našem vysílání také představili. Podepsáni pod ní jsou houslista, koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec a dirigent, sbormistr, klarinetista a hudební badatel Štefan Britvík. Oba se mi ve studiu ochotně svěřili se svými rybovskými postřehy a úvahami. Jako první hovoří Štefan Britvík.
6: Mně je na něm sympatické to, že je to člověk, který, jak už tady bylo řečeno, vlastně v těch kompozicích se nebál inovací. A nebál se takových zajímavých věcí, o čemž budeme hovořit jak při koncertu, tak při té symfonii, ale například v té liturgické hudbě on použil třeba mši s koncertantním nástrojem, což je neobvyklé. Je to člověk, který vlastně těmito, dá se říct, libůstkami hudebními a inovativními převyšoval tu kantorskou provenienci své doby. Určitě ano.
4: A také se nebál je prosadit. Ano, jedna věc je mít v rukávu a být schopen je napsat, ano, ale druhá věc je taky je uplatnit.
6: Přesně tak, jo. Já bych tady právě zmínil třeba tu mši s koncertantním klarinetem nebo s koncertantním fagotem, kde vlastně ten skutečně koncertantní nástroj, který je teda rovnocený těm sólovým hlasům, je to de facto pátý sólista. Třeba jak uslyšíme v koncertu, to obsazení toho koncertu D-moll je téměř identické ze symfonii Jupiter Mozarta. Je zajímavé využití té solové flétny, která prostě jak v symfonii Jupiter má svoje nezastupitelné místo, tak i vlastně v tomto koncertu je tam naprosto jako dominantní solový takový jeden ze solových nástrojů teda, který tam korespondují s těma houslema a který prostě tam jsou vlastně velice důležitý, kromě hoboje teda samozřejmě.
4: Hoboj tam má takovou roli až vlastně partnerskou
6: roli.
4: K tomu houslovému partu.
6: Takže on ten Ryba přesně věděl, co chce a nebyl to takový ten regens chory, který psal skladby takového toho běžného, řekněme, církevního nebo prostě mešního charakteru jenom.
4: Pan Vilímec je nejen interpretem solového partu v koncertu D-moll, ale vy jste taky zkomponoval kadenci, rekonstruoval jste ten houslový part.
7: Mě to především velmi překvapilo, když kolega Britvík mě dal k nahlédnutí ten rukopis a houslový part, tak jsem byl velmi překvapený. Já jsem skutečně očekával něco ve smyslu hejmistře. I když já tu mši vánoční osobně považuji v její prostotě za naprosto geniální. Já bych nechtěl vůbec snižovat. Ta vánoční mše je taková jednodušší. Několik harmonií, tonika dominanta většinou, i když skvěle sestavených. Ale tento koncert je úplně něco jiného. Ten otevírá úplně jiné prostory a já jsem byl nesmírně překvapený tou náladou, obsahem, co ten koncert přináší. Směřuje někdy i k Beethovenovi. Nevím, do jaké míry něco Ryba napodoboval nebo předjímal naopak. A ještě jedna věc, když nahlížím na ten koncert jako houslista, přestože Ryba zřejmě tento nástroj buď neovládal, nebo ovládal jenom, jak se na kantora tehdejšího sluší a patří, to znamená zběžně, tak přes nějaké maličkosti, které jsem si dovolil retušovat, mě překvapil, jakým způsobem se těch houslí kopil.
4: Když posloucháme Rybovu vokální hudbu, slyšíme opravdu pěvecky velice vstřícně napsané melodie s přirozenou klenbou a stavbou. Já musím přitakat tomu, co jste řekl vy, pane Vilímče. Já taky tu jeho českou mši vánoční mám velmi rád a jsem dalek toho, abych jí schazoval a odsouval na vedlejší kolej. Ale nepochybně Ryba jako autor symfonie nebo houslového koncertu je autor jiné kategorie než české mše vánoční. Nicméně lidskému hlasu musel Ryba nepochybně rozumět velmi dobře. Soudíme, posloucháme-li jeho vokální hudbu. A vy jste o tom teď začal hovořit, že byl zřejmě schopen se do náležitostí houslové hry dokonale vcítit. Odkud by
2: tato schopnost mohla pramenit?
7: Já si myslím, že ze znalosti toho zpěvu a jak jste říkal, protože housle jsou vlastně zpívajícím nástrojem, zvlášť ve vyšších polohách, a tam opravdu ten ryba rozklenul ten kantabilní způsob hry. Tam je jedna melodie někdy uprostřed toho koncertu, kde skutečně si člověk představí, že by to byla jako nějaká árie.
2: On ten koncert už takhle vlastně začíná. On začíná velice inovativním způsobem, recitativem pro solové housle, který velmi připomíná recitativ z nějaké Mozartovy opery.
7: Ano.
6: Mě to úplně evokuje ten začátek trochu, začátek Dona Giovanni. Tak to drama prostě je takový, že teď to opravdu přijde. Právě jak jsem mluvil o těch rybových inovacích, tak on si troufnul ten koncert postavit jako, píše se jednovětý, ale on je to vlastně, to jsou tři části, které na sebe vlastně navazují a klade to na toho solistu podle mě enormní jako nároky, aby vlastně i po té tektonické stránce celý ten koncert dokázal vystavět, protože tam není taková ta standardní první, druhá, třetí věta, ale vlastně jdeme teda z jedné části do druhé. Já jsem se s tím dokonce jako v klasické literatuře nesetkal, že by byl takto opulentní koncert, říkáme jednovětý, ale má tři části.
2: Vlastně solista nehraje, tak jako v běžném klasicistním koncertu, tři kontrastní věty. Ano, pan Vilímec?
7: Já bych chtěl doplnit právě, že ten koncert je velmi náročný právě taky, co už kolega říkal, i po té technické stránce. Protože jsou určité postupy v houslové hře, které vypadají efektně, a přitom nejsou těžké. Takhle psal třeba i Paganini a Věňavský, kdežto ryba napsal nějaký postup, který se samozřejmě dá zahrát a vypadá pak efektně, ale interpret má s tím více práce.
2: Formuluje svůj instrumentální pohled houslista Miroslav Vilímec a dirigent Štefan Britvík přidává ten svůj.
6: Ten ryba měl geniální vlastně představu, co od toho orchestru zvukově očekával. Je to záměr, který je naprosto evidentní, že vlastně ty dvouplátkové nástroje a ta flétna, že to tvoří takovou tu měkkou dechovou harmonii krásnou, která vlastně ty housle podbarvuje. A ještě je tam důležitá ta věc, že vlastně ty housle hrají teda nějakou bravuru, kterou jednou doprovodí smyčce a podruhé vlastně dechová, vlastně tato dechová harmonie.
7: Já jsem si teď vybavil, když kolega mluvil o tom dialogu hoboje s houslemi. To byl silný moment právě toho odpovídání hoboj housle a to bylo velmi inspirativní, protože ty dva hráči, to v tomto případě to byla hráčka, skvěle tam zahrála, tak vlastně ono to navazuje a co řekne jeden, tak to vyvolává reakci u toho druhého a ten na to musí nějak reagovat. Ta odpověď nemůže být právě připravená dopředu, ale prostě reaguje na to, co člověk slyší předtím. To ryba napsal úžasně, že to vyvolává i v těch hráčích silnou motivaci se do toho ponořit, do té hudby.
2: Říká houslista Miroslav Vilímec a s dirigentem Štefanem Britvíkem se dotkneme i rybovy nejslavnější skladby.
6: Česká mše vánoční samozřejmě vytvořila obrovskou tradici, je harmonicky přehledná. Není to ani mše v pravém slova smyslu, protože vlastně
2: je to lidová hra, že?
6: Lidová hra, pastýři uslyší troubení, že jo, seberou se, jdou do Betléma, tam se poklonějí Ježíškovi a jdou domů, že? Ale jsou i další čeští skladatelé této doby, kteří vlastně takovéto, řekněme, pastorální mše teda používali. A ten ryba vlastně se stal takovou, řekněme, nechtěnou tradicí. Kladu si otázku, do jaké míry ho to, řekněme, proslavilo, do jaké míry mu to zase na druhou stranu svým způsobem ublížilo, protože to poněkud odsunulo jeho další díla. On má například naprosto geniální sborník Tremiso Serio Stilo, který věnoval stravskému knihovníkovi Dlabačovi a navíc o tomto sborníku se třeba zmiňuje i sám Ludwig van Beethoven. Prostě, jo. Takže je vidět, že ten ryba uměl tu polyfonii naprosto dokonale. To je úžasný sborník, prostě, který teď momentálně teda nějak dávám dohromady a čeká na svoje znovu objevení nebo znovu uvedení prostě v život. A je to veliká škoda, že vlastně máme toho rybu pořád, řekne se ryba česká mše vánoční tečka.
7: Já bych jenom dodal, jak byl Ryba v tom komponování také limitován. A já si myslím, že to je hlavní důvod, proč ta přehledná harmonie a proč to nějakým způsobem chtěl zjednodušit vše. Někdy tím i získal právě, protože to, co je někdy jednoduché a prosté, tak může být geniální, jak už jsem říkal v úvodu. Ale ten pohled na Rybu celistvě se rozšíří právě tím, když se seznámí člověk s těmi dalšími díly, které jsou někdy i komplikované, a tam samozřejmě spousta těch zmenšených septakordů najdeme.
4: Pánové, jednu nevědeckou otázku, ke které mě tedy inspirovala ta ukázka, kterou jsme slyšeli, kdybyste vy měli možnost se Ryby na něco zeptat.
7: Já bych se ho zeptal, jestli hrál na housle a jak dlouho a jak začínal a kam dospěl. To by mě zajímalo.
6: Já bych tady doplnil ty housle. On ty housle jako malý měl ohromně rád. On je dokonce koupal ty housle.
4: Koupal.
6: Ano, on je měl tak rád, že skutečně si ty housličky vykoupal, jo. A pokud mě se týče, tak já bych se ho spíš zeptal, proč vlastně do té Vídně odešel. Přeci jenom ta invence a ten duch, který v něm teda dřímal, bych řekl, byl tak jako prostě mimořádný, když to řeknu takhle, že kdyby ho bývalo bylo posvětilo toto vídeňské prostředí, jako mnohé další, kteří tam odešli, já nevím, Wendt, Vaňhal prostě a tak dále, tak by určitě ještě jsme se od něj bývali dočkali větších jako zásadnějších kompozic a neutrácel by svůj život v drobných a větších půdkách s nějakými teda venkovany, nic proti venkovanům, ale v té době bohužel teda prostě přemlouvat děti, aby chodili do školy a tak dále, a na druhou stranu potom přijít domů a sednout si a teď psát partituru, o které třeba on musel vědět, že tu partituru ani tam nemůže provést. Prostě já bych se ho zeptal, mistře, proč jste do té Vídně nakonec teda fakt neodešel?
4: Říkají dirigent, sbormistr a badatel Štefan Britvík a houslista Miroslav Vilímec. Oba jsem si pozval k debatě o studiových nahrávkách Rybovy instrumentální hudby, kterou pořídili v roce 2020. A ze zmiňovaného houslového koncertu D-moll Jakuba Jana Ryby alespoň malá ukázka. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje i nadále krásný večer s Vltavou.

Solová kadence a závěrečné orchestrální tuty z houslového koncertu D-moll Jakuba Jana Ryby uzavřeli dnešní přestávku, připravili a se svými hosty rozmlouval Vojtěch Babka. Vážení a milí, posloucháte přímý přenos dalšího z výjimečných festivalových koncertů. Další přenos z Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Jsme zpátky ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. Jsme uprostřed večera, který propojuje hudební objevitelství, duchovní rozměr a návrat pozapomenutým vrstvám evropské hudební kultury. Po novodobé premiéře oratoria Antonia Casimira Cartellieriho nás čeká další mimořádné dílo, tentokrát od skladatele, jehož jméno je českému publiku důvěrně známé. Jakub Jan Ryba bývá často vnímán především jako autor české mše vánoční, tedy hudby spojené se světlem, radostí a téměř lidovou bezprostředností. Jenže Rybův hudební svět měl i jinou tvář, hloubavější, temnější a také intimnější. A právě k ní patří i jeho Stabat Mater, dílo, které vzniklo z hlubokého osobního i duchovního prožitku. Zhudebnění středověkého textu o bolesti matky pod Kristovým křížem není u Ryby jen liturgickou kompozicí. Je to hudba člověka mimořádně citlivého, vnitřně neklidného a silně vnímajícího lidskou křehkost. Vedle okamžiků tiché modlitby přicházejí pasáže plné naléhavosti a také vnitřního zápasu. Dnešní interpretace se ujmou stejně jako v první části umělci, kteří patří k výrazným osobnostem evropské scény historicky poučené interpretace. Večer řídí finský dirigent Aapo Häkkinen. Hraje helsinský barokní orchestr, zpívá Perslův sbor, který připravil sbormistr Těrť Vašedi. Zbývá ještě zmínit, že se solových partů ujmou sopranistka Lydia Teuscher, mezzosopranistka Marie Zeidler, tenorista Patrik Grál a baritonista Cornelius Uhle. Přejeme vám inspirativní poslech druhé poloviny dnešního koncertu, konaného v rámci 81. ročníku festivalu Pražské jaro. Vážení a milí, Jakub Jan Ryba, Stabat Mater.

0: Sabat Mater, Jakuba, Jana Ryby. Hudba, která jakoby nepřicházela pouze z partitury, ale z velmi osobního místa lidské zkušenosti. Hudba bolesti, pokory, ale i tiché naděje. Jakub Jan Ryba dnes večer nepromlouval jen co by skladatel duchovní hudby, ale i jako člověk hluboce citlivý k lidskému osudu. Jeho Sabat Mater v sobě neslo meditaci nad utrpením, zároveň i zvláštní světlo smíření. Ani po více než 200 letech nestratila hudba schopnost dotknout se posluchače velmi bezprostředně a intimně. Interpretem večera dalším z hostů festivalu Pražské jaro byl Helsinský barokní orchestr pod vedením dirigenta Aapo Häkkinena. Spolu s orchestrem zpíval Perslův sbor, solových partů se ujali Lydia Teuscher, Marie Zeidler, Patrik Grál a Cornelius Uhle. Dnešní koncert byl zároveň pozoruhodnou dramaturgickou cestou od novodobé premiéry oratoria La Purificazione di Maria Virgine Antonia Casimira Cartellieriho až po hluboce osobní duchovní výpověď Jakuba Jana Ryby. Večer, který připomněl, že hudební historie není uzavřeným archivem minulosti, ale živým prostorem, ve kterém stále můžeme objevovat zapomenuté příběhy, emoce i souvislosti. Děkujeme, že jste dnešní koncert poslouchali s námi živě na stanici Český rozhlas Vltava. Poděkování patří také posluchačům vlámského, izraelského a chorvatského rozhlasu a v neposlední řadě, dámy a pánové, všem, co se na přímém přenosu podíleli. Z Dvořákovy síně vám přejeme krásné další festivalové večery, silné hudební zážitky a inspirativní setkání s hudbou. Vážení a milí, za tohoto nádherného zvuku potlesku, za standing ovation, vám všem přejeme příjemný večer či dobrou noc.
1: A těmito slovy už se rozloučila Jana Trojanová, která moderovala přímý přenos dnešního koncertu z Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. A zmíním ještě i ostatní, kteří se na přenosu podíleli. Byli to redaktor Zdeněk Havlíček, režisér Petr Strejc, mistři zvuku Iva Podzimková, Jan Šarajer a Václav Marčík a produkční Barbora Bero. A teď už se pomalu vracíme k pravidelnému programu Českého rozhlasu Vltava a bude tu za moment četba s hvězdičkou.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Četba s hvězdičkou.
1: Ve včerejší 8. epizodě z knihy Když máma spala nás její autorka a vypravěčka Beatrice Landovská vzala na hrádeček mezi asi stovku hostů manželů Havlových, ale to hlavní, co se tam mělo odehrát onoho víkendu koncem září 1977, to nás čeká až teď v epizodě 9. Bohužel včetně pro Beatrici poněkud trpkého závěru. Účinkuje opět Anita Krausová v režii Jakuba Doubravy.

Byl vlahý, ale teplý podzimní den, jak se to někdy povede začátkem října, kdy babí léto vrcholí. A já jsem nemohla než nebýt vším a všemi naprosto okouzlená. Ano, bylo to tu snad ještě o něco krásnější než v divadle. Diváci byli zároveň i herci a herci byli diváky. Vládl tady duch sounáležitosti a pospolitosti. Scenografie byla dokonalá. Václavova bílá chalupa v malebném, vysoko posazeném oudolíčku mezi zlátnoucími lesy zářila a dokonce i kostýmy všech přítomných se zdály být velmi zdařilé a s celou přírodní scenérií nádherně sladěné. Zápletka se pomalu zauzlovala a pozornost se stáčela ke stodole, kolmo přiléhající k hlavnímu domu, kde se chystal tajný koncert. Vůbec jsem nevěděla, co si pod tímto výrazem mohu představovat. Koncerty s vážnou hudbou jsem znala z Rudolfína, kam jsme se občas dostali s babičkou Anikou. A jen jedinkrát jsem byla se spolužáky z 9. třídy na koncertě rockové skupiny Olympic v Julde Fulde, parku kultury a oddechu Julia Fučíka. I když hlavním důvodem nebyl zájem o hudbu, ale fakt, že s partou jde i moje láska Karel Ž. Při koncertě se moji spolužáci dostali do stavu jakési extáze, kterou jsem se s nimi pokoušela prožívat a davové šílenství na konci koncertu, kdy si spolužačka Jitka K. nechala od Petra Jandy podepsat břicho, mě doslova ohromilo. Druhý den pak přišla výše zmíněná spolužačka s ustřiženými vlasy na temeni hlavy tak, aby vypadala jako Janda. Tehdy ještě vlasatý. A to jsem pojala podezření, že asi nevím, co je být opravdu zamilovaná. S touto zásadní nejistotou jsem pak vydržela po celý život.

Než se ve stodole všechno připravilo ke koncertu, všimla jsem si, že se děje pomalu přesouvaly a klouzaly od jedné situace ke druhé. A táta tady na sebe nezvládl kontinuálně upozorňovat. I když si každou chvíli vzal solo a na chvilku na sebe stáhl pozornost, přece jen nikdy nestíhal zabrat skoro celý prostor, jak jsem na to byla zvyklá odjinut. Pamatuju si situaci z interiéru domu, kdy chlapec, asi 5-6 let starý, soustředěně kreslil tuškou do velké knihy. Nad ním stála jeho maminka v čelence a spletenými copy a vychvalovala ho až do nebes. Maloval do legendární knihy hostů, kterou v 60. letech založil starý pan Havel, Václavův otec, a která teď ležela na malém stolku u kořene schodů, aby se do ní mohli podepsat všichni hosté, připsat myšlenku či něco namalovat, vložit výtvarně pojednaný list nebo fotografii. Schodiště, u něhož stolek stál, vedoucí do již zmiňované Václavovy pracovny, bylo velmi strmé. Ty schody jsou opravdu neprakticky prudké, protože v době, kdy jsem je stavěl, jsem byl ještě nerozvážný mladík a prostě jsem nepočítal s variantou, že možná jednou také zestárnu, že? Vysvětloval občas omluvně Václav svým hostům. Hrdá maminka malého génia byla básnířka Věra Jirousová a právě upozorňovala kolem jdoucí na talent svého syna. Když se náhle ozval zlověstný zvuk a po schodišti se z půdy, kde byla za Bondym v pracovně, zřítila slovutná Dana Němcová. Za strašlivého rachotu sletěla úplně ze zhora až dolů k nám, co jsme stáli kolem knihy hostů. Když dopadla, zjistilo se, že je živá, ať si nehezky rozsekla bradu. Začal se schánět flastr a někdo jí pomohl vstát a pomalu ji uložili do malého pokojíku pro hosty, který byl přistavěn hned k zádveří a kde se pak průběžně střídalo mnoho lidí a zjišťovalo se, proč Dana spadla a jeli celá. Malý chlapec ztratil pozornost a mně až po letech došlo, že všichni protagonisté téhle krátké události patřili do velké a složité rodiny Němcových, která, ač obývala v té době nejotevřenější byt v Praze, oplývala množstvím neproniknutelných záhad a spletitých vztahů. Jejichž chapadla vytvářela a možná dosud vytvářejí podivuhodné zápletky a nečitelné situace. Kdo nepoznal rodinu Němcových, nepoznal český disent. A tak jako spolu v hloubi své podstaty souvisely tyto dvě krátké příhody, souvisel i celý disent a všechny situace, které se mi tehdy jevily jako oddělené a nepropojené. Ve skutečnosti byl jeden svět, do něhož jsem tehdy strčila jen špičku nosu, ale přesto jsem se do něj naléhavě zamilovala. Tento svět mi Bůh nadělil jako zátočinu zvláštní svobody uprostřed socialistického východního bloku. Tehdy jsem netušila, jak velký dar jsem do vínku dostala.

Hlavní koncert proběhl ve stodole, kam jsme se všichni nacpali a někteří mladíci a slečny si vylezli po dřevě složeném uzdi nahoru na trámy a usadili se na nich. Podle identicky dlouhých, rozpuštěných rovných vlasů, zastrkaných pod roláky, velkých, vytahaných svetrů se dalo předpokládat, že k sobě tito mladí lidé patří a nějak úzce souvisejí s protagonisty na pódiu. Byly to právě děti Němcovy, které nebylo lze přehlédnout, nikdy a nikde, protože nejen esteticky, ale i sociálně vyzařovaly nezvyklou sílu uzavřené a sebevědomé komunity, kde platí jiná pravidla než ve zbytku světa. Byla jsem touto rodinou okouzlena tak, že jsem se podle jejich vzoru vysápala na trámy a celkem bez skrupulí jsem si je zblízka prohlížela a poslouchala, co si povídají, protože oni byli do své vzájemnosti tak zahleděny, že nehrozilo, že by si něčeho všimli. Byla jsem mezi nimi jako neviditelná, sledovala je a žasla. Oslovovali se mezi sebou nádhernými biblickými jmény Veroniko, Jakube, Davide, Markéto. O hudebnících na pódiu mluvili, jako by to byl jeden z nich, a občas na ně zakřičeli nějakou poznámku, která potvrzovala, že jsou s nimi jedna ruka. Sóla zpíval fatálním hlasem tmavý, dlouhovlasý mladík, který vypadal jako indián, a i když byl drobnější než Vinetů, přece jen ho připomínal. Magické noci počal čas, hřímal Vinetů, jako by se tázel nějakých vyšších sil a žádal je o přitakání. A celá stodola na něj hleděla s pootevřenými ústy a mírně se pohupovala v rytmu. My žijeme v Praze, to je tam, kde se jednou zjeví duch sám. Všeobecně souhlasný výdech všech přítomných mě pozvolna začal vtahovat do nového způsobu přijímání informací. A v nezvyklé atmosféře jsem postupně přestávala vnímat své původně neadekvátní pocity.

Z Vinnetoua se později vyklubal, jak mnohý čtenář už jistě tuší, Mayla Hlavsa, frontman skupiny The Plastic People of the Universe. Magické noci počal čas byly verše dětka, který pro tento víkend vyfasoval protekční nocleh ve Václavově pracovně, totiž Egona Bondyho. O jehož existenci jsem tehdy neměla ani tušení. Konec konců jako celá moje generace. Zbyněk Fischer alias Egon Bondy kromě tohoto a jiných skvostných veršů tehdy sepisoval dějiny filozofie. Byl autorem několika románů a naprosto nepřehlédnutelnou pražskou postavou. Respektive postavičkou, jak upřesnil tehdy ještě hromotluk Vincent Venera. V mnoha směrech nepolapitelně zajímavou. V plné parádě zde byla nastoupena všechna čtyři malá zvířátka, jak se první čtveřici nespravedlivě uvězněných undergroundových hudebníků vtipně přezdívalo. Totiž Karásek, Brabenec, Zajíček a Jirous. Martin Jirous, řečený Magor, měl ostříhané vlasy, protože byl na svobodě teprve 35 dní a zanedlouho po koncertě ho znovu odsoudili a šel do kriminálu po třetí. Přijel jsem se svou druhou manželkou, o které se mluvilo jako o Juliáně, a obcházela jí jakási aureola pro mne tehdy neuchopitelné úctyhodnosti. Samozřejmě jsem tehdy netušila, že se zde sešla elita, která je dnes známá pod šifrou Český underground. Že jsou zde výše zmínění čtyři hrdinové, kteří si už odseděli svoje a že nyní zpívají na jednom z historických koncertů, než budou rozprášeni do celého světa, případně na dlouhá léta vsazeni za mříže. Ne, že by tato malá zvířátka byly doopravdy nějací drobečci. Vráťa Brabenec a Pavel Zajíček byli urostlí muži, Sváťa Karásek byl celkem stepilý a Martin Jirous byl v mládí štíhlý a spíš drobný, ale jinak se o něm dá bez skrupulí prohlásit, že byl po všech stránkách opravdu velké zvíře.

Asi po 2-3 hodinách ve stodole, kde hráli a zpívali, jak už dnes vím, Plastici, DG307, Umělá hmota, Sváťa Karásek a Charlie Soukup, se rozhodlo, že dál už budeme pokračovat uvnitř domu. Děti Němcovi a další vlasáči se skákali z trámů jako veverky, ale mě nějak stěžkly nohy. A nemohla jsem se z břevna, na kterém jsem asi 2 metry od zdi stuhla, dostat dolů. Počkala jsem, až všichni postupně opustí stodolu, a pak jsem nenápadně šoupala zadek v nových džínách po trámu až nad hromadu dřeva, kam jsem se po delším váhání zřítila mezi špalky. Ještě, že mě nikdo neviděl, hlavně táta. Ten se mnou už takhle, to jsem cítila, nebyl moc uspokojený. Všechno mě překvapovalo a byla jsem tak nejistá, že se vlastně jednalo o kontinuální boj s

V protějším rohu hlavního pokoje seděla na židli Marta Kubišová a zpívala bez doprovodu svým hlubokým, chraplavým hlasem. Po Martě hrál s kytarou jakýsi kluk, na něhož pokřikovali Třešňáku, a kterého jsem později viděla hrát s tátou v bytovém divadle. Pak na čestné židli solových zpěváků seděl jakýsi plachý dvojník Johna Lennona, který ale zpíval podivné písně, jimž jsem nemohla přijít na chuť, protože text Peče se děťátko jak ryba mě vyděsil. Až později jsem se dozvěděla, že se jedná o folkaře Jardu Hudku. Když všichni dospívali, pustil se gramofon a začal taneční večer. Václav se rozparádil a tancoval s Isou, která se decentně pohupovala v bocích, ale její krása si mohla dovolit jakýkoliv pohyb. Všechny byly dobré. Václav sebou mrskal jako dratev. Nikdy předtím ani potom jsem ho takhle rozdivočelého neviděla a nemohla jsem z něj spustit oči. Nějaký hrdina mě vybídl, ať se s ním jdu taky skočit, ale to jsem rozpačitě odmítla, protože jsem jednak nechtěla ztratit svou báječnou pozici na prahu vedle sličného Davida. Za druhé jsem si v tomto ohledu vůbec nevěřila. A konečně to nejdůležitější, při tanci by někdo mohl vidět můj zadek. To by tak hrálo. Ani za nic. Zůstávala jsem v pozici selhání a z rohu jsem pozorovala život, jako když myš kouká z díry. I když jsem šla poprvé v životě spát až kolem 6. ráno, byla jsem tak rozrušená všemi zážitky, že jsem skoro neusnula. Uložená jsem byla v roubence André Kroba, která stála hned pod lesem na druhé straně malebného oudolíčka, o něco výš než Václavova chalupa. V lese pak se skrývala zřícenina starého hrádečku, který dal usedlosti jméno. Po pár hodinách trhaného spánku jsem nakonec vstala a začala bloudit mezi oběma staveními. Všude spali lidé, mnozí tak, jak během noci padli. S rozhozenými vlasy, přikryti vším možným, každý si našel nějaké místo a podle vzoru přírodních tvorů. Bylo tak kolem 10. hodiny raní. Vzduch voněl, všude ticho, jen občas se dal zahlédnout stoupající proužek bílého dýmu, jak si nějaký samotář dával svou první ranní cigaretu. Dostavily se mé obligátní pocity viny, protože jsem z domova od Albertů neměla návod, jak se zachovat po probdělé noci, plné rozrušujících společenských věmů. A i když jsem nekouřila a nic nepila, přesto jsem asi měla svou první kocovinu, která se projevovala jako pocit naprosté duševní nečistoty. Věděla jsem už od večera, že na dveřích koupelny ve Václavově domě visí rukou napsaná cedule nepoužívat ucpaný odpad. A tak jsem hledala nějakou vodu v roubence André Kroba, ale byl tam jenom záchod. A tak jsem jen dál bloudila mezi oběma staveními a přemýšlela, jak se provinilého pocitu zbavit. Postupně začalo přibývat těch, kdo se rozespale zhlukovali na dvorku před hlavním stavením. Podával se čaj a káva, začínalo se klubat moje první dopoledne po divoké noci. Tedy to, co jsem pak vždycky mívala na večírcích ze všeho nejraději. Totiž povečírková dopoledne, snídaně a nekonečné diskuze vedené ve velké upřímnosti, což mě vlastně naplňovalo větším uspokojením než prohýřená noc. To jsem však tehdy ještě nevěděla, a tak jsem se uprostřed narůstající báječné zábavy zvedla a šla se projít do lesa. Na louce se ke mně přidala Gába a svorně jsme se shodli, že by bylo dobré se podívat na ten záhadný hrádeček v lese, abychom získali od celé vzrušující situace tak trochu odstup. A ten jsme opravdu získali měrou vrchovatou.

pískovcové zříceniny Hrádečku pokryté podzimním listím jsme viděli na odbočce od Vlčic k Hrádečku policejní auto, které hlídalo příjezdovou cestu. Ale ani nás nenapadlo věnovat tomu větší pozornost. Byli jsme dost daleko a i když jsme sešli ze zříceniny na druhou stranu dolů do polí, cítili jsme se blíž domu než vnějšímu světu. Od silničky nás oddělovala 400 metrů dlouhá polní cesta a k inkriminované křižovatce, která byla přes víkend pod ostrahou policejního auta, to bylo dalších 800 metrů dolů po silnici. Ani jsme si nevšimli zaujatý rozhovorem o krásných vlasech Davida Němce, o Isině úspěchu u všech mužů, o psychedelické kytaře Mayley Hlavsy, že se policejní auto, až dosud stojící na křižovatce, pomalu rozjelo po silničce vzhůru a zastavilo až u naší odbočky do polí. Teprve, když začalo manévrovat, aby se z úzké silničky

taky trefilo na polní cestu. Trochu jsme znervózněli a vydali se polem na druhou stranu od přijíždějícího auta. A jak se k nám zezadu blížilo, přidávali jsme do kroku, až jsme skoro běželi. Jenže k lesu jsme to nestihli. Auto nás předjelo. Zatlačilo z polní cesty do pole a z něj se hned vysápal esembák v hnědozelené policejní uniformě a začal. Občanský průkaz. Nemám, odpověděla pohotově Gábina. Je mi teprve 14. Mezitím z auta vylezl i druhý. Podívali se po sobě, nic neřekli. Dveře zůstaly do kořán, nedalo se ustoupit. Pole bylo rozorané a z auta k nám doléhalo hlášení vysílačky. Pak ten první udeřil i na mne, i když hlasem o poznání nejistějším. A ty? Tobě je taky 14? Občanský průkaz. No, mně bylo 15 před měsícem, ale občanku mám tady v domě. Koktala jsem. Protože jsme se šli jenom kousek projít, ale můžu vám ji ukázat, když půjdete se mnou. Občanský průkaz je od toho, aby ho měl občan při sobě, takže ho předlož. No, koktala jsem. Já ho mám při sobě tady v tom domě, co jsme tam teď, a ukážu vám ho. Teda přinesu vám ho. To by nešlo. Pokud u sebe nemáš svůj občanský průkaz, kterým se můžeš jako občan prokázat, jedná se o porušení zákona. Do toho se vložila Gábina. Žádný zákon jsme neporušili. Pojďte s náma, tam jsou naši rodiče a oni vám to vysvětlej. A ty mlč. Je to tady kousek, nedala se Gábina. My víme, co máme dělat. Nastupte si, pobě. Ne, nenastoupím, na to nemáte právo, řekla statečně Gába. Jméno, zařval na ní ten druhý. Celé jméno, obě. Na to nemáte... Nadechla se Gába, ale nestihla to doříct, protože jí ten zdánlivě hodnější nadspal do auta. Začala jsem se bát. Vlastně jsem se od začátku bála mnohem víc než ona. A tak jsem si rychle a bez vyzvání sedla vedle ní. Trochu se mi rozjektaly zuby. Vzpomněla jsem si na profesora Patočku, který umřel po výslechu a dostala jsem strach. Auto začalo pomalu couvat. A takhle dojelo až na silničku. A pak se ku podivu nevydalo nahoru k Hrádečku a k rodičům. Ale sjelo na druhou stranu a zapíchlo se zase až na křižovatce, kde se jalo pokračovat ve střežení přístupové cesty. Odevzdaně jsme soudruhům nadiktovali svá nacionále, jeden s námi seděl pořád v autě, druhý venku chvíli mluvil do vysílačky. Pak tam s námi seděli oba a tvářili se zarytě. Co chvíli jsme se jedna nebo druhá pokoušeli naléhavě vysvětlit, že o nás nikdo neví a že nás rodiče za chvilku začnou hledat, ale dělali, jako by nás neslyšeli. Pak se ozvala vysílačka a ten přísnější zahlásil. Mlhovina 27, Mlhovina 27, slyšíme se? Přestože jsem hrůzou sotva dýchala, začaly mi cukat koutky úst. Být součástí akce veřejné bezpečnosti, která se jmenuje Mlhovina 27, to mi přišlo tak přestřelené, že jsem nevěděla, jestli se víc bojím nebo bavím. No, nakonec jsem se víc bála. Přijelo druhé policejní auto a do něj nás přesadili, aniž s námi prohodili jediné slušné slovo. Hned jak jsme dosedli, bez jediného slova vysvětlení nás začali celkem rychle odvážet neznámo kam. Teď už mi jejich hlášení Mlhovina 27 připadalo spíš nebezpečné, ale měla jsem upřímnou radost z toho, že vnímají náš až doposavat báječný víkend jako mlhovinu, což jsem jim škodolibě přála, a navíc se z toho dalo usoudit, že vědí skoro hovno. Je pravděpodobné, že se trutnovští esembáci během krátkého času při fízlování kolem Hrádečku dost zlepšili, neboť následující koncerty se museli konat pod čím dál větším utajením a účastníci se nakonec k Hrádečku byli nuceni přibližovat okolními lesy pěšky a dokonce se museli i plížit a příslušníci je zatýkali poté, co na ně vybafli z křoví. Tato příhoda spadá asi do jedné z posledních plně motorizovaných akcí u Václava Havla. Další setkání se podobala spíš bojovkám. Signatáři charty se procvičovali v plyžbě lesem, čím se trutnovská policejní sekce bezděčně zasloužila o braný výcvik českých intelektuálů a umělců. Kde jinde by se Jiří Dinsbír, Marta Kubišová a Eda Kryseová naučili tak nenápadně plížit lesem? Asi po čtvrt hodině jízdy neznámou krajinou jsme vjeli do většího městečka Trutnova, jak jsme vytušili, a tady naše auto zastavilo před obrovskou policejní stanicí, kde už nás očekávali.

A k výslechu na Trutnovský SNB dorazíme s Beatricí Landovskou v zítřejší části četby s Hvězdičkou z její knihy Když máma spala. Připravila Petra Hinčíková, režii měl Jakub Doubrava, účinkuje Anita Krausová a desátou z celkových 15 částí bude tedy pokračovat zítra opět od 23 hodin. Ve vltavském cyklu Osudy se aktuálně ohlíží za svým dosavadním životem dirigent Petr Vronský. A od 11:30 si zopakujeme dnešní předposlední část jeho vzpomínek. A do té doby nám zahraje John Coltrane. Sice si připomínáme v těchto dnech hlavně Milese Davise, který by měl příští týden stovku, ale jeho velmi blízký kolega John Coltrane by měl letos stovku taky.

0: Tak to improvizoval John Coltrane na jednu z nejslavnějších melodií všech dob, Greensleeves. A teď už je tu repríza z dnešní 11.30.
1: Osudy.

Vyprávěním o fantastickém úspěchu Smetanovy Mé vlasti v Japonsku uzavřel dirigent Petr Vronský včerejší třetí část svých rozhlasových memoárů a dnes předpolednem mluvil například o tom, jak se mu dirigovalo s originální taktovkou po Leoši Janáčkovi. A tady je repríza.

Muzikantská mysl je velmi složitá. Když se setkávám s přáteli hudebníky a začínáme vzpomínat na různé zážitky, protože přestože je hudba vážná, tak v zákulisí anebo v souvislosti koncertů, operních představení nastávají různé okamžiky, na které se potom rádo nebo nerado vzpomíná. Zajímavé je to, že ty okamžiky, přestože přesně jak říkám, je to okamžik, tak když ho člověk na tom pódiu nebo na tom jevišti prožívá, tak se mu zdá nekonečně dlouhý. A když třeba potom mluvíte s posluchačem nebo s divákem, který byl toho zúčastněn, tak on v podstatě v drtivé většině si vůbec ničeho nevšimne a je to víceméně jenom zážitek váš a pár zúčastněných, kterých se to týká. Ta mysl muzikantská je zvláštní v tom, že když se vzpomínají různé zážitky, takže se nespomíná na to, jakože tenkrát a tenkrát, to byl nádherný koncert, to se nám to podařilo, toto mělo úspěch a tak dále v tom pozitivním slova smyslu. To se nějak považuje spíš za normální a člověk to ani nevnímá, ale jakmile se stane něco mimořádného, myslím i maličkost mimořádná, tak to si každý okamžitě zapamatuje a na to se potom při těch různých setkáních vzpomíná. No já když si vzpomenu na svoje zážitky, tak třeba nemusím vzpomínat jenom na zážitky z cizích zemí, i když pochopitelně ty jsou nejexotičtější. Jsou to zážitky jak pozitivní, tak i negativní. Já mám třeba namátkou Turecko. Já jsem dost často jezdil do Istanbulu k symfonickému orchestru, pak jsem byl ještě dvakrát v Ankaře a víceméně jsem si i ten orchestr a i oni mě si oblíbili natolik, že jsem se naučil i turecky a takové ty základní dirigentské věci jsem si s orchestrem říkal již v turečtině. Mně se v Istanbulu moc líbilo, my jsme se dokonce namlouvali na nějaké takové stabilnější angažmá. A já nenechám do dneška na Turecko dopustit i na ty lidi, kteří tam jsou. Ale ptáte-li se mě, jestli je Turecko Evropa, tak vám rovnou odpovídám, že není. Ale je to opravdu o tom, že ti lidé jsou v podstatě velmi srdeční, pohostinní, šikovní velmi. Víte, že třeba když ještě někde v pustině měl náš motorkář defekt s převodovkou, takže mu vesnický kovář vykoval kolečko do převodovky a on mohl odjet dál. To jsou takové prostě zvláštní věci, mistři improvizace a tak dále. Tak když člověk pozná tu kulturu, jejich je to jiné myšlení a není vůbec pravda, jak se u nás říká, že Turci mají turecké hospodářství, naopak to je velmi byrokratický stát a velmi se tam dbá prostě na hierarchii a tu byrokracii. No ale chci říct, že každý kraj jiný mrav, napřed řeknu to pozitivní. Mně se třeba stalo, že jsem byl pozvaný do Istanbulu, abych tam poprvé vůbec v historii provedl Dvořákovo Stabat Mater. Byl tam velký sbor, téměř 100 členů, orchestr pochopitelně velký symfonický. Oni to hráli poprvé v historii a hráli to velmi hezky, musím říct. Jenom jim hodně unikal smysl celé té skladby. Pár lidí za mnou přišlo, aby se mě zeptalo, co to je vlastně jméno a příjmení. Oni si mysleli, že jméno a příjmení, tak jak je Taras Bulba, tak je Stabat Mater. A vysvětlovat jim něco náboženského o paně Marii, to ani nedávalo smysl, protože oni mají jiné náboženství. A také oni zpívali celou tu skladbu, tam je latinský text, a oni to normálně zpívali jako solmizační slabiky, to je do, re, mi, fa, sol, la, si. No tak oni třeba zpívali fak, ut, utem, sta, bat, mater, dolo, rosa, naprosto by se dalo říct neutrálně. To představení bylo velmi hezké a mělo opravdu velký úspěch, ale za to může ta geniální Dvořáková hudba a říkám znovu,
Určitě tam bylo pár vzdělanců, kteří věděli v publiku, o čem to dílo je, ale v drtivě většině to na to publikum působila pouze ta geniální Dvořáková hudba. A já to zmiňuji, protože to byl zážitek velmi krásný a velmi pozitivní, ale tam se stalo, že během toho mého působení, který tam byl vždycky 14 denní, ty koncerty byly dva, zemřela harfistka. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, protože lidé se rodí a umírají, a vedení mě poprosilo, zdali bych dopoledne před druhým koncertem nedirigoval smuteční triznu za tu zemřelou kolegyni harfistku, kde byl smutečný pochod z Eroiky, smuteční hudba svatojánské a tak dále a tak dále. Já samozřejmě velmi rád, bez nároku na honorář, pochopitelně. Jaké ovšem bylo moje zděšení, když jsem nastoupil do orchestru a tam byla postavená harfa a vedle té harfy byla rakev a v té rakvi ležela zemřelá harfistka. Tak to opravdu byl zážitek, by se dalo říct, traumatizující, protože kdykoliv jsem se tam tím směrem podíval, bylo to prostě jako zvláštní dirigovat třeba Beethovena s neboštíkem na pódiu. Ale znovu opakuju, je to jiný kraj, jiný mrav, s tím nic neuděláte a nezbývá, než se s tím smířit. No, když máte na pódiu neboštíka, pak už můžete doprovázet kohokoliv. 20 let jsem doprovázel na Hradě nadace Hraběnky Nosticové slepé muzikanty. Byla to zvláštní zkušenost, protože oni mají pochopitelně zvlášť vyvinutý hmat a zvlášť vyvinutý sluch, ale tím, že jsou ochuzení o zrak, tak tam není vizuální kontakt. A bylo vždycky velmi těžké s těmi umělci najít nějaký kontakt, jak začít. Pokud je v koncertu předehra, tak solista se krásně přidá, ale bylo zapotřebí někdy začít najednou. A to bylo potom zapotřebí nějakým způsobem vymyslet, abychom si buď to odpočítali nebo odťukli, aby pochopitelně to nebylo příliš nápadné. A vždycky ty koncerty měly velký úspěch a vždycky to byl zážitek jak pro mě jako dirigenta, tak samozřejmě také pro orchestr. Zvláštní věc ještě je ta, že ono se říká, přišel k tomu jak slepý k houslím, že tito nevidomí nehráli nikdy na smyčcový nástroj. Ono je to zřejmě těžké, pakliže je nevidomý od narození a nikdy neviděl ten nástroj, ten smyčec, a ty housle nebo violončelo, jakýkoliv smyčcový nástroj, tak potom skoordinovat ty dva pohyby, to zřejmě nelze. Proto oni byli výborní klavíristé, kytaristé, klarinetisté, zpěváci, flétnisté a tak dále, všechny obory, ale jako od narození nevidomí na smyčcový nástroj, s tím jsem se za své 20leté praxe nesetkal. To bylo opravdu zvláštní, ale ještě zvláštnější než doprovázet slepce bylo na japonském turné, kdy jsme doprovázeli neslyšící, tedy hluchou pianistku. Ovšem, tady bylo pozitivní to, že ona byla výborná pianistka, která studovala v Berlíně a pak dostala nějakou chorobu, myslím, že zápal mozkových blan nebo nějak takovouhle a přišla o sluch. To znamená, že ona ty koncerty uměla, ona je znala, ale vlastně ona neslyšela, co hraje. A teď bylo právě také zapotřebí jak pro orchestr, tak pro dirigenta, aby nějakým způsobem ten kontakt zvukový s touto umělkyní udrželi a aby ty koncerty dopadly dobře. Ta spolupráce byla velmi samozřejmě komplikovaná, ale protože ta solistka už měla tu zkušenost s orchestrem jako slyšící, tak ona věděla, kdy se musí podívat na toho dirigenta, kdy se musí zkontrolovat, ale zároveň zase někdy, kdy měla takzvaně plné ruce práce a musela se soustředit na klaviaturu a dívat se, kam hmatá a tak dále, tak zase musel ten dirigent, tedy jako já, sledovat jí a i jako vizuálním kontaktem se snažit jí nějakým způsobem doprovodit. To znamená, že ano, to tempo se hýbalo plus minus dopředu dozadu,
A to byla právě otázka dirigenta a orchestru, který musel být velmi flexibilní a musel na toho dirigenta reagovat, ale samozřejmě i na zvuk té solistky. Takže ano, šlo to. A musím říct, že ona byla v Japonsku nesmírně populární právě pro tento handicap a ty koncerty byly samozřejmě velmi dobrodružné, já na ně moc rád vzpomínám, ale vždycky obrovsky úspěšné. A to vždycky na konci, když jsme to zdárně ten koncert dohráli, tak to bylo velké zadostiučinění.

Já k cizímu jazyku potřebuju tomu rozumět. To znamená gramatiku a proniknout do toho jazyku. Já jsem se tu turečtinu učil z turecko-německé učebnice, takže vlastně jsem to měl takové komplikovanější. Ten jazyk je pro nás takový trošku zvláštní, protože ta skladba není podmět přísudek, ale úplně zjednodušeně, tam se k podmětu přidávají přípony neustále a z toho na konci věty vyplyne, co tím chtěl básník říci. Takže třeba údajně, já maďarštinu neumím, ale údajně Maďaři se turecky naučí lehčeji, protože tam prý ta skladba nebo struktura toho jazyka je podobná. Já, protože jsem se to doma učil a učil jsem se to nahlas, pochopitelně dneska už po těch letech si nespomínám téměř nic, ale vím, že jak jsem se to učil, takže jsem byl v Českých Budějovicích tenkrát a tam byl Turek v obchodě. A já jsem uměl tak prvních pár lekcí a zhodou okolností to byly lekce v obchodě. A tak já jsem věděl, že přijdu a řeknu nesel sen a on, že řekne nesel sen nes. A já, že řeknu něco a on zase odpoví něco. Přišel jsem do obchodu, řekl jsem nesel sen a on spustil celý radostný, že umím turecky, takový vodopád, že já už jsem se k dalšímu nesel sen nes vůbec už nedostal a potupně jsem odešel, protože jsem už takzvaně ani neškrt. Ale jak je ta turečtina, by se hodně zábavná, jak jsem si ji učil nahlas, takže vlastně ji uměla celá rodina a tenkrát i moji partnerka a ona byla na zájezdě s nějakou operou v Německu a stavěli se v noci s autobusem na Rastu a tam byl Turek a nechtěl dámy pustit na toaletu, aniž by mu zaplatili. A ona si zapamatovala větu tureckou, která znamenala ale já mám peníze a to je bende parapar. Takže mu řekla bende parapar, mám peníze a on je tam ochotně pustil. A když vycházeli, tak chtěl po ní peníze a ona odpověděla příponou bende parapar jok, což znamená nemám peníze. A Turek do dneška hrozí tam někde odjíždějícímu českému autobusu. No a takhle tam přidávají písmena. A já s hoboistou, se kterým jsme se bavili německy, který měl Japonku za manželku, on studoval ve Vídni, takže tam jsme se bavili německy. Pak mě dal dokonce certifikát, ve kterém potvrzoval, že majster Vronský mluvil s orchestrem turecky. To já jsem potřeboval, protože jsme se tady vsadili s někým, že se nemůžu naučit turecky a že nikdy turecky mluvit nebudu. Takže jsem přivez certifikát německy napsaný, kde bylo potvrzení, že jsem turecky mluvil. A ten vždycky, když jsem něco říkal, tak volal vždycky maestro, přísedek až na konci. Protože slovíčka už jsem uměl, ale tu stavbu jsem neměl zažitou. A nebo když jsem něco řekl správně, tak to komentoval bravo maestro.

Pro nevšední zážitky při dirigování nemusíme chodit do ciziny, ono se u nás jí dá zažít hodně. Já třeba s láskou vzpomínám na Janáčkův festival v Ostravě, kdy mě přinesli tenkrát objevenou taktovku, kterou dostal Janáčkův žák, který k Janáčkovi chodil, a byla to Janáčkova taktovka, kterou mistr dirigoval. Abych vám ji popsal. Ta taktovka byla z černého ebenu, byla poměrně tlustá, takže vypadala jako delší pikola. A koncovku špičku měla ze slonové kosti, takže byla bílá, aby byla dobře vidět. Byla otlučená kolem té špičky, jak s ní vzteklý mistr určitě bušil do pultu a kdo ví, jestli ne přes prsty muzikanty. A byla velmi těžká. A mě ji přinesli tenkrát jako překvapení na pódium a já jsem s ní dirigoval buď to Tarase, anebo symfonietu. To už je jedno. Důležité bylo to, že zaprvé ta taktovka byla strašně těžká, takže přestože obě dvě skladby jsou poměrně krátké, tak já jsem měl potom svalovou horečku po skončení, ale psychicky ona působila na ten orchestr tak, že muzikanti, kteří znají ty skladby z paměti, opravdu očima visely na té taktovce a bylo to, jako kdyby ten mistr dirigoval, jako kdyby tam stál a ten orchestr hrál s takovým nasazením a s takovou chutí a zápalem, že do dneška já mám na to provedení v té Ostravě, jak říkají Slováci, bratři, zimomrauky, to znamená husí kůži, když si jenom na tento zážitek vzpomenu, ale v tom pozitivním slova smyslu. Bohužel má to takovou smutnou a typicky českou koncovku, že když jsem po několika letech na festival znovu přijel a ptal jsem se, jestli zase budu dirigovat s Janáčkovou taktovkou, tak mi bylo řečeno, že tu taktovku někdo odcizil a do dneška se neví, kde je.

Jako všichni umělci, i já jsem pověrčivý. A je to zajímavé, že když tu pověru neznáte, tak se logicky jí neřídíte. Stačí jenom, abyste se jí dozvěděli a už podvědomě očekáváte, že by se mohlo něco stát, kdybyste jí nerespektovali. A to je, si myslím, i osud všech umělců, kteří udělají všechno pro to, aby ten výkon byl co možná nejlepší, možná očekávají ještě lepší, než který by se dal očekávat. A proto jsou i ty různé pověry, aby se nestalo něco špatného, aby neselhal hlas, aby nebyl výpadek paměti a tak dále a tak dále. Mně se třeba právě stalo jednou v opeře, že za mnou přišel jeden starý sborista a říkal: pane šéfe, vy necháte sedět při generálce lidi v první řadě? A já: no proč by ne? No teď to nosí strašně smůlu, to by ta premiéra taky nemusela dobře dopadnout. No a já vám můžu říct, že od té doby jsem vždycky nechal vyklidit bez pardonu první řadu a nikdo už tam sedávat nesměl. Samozřejmě mimo pana režiséra, že? A to bylo podobné i třeba s tím, že já jsem věřil tomu, že před koncertem a ani o přestávce nemá člověk podepisovat programy, protože koncert ještě není ukončený, nemá si brát honorář, až po koncertě všechno, potom už není co řešit a není co zkazit. No, až do té doby, než jednou, a vzpomínám si na to úplně živě, v Hradci Králové, hráli jsme tam tenkrát s Komorní filharmonií Pardubice, hráli jsme tam krásný koncert, hráli jsme tam ve druhý půli Čajkovského serenádu. V Hradci Králové se hrálo v Adalbertinu, kde šatna dirigentská byla hodně vzdálená od pódia až v jiném křídle. Když o přestávce se zaklepalo a přišel tam pro mě tenkrát starý pán, mluvím teď v Hradci v roku 79-78, a žádal autogram. A já říkal: ne, nezlobte se, já jsem pověrčivý a autogram já o přestávce zásadně nedávám, co kdyby se něco stalo. A on říkal: pane dirigente, já jsem starý člověk už, představil se mě, pan doktor Lepš se jmenoval, já jsem už starý člověk a já, než jsem po těch schodech jsem se doplazil, buďte tak hodnej, já už bych sem nepřišel. No tak mě se zželelo, podepsal jsem mu ten program a šel jsem dirigovat toho Čajkovského. No, nebylo mě dobře po těle. Za každým rohem jsem očekával nějaký malér, dohráli jsme to dokonce a ono se nic nestalo. A já jsem najednou viděl, že tím, že se nic nestalo, takže já můžu klidně podepisovat před koncertem, honorář můžu klidně si vzít ještě i na generálce a že se vůbec nic nestane, protože jsem překonal tu pověru a od té doby už si z toho nic nedělám. A s panem doktorem Lepšem jsme si hodně dlouho ještě psali potom k novému roku a já jsem vždycky vzpomínal, jak vlastně on mě pomohl odbourat jednu hloupou pověru. Hudba je někdy velmi emotivní, ale někdy také velmi sugestivní. My jsme jednou ze Státní filharmonií Brno byli na zájezdě ve Francii a hráli jsme v Lyonu v kulturním centru Maurice Ravela. Hráli jsme tam Ptáka ohniváka, svitu Igora Stravinského. Když já tu najednou vidím, protože jsem dirigoval z paměti, takový nepokoj, i orchestr se usmíval, uchechtával, dívali se tak jako stranou, mimo taktovku, pochopitelně, tak jsem se, tak krásné české slovo, tak jsem se tak kradí podíval přes levé rameno, co by tam tak mohlo být, protože to pódium bylo veliké, veliké a ta hala byla obrovská. A hle, tam byl kos. Prostě přilétl tam pták, který tam pochodoval, zase přilétl na druhou stranu, zase tam chvilku byl a pak odlétl neznámo kam. Říkám to proto, že to bylo zmíněno i v kritice, kde bylo doslova napsáno, že orchestr z Brna hrál ptáka ohniváka tak sugestivním způsobem, že pravého ptáka přilákal na pódium, že se přiletěl podívat, co se tam děje. Na jednom slavnostním večeru Jaroslav Fogl, dlouholetý dirigent brněnský, začal dirigovat první slovanský tanec Antonína Dvořáka, který začíná akordem korunou
A jenomže podobně začíná i sovětská hymna akordem. No a protože to byl nějaký významný koncert, tak polovina publika podlézavě vstala, protože si myslela, že bude následovat sovětská hymna. Nevím taky, proč by si to mysleli, protože většinou vždycky předchází hymna československá tehdy. No nicméně pak se ozvalo paradam pára, pára, papa, papa. A zase ta agilní část publika si potupně musela sednout. Nicméně tenkrát, nevím, národní nebo zasloužilý umělec, to je jedno, prostě kapacita Jaroslav Vogel, byl volaný na krajský výbor strany na kobereček, že zesměšnil záměrně, zřejmě teda, že zesměšnil začátek slavnostního koncertu. No a pak, když se vraceli ještě s panem ředitelem tenkrát z toho pokárání, tak potkali několik muzikantů a říkali, tak co, pane šéfe, jak jste dopad, co vám řekli? A on jen tak utrousil koutkem úst. Volové, nepoznají S-dur od C-dur. Ono totiž slovanský tanec začíná C-dur akordem a sovětská hymna tenkrát začínala S-dur akordem. Nicméně, když už jsme u toho brněnského krajského výboru strany, tak musím ještě připomenout jednu historku. My jsme tenkrát chtěli pořád po vzoru pražských orchestrů uvést skladbu s církevní tematikou. Ať by to byla oratorium, Stabat Mater, nebo mše, misa, buď to slavnostní, anebo requiem. A to nebylo možné, protože tenkrát a vůbec Jihomoravský kraj byl vždycky náboženštěji založený než kraje české a to se tenkrát velmi nelibě vidělo. Takže aby se nevzbuzovaly náboženské vášně, tak tyto skladby byly záměrně vždycky z toho dramaturgického plánu vyškrtnuty. Ale tenkrát se nám podařilo v rámci úmrtí nějakého politika, buď to byl nějaký tenkrát sovětský prezident nebo někdo takový, navlíknout to tak, abychom mohli uvést Dvořákovo requiem, jako že by to bylo v to období, kdy on zemřel a že by se to mohlo brát jako vzpomínka na toho zemřelého politika. A ono nám to docela prošlo. My jsme to tenkrát na tom krajském výboru strany obhájili v uvozovkách, protože kdyby nám to nepovolili, tak bychom to mohli obhajovat stejně, aby nám to nepovolili. Ale oni nám to povolili s tou podmínkou, která je naprosto absurdní pro každého umělce. S tou podmínkou, že teda, no tak dobře, tak to teda zahrajte, jděte, ale dejte si pozor na to, aby to nemělo moc velký úspěch.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, nerušený poslech stanice D-dur vám přeje a hudbu vybírá Robert Škarda. V následujícím hudebním výběru budeme poslouchat například skladby od Jiřího Antonína Bendy, Paula Hindemita, Marka Antoána Charpentiera, Viléma Blotka, Bohuslava Matěje Černohorského nebo Jiřího Jarocha. Na úvod zazní ukázka z tvůrčího odkazu Georga Friedricha Händla. Rodák z německého Halle, jehož považujeme za jednoho z nejvýznamnějších barokních tvůrců, působil většinu svého života v Anglii. V roce 1749 zkomponoval na objednávku britského krále Jiřího II. Hudbu k ohňostroji. Pětivětou svitu v tónině D-dur pro orchestr dechových nástrojů Händel psal jako oslavu konce války o rakouské dědictví a podpisu mírové smlouvy v Cáchách v roce 1748. První provedení se konalo v londýnském Green Parku 27. dubna 1749. Händelovu hudbu k ohňostroji nám ve verzi pro trubku, smyčce a basso continuo zahraje Alison Balsom na trubku, Simon Wright na čembalo a Balsom Ensemble.

Hudbu ke Královskému ohňostroji pro trubku, smyčce a basso continuo Georga Friedricha Händla dohrála anglická trumpetistka Alison Balsom a její soubor, na čembalo hrál Simon Wright. Tato Händlova skladba se stala velmi populární za jeho života i po něm a například Wolfgang Amadeus Mozart ji označil za podívanou anglické hrdosti a radosti. Nyní nahlédneme právě do Mozartovy tvorby a poslechneme si také jednu z jeho velmi známých a často provozovaných skladeb. Symfonii číslo 41, zvanou Jupiter, Kechlův seznam 551, Mozart dokončil 10. srpna 1788. Je to jeho poslední, nejdelší a kompozičně mistrovská symfonie. Mozartův žák Johann Nepomuk Hummel měl velkou úctu ke svému učiteli a jako projev úcty a uznání některé jeho symfonie upravil pro komorní obsazení. Jupiterská symfonie číslo 41 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta teď zazní v této Hummelově úpravě pro flétnu, housle, violončelo a klavír. Hrají Uwe Groth na flétnu, Friedemann Eichhorn na housle, Martin Rummel na violončelo a Roland Krüger na klavír.

Flétnista Uwe Grot, houslista Friedemann Eichhorn, violončelista Martin Ruml a klavírista Roland Krüger dohráli symfonii číslo 41 C-dur zvanou Jupiter Wolfganga Amadea Mozarta v úpravě Johanna Nepomuka Humla pro flétnové kvarteto. Tvorba skladatele a sbormistra Karla Bendla patřila vedle děl Smetany a Dvořáka k nejoblíbenější české hudbě druhé poloviny 19. století. V tuto chvíli je připravena nahrávka jeho písňového cyklu Cigánské melodie na slova Adolfa Hejduka. Bendl nebyl jediný, kdo se nechal okouzlit rozmanitým cikánským folklorem a zhudebnil Hejdukovi texty. Podobně se Hejdukovou básnickou sbírkou z roku 1859 inspirovali například Antonín Dvořák nebo Vítězslav Novák. Cigánské melodie Karla Bendla pro bariton a klavír pocházejí z roku 1881 a obsahují celkem 14 písní. Bendlův písňový cyklus zaspívá Roman Janál, na klavír hraje Karel Košárek.

Dozněly cigánské melodie písňový cyklus Karla Bendla v podání baritonisty Romana Janála a klavíristy Karla Košárka. Skladatel přelomu 18. a 19. století a Beethovenův současník Franz Josef Frölich působil od roku 1797 v knížecí biskupské dvorní kapli ve Würzburgu. V témže roce založil Collegium Musicum Academicum, z něhož později vznikla Würzburská hudební akademie. Frölich také vyučoval na tamní univerzitě a v roce 1811 byl jmenován profesorem hudebního umění a estetiky. Jako skladatel je autorem opery, chrámových a symfonických skladeb, písní nebo komorních kompozic. Teď zazní Frölichův třívětý koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr z roku 1812. Zajímavostí je, že v krajních větách přisuzuje autor v orchestru výraznou úlohu lesním rohům a tympánům, čímž hudba získává slavnostní charakter. Koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr France Josefa Frölicha zahraje kolínské klavírní duo ve složení Elzběta Kalvelage a Michael Krieger. Rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem řídí Florian Merz.

Koncert pro klavír pro čtyři ruce a orchestr France Josefa Frélicha hráli Elzbieta Kalvelage a Michael Krieger na klavír a rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem pod vedením Floriana Merce. Nyní obrátíme pozornost k české hudbě 20. století a poslechneme si ukázku z tvorby Jiřího Jarocha, skladatele a violisty, který byl v letech 45 až 47 členem orchestru opery 5. května a významně se zapsal také do hudebního vysílání Československého rozhlasu. Pracoval zde jako hudební referent, režisér a dramaturg. Tři věty pro housle, violončelo a klavír jsou jediným Jarochovým dílem pro obsazení klavírního tria. Věnoval ho památce přítele violončelisty Vladimíra Fidrmuce. Na partituře Jaroch pracoval od února 1972 a dokončil ji 13. ledna 1974. V krajních větách převažuje vypjatá dramatičnost a živelný rytmický pohyb v melodii i doprovodu. Těžiště hudební výpovědi leží v náladově kontrastní druhé části, kde sólově vyniknou housle a violončelo. V září téhož roku 1974 skladbu v Československém rozhlase natočilo Foersterovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír. Hudební režie se ujal sám autor Jiří Jaroch.

Förstrovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír dohrálo tři věty pro klavírní trio Jiřího Jarocha. U hudby českých autorů ještě zůstaneme. Přesuneme se však na přelom 17. a 18. století a k duchovní hudbě českého pozdně barokního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského. Černohorský byl členem řádu minoritů a stal se také knězem. Jako varhaník a skladatel působil v Assisi, v Padově, v Římě i v Praze, psal moteta a další sborová díla i solové varhaní skladby. Jeho žáky byli například Josef Seger, František Ignác Tůma nebo Giuseppe Tartini. Nyní budeme poslouchat černohorského duchovní skladbu Vespere minus Solenes pro pět solistů, sbor, smyčce a varhany, dílo vzniklé před rokem 1710. Jednotlivé části zhudebňují latinské liturgické texty Dixit Dominus, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum a Magnificat. Na nahrávce z roku 1987 zpívají Hedvika Tvrdá a Ludmila Wernerová soprány, Virginie Walterová alt, Vladimír Doležal tenor, Karel Průša bas a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hrají Oto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr, provedení řídí Josef Herzl.